0: 197 silničáři opravují svodidla. Je tam málo místa, zasahují i do pravého pruhu, kolona se tam ale netvoří. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se ještě pracuje za odbočkou na Lochkov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku v levém pruhu, ani tam se teď nezdržíte. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba blokuje průjezd také ve Strahovském tunelu směrem od Blanky na Smíchov. Obě omezení mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál a slovo má opět Jiří Štefl.
3: A je to tady, telefonická soutěž začíná právě teď. Zavolejte si o novou knížku Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Tady jsou telefonní čísla, která vytáčíte právě teď 221 552 155 anebo 221 552 255. Telefonní linky jsou volné, těším se na vás.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: turn to dust all that I adored. Jestli je pro vás čas důležitý i dneska, během úterně středeční noci, tak za pět minut bude čtvrt na tři. Teď už ve vysílání nočního radiožurnálu Telefonická soutěž hrajete tenhle týden o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh propojující historická fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Bohouš na telefonu, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
0: Tak odkud nám voláte?
2: Od Horažďovic.
0: A jak se tam máte dneska v noci?
2: No, dobře.
0: Nějak to jde. No, oni ty předhánky a bouřky ještě přijdou v těch následujících dnech. Bohouši, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou knihu Vlastimila Vondrušky. Už máte od něj něco doma?
2: Ano, mám Dědictví templářů.
0: Dobře, tak teď můžete vyhrát Dědictví skotských templářů, je to tedy ten druhý díl nové románové řady. Opět se ptám na Skotsko. Bohouši, výrobou jakého nápoje je Skotsko proslulé po celém světě? Víme nebo dáme tři možnosti?
2: Víme a dejte tři možnosti.
0: Dobře, tak za A rumu, za B whisky, za C koňaku.
2: Je to whisky.
0: Ano, je to whisky. Skotská whisky musí podle zákona zrát nejméně 3 roky, a to v dubových sudech, aby mohla nést to označení skotská whisky. No a ve Skotsku funguje více než 150 palíren whisky a tenhle nápoj tak patří k nejvýznamnějším vývozním artiklům země. Měl jste někdy skotskou whisky?
2: Ne, neměl.
0: Tu nějakou pravou.
2: Ne,
0: vy jste Čech prostě, já vám rozumím. Tak Bohouši, prosím, vydržte mi ještě na telefonu, přeju hezkou středu, nová kniha vaše, naslyšenou.
2: Určitě.
0: Telefonická soutěž za námi a o novou knihu Vlastimila Vondrušky budete soutěžit zase zítra ve stejný čas po 2. hodině v noci.

0: fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
1: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
0: Je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou. Naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy. Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní. Plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu. A konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
1: Černobílá fotografie obletěla v roce 1972 svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu. Posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Ta bojovala po boku jihovietnamské armády proti komunistickému severu země.
0: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
1: Výstavu černobílých snímků Nicka Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmannově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: 10 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Přehled zpráv s Monikou Chmilovou.
3: V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Stovky lidí mimo jiné zapálily auta a autobusy městské dopravy. Záběry televize Sky News zaznamenaly taky jeden hoří. Dům. Úřady a policie v severním Irsku násilnosti odsoudili a vyzvali demonstrující k uklidnění situace. Německo nakoupí z Česka asi 200 tisíc pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes 1 miliardu korun. Pistorius taky oznámil, že Německo vloží dalších více než 7 miliard korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorní, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Barta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měli přesunout 1. července. A v Adamově na Blanensku chce soukromý investor postavit na místě zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by se mohlo do Adamova postupně přistěhovat až 1200 nových obyvatel. Podél řeky Svitavy mezi ulicemi Nádražní a Osobození má vzniknout i náplavka nebo prostor pro tržnici a letní kino.
0: Sport.
3: Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Sičaková. Mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk. Druhé místo v souboji výškařů pak obsadil Jan Štefela.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Brna i na dálnici u Přerova. Na dálnici D1 projíždějte opatrně omezením kolem Brna ve směru na Prahu. V okolí budované křižovatky s dálnicí D2 silničáři opravují svodidla. Na kilometru 197 se teď proto projíždí jen levým pruhem, kolona se netvoří. Na D1 se pracuje také u Přerova. Na kilometru 280 ve směru na Ostravu je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Omezení tam má skončit dnes večer. A v Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Blanka je mimo provoz obousměrně mezi Letnou a Břevnovem. Strahovský tunel je zavřený směrem od Blanky na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo a občasný déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: 3:15. Jak bezpečná jsou místa, kde budou hrát čeští fotbalisté zápasy mistrovství světa a jak by se v nich měli chovat čeští fanoušci? I tohle v Radiožurnálu uslyšíte do 3:15. Možná i vám dáme užitečné rady.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Čeští fotbalisté už brzy zamíří do Guadalajary, kde v pátek brzy ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. V Radiožurnálu ho uslyšíte živě. Spolu s nimi tam taky míří tisíce českých fanoušků. Jak to vypadá ve městě, kde si nedávno drogové podsvětí na veřejnosti vyřizovalo účty? O tom si náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba povídal s českou konzulkou v Mexiku Terezou Kunickou. Ta připomněla obecná bezpečnostní doporučení pro cesty do Mexika.
3: Ta bezpečnost, přestože bude ze strany mexických autorit zcela jistě posílená, prostě se nedá srovnávat s evropskou bezpečností, takže proto doporučujeme takové základní pravidla pro všechny cestovatele, typu nenosit cennosti na viditelném místě, udělat si kopii cestovního dokladu, nepohybovat se na odlehlých místech v noci a ideálně i vyvarovat se nějakých nočních přesunů po dálnicích a silnicích.
4: Běžně přes den se člověk může cítit bezpečně, ale v Guadalajare i v Mexico City.
3: Na těch turistických místech jistě ano, i zde se nacházejí místa, která tak bezpečná nejsou, jedná se ale o odlehlé lokality, kam se běžně asi cestovatel nedostane, pokud se bude pohybovat po těch turistických místech, tak asi není problém.
4: Guadalajara, kde hrají Češi ten svůj první zápas proti Koreji, tak před necelými 4 měsíci jsme slyšeli zprávy tam odtud po té, co byla zabita bučí postava jednoho z místních gangů, že především tohle město zachvátili násilnosti. Počítám, že to už je uzavřené a fanoušci, diváci, kteří přijedou, se nemusí bát.
3: Já bych dodala, že vlastně v rámci několika málo dnů po těchto událostech se vlastně i fungování přímo města Guadalajara i státu Jalisco vrátilo zcela do normálu. Zvláště co se týče mistrovství světa ve fotbale, tak opravdu priorita místních orgánů je zajištění bezpečnosti vlastně cestovatelů. Přesto ale pořád upozorňujeme, že je potřeba dodržovat ta opatření, která jsou zveřejněna i na webu Ministerstva zahraničních věcí.
4: 24. června budou hrát Češi poslední zápas ve skupině tady v Mexico City proti domácí reprezentaci. Tady zase se teď odehrávají docela velké protesty učitelů. Pozná to člověk, návštěvník, když sem přijede?
3: Pořád místní autority utvrzují vlastně v tom, že vše jde podle plánu a neplánuje se zatím žádná restrikce ohledně toho programu. Uvidíme, jak se situace vyvine. Každopádně se vlastně na tom místě vyskytují ty demonstranti, kde vlastně stanují a pobývají tam už několik dnů v kuse. Pokud by ty demonstrace dále pokračovaly, určitě bychom doporučovali českým fanouškům, aby se snažili těm místům konkrétních demonstrací vyhnout. To bez pochyby.

0: Za chvíli budou 3 hodiny v noci v Radiožurnálu, taky Jespen Lind. Jak dostat lidi na vrchol hory, kam nevede silnicem ani železnice, protože je příliš strmá. Před 100 lety na to rakouští inženýři našli odvážné řešení. Na masivu Rex nedaleko Vídně postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června 1926 poprvé rozjela, otevřela cestu do hor tisícům výletníků a změnila turistiku v celém regionu.
1: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první na zeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy a zajímavostí je, že ty jsou ještě původní.
2: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
3: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým eldorádem letních pobytů a horské turistiky. A jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
1: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí ta s výhledem do kopce. Rax je totiž hodně strmý masiv, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka v tomhle terénu neměla šanci.
3: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první.
2: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyráželi spíš ve zvonáčích a lakýrkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
3: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka a vydělávala velmi dobré peníze. Táta proto nakonec do lanovky investoval.
1: Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento odvážný experiment bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
2: Z Raxu Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
3: Ukrajina zdvojnásobí počet dronových útoků na Rusko. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla je znovu usnášení schopná. Čeští fotbalisté odletí před začátkem mistrovství světa z Texasu do Mexika a dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se účastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinnu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a ruskou válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady. Oba orgány jsou tak znovu usnášení schopné a mohou rozhodovat o dalším fungování instituce. Podle člena správní rady Davida Duška z Hnutí STAN ale zatím není jisté, zda si knihovna udrží licenci, která je pro její další existenci nezbytná.
5: Nám podařilo zastabilizovat statutární orgány knihovny Václava Havla. V tuto chvíli samozřejmě máme indicie, že práva paní Havlová poskytovat nechce, ale nebudu předjímat, že to tak skutečně dopadne. Nicméně se všemi nově kooptovanými členy, jak do dozorčí rady, tak do správní rady, je zřetelně formulováno a diskutováno to, že v případě, že se nepodaří zajistit rozvoj knihovny Václava Havla, tak uděláme civilizovaný prostě zakončení jejich existence.
3: Dagmar Havlová jmenovala do dozorčí rady někdejšího výkonného ředitele knihovny Tomáše Šídla, ještě předtím, než minulý týden z dohody o knihovně Václava Havla odstoupila. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun, to je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denisy Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letiště Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí.
6: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku.
1: Sport.
3: České fotbalisty čeká před startem mistrovství světa přesun z amerického Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek v ranních hodinách vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
7: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na Pražském okruhu za Lochkovem a nadměrný náklad na Uhersko-Hradišťsku. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, kolona se netvoří. V Praze dnes neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. A noční údržba zastavila provoz i ve Strahovském tunelu. Tam je uzavřený jeden směr z Břevnova na Smíchov. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Starého Hrozenkova potkáte nadměrný náklad. Na Slovensko vezou strojní zařízení. Má 230 tun na 4,5 metru na šířku. Jede s nimi doprovod a policie opatrně při předjíždění. A teď jsou za Komňou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: Ve 3:05 začínáte s námi nový den, je středa 10. června. Co dnes v noci sledujeme? Spojené státy v noci udeřily na Irán. Donald Trump nařídil odvetné útoky poté, co Irán sestřelil americký vojenský vrtulník u Hormuzského průlivu. Na další detaily se za chvíli zeptáme naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Poslouchejte nás i dál.
1: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 3:08 tady je vysílání Radiožurnálu. Teď aktuálně Spojené státy zahájily odvetné údery proti Íránu jako reakci na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Trump prohlásil, že Spojené státy musí na útok nutně reagovat a oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě označilo akci za přiměřenou odpověď na neoprávněnou íránskou agresi. Írán odpovědnost za sestřelení popírá. Z Washingtonu se teď živě do našeho vysílání hlásí americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, děkuji, že jste s námi. Dobrý den.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Jak závažný je ten úder na Irán v kontextu toho dosavadního průběhu války? Připomeňme, že Trump ještě včera mírová jednání označoval za slibná.
1: Zaslibná a za to, že budou za 2 až 3 dny, že může být dohoda uzavřena a na stole. Je to úplně zásadní obrat. Ta eskalace právě přišla ve chvíli, kdy Donald Trump sliboval, že už se blíží opravdu do toho finále, ale americký deník Axios uvádí, že od té doby Američané podnikli další 2 vlny útoků a nad západním Íránem se nyní nachází rozsáhlá flotila amerických stíhaček. Podle agentury IRI zasáhly americké údery 2 nádrže na pitnou vodu v městečku Sirik na jihu Íránu a přerušili tím dodávky pitné vody v celém okrese. Ta třetí vlna je namířená proti systémům protivzdušné obrany a radarům.
0: Írán popírá, že by ten vojenský vrtulník sestřelil. Jak tedy Trump zdůvodnil odvetný úder a jaké důkazy předložil?
1: Donald Trump nepředložil konkrétní důkazy, ale na svůj sociální účet napsal, že íránské síly sestřelily jeden z nejsofistikovanějších amerických vrtulníků při přeletové hlídce nad Hormuzským průlivem. Dodal, že oba piloti jsou v bezpečí a nezranění, ona je zachránila bezpilotní záchranná loď a Írán, ale odpovědnost za to sestřelení popírá. Iránská státní televize IRIB citovala nejmenovaného vojenského zdroje, podle kterého Írán v posledních 24 hodinách nad průlivem žádnou vojenskou operaci neprováděl. A agentura AP a deník New York Times uvádí, že americká armáda ze začátku mluvila o příčinách pádů opatrněji než prezident. Říkali, helikoptéra havarovala a až prezidentovo veřejné prohlášení tu celou věc uzavřelo iránský útok.
0: No a co teď ano hrozí? Eskalace nebo je tohle stále v těch mantinelech toho, čemu obě strany říkají kontrolované napětí?
1: Tak my už teď víme ze zpráv, které přicházejí z oblasti, že Írán po těch amerických úderech zahájil raketové a dronové útoky na americké cíle v regionu a odpálil z Isfahánu 3 balistické rakety směrem k americkým základnám v Perském zálivu. Oznámili to iránské revoluční gardy. Situace tedy, Jirko, eskaluje, toto nevypadá jako příměří a analytici upozorňují, že nové kolo bojů přichází ve chvíli, kdy ta diplomatická jednání jsou de facto zablokovaná, že ohrožují tu křehkou rovnováhu, na které stojí iluze příměří, takhle ji nazývají, a každopádně Hormuzský průliv, který je klíčový v té situaci, zůstává nadále uzavřený.
0: I ta diplomatická jednání budeme sledovat. Spojené státy, hlavně tedy ta důležitá zpráva v posledních hodinách, udeřily znovu na Irán. Detaily pro nás měla americká zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová. Jakno, děkuju, hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: I dál posloucháte vysílání Radiožurnálu. Přeju vám dobré jitro, je 10. června a za chvíli bude 15:30. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat? Tak právě tohle řeší nová studie.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu,

0: agresivní léčbu.
1: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
0: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
1: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
2: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít, a to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte, a 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
1: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
3: To zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
1: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychology i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Radiožurnál.

Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: francouzština ve vysílání nočního radiožurnálu. Tohle byla Zas. Máme pro vás Zas další zelenou vlnu. Za chvíli se ozve v našem vysílání Michal Šofér. Jak se vám jede? Volejte 800 553 553. Šťastnou cestu. Dobré jitro, půl čtvrté. A u mikrofonu je taky Monika Chmilová.
1: Vláda financování veřejnoprávních médií projedná v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby. Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje taky návrh na zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu. Dosáhl rekordních 376 miliard dolarů, překonal tím odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech anebo po zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří taky zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. A nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti začalo fungovat na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, co bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabídne komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti. Sport. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu Zalohkovem i na D1 u Brna. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za odbočkou na Lohkov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku, jsou v levém pruhu, průjezdné je to bez zdržení. Na D1 doporučujeme opatrnost při průjezdu kolem Brna ve směru na Prahu. V dlouhodobém omezení u D2 silničáři opravují svodidla na kilometru 197. Je tam málo místa, zasahují do pravého pruhu, projíždí se pouze levým. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba blokuje průjezd také ve Strahovském tunelu směrem od Blanky na Smíchov. Uzavírky mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Petr Pavel stále neví, jestli bude součástí delegace na červencový summit NATO.
6: Pavel trvá na tom, že jakožto prezident zastupující stát navenek má na účast v Ankaře ústavní nárok.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června.
8: Babiš už před časem řekl, že by prezident součástí delegace být neměl.
9: Summit v turecké Ankaře je naplánovaný na 7. a 8. července.
10: Prezident chce na summit, vláda ho tam nechce a zatím se na tom vůbec nic nezměnilo. Mělo by? Chyběl by Pavel na setkání lídrů Severoatlantické aliance? Pokud jo, proč s tím má Babiš problém? A pokud ne, proč Pavel neustoupí? Probereme to s Ondřejem Leinertem ze serveru Echo24. Dnes je středa 10. června.
11: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
12: Krásný den, děkuji za pozvání.
11: Tak řekněte, co se dá stihnout za 15 minut na vládě, když se tak u jednoho stolu sejde prezident i premiér? To se nestává zas tak často?
12: Nestává se to zas tak často. V tomto volebním období to bylo poprvé, co přišel prezident na schůzi jednání vlády. Byť já, když jsem se tam na to ptal, tak mě Petr Macinka, minister zahraničních věcí, tvrdil, že tomu tak není, ale je tomu tak. On se to spletl s Bezpečnostní radou státu. Jsou to skutečně výjimečné záležitosti. Ano. Za 15 minut, já bych řekl, tak není to první rande chlapce s dívkou, je to schůze ústavních činitelů, takže se to dá stihnout docela dost, pokud některý z těch jednacích není třeba jako nastaven jako Tomio Okamura, kdy potřebuje mluvit 7 hodin.
11: Tak, a takže teď otázka je, jestli se toho dost stihlo. Prezident tam nepřišel sám, ne?
12: Ne, prezident tam přišel třeba s panem Vašinou, s kancelářem, přišel tam prostě s takovým tím svým týmem, který ale v podstatě bych řekl je standardní. Ono to bylo i dáno tím, že zvolil docela netradiční formát, že přišel pěšky, tak samozřejmě je to kousek z hradu na Strakovu akademii, to je, já kolikrát, když to jdu, tak to je tak 20 minut, když se člověk pospíší, ale u ústavních činitelů to není úplně zvykem a vy musíte mít kolem sebe tu ochranku. Tady ten si,
11: poradci, teda ano, tam byli pan Lebeda, tam
12: ano, tak, takže to je jenom, když jako si tam dáte sekuritu šéfa toho politického protokolu, šéfa odboru kanceláře prezidenta republiky, tak hned tam máte dohromady třeba 6 lidí. A hned to vypadá jako velká suita taková.
11: A přivítala je na úřadu vlády Tinde Bárta, šéfka úřadu vlády. A co pak za těch 15 minut teda stihli, co jednali s panem premiérem a ostatními členy vlády?
12: Pan prezident přišel promluvit o tom, že zkrátka si myslí, že by měl se účastnit té neformální části, alespoň toho summitu NATO, toho červencového summitu NATO v Ankaře.
13: Já jsem přišel především s tím, abychom si ujasnili některé základní věci.
12: Mluvil vlastně o těch důvodech, proč, že tam v podstatě nechce jako jít proti vládě.
13: Prezident se nesnaží městnat někam, kam nepatří.
12: Že tam přece mají všichni jistý záměr.
13: Tak jsem navrhl kompromisní řešení, které z mého pohledu je velice vstřícné, s tím, že prezident se zúčastní, tak jako tomu bylo vždycky zvykem, té neformální části.
12: Mluvil o té tradici, která tady je, že za 30 let tady to, i když tady byli prezidenti, kteří nesouhlasili s vládou. Já si pamatuju, já jsem třeba teď nedávno dělal rozhovor s Mirkem Topolánkem a ten rozhodně nebyl v nějakém třeba přátelském vztahu s Václavem Klausem. Pamatujeme tu slavnou SMSku Falešný a prázdný Topol. Ale přesto se dokázali domluvit. Dokázali se domluvit, když byl Václav Havel a Miloš Zeman. Prostě jde to. A myslím si, že by to šlo i teď, kdyby šlo čistě o vztah Babiše a Pavla. Ale vstupují do toho motoristé sobě, kteří z toho udělali. Určitou jsou součást boje. Tu extrémní formu kohabitace, jak to nazval Petr Macinka. A zase já jim rozumím, prostě oni z toho udělali jako už takovou tu pozici, že neslaví. A teď prezident je taky v pozici, že neustoupí.
11: Teď
12: co s tím chcete udělat? Že? Když jsou tam ty dvě strany, které zkrátka, kdyby kterákoliv z těch stran ustoupila, tak to bude bráno jako její slabost.
11: No počkejte, ale tak ministr zahraničí ustoupil teď trochu, ne?
14: Schválili jsme jeho účast jako národního řečníka na valném shromáždění OSN.
11: Přinesl to na vládu a vláda to schválila hned na začátku, že pan prezident bude šéf delegace na podzimním valném shromáždění OSN.
14: Já jsem si v uplynulých dnech a týdnech vyměnil několik dopisů z kanceláři prezidenta republiky, ve které mě sdělovali, že tam prezident moc chce jet.
11: Tam Petr Macinka ještě před pár týdny říkal, že to taky nebude.
12: Ano, to je, bych řekl, vstřícné gesto, nějaké, které velkoryse, no to už je, jak to nazveme, ano.
14: Uvidíme, jak to bude dál probíhat.
12: Určitě to lze označit i jako nějaký projev velkorysosti ze strany Petra Macinky, to samozřejmě bude prezentováno, nebo je prezentováno jako skutečně velký ústupek prezidentovi a jako snaha prostě o nějaký kompromis, protože přece on pojede na jednu takovou elitní top akci a zkrátka té druhé se účastnit nebude. Ale vidíme, že ta situace, ona se tak pomalu vyvíjí, vláda si dala čas až do toho 22. června, původně chtěla rozhodnout 8.
11: Ano.
12: Rozhodne 22. Ale prezident, vlastně docela bych řekl, že zajímavé to, že on přistoupil na ten argument, že počká, že nebude s tou kompetenční žalobou, kterou chce podat v případě, že by vláda rozhodla, že se nebude účastnit té cesty, tak že ji nepodá teď, ale až toho 22. června, což je jako takticky pro něj nevýhodné, protože ten ústavní soud, co říkají třeba ústavní právníci, pan Antoš, pan Preuss a tak, myslím,
11: neměli
12: že
11: by moc času
12: že
11: potom na
12: by to bylo velmi těžké
11: rozhodnout.
12: Stihnout. Ano, nemyslím si, že by to bylo nemožné, protože když si vzpomenu třeba, jak ústavní soud rozhodoval také v poměrně komplikované věci těch koalic nekoalic předvolebních, před posledními volbami, tak myslím si, že jako šlo by to, ale je to docela problematická věc, protože tady vlastně, když jsem se nad tím zamýšlel, tak nejsem žádný ústavní právník, ale nemáme tu precedent, Je to takové, že prezident bude argumentovat svou ústavní skutečně pravomocí reprezentovat Česko navenek.
15: Tak to ale je v článku 63 ústavy v tom prvním bodě hnedka.
12: Teď jako jak to chcete popsat, jestli toto je omezování prezidenta nebo není, protože zase v této věci rozhoduje vláda. Myslím si, že to nebude jednoduchá věc, byť jde vlastně o rozhodnutí o jednom jako nějakém speciálním problému.
15: Ale já vás vrátím zpátky do těch 15 minut na vládě, když jste mluvil o tom, že tam spolu s panem prezidentem dorazil do Strakovy akademie i šéf kanceláře prezidenta republiky Mašina a já jsem zmiňoval i Tomáše Lebedu jako šéfa odboru vnitřní politiky. Tak co říkali na to, nebo jaký šok, vy jste tam totiž byl taky, tak se na to zeptat musím, jaký šok to pro ně byl, když teda nejdřív vláda odsouhlasila to podzimní valné shromáždění OSN, že pan prezident bude šéf delegace a pak se teda těch 15 minut bavili o čem, protože na to tohle asi nebyli úplně připraveni, nebo byli?
12: No, byl to, já bych řekl, šok úplně ne, protože v tom politickém světě, já bych řekl, bylo to takové jako překvapení poměrně, které v podstatě trošku ty ledy jako... jestli to hnulo ledy. Řekl bych, že ta nálada,
15: to ocenil.
12: Že ta, ano, že ta nálada byla lepší. Třeba se tam neřešily takové ty staré křivdy, jako když premiér Babiš přišel pozdě na tu schůzku na Hradě a pan prezident mu před kamerami vyčinil, tak to se tam prý vůbec neřešilo. Nepadalo tam údajně slovo, tvrdí to ti aktéři, můžeme jim věřit nebo ne. Jsem mluvil se třemi, všichni tři mi to tvrdí, že nám nepadlo slovo kompetenční žaloba. Že prostě se tam nešermovalo ústavním soudem, že to proběhlo velmi poklidně, že zkrátka prezident řekl ty své argumenty.
15: Proč by měl jet?
12: Ano, oni mu teda, jak řekněme, udělali radost s tím valným shromážděním OSN, řekli prostě jenom něco, že to zkrátka musí počkat na to 22. června, protože pan ministr obrany Zuna a další ministři budou pojezdit po radách.
15: 18. a 19. Ano, v Bruselu mají setkání, že jo?
12: A v tom Bruselu tam se má řešit obrana, má se tam řešit Ukrajina, má se tam řešit migrace a tak, takže ano, jsou to související témata, ale jako nemyslím si, že by vláda bez toho nebyla schopná rozhodnout. Je to zkrátka takový úhybný manévr vlády, bych řekl, aby získali více času.
15: No dobře, ale pak pan prezident se teda dozvěděl, že bude šéfem delegace na valném shromáždění OSN na podzim, ale neznamená to, Petr Macinka říká, je to velkorysý krok, neznamená to ale automaticky, ty máš OSN, my budeme mít NATO?
12: Já si myslím, že to rozhodně takhle chtějí zkusit, a je tam čas na probrání, že ano, máme tam do toho 22. dost času, takže oni zkrátka dali, řekl bych, tento nový prvek do toho vyjednávání, kdy doposud to bylo tak, že prostě ty strany v podstatě jako nejevily žádnou známku snahy o se dohodnout. A já jsem kolikrát v těch politických debatách, kterých jako třeba na ČT24 tohle to řešíme každý týden tady to téma, protože je to prostě fakt jako nezvyklá situace. A vždycky tam jako se shodneme na tom, že přece ústavní soud nemá řešit politické střety, že to má být umění politiky se dohodnout od toho politika je. Takže tady já jsem to třeba tak jako člověk, který komentuje politiku, uvítal, že ta vláda konečně udělala něco, čím jako naznačila prostě nějakou vyjednávací taktiku. Že to není jenom na jedné straně prostě já tam jedu a na druhé my vás tam nepustíme, extrémní forma kohabitace a my jsme řekli svým voličům toto. Byť si myslím, že Macinkovi se toto vyplácí, to je jako zajímavé téma. Podle mě motoristé po té své dlouhé agonii s Filipem Turkem konečně nachází nějakou svou tvář. Může si o tom každý myslet, co chce, ale prostě podle mě to jejich voličům konvenuje toto.
15: Ta oponentura vůči
12: Pražskému hradu, ano, myslím si, že oni prostě i ten způsob vyjadřování Petra Macinky, že jako každé zboží si svého kupce najde, tak ano, možná nějaké ne, ale myslím si, že tady to takové to trolení, to uštěpačný tón, to sebevědomí, protože Macinka má neskutečné sebevědomí. Já bych řekl, že to je takový kapesní Klaus, já někdy říkám, jako. A je otázka, kam tohle to dojde, a myslím si, že jim tohle to funguje a že tohle to je součást taktiky, prostě podívejte se, my jsme tak slevili, my vás teda přes to, že jsme to nechtěli, tak povedete tu delegaci na valné shromáždění OSN, to je velká akce, můžeme. A teď prostě ať s tím prezident nějak naloží.
15: Ale neudělal ten ústupek už prezident Pavel předtím, když řekl, že rád pojede na ten summit NATO s premiérem Babišem?
12: Ano, tak mohlo by to být demonstrováno jaký nějaký úžasný akt jednoty. Otázka samozřejmě je, jestli by tam ti politici skutečně spolu jako jednotní byli.
15: No tak tam je o to, že by jeden šel na ty neformální schůzky, na tu neformální večeři pan prezident a ten taky říká, že by držel ten mandát vlády při těch potenciálních oficiálních jednáních, ale na ně, že by mohl pan premiér.
12: A zase chápu ty členy vlády, že úplně v tomto nedůvěřují prezidentovi, protože prostě zastupují trochu jiné názorové spektrum, takže z jejich pohledu, prostě z pohledu členů vlády, tam ta účast prezidenta prostě není úplně výhodná, ale jako zajímavý prvek ještě, kdy tam Petr Macinka vlastně vystoupil s tím, že vlastně ta neformální část je víc než ta formální, kdy dal najevo, že my bychom třeba tam toho prezidenta jako vlastně pustili, nebo pustili, to je takové, aby tam mohl jet, ale ta část, které on se chce účastnit, je pro nás ještě důležitější než tam ta oficiální, protože tam se u té jako neoficiální večeře probere hodně takových těch jako soft věcí, hodně zjistíte takových těch emocí. Konečně, když se takové akce účastní třeba Donald Trump, tak Donald
15: a
12: Trump...
15: A možná bude teda,
12: ano, vypadá
15: to,
12: že bude. U Donalda Trumpa samozřejmě Donald Trump, jestliže Andrej Babiš je náladový a vy nevíte, co on vám druhý den řekne, no tak Donald Trump to ještě náladovost na druhou. Tam záleží, v jakou náladě se vrátí, jak bude pokračovat jeho dobrodružství v Iránu, co se přihodí v domácí politice, ale prostě chápu, že u toho chce Babiš být.
16: My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
15: Měl by vysvětlovat ten postoj české vlády, která v tuhle chvíli nedodržuje ty závazky na to naplnění 2% výdajů HDP na obranu. A to by asi měl vysvětlovat předseda vlády.
12: To by určitě měl vysvětlovat předseda vlády.
16: Je tam 5 měsíců a summit NATO bude pojednávat o tom, jaké výdaje jednotlivé členské státy vydali v roce 2025, co byla vláda Petra Fialy.
12: Jak jste dokázal vcítit i do, jako už Andrej Babiše, že se mu taky nechce vlastně, aby tam byl prezident, protože když si to vezmete, tak prezident by si odbyl tu neformální, jako příjemnější část a Babiš, na Babišovi pak bude tam vysvětlovat tuhle věc. Samozřejmě on bude argumentovat tím, že ani ta minulá vláda Petra Fialy neplnila ty závazky, takže jako logicky chápu, že Babiš chce samozřejmě se účastnit obou částí a nechce prostě si jenom s prominutím vyžrat tady tu, kdy tam bude vysvětlovat, proč neplníme závazky.
15: No dobře, a na druhou stranu nemohl by mu Petr Pavel otevřít trošku dveře nebo zjemnit to napětí právě tím, že byl vysoce postaveným činitelem, na to šéfoval vojenskému výboru, byl to voják, má velké zkušenosti, má v NATO tak, asi velké jméno. I...
12: Já si myslím, že Petr Pavel by mohl zjemnit to názorové napětí nebo to pnutí, kdyby tam jel s premiérem, s kterým je na stejné názorové vlně, to znamená třeba s Petrem Fialou. Ale tím, že by tam jel s Andrejem Babišem, a víme, jak Andrej Babiš funguje, on je mikromanažer, on nikomu moc nedůvěřuje, on s málo kým má takový nějaký osobní, otevřenější vztah. Hmm. On je skutečně velmi nedůvěřují i vůči svým velmi blízkým spolupracovníkům. On někdy ani Aleně Schillerové a Karlu Havlíčkovi úplně jako 100% nedůvěřuje. Takže představ, že Andrej Babiš si řekne, no tak ten Pavel to tam sklidní. To jako si myslím, že takhle Andrej Babiš nepřemýšlí. Andrej Babiš to vnímá tak, že spíš ho podezírá, co by tam mu připravil za nášlapné miny. Podle mě Babiš prostě nevnímá Petra Pavla, jako že by se na něj mohl úplně spolehnout. Prostě není to jeho člověk.
15: Takže jde víc o princip než o politiku, už možná trochu?
12: No určitě tady jde už o princip, protože je to přece postavené i tak, že každá z těch stran prostě už si řekla ty své argumenty, proč to takto chce. A teď oni jsou vtažení do situace, že no, my jako tady političtí komentátoři neustále říkáme, že by se měli dohodnout. Oni se moc vlastně dohodnout nechtějí, ale zároveň taky jsou trochu nuceni, nejenom samozřejmě nějakými tady našimi komentářemi, ale hlavně tím, že tak případná kompetenční žaloba, prostě ta vláda má z toho obavy.
15: Protože by to vykolíkovalo to pole a...
12: Ten soud může rozhodnout, že prostě byť třeba zpětně, že prezident má tady na toto právo, že se má účastnit takových akcí a najednou ta vláda má menší manévrovací prostor, protože najednou by bylo jasně dáno, prostě, že ho tam pustí. Zatímco teď prostě oni můžou různě handlovat, můžou to vyměňovat za něco, můžou zkusit, jestli prezidenta neobměkčí to, že teda na jednu akci nepojede, ale na jinou ano. Stejně to bylo s tím nejmenováním ministrů. Do toho se také zatím žádné vládě nechtělo. Že se do tomu nechtělo té vládě třeba tehdejší Babišově nebo sociálně demokratické, že si nechtěl jít proti Miloši Zemanovi, tam to bylo pochopitelné, ale teď, když si vezmeme, že vlastně Babišova vláda nešla do sporu s Petrem Pavlem, protože si pořád uvědomovala, že je to problematická věc, že ten ústavní soud by mohl rozhodnout v její neprospěch, tak ta nerovnost, která tady je od té doby, co máme přímou volbu prezidenta a ten prezident prostě má silný mandát od veřejnosti a mezi tou vládou, která se snaží s tím fungovat, tak ta se nám neustále projevuje a myslím si, že to bude leitmotiv české politiky na dlouho.
15: Na jakou stranu je teď to kyvadlo teda víc nakloněné? Pojede nebo nepojede Petr Pavel na summit NATO v Ankaře v Turecku v tom prvním červencovém týdnu? Pan ministr obrany, který by měl spolu s ministrem zahraničí a premiérem jet, tak pan ministr Zuna říká, že teda kromě toho, že jsou ty schůzky naplánované, tak ještě bude Bezpečnostní rada státu a že teď teda se s prezidentem nepočítá zatím. Tak můžeme mu důvěřovat?
12: Je to taková poloha, která bohužel se to dá číst oběma směry. Jako jeden směr je ten, že si řekneme, tak ta vláda trvá na tom, že tam prezident nepojede a hotovo. Druhý směr je ten, že je to poloha, kdy oni ukazují, podívejte, jak je to nastavené, my pokud byste tam měli, tak my skutečně musíme hodně slavit, protože my jsme řekli, že tam nepojedete. Teď jsme vám nabídli i to valné shromáždění OSN. Vidíte, jak my děláme prostě ústupky. Jako může to být forma nějakého vyjednávání. Já bych to řekl tak, že říká se, že rozhodne vláda, ale tak nalijeme si čistého vína, prostě rozhoduje Andrej Babiš. Myslím si, že jak my dva, tak vaši posluchači si moc neumí představit, a myslím si, že máme všichni docela velkou představivost, ale představit si to, že by vláda Andreje Babiše rozhodla proti vůli Andreje Babiše. Prostě rozhodne Babiš, a vzhledem k tomu, že Babiš je naprosto nečitelný a že on nechce střet s prezidentem, ale zároveň je tažen těmi motoristy, kteří ale teď trochu ustupují a máme docela dost času do toho 22. června, tak já v podstatě, kdybych se na to teď měl vsadit, tak nevím.
15: No znova, říkám upřímně, je, jestli to je skutečně ústupek těch motoristů, nebo jak jste sám poznamenal, jakési strategické vyjednávání, my vám dáme OSN, vy nepojedete
12: ano,
15: na to.
12: Ano, to je součást vyjednávání, já myslím, že oni čekají samozřejmě, jak se to na Hradě vyvine, jak si to tam zváží, protože na Hradě to taky není jenom Petru Pavlovi zdaleka, panu Kolářovi, panu Vašinovi, je to o to, co mu řekne politický odbor pod vedením pana Lebedy, takže jako oni to samozřejmě budou vážit, protože jako oni si taky můžou říct, že třeba plně ta válka s vládou pro ně není výhodná, byť myslím si spíš, že prezident je teď na té vlně, že prostě jako to chce dohrát. Že pokud ta vláda rozhodne, že nepojede, takže zkrátka podá tu kompetenční žalobu, že už v tom sporu s nimi zašel tak, že prostě neustoupí.
15: A v ten moment, i kdyby jí podal a nestihlo se to, tak pojede i tak, jako na vlastní pěst? Jsou cesty, jak by
12: ano,
15: třeba...
12: Ano, jsou cesty, jak to udělat.
15: Jak to udělat, mohla by
12: já
15: mu
12: myslím,
15: nějaká
12: podle
15: individuální
12: toho,
15: poznámka.
12: Ano, podle jeho vyjádření na úřadu vlády říkal, že on se vlastně nechce vlamovat někam, kde není zván. Já si myslím, že by tam nejel, že by prostě
15: že by tam nejel,
12: že by zachoval nějaké takové dekorum, že by počkal na to rozhodnutí, které by se tedy patrně nestihlo, ale nepředvíjejme, třeba by to ústavní soudci nějak zvládli, ale že by prostě jako aby nevypadal úplně jako řeknu umanuté dítě, že tam pojede prostě za každou cenu, tak si myslím, že by počkal. Myslím si, že si je poměrně jako dost sebevědomý, že má šanci uspět u toho ústavního soudu a že by to pak mohl využít právě jako svůj argument. Podívejte, já jsem prostě zachoval dekorum, já jsem tam nejel, přestože ten ústavní soud řekl, že můžu. A že by to pak mohl používat proti vládě, byť samozřejmě otázka potom v čem, protože ono zase těch situací tolik není. On vlastně prezident ve chvíli, kdy jmenuje premiéra, tak už ten jeho manévrovací prostor není příliš velký a pokud by nenastala nějaká vládní krize, která samozřejmě nastat může, tak vidíme teď třeba docela zajímavé dění v SPD, ale prostě myslím si, že prezident je na té bojovné
15: misi.
12: Na té misi, řekněme, a myslím, že to dohraje dokonce.
15: Prezident je na misi. No a ta mise bude...
12: Ta politické misi bojovné.
15: Tak a je, obsahuje ta politická mise, no, má v tom plánu a harmonogramu zajít i na 22. června na jednání vlády, protože to může. Může být znovu u toho, kdy se teda má finálně rozhodovat o tom, jestli pojede nebo nepojede. Kancelář prezidenta republiky informovala, že to rozhodnutí ještě nepadlo. Ale zajít tam může.
12: Může tam zajít. Myslím si, že tam neudělá, že to by vypadalo trochu, jako že by tam chodil
15: na kontrolu.
12: S prominutím ano, jak prostě ano, kontrolovat, jak ta vláda pracuje, že to ono skutečně, jak jsem říkal, ty to, že prezident jde na schůzi, na jednání vlády, je velmi neobvyklé. Já jsem se díval i do historie, tak třeba Václav Havel šel na jednání vlády, myslím v roce 2001, když se rozhodovalo o profesionalizaci armády, protože chtěl k tomu říct nějaký svůj pohled. Miloš Zeman tam chodil jako říct si něco k rozpočtu, to bylo jeho oblíbené téma, ale v zásadě prostě, aby tam ten prezident chodil, on tam může jít kdykoliv tedy, on
15: no,
12: tam může
15: ano,
12: chodit
15: právě,
12: každý týden podle právě, ústavy. Právě. A myslím si, že kdyby třeba došlo k nějakému velkému střetu mezi vládou a prezidentem, tak jako dokážu si představit takovou formu, že prezident tam bude chodit každý týden, ale jako vidíme, že to asi není nastavení úplně taky Petra Pavla, protože konečně včera tam byl 4 hodiny, on tam mohl zůstat celou tu jednání vlády, mohl tam poslouchat, tam jak se tam baví o VZP a o dalších tématech. A myslím si, že by to nebylo příjemné úplně pro členy vlády, aby jim tam prezident seděl celou dobu, protože oni k němu mají nedůvěru, oni říkají, že je to v podstatě jako lídr opozice.
15: A on to pak nerad slyší.
12: Ano, ano, ale bylo by to jako tenhle ten způsob jako nebyl by asi úplně elegantní, ale jako
15: možná by to bylo
12: by se
15: právě
12: stát.
15: To nepřátelství, o kterém
12: ano,
15: mluví
12: to by bylo,
15: minister
12: to by bylo
15: zahraničí
12: skutečně už,
15: v souvislosti teda s podáním té kompetenční žaloby, ale třeba by to šlo
12: to by byla skutečně už válka a v podstatě by to mohlo, tohle to by byl způsob, jak ochromit jednání vlády, když to řeknu, protože Oni by se tam necítili jako komfortně přece, aby tam měli člověka, o kterém říkají, že je lídr opozice.
15: Dobrá, no tak uvidíme, jak to dopadne. 22. června bychom se měli dozvědět každopádně víc. Je to v gesci vlády, respektive tu delegaci skládá ministerstvo zahraničních věcí, ale jak jste sám řekl, je asi těžko představitelné, že by o tom rozhodl pan Macinka bez jednání s panem
12: Babišem. A nebo že by o tom třeba rozhodl pan ministr Zuna.
15: Nebo tak. Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si o tom mohli popovídat.
12: Děkuji za pozvání, přeji krásný den vašim posluchačům.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Leinert, politický redaktor serveru Echo24. Já jsem se ho ptal na pokračující spor mezi prezidentem a vládou o to, kdo by měl jet na summit NATO do Turecka. Odpověď tu stále neznáme. Včera jsem doporučoval novou sérii na Českém rozhlase Plus, ale kolegové toho mají tenhle měsíc mnohem víc. Třeba sérii Místo činu, to je nový osmidílný seriál o kriminalistických metodách v sobotu po 5 odpoledne. A nebo taky přišli se seriálem Fotbal a válka, ten je načasovaný samozřejmě ke startu mundialu v Americe a vysílá se v sobotu po 5:30. To my s Novou Vinohradskou 12 se ozveme ještě dřív, zase ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Monika Chmilová.
4: Americká armáda oznámila ukončení série nočních úderů na Irán. Tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku. Český statistický úřad zveřejní inflaci za květen. Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází a dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Noční americké údery na Irán zasáhly systémy protivzdušné obrany, odpalovací stanice a radary u Hormuzského průlivu. Upřesnila to americká armáda s tím, že už dokončila útoky, které nazývá sebeobranou. Výbuchy podle iránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirík nebo ostrova Kešm. Nejnovější údery odůvodnil americký prezident Donald Trump sestřelením vrtulníku Apache. To ale Tehrán popírá. V reakci na sérii amerických útoků oznámily iránské revoluční gardy vypálení dronů na americkou základnu v Bahrajnu. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi také na sociální síti X napsal, že žádný americký úder nezůstane bez odezvy. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot.
5: Ceny pohonných hmot v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odeznívá. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily taky potraviny a nealkoholické nápoje. A to o necelá 2%. Dominik Hron, Radiožurnál.
4: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí a nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram o rok odložil. U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může vzniknout nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice, upřesňuje nezávislý starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.
6: Při napojení lze využít souběžné komunikace, která vede z Břeclavi na Hustopeči a směr Brno. To je vlastně stará cesta, která tam ještě byla před D2. A sjezd z té D2 vlastně povede na tuto komunikaci a na druhou stranu povede směrem k Velkým Pavlovicím.
4: Sport. Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. Český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
7: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, tak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
4: Soutěž o štěpařek ovládla na mítinku Kladno hází Petra Sičaková. Mezi kladiváři uspěl Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefela byl druhý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 před Humpolcem a překážka v Uherském Hradišti. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla a na vozovce je vyteklý olej, tak buďte opatrní. 84. kilometr D1 směr Brno. Na D1 projíždíte opatrně i omezením kolem Brna ve směru na Prahu. V okolí budované křižovatky s D2 silničáři opravují svodidla. Na kilometru 197 se teď proto jezdí pouze levým pruhem, je to bez kolony. Na silnici 50 pozor na překážku v Uherském Hradišti směrem do Brna. A ve sjezdu na Kunovice směrem od Uherského Brodu stojí v zatáčce porouchané osobní auto. A v Praze už obnovují provoz v tunelech na městském okruhu. Dá se už projet Blankou mezi Břevnovem a Letnou. Uzavřený ještě zůstává Strahovský tunel směrem na Smíchov. I tam mají ale skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: A možná už vám přejeme taky dobré jitro, 4 hodiny 6 minut. A začínáte s námi středu 10. června. Přeju vám, ať se vám ten dnešní den vydaří. Za chvíli třeba skupina Cranberries nebo taky novinkám DJ Martina Garrixe a Eda Sheerana. Teď už asi poznáváte, známe to, tohle je skupina Roxette.

0: Lidé i samosprávy poslali 8 000 připomínek na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty mají na necelé stovce míst po celém Česku umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok a právě o to přesné určení akceleračních zón se vedou stále ostřejší spory. Na jedné straně jsou energetické cíle státu, na druhé obavy obcí.
1: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrný elektrárny ze svých zdravotních důvodů, pro mě to nemá žádný kladný benefity, a poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
2: Libuše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
1: Mně leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema, a tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
2: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce Vlčtejn, na jehož katastru by mohly stát dvě větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Přitom starosta proti jejich výstavbě není. Nelíbí se mu ale přístup vládních úřadů.
3: To nám taky vadí, že vlastně stát něco připravoval a nikomu nic neřekl, s nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc.
2: Uzávěrka pro připomínky byla 1. června. Lidé je na Ministerstvo pro místní rozvoj ale posílají dál. Podle jeho mluvčí Veroniky Lukášové přišly různé námitky.
4: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
2: Připomínky podle mluvčí Lukášové ministerstvo zpracuje a odešle příslušným úřadům a samosprávám k vyřízení.
4: V průběhu července pak tento návrh případně upravíme na základě obdržených vyjádření.
2: O vymezení akceleračních zón v různých oblastech rozhodne s konečnou platností vláda. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Svižně do nového dne, tohle byla v radiožurnálu skupina Pointer Sisters. Téměř 30 let čekají obyvatelé Troubek na Přerovsku na protipovodňová opatření před stoletou vodou. V roce 1997 řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a zahynulo přitom 9 lidí. Teď projektanti Povodí Moravy představili řešení. Chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek.
1: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
2: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit je chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
3: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
2: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda zaplavila dvakrát.
4: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, nedovedu to tak posoudit.
2: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
5: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
2: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
6: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%, což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domlouvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s Povodím Moravy, tam už se to pak bude řešit tím vyvlastňováním.
2: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Starosta Frgal věří, že většinu zaplatí stát.
3: Obecní rozpočet máme nějakých 50 milionů, pokud to bude 10%, jednoduše spočítatelný 85 milionů. My si s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem poradit.
2: Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Z Troubek Lenka

0: Skupina Cranberries, za minutu bude půl páté, středa 10. června. V Radiožurnálu pro vás máme další zprávy. Dnešní teploty jenom do 18 stupňů. Detaily o počasí dodáme za chvíli.
1: 20 let čekání je u konce.
2: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
1: Naši komentátoři přímo na stadionech.
2: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
1: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
1: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: Je půl páté. Ve studiu Monika Chmilová.
3: Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. V přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat. Opatření už před týdnem schválil Senát. V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Úřady a policie v severním Irsku vyzvali demonstrující k uklidnění situace. V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou kvůli kauze u soudu vypovídat ještě bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. A nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům. Kromě toho na místě přibyly chodníky, protihlukové stěny nebo veřejné osvětlení.
1: Sport.
3: Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po čtyřleté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo čtyř hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinézová-Rutliffová porazili 2-0 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na D1 u Přerova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor před Humpolcem. Na 85. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Zablokovaný je pruh pro pomalá vozidla, vytekl tam na vozovku olej. Zasahují tam hasiči a v místě se vybočuje. Na D1 se pracuje také u Přerova. Na kilometru 280 ve směru na Ostravu je uzavřený levý pruh. Opravují tam vozovku. Omezení má skončit dnes večer, aktuálně se nezdržíte. A v Praze už jsou volné všechny tunely na městském okruhu. Po noční údržbě už je po Blance otevřený i Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: I tak už přeju dobré jitro, 4 minuty po půl páté.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Do Česka dorazilo ochlazení, ale pravda, ty následující informace se vám můžou hodit hlavně na ten následující týden. Voda v Lipenském jezeře je vhodná ke koupání, alespoň podle posledních rozborů vody v Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a v Horní Plané. Podle záznamu jihočeských hygieniků se ale kvalita vody v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie z odpadních vod se v ní objevily i letos.
1: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
2: Vzorky vody z Lipenské přehrady u pláže v Lipně nad Vltavou právě odebírá Jan Prokop ze zdravotního ústavu.
1: Na mikrobiologický rozbor a na chlorofil a sinice.
2: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
3: Výsledky prvního odběru prokázaly tady přítomnost E. coli a enterokoků. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení.
2: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
4: Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
2: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
5: Kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
2: Což potvrdili i výsledky nedávno zveřejněné studie. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje nejen lidská činnost, ale taky větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Už teď je podle odborníků jasné, že znečištění vody v jezeře by významně zlepšily centrální čistírny, které by zajistily čištění odpadních vod z celého Lipenska. Jitka Cibulová, Vokatá.

Někdyž byla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát.

0: Jsme v závěru dnešního nočního radiožurnálu. Po páté hodině už s vámi bude v ranním radiožurnálu Petr Král. No, my pro vás máme v závěru zvířátka. Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě můžou návštěvníci pozorovat na novém místě. Zahrada je přestěhovala z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Mně se líbí hodně.
2: Komu se ještě líbí tady nový výběh?
3: Žáci třetí C ze základní školy z Nového Jičína přijeli do zoo na školní výlet. Právě oni byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
4: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
3: Hodnotí adaptaci 13 tučňáků zoolog Václav Štraub. Zoo se pro jejich přemístění po 30 letech rozhodla ze dvou důvodů. Kvůli ukončení chovu lachtanů hřivnatých na podzim minulého roku a také jim chtěla nabídnout lepší podmínky. Proto i výběh upravila podle jejich potřeb.
4: Tak oproti těm lachtanům, kdy zde vlastně byl jen takový jako omyvatelný beton, tak jsme zde navezli obrovské množství valounů a nějakého kameniva. Ta vodní plocha je teda několikanásobně větší a tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou vlastně takovým tím delfinovitým pohybem překonávat rychle celou délku toho bazénu.
3: Dodává Václav Štraub. Bývalý výběh tučňáků poblíž zátoky Rejnoků využijí jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
5: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
3: Větší výběh také umožní zoo rozšířit chov tučňáků Humboldtových. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy a Tereza Tomášková.
2: Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán. Teherán odpověděl raketami. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Čeští fotbalisté před startem mistrovství světla odletí do mexické Guadalajary. Bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Írán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
3: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle iránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Status studenta mají absolventi středních škol až do 31. srpna. To znamená, že za ně stát dál odvádí zdravotní a sociální pojištění. Pokud ale mají letní brigádu, musí si dát pozor, aby nepřekročili příjmový limit u dohod. Jinak za ně musí odvody platit zaměstnavatel. Status studenta zároveň zaniká těm, kteří nepokračují ve studiu, nenastoupí do práce anebo případně začnou podnikat. Podle právničky personální agentury Manpower Group Karolíny Vostoupalové se musí do 8 dnů nahlásit jako samoplatci své zdravotní pojišťovně.
4: Obvykle to bude přes formulář v podobě online portálu pojišťovny nebo formou datové schránky. A v případě, kdyby ten absolvent nenahlásil tu změnu, tak mu tam vlastně vznikne dluh na pojistném a je tam i možné uložit pokutu až ve výši 10 000 korun.
2: Pro letošní rok je minimální zdravotní pojistné 3 024 koruny a u OSVČ 3 306 korun měsíčně. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu na letišti dostanou zdarma 3 kyvadlovými linkami městské hromadné dopravy. Zdarma můžou využít taky sdílená kola. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště. A rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy 1000 mil československých. Jde o závod automobilů a motocyklů, který se koná už od 30. let minulého století. Účastníci dnes odpoledne odstartují z Opletalovy ulice u pražského hlavního nádraží. Celkem by se tam mělo objevit 130 vozidel předválečné výroby, říká ředitel závodu Jiří Patočka.
5: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté dnes odletí do mexické Guadalajary, kde později vstoupí do mistrovství světa. Na úvod čeká národní tým Jižní Korea. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A české fotbalistky skončily v kvalifikační skupině o mistrovství světa druhé. V souboji o první místo prohrály na stadionu Walesu 1-3. Postup do baráže o šampionát ale mají Češky jistý.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na D7 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před Humpolcem. Na 85. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Stojí tam policisté, řeší tam zřejmě únik oleje z porouchaného kamionu. Na D7 z Prahy do Chomutova počítejte s omezením za odbočkou na Stehelčeves. Na 10. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh. A teď ho budou opravovat, projíždějte opatrně. Na silnici 15 z Mostu do Lovosic se vyhněte překážce před Želkovicemi a před vjezdem do obce leží na vozovce sražená srna. A nehodu vyšetřují u Stodu na Plzeňsku. Na silnici 230 na výjezdu směrem na Stříbro se střetl cyklista se srnou. Na místo vyjeli záchranáři, počítejte i tam s omezeným provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky a teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. Poukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní a při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 litrů vody na metr čtvereční. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, středa 10. června, počasí pestré, jak jsme slyšeli, tak vám přejeme, aby celý ten den nebyl ani trochu šedivý a povedl se podle vašich představ. Ranní radiožurnál začínáme, pomůžou nám s tím Redy Kirken a Michal Hruza, to další informační bude následovat. Poslední.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál začínáme v Praze v novém centru duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Lidem, kteří bojují s nějakou závislostí a mají třeba sociální problém, nabízí Všeobecná fakultní nemocnice komplexní léčbu, ale musí pochopit svůj problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny do klasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska k způsobu mé výchovy, konkrétně s dodržováním režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná ta zeleň vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmem. My se snažíme zamerať na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:15. A začínáme nejnovější zahraniční zprávou. Spojené státy zaútočily ze vzduchu na Irán. Cílem úderu byl iránská protivzdušná obrana, stanice pozemní kontroly a průzkumná radarová zařízení, a to v blízkosti Hormuzského průlivu. Útok byl odvetou za sestřelení amerického vrtulníku Apache. Brněnské divadlo Husa na Provázku sestavilo inscenaci ze skutečných příběhů diváků. Divadelníci se jich ptali například na zvláště těžký okamžik v jejich životě a jak ho dokázali překonat. Premiéra hry nazvané Everybody Hurts je právě dnes večer a my se na zkoušku divadelníků vydáme už po 17:30.
1: Dnes nás čeká propršený a chladný den, bude převažovat zataženo s občasným deštěm. Hlavně na Moravě a ve Slezsku bude pršet trvaleji. Naopak v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou pouze přehánky. Předpokládané úhrny srážek pro dnešní den jsou do 10, při trvalejším dešti do 25 mm vody. Teploty dnes budou mnohem nižší, než jsme zažívali ve dnech minulých. Odpoledne na teploměrech uvidíme jen od 14 do 19 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem desítky. A foukat k tomu dnes bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi. Ahoj.

0: Ranní radiožurnál, 5 hodin k tomu 19 minut. Vládní poslanci mají v plánu zmírnit zákon o střetu zájmů, tedy onen takzvaný Lex Babiš. Předložili teď novelu, která má zrušit komplexní plošný zákaz dotací, které by byly určené pro firmy člena vlády. Nově by se vztahoval jenom na ministerstva, která jsou takovým jedním členem vlády řízena. Návrh poslanci předkládají v době, kdy možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO posuzuje aktuálně Evropská komise a chce také odpovědi od českých úřadů.
1: V současnosti platí plošný zákaz poskytování dotací a veřejných zakázek firmám, které aspoň z 25% ovládá člen vlády. Nově by se vztahoval jen na konkrétní ministry. Například firma ministra zemědělství by nemohla čerpat dotace poskytované tímto rezortem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
2: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím si, že je velice nejasný.
1: Návrh taky zkracuje lhůty, dokdy může státní intervenční fond vymáhat zpět dotace, o kterých je přesvědčený, že je poskytl v rozporu s pravidly. Teď je lhůta 10 let. Podle novely se sníží na 4 roky. Novelu zákona ostře kritizuje opozice. Podle Ivana Bartoše z Pirátů by změny umožňovaly dál čerpat dotace společnostem premiéra Babiše.
3: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. Tudíž u Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády, což je totální výsměch.
1: To, že novela může být účelová, tvrdí i nevládní protikorupční organizace Transparency International. Pokud se lhůta pro vymáhání dotací pro intervenční fond zkrátí, můžou se některé případy promlčet, jak popsal ve vysílání radiožurnálu právník organizace Krištof Doležal.
4: Což je určitě špatně a krok směrem, který vůbec nedává smysl, protože vidíme v praxi, že ta řízení právě takhle dlouho trvají. A když vidíme, že ta řízení takhle dlouho trvají, tak pokud tu lhůtu zkracujete, tak v tu chvíli je zřejmé, že nechcete, aby ta řízení probíhala.
1: Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek opozice svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Josef Číš, radio.

0: za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno v 17:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který poslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu už od první třídy. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit už od září 2027. Plaga to ale o rok odložil. Noční americké údery na Irán zasáhly systémy protivzdušné obrany, odpalovací stanice a radary u Hormuzského průlivu. Upřesnila to americká armáda s tím, že už dokončila útoky, které nazývá sebeobranou. Výbuchy podle iránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirík či ostrova Kešm. Nejnovější údery odůvodnil americký prezident Donald Trump se střelením vrtulníku Apache. To ale Teherán popírá. Světlo pro Lidice připomene vyhlazení obce nacisty, od kterého dnes uplyne přesně 84 let. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nacisté obec srovnali se zemí, zastřelili 173 mužů a většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Lidé taky zapálí svíčky na místech původních lidických domů.
0: Sport.
3: Hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas 5-3 a srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník domácích Golden Knights Tomáš Hertl nebodoval.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Humpolce a omezení u Valašského Meziříčí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna, buďte opatrní za Kobernovicemi. Na kilometru 85 ve stoupání před Humpolcem je neprůjezdný stoupací pruh. Stojí tam kamion a vytekla z něj nafta. Na místě je šipka, taky už odtahovka. Je to vše označené a pohybují se tam lidé. Jinak ale D1 i ostatní dálnice teď průjezdné plynule. Na silnici 35 čekáme kolony mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím. A tento týden začala oprava výměna mostu u Zašové. Silnice průjezdná Kivadlově, zatím jsou kolony do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je dnes po ránu většinou zatažené nebe, na mnoha místech, hlavně na Moravě a ve Slezsku prší. V Čechách je deště o trochu méně, vyskytují se tam spíše občasné přehánky. Teploty se drží mezi 11 a 15 stupni, vůbec nejtepleji je v Karviné a v Mošnově, tam neklesla teplota právě pod 15 stupňů. Naopak chladno je na západě a severu Čech, tam klesla teplota k 8 stupňům. A úplně nejchladněji je na meteorologické stanici Jelení v Krušných horách, nebo také na Rolavě tamtéž. Tam dokonce teplota spadla lehce do mínusových hodnot, konkrétně půl stupně pod nulu. A žádné velké teplo nás nečeká ani přes den. Odpoledne naměříme od 14 do 19 stupňů a kdo míří nahory, připraví se na teplotu jen kolem desítky. A všem se nám dnes bude hodit výbava do deště. Ze zataženého nebe dnes bude trvaleji pršet na Moravě a ve Slezsku, na ostatním území to budou spíše dešťové přehánky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová. S počasím 5.34 svět se mění a přináší různá překvapení. Pokud máte pocit, že ti komáři, kteří vás letos obtěžují, už nejsou ti, co to bývali dřív, tak máte dost možná pravdu. Může se jednat o invazní komáry japonské a korejské. Jsou schopni přenést tropické nemoci. V Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují, ale je dobré si na ně dávat pozor.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 5.37 je 10. června, což znamená mimo jiné, že sezóna komárů v Česku už začala. Jejich aktivita je ale v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu spíše mírná. Podmínky pro líhnutí jsou ale teď ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazivními druhy. Trvale se v Česku usadil například komár japonský anebo komár korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci, ale obávat se jich podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jo, hele, tady jsou.
3: Samozřejmě čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
4: Jak vůbec ti komáři, ti invazní, vypadají?
5: Komáři rodu Aedes mají velmi tmavé zbarvení.
2: Říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
5: Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
3: Přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Máme ranní radiožurnál a míříme teď přes stihu do divadla. Konkrétně na nejnovější hru brněnského divadla Husa na provázku. Ta vznikla přímo také s pomocí diváků. Přes 130 lidí se v anketě svěřilo se svými nejtěžšími životními chvílemi a také s tím, jak je dokázali překonat. No a právě z jejich příběhů pak režisér Jan Mikulášek sestavil inscenaci nazvanou Everybody Hurts. Diváci ji uvidí poprvé dnes večer v 7 hodin.
1: Inspirací pro inscenaci Everybody Hurts byla stejnomenná skladba skupiny R.E.M. Chtěli vlastně teenagerům vzkázat, že je naděje ve světě, že stojí za to vydržet. Někdy se nazývá hymna proti sebevraždám.
2: Popisuje námět dramaturgyně Veronika Onheiserová. Stejnou možnost svěřit se se svými traumaty měli i diváci Husy na provázku. Dotazníku odpovídali na 3 otázky.
3: Vzpomenete si na nějaký zvlášť těžký okamžik ve svém životě, co vám dalo sílu jej překonat? Kdy vám bylo jasné, že jste jej překonali?
1: Ty jednotlivé příběhy, které v inscenaci zaznívají, vycházejí z kapitol, které jsou sestaveny podle různých statistik, například počtu slov, které se objevovaly. Není jeden příběh, který je ten hlavní.
2: Ve více než 130 příbězích se podle uměleckého šéfa Martina Sládečka často témata opakovala.
4: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy. Ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
2: Inscenace nemá jednu hlavní dějovou linku. Jde spíš o soubor různých scén, které mají diváky povzbudit. Doplňuje herečka Markéta Matulová.
1: Různá slova, která se nám opakovala při tom zkoušení, a to je třeba sdílení, podpora. To poselství vlastně je právě nebát se sdílet věci.
2: Atmosféru vzájemné blízkosti dotváří i scéna, kterou tvoří polopropustná zrcadlová stěna. Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí lidé zatím ve 3 plánovaných reprízách. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:15. Reportéři Radiožurnálu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu do Česka podepsat dohodu o uznání 100 000ového dluhu. Peníze pak musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. My se případu budeme dnes ráno věnovat opakovaně. Poprvé se tak stane v 6 hodin a 20 minut. A ještě jeden nejnovější sportovní výsledek. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Las Vegas 5-3. A to tedy znamená, že dokázali vyrovnat sérii hranou na 4 vítězná utkání na 2-2. Za domácí tým Vegas nastoupil také útočník Tomáš Hrdl, tentokrát ale gól nedal.
5: Omezení na D1 u Humpolce a v Brně komplikace. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor mezi Koberovicemi a Humpolcem. Na kilometru 85 ve stoupání odtahují nepojízdný kamion. Je tam šipka a nákladní auta vybočují doleva. V Brně pozor v centru města. Nefungují semafory na frekventované křižovatce Křenové ulice s Kolištěm. A provoz v Brně je zatím slabý bez většího zdržení. A opatrní buďte taky u Zlína. Na silnici ze Zlína do Rackové v lese odstraňují hasiči padlý strom. Podle potřeby mohou zastavovat provoz. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: Máme před sebou deštivé období, nejvíce srážek spadne ve východní polovině našeho území, tedy hlavně na Moravě a ve Slezsku a také ve východních Čechách. Tam bude pršet i dnes a také v dalších dnech plošně a trvaleji. V Čechách, hlavně v západní a severozápadní polovině, se budou vyskytovat spíše jen lokální přehánky. Znát to bude i na úhrnech srážek. Například dnes na Moravě a ve Slezsku naprší až 25 mm deště, jinde to bude do 10 mm. Teploty ale budou všude nízké. Nejchladněji čekáme samozřejmě na horách, tam se připravte na teplotu jen kolem 10 stupňů. Jinde naměříme od 14 do 19 stupňů Celsia. Krásné ráno.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Baraka, s vámi ranní radiožurnál, ten středeční necelých 10 minut před 6 hodinou a před dalšími zprávami. Konec dobrý, všechno dobré, praví ono známé přísloví. No a v praxi to teď potvrdil třeba také bronzový výškař z mistrovství světa Jan Štefela, který si na kladenském meetingu dokázal vylepšit svůj sezónní venkovní rekord, své maximum. Přidal dalších 5 cm, no a dává tak zapomenout na nepovedený začátek té aktuální sezóny.
1: Teď na potřetí překonává Jan Štefela 225 cm a dál je v boji o vítězství tady na mítinku Kladno hází.
2: Vlastně v pátek jsem přiletěl z Říma, tak hnedka v sobotu jsem šel na trénink a v sobotu jsem se rozhodl, že chci do Kladna trošku si zaskákat. Protože jsme měli v plánu skákat na tréninku, tak jsme si řekli, že zkusíme si zaskákat tréninkově na závodech.
3: Přibližuje Štefela, že původně nebyl kladenský meeting v jeho plánech, ale po nepovedeném startu sezony, když skočil v Bydhošti 215 a v Římě 220 cm, cítí, že potřebuje co nejvíc závodit.
2: Jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
3: Mluví český atlet roku 2025 o jasném cíli, kterým bude srpnový evropský šampionát Birminghamu. Na kladenském sletišti si přitom vyzkoušel dost specifický závod, když hned 7 atletů nepřekonalo základní výšku 210 cm a brzy zůstal Štefela v soutěži sám s vítězným Němcem Potyjem.
2: Jako on nebyl vysoký základ, bylo to 20 pro nás, jo, co máme trošku vyšší ty osobáky, ale byli tady kluci, co mají season besty 2.5, tak to mi bylo trošku líto, no, že si vlastně nezazávodili ani pořádně.
3: Říkal Jan Štefela, který nakonec překonal 225 cm stejně jako německý vicemistr Evropy z roku 2022, ale kvůli většímu počtu oprav skončil druhý. Další centimetry pak může jeden z nejlepších českých atletů současnosti přidat v úterý na ostravské Zlaté tretře. Z Kladna Jakub Marek, Radiožurnál.

S vámi ranní radiožurnál. Užitečné rady budeme mít dnes také pro čerstvé absolventy středních škol. Probereme v našem vysílání, dokdy za ně stát platí zdravotní a sociální pojištění, a pozor také při brigádách. K tomu se dnes po ránu určitě dostaneme. A mladí tentokrát v Albánii ti tam spustili něco, čemu říkají plameňáková revoluce. Chtějí odstoupení premiéra a zastavení záměru zahraničního investora na stavbu rezortu na jednom ostrově s unikátní faunou. I tam má zavede dnes ranní radiožurnál za 4 minuty 6.

0: Stereofonik se raní Radio Žurnál chvíli před dalšími zprávami. Co přinese dnešek? Třeba začátek festivalu Rock for People a také se dnes slavnostně otevře nejvyšší věž známé stavby ve Barceloně. Sagrada Familia přivítá i nás v raním Radio Žurnálu. Dobré ráno, 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského zdvojnásobí dronové útoky na Rusko. Čeští fotbalisté se před startem mistrovství světa chystají na přesun do Mexika. Na dálnici D1 překáží nepojízdný kamion u Humpolce směrem do Brna a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní. Zaměříme se na to v raním Radiožurnálu asi za 20 minut. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Nově by mohli ministři čerpat dotace pro svoje firmy, pokud by nesouviseli s rezortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené se členy vlády pobírat dotace žádné.
3: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
3: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
5: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
3: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Tallinnu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle. Zúčastnil se tam summitu Ukrajiny a severských a pobaltských zemí.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a Rusko válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Komáři v Česku už jsou aktivní. Aktuálně je podle Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, mají ale dobré podmínky pro líhnutí. Na českém území se taky trvale usadily invazní druhy, jako je komár japonský nebo korejský. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se toho zatím tolik obávat nemusíme.
7: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
8: Sport. Čeští fotbalisté se před začátkem mistrovství světa přesunou večer z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu utkáním s Jižní Koreou. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem prohráli ve finále NHL 3-5 s Carolinou, která tak srovnala sérii na 2-2 na zápasy. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po téměř 4leté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo deblu na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melichárová, Martinézová, Routlipová porazili 2-0 na sety. Williamsová odůvodnila svůj návrat v rozhovoru přímo na kurtu.
9: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavovalo mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím dětmi chodit do školy, tak proč ne?
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 před Humpolcem a taky v Cínovecké ulici v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor před Humpolcem. Na kilometru 85 ve stoupání odtahují nepojízdný kamion. Místo je označené, je tam šipka, nákladní auta vybočují doleva. U Brna už se ucpává silnice 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Zatím ta ranní kolona popojíždí od Lažan, je to na 10 minut. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. V Cínovecké ulici před sjezdem na Ďáblice stojí nepojízdné auto, už jsou tam i policisté a brzdí se zpomaluje u sjezdu na Zdiby. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky a teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: 6 hodin 5 minut, středa 10. června. Krásné ráno všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Přeje od mikrofonu Karel Janu. Krásné ráno přeju Martinu Charvátovi, který tu následující hodiny bude se mnou. Martin, hezký den.
12: Krásný den.
11: Pojďme pozvat posluchače jediného čistě sportovního rádia na to, co je dneska čeká. Já myslím, že to jedno velké téma, které všichni tady už odpočítáváme do začátku. Mistrovství světa ve fotbalu je jasné. Toho se nezbavíme následující, Martine, měsíc a půl.
12: Měsíc a půl vlastně, ano. Uvidíme, jak dlouho se to bude samozřejmě týkat českého týmu, tam asi tak optimističní úplně nejsme, ale měsíc a půl minimálně obecně to bude zajímat fotbalové fanoušky, nicméně to není to jediné, co se děje v zámoří, protože už za pár minut se budeme věnovat dalšímu finále Stanley Cupu, tedy zápasu mezi Las Vegas a Carolinou. Carolina si připsala další vítězství a nebude to to jediné, samozřejmě nás bude zajímat třeba včerejší meeting Kladno Hází, nebo třeba nás bude zajímat, co se dnes bude dít s basketbalovým Nymburkem, kdyby měla být oznámena spolupráce se Slaví. Stejně tak se budeme věnovat i atletickému poháru rozhlasu a spojíme to s dnešní diamantovou ligou v Oslu.
11: Tak nás poslouchejte, budeme za to rádi, posíláme Nickelback.
2: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů. Andrew.

0: byli Nickelback v ranním vysílání radiožurnálu Sport 6 hodin 11 minut. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Las Vegas 5-3, promiňte, a vyrovnali sérii na 2-2. Povídat si o tom teď budeme s kolegou Filipem Šedivým. Dobré ráno, Filipe.
1: Hezké ráno.
0: Tak když se podívám na statistiky, tak druhá minuta Stankouven 0-1, čtvrtá minuta Blake 0-2. Bylo to od začátku jasné, že Carolina tenhle zápas ovládne?
1: Jasné to rozhodně nebylo, protože sice Carolina měla skvělý nástup do zápasu, ale Vegas se dokázali dotáhnout. Ono, Carolina musela tenhle duel vyhrát, protože historie finále Stanley Cupu říká, že když tým prohrává 1-3, a to se stalo 39krát v historii, tak pouze jedinkrát potom přišla otočka ve vývoji. Takže Carolina byla tak trochu přitlačena ke zdi, musela si odvést to druhé vítězství z ledu Las Vegas, to své druhé v sérii. Dělala proto všechno, co mohla. Vegas se samozřejmě také snažili, třeba Brad Howden dal 14. gól v letošním playoff, je jasně nejlepším kanonýrem vyřazovacích bojů NHL. Po první třetině Carolina vedla 3-1, po druhé ale bylo srovnáno 3-3. Golden Knights se dotáhli a potom to byla ve třetí třetině urputná bitva, kterou rozhodl Jordan Staal, to znamená 37letý kapitán Hurricanes, který dal 47. minutě svůj už 5. gól ve čtvrtém finálovém zápase. Takže tenhle chlapík nezdolný v předbrankovém prostoru, kde skvěle tečuje, tentokrát to bylo doklepnutí volného puku z předbrankového prostoru, tak rozhodl ten duel. Nikolaj Ehlers v závěru ještě pečetil do prázdné branky, takže Carolina vyhrála na ledě Vegas 5-3 a srovnala finále hrané na 4 vítězství na 2-2 na zápasy.
2: Jaká byla v tomto utkání role Tomáše Hertla, protože když se podívám na statistiky, tak žádný kanadský bod nemá a ve kolonce plus minus bodů je na minus 2, Filipe.
1: Ano, je to tak, Tomáš Hertl poprvé ve finálové sérii nebodoval, on v těch prvních třech zápasech měl bilanci 2+2, ale tentokrát zkrátka nebylo tolik vidět, dostával své šance při přesilovce Vegas, ale jinak byl mezi těmi spíš méně vytíženými útočníky trenéra Johna Tortorelli. V závěru byl na ledě, když se 2 minuty před koncem snažili Golden Knights vyrovnat skóre, ale po tom, co vyhrál Tomáš Hertl v hazovu, tak Jack Eichel nedal velikou šanci a tím pádem ten duel nakonec tedy pro domácí dospěl do toho špatného konce. Tomáš Hertl určitě už odehrál letošním playoff lepší zápasy, tak třeba se k tomu ještě v pokračování série vrátí.
0: S Filipem Šedivým si povídáme o tom, že hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3, vyrovnali sérii na 2-2, je tedy srovnáno, no a finále NHL, Filipe, pokračuje kdy a kde?
1: Je to tak, finále bude pokračovat minimálně ještě 2 zápasy. Teď se vrací tedy ze státu Nevada do Severní Karolíny, do města Raleigh, kde v noci ze čtvrtka na pátek našeho času po 2 hodině raní se bude hrát 5. duel. Potom se zase všechno přestěhuje do T-Mobile Areny, do Las Vegas. No a pak se nechme překvapit, jestli to bude stačit, anebo dojde na ten ultimátní rozhodující 7. zápas, což by asi byl hokejový svátek pro všechny fanoušky. A vzhledem k tomu, jak ty týmy jsou vyrovnané, vzhledem k tomu, jak se ta série vyvíjí, tak já bych si třeba i vsadil na to, že nakonec finále Stanley Cupu dospěje do toho rozhodujícího 7. zápasu.
0: To říká Filip Šedivý, se kterým se každopádně myslím po nějakém dalším finále hokejové NHL velmi rádi spojíme v našem ranním vysílání tady na radiožurnálu Sport. Filipe, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Karle, potom 7. se těším, naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 18 minut, příjemné středeční ráno všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport Česká. Reprezentace ta fotbalová se večer přesune z amerického Texasu do mexické Guadalajary, kde nastoupí k úvodnímu utkání na mistrovství světa ve fotbale. Národní tým bude hrát proti Jižní Koreji. No a přímo v dějišti zápasu už je náš reportér Mikuláš Jáša. Mikuláši, přejeme dobrý večer do Mexika.
1: A já vám přeji dobré ráno do Česka.
0: Pojďme začít jedním z velkých témat, které nás bude určitě doprovázet celý světový šampionát. Jaké je počasí v Mexiku?
1: Momentálně bez větří, je poměrně teplo, není takové dusno, jaké bylo v Dallasu, ale kdyby se dnes teď měl hrát fotbalový zápas, tak jsou to ideální podmínky pro fotbal. Není vedro, jak jsem mluvil o té vlhkosti vzduchu, to je také v pořádku. Asi je to trošičku něco jiného, když máte sportovat, ale když se jdete po 2 až 3 hodinovém letu projít po městě Guadalajara, tak je to naprosto v pořádku.
2: Let z amerického Dallasu do té Guadalajary by měl trvat zhruba 2 a 3/4 hodiny až 3 hodiny. Jaký mají po přistání program reprezentanti, až se tedy přesunou večer z Texasu právě do Mexika?
1: Reprezentanti ještě ve čtvrtek ráno absolvují přímo na stadionu v mexické Guadalajáře tradiční předzápasový trénink. Ten bude 15 minut otevřený pro média, tedy pro novináře. No a ještě předtím půjde o tiskovou konferenci, kterou si na starost vezme trenér Miroslav Koubek. Ale máme informace, že média dostanou k dispozici také Lukáše Provoda, záložníka ofenzivního hráče pražské Slávie, a Ladislava Krejčího, kapitána národního týmu, nebo chcete-li obránce Wolverhamptonu. Stále platí, že všichni reprezentanti jsou zdraví, a pozor, nově s týmem už i trénuje Jan Kuchta, který do dějiště mistrovství světa ale přiletěl s poraněným kotníkem. Trenér Miroslav Koubek v uvozovkách se odvolával na lékaře, kteří se podepsali za to, že Jan Kuchta bude do startu šampionátu zdravý, tak zdá se, že ano, že je zdravý. V Mansfieldu minimálně tu čtvrt hodinu, kterou měla média k dispozici, trénoval úplně naprosto normálně.
0: Mikuláši, další velké téma, nadmořská výška. Česká reprezentace odehraje ten úvodní zápas ve skupině mistrovství světa s Jižní Koreou v nadmořské výšce. Mluvíme o tom někde kolem Sněžky 1500-1600 metrů, tak jak řešil realizační tým tu aklimatizaci?
1: No, na trávníku se to řeší hůře, normálně na hřišti, tam trénují hráči dopoledne, ale odpoledne už realizační tým zařazuje takzvané heat tréninky, reprezentanti jsou v takové vyhřáté místnosti a ta má právě simulovat místní klimatické podmínky, které ale zatím tedy jsou z mého pohledu příjemnější než ty v Dallasu, v Texasu. Přitom v té určité frekvenci, teď se vrátím do té místnosti, tak šlapou na rotopedu. Organismus pak má být odolnější právě při pohybu ve výšce. A když už jsem mluvil o tom Texasu, tak tam bylo opravdu počasí extrémní, vlhkost.

0: reprezentanty, jak se připravují na prvního soupeře, se kterým budou hrát na úvod šampionátu. Řeší se standardní situace, protože to je také známé. Češi z 55% všech gólů v kvalifikaci o postup na mistrovství světa dali právě po standardních situacích a i tady na tomto turnaji právě ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě budou mít výškovou převahu, takže to by mohla být velká zbraň a dost se také řeší to, jak budou zadáci nebo respektive svěřenci trenera Koubka stíhat rychlonohé Korejce, protože to je velká zbraň, velká síla tohoto asijského týmu. Někteří odborníci dokonce předvídají, že by mohl dojít až do čtvrtfinále a že to je horký favorit, který vlastně by mohl, řekněme, prorazit ten asijský fotbal, který na nějaký pořádný velký úspěch pochopitelně čeká. Takže přes standardní situace, mluvili o tom reprezentanti, vede cesta, no a těžké bude pochopitelně bránit asi úplně největší hvězdu, tedy Sona.
1: Zápas Česko-Jižní Korea je na programu v noci na pátek v brzkých ranních hodinách tady na Radiožurnálu Sport. Nabídneme v přímém přenosu zhruba mezi 16:00 a 18:00. Tohle byl přímo z mexické Guadalajary reportér Mikuláš Jáša. Miky, moc děkujeme, naslyšenou.
0: Díky a naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne dohrává v ranním vysílání Radiožurnálu Sport 6 hodin 27 minut středa 10. června. Lionel Messi v generálce před fotbalovým mistrovstvím světa pomohl golem z penalty Argentině k výhře 3-0 nad Islandem. Ten duel vlastně už Argentinci tak nějak ovládali od začátku. V 8. minutě se trefil Barco, no a v 86. potom na 3-0, na konečných 3-0 navyšoval Almada.
1: Ano, Argentinci hodně proměnili svou sestavu, zejména o poločase, kdy provedli hned 5 střídání, další střídání v 58. a 70. minutě, takže v podstatě protočili téměř všechny hráče. Messi přišel na hřiště v 70. minutě a hned o 2 minuty později právě dával gol z pokutového kopu. Také další týmy, které hrají na mistrovství světa, se předvedly v přípravných zápasech, ale nedali gol. Saúdská Arábie remizovala se Senegalem 0-0 a Iráčané, kteří budou na mistrovství světa, prohráli s Venezuelou, která tam nebude, 0-2.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a městská část Praha Běchovice.
3: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál půl sedmé. Tereza Tomášková a další zprávy.
6: Kauze Dozimetr bude u soudu pro Prahu 9 druhým dnem vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr před 6 lety podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Zítra pak bude jednání pokračovat výslechem ex-ministra spravedlnosti Pavla Němce. V pátek bude vypovídat bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Spojené státy znovu zaútočily na Irán, oznámilo to americké velitelství, s tím, že je to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. To Teherán popřel. Výbuchy podle íránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirik či ostrova Kešm. Na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný nový kruhový objezd. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů. Přibyly tam i chodníky, protihlukové stěny a veřejné osvětlení. Dělníci tam pracovali od loňského července.
4: Sport.
6: Hokejisté Caroliny srovnali stav finálové série NHL z Vegas na 2-2 na zápasy. Na ledě soupeře vyhráli 5-3. Český útočník domácích Tomáš Hertl v zápase nebodoval. A dvě české tenistky dnes čeká boj o postup do čtvrtfinále londýnského turnaje v Queen's Clubu. Karolína Plíšková vyzve odpoledne světovou devítku Kanaďanku Bokovou a Marie Bousková nastoupí později proti Chorvatce Vekičové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 v Brně a v Praze houstne provoz. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se na 190. kilometru sjezdu na výstaviště a pomaleji pojedete až k omezení na 196. kilometru. Hlavně kamiony. A taky na silnici 43 ze Svitav do Brna už houstne provoz, a to před Lipůvkou. Tradiční ranní kolona aktuálně od Lažan. A taky na příjezdech do Prahy houstne hostne provoz. Třeba na D8 pojedete pomaleji od 7. kilometru až ke sjezdu na Zdiby. Nic nepřekáží, pouze provozem. Kolony už se tvoří na Českobrodské v Běchovicích a taky třeba v Mirošovicích. To je silnice 3 z Benešova do Prahy. Před Mirošovicemi postojíte už asi 10 minut. V Praze čekáme kolony v Hloubětíně, v Průmyslové ulici směrem na Letňany. Omezení před Poděbradskou ulicí.
8: Přímo před křižovatkou zúžení ze dvou na jeden pruh, práce na vozovce. Je to stažený do levýho pruhu.
7: A kolona také jede o něco pomaleji než obvykle. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Do střední Evropy, tedy i na naše území, začal podle předpokladů proudit chladný oceánský vzduch. Ten dostal teploty výrazně pod dlouhodobý průměr, místy spadly i o 10 stupňů. Ještě včera bylo naše území teplotně rozdělené, na západě už bylo chladno, na východě se ještě teploty pohybovaly nad letními 25 stupni. Ode dneška už bude chladno všude. Konkrétně dnes i v dalších dnech budou teploměry ukazovat jen od 14 do 19 nebo 20 stupňů. Teploty začnou růst zase až v příštím týdnu. Vpády chladného a vlhkého oceánského vzduchu jsou ale pro toto období docela obvyklé. Krom nízkých teplot se tedy musíme připravit i na déšť. Do konce týdne může na mnoha místech napršet od 20 do 50 mm srážek. Oblastí, které zůstanou úplně bez deště, bude minimum. Počasí se začne velmi zlehka vylepšovat o víkendu. Teploty povyrostou o několik stupňů a také bude ubývat dešťových kapek i oblačnosti. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Calling Adrian, 6 hodin 38 minut, krásné středeční ráno všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Její 44 let, má 23 Grand Slamových titulů, přesto se tenistka Serena Williamsová skoro po 4 letech vrátila na kurty.
1: Není tak divo, že se o jejím comebacku hodně mluví a také píše, třeba na zahraničních sportovních webech. Shrnutí má ve studiu Jan Suchan, dobré ráno.
2: Krásné
3: ráno.
0: Ten třetí mikrofon, moc se omlouvám.
3: Pardon.
1: Byl to vítězný návrat, když se dostaneme zpátky k Seríně Williamsové, která společně s Kanaďankou Mbokovou porazila na úvod turnaje v Queen's Clubu americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinezová, to je jedna hráčka, a Routliffeová, to je ta druhá, zdolali je 2-0 na sety. Co se o tom píše v zámoří?
3: Proti třem soupeřkám a zvládli to stejně. Píše se o tom den, kdy se Serena Williamsová vrátila a tenis má svou hrdinku zpátky. To je titulek CNN Sports. Web WTA zase píše, královna je zpátky. Server The Athletic spočítal, že to přesně 1375 dní, co Williamsová naposledy hrála tenisový zápas. To byl rok 2022 a porážka ve třetím kole US Open s Austránkou Tomljanovičovou 1-2 na sety. V článku CNN zase stojí, že v tenise, zvlášť na turnajích v Londýně, to nikdy není úplně rock'n'roll, ale když americká tenistka po tak dlouhé době vstupovala na kurt, byl to rock'n'roll. A pokud vás zajímá, proč se Williamsová vrátila k tenisu zrovna teď na turnaj v Queen's Clubu, tady je poměrně jednoduchá odpověď přímo z kurtu.
4: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavovalo mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím s dětmi chodit do školy, tak proč ne?
3: Mimochodem, když do vyhledávače Google napíšete Serena Williamsová, zobrazí se nad výsledky vyhledávání nápis Vítej zpátky, královno.
0: Honzo, zmiňoval si server The Athletic, tam kromě článku o návratu Seriny Williamsové vyšel taky rozhovor s bývalým fotbalistou a současným koučem Seskem Fabregasem, tak co tě zaujalo?
3: Fabregas samozřejmě mluvil o tom, jak dovedl italské Como poprvé v klubové historii do Ligy mistrů, ale pro mě zajímavější byla pasáž, kde bývalý hráč Barcelony nebo Chelsea popisoval, jak vypadají jeho první setkání s novými hráči. Při nich byste prý slovo fotbal neslyšeli. Pro Fabregas je důležitější jako první poznat osobnost fotbalisty, jeho mentalitu a přiblížit mu kulturu a fungování klubu.
0: Zahraniční weby proč Jan Suchan, děkujeme.
3: Rádo se stalo.

0: Když jsme před chviličkou v ranním vysílání radiožurnálu Sport zmínili návrat Siriny Williamsové na tenisové kurty, tak můžeme přidat další hodně zajímavé jméno, které se po nějakém čase vrátilo na kurty. Australany Kyrgios po půlroční pauze se vrátil vítězně. Vyhlášený bouřlivák porazil v prvním kole turné ve Stuttgartu Corentina Muteta. To je taky tak trošku netradiční tenista, tak si myslím, že to mohl být hodně zajímavý zápas, ale my jsme s Martinem Charvátem chtěli teď jednak zopakovat české výsledky a taky pozvat na dnešek.
1: Ano, trochu se nám to bude prolínat z jednoho do druhého. Začneme tím, co je jisté. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnej v Londýně do druhého kola. Kudermětovovou, nově reprezentující Uzbekistán, tak porazila 2-0 na sety. Dařilo se také na turnaji v Hertogenboši českým hráčkám, respektive jedné české hráčce, Barboře Krejčíkové, která zdolala Meksičanku Zarazuovou poměrně jasně 6-1, 6-2. Naopak vypadla Sára Bejlek a ten, kdo se prolíná z jednoho dne do druhého, je česká hráčka Nikola Bartuňková.
0: Je to tak, ta totiž včera rozehrála svůj zápas s Belgičankou Vande Winkelovou, ale dneska ho budou muset dohrávat 6-4, 6-7, 2 3, to je stav, za kterého by se někdy po obědě mělo začít v Nizozemsku hrát. Bavíme se samozřejmě o travnatých tenisových turnajích a tak se můžeme přesunout taky do Londýna, kde se hraje v Queen's Clubu. No a tam dneska Karolína Plíšková má před sebou hodně těžký zápas, těžkou soupeřku Kanaďanku Mbokovou, turnajovou trojku. No a Marie Bousková taky zabojuje o čtvrtfinále. Její soupeřkou bude Vekičová, chorvatská tenistka. No a tyhle duely se budou hrát odpoledne, ten Plíškové někdy ne dříve než v půl čtvrté a Marie Bousková až potom někdy v podvečer, večer nastoupí na konec.
1: Snad se někdy dostanou také do hry čeští tenisté, bohužel ti se na těch hlavních turnajích travnatých přípravných před Wimbledonem bohužel ani v Hertogenboši v Nizozemsku a v Německu ve Stuttgartu nepředstaví.

0: Nejhodnotnější výkon v loňském roce předvedl podle samotných sportovců rychlobruslař Metoděj Jílek v konkurenci vítězství Jana Zabistřana ve světovém poháru, medailí Ester Ledecké na mistrovství světa na lyžích i na snowboardu nebo obhájenému zlatu z mistrovství světa v podání kanoisty Martina Fuchsy, byl Jílek zvolený jako nejlepší. Dostal za to cenu Stanislava Guta Jarkovského, kterou předává Český olympijský výbor.
1: Cenu Jiřího Guta Jarkovského získává za rok 2025 Metoděj Jílek.
2: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
3: Pochvaloval si Metoděj Jílek, který cenu získal pár dní před svými 20. narozeninami. Podobně mladá ji dostala v roce 2007 jen Martina Sáblíková. I když už se teď Jílek může pyšnit olympijským zlatem a stříbrem, cenu dostal za rok 2025, kdy měl raketový přesun mezi dospělé. Stihl ještě ovládnout závody juniorského světového šampionátu, stejně jako se pak prosadit na 10-kilometrové trati na tom seniorském. Právě tohoto bronzu si považuje nejvíc.
2: Asi ty první medaile na to mistrovství se, jakož to byl nějaký první cenej kok, který jsem získal v té seniorské kategorii, takže asi už je to. Vždycky to může být lepší. To ne, že ne, ale myslím si, že se celá ta sezona povedla a všechno proběhlo tak, jak má. Myslím, že my jsme jako s tím tréninkem všechno děláme postupně tak, aby jsem nějaký ten pík měl okolo 25-26 let, takže myslím si, že všechno je pod kontrolou a jsem rád, že už vychází takhle brzo.
3: Říká 6 let před tím plánovaným vrcholem český rychlobruslař, který má po sezóně na ledu a tak opět nazul kolečkové brusle. Ale teď je v létě i pro něj čas na odpočinek a další sporty. Metoděj Jílek to je velký fanoušek cyklistiky, kterou přes léto sleduje. Těší se na Tour de France a na výkony svého vrstevníka, Francouze Paula Sexase.
2: Už jezdí skvěle a doufám, že bude konkurovat Pogačarovi na Tour. Myslím si, že porazí Vingegaarda, no? To bude můj takový wild guess, že bude druhý za Pogačarem.
3: Tipuje Jílek, povoláním sice zmíněný rychlobruslař, ale také o cyklistice bude mluvit v kilometrech Jiřího Ješka. V nich bude hostem v sobotu v poledne na festivalu Off-Season v Praze. Reprízu pak uslyšíte i v našem vysílání. Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
1: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
0: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
1: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
3: Dobré ráno, je 7 hodin. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
4: Česká firma podle zjištění Radiožurnálu omezuje práva filipínských pracovníků. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán, Teherán odpověděl raketami. Atlet Jan Štefela na mítinku v Kladně posunul své letošní výškařské maximum. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Česká firma podle zjištění Radiožurnálu omezuje práva filipínských pracovníků. Investigativní tým zjistil, že některým z nich dává po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Na pracovní podmínky Filipínců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO zaměřuje i tzv. Kobra 26.
5: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
4: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Po 7:30 k tomu v ranním Radiožurnálu chystáme další podrobnosti. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Írán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
6: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle íránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: V Hradci Králové začíná festival Rock for People. 5denní akce letos láká na skupiny, jako jsou Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že na hradecké letiště do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků.
7: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: Sport.
8: České fotbalisty čeká přesun z amerického Texasu do mexické Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno českého času vstoupí do mistrovství světa. Utkání Česko-Jižní Korea odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Výškař Jan Štefela si na mítinku Kladno hází vylepšil letošní maximum, skočil 225 cm. Díky menšímu počtu oprav oho ale předčil Němec potý stejným výkonem. Štefelu potěšilo, že se oproti úvodu venkovní sezóny cítil lépe.
9: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no, jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat.
8: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk Oštěpařka, Syčaková a kladivář Myslivčuk.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Úspěšná D1 u Brna, kolony v Praze. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně se brzdí na kilometru 177,5 před sjezdem na Ostrovačice. A nesouvislá fronta je až do Brna k omezení. Platí, že osobní v levém pruhu jedou o něco rychleji než kamiony v pravém. Na D1 silný provoz je na příjezdu do Brna ve směru z Výškova. Tam se na chvilku zastavíte pouze v okolí 210. kilometru. A postojíte i na silnici 43 ze Svitav do Brna v ranní koloně před Lipůvkou, aktuálně asi 15 minut. A ještě do Prahy provoz už je silný a třeba na Pražském okruhu se tvoří kolony před sjezdem na Ořech. Delší ve směru na letiště, už kvůli tomu i regulují vjezdy do Lochkovského tunelu. Neobvykle pomalá kolona teď v Praze v Průmyslové ulici směr Letňany. Je tam zúžení před křižovatkou v Hloubětíně s Poděbradskou ulicí. Něco opravují, průjezdný je pouze jeden průh a fronta od Českobrodské zabere asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. A při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 litrů vody na metr čtvereční. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů a Martin Charvát.
11: 7 hodin 6 minut, krásné středeční ráno, dál přejeme všem ze studia Radiožurnálu Sport tady na Vinohradech. No a teď jsme chtěli, Martine, pozvat naše posluchače na sobotu, protože už jsme o tom samozřejmě mnohokrát mluvili, ale příští desítka Pavla Horváta live tentokrát zůstává v hlavním městě.
12: Přesně tak, snad nebude pršet tak, jak je předpovídáno na dnešek, také v sobotu, protože v sobotu v 10 hodin na festivalu Off Season se představí Antonín Panenka, náš už stálý host v podstatě v tomto roce, kdy je výročí 50 let od jeho slavného kopu v Bělehradě. Pavel Horvát, ten také pár penalt zahrával, co se týče české fotbalové historie. No a s nimi přijde Václav Němeček, další legenda třeba pražské Sparty.
11: Je to tak, sobota 13. června od 10 hodin, prodej vstupenek spuštěný, celé se to koná na pražském výstavišti v rámci off-season festivalu, a když už tedy lákáme na tuhle akci, tak nejenom, řekněme, fanoušci Pavla Horváta a nejenom fanoušci fotbalu mají velmi dobrý důvod se přijít podívat na pražské výstaviště, protože že v pravé poledne tam taky bude Jiří Ježe, který tam bude natáčet, řekněme, kilometry, no a bude mít dva velmi zajímavé hosty, budou tam jednak Simona Bubeničková a jednak taky Metoděj Jílek, takže to bude taky takové trošku vzpomínání na lední zimní olympijské hry v Miláně a paralympijské samozřejmě.
12: I lední. Co se týče Metoděje Jílka. Jiří Ježek mimochodem projevil zájem si tam zahrát také další sporty a potom ještě bude přetáčet kilometry Jiřího Ježka na další týden s basketbalistou Vítem Krejčím, takže pokud chcete vidět Jiřího Ježka, pobavit se s ním o sportu, tak v sobotu máte právě tu šanci to udělat.
11: A inside informace z Radiožurnálu Sport, tam bude taky Martin Procházka, taky hokejový fanoušci si přijdou na své.

0: 7 hodin 10 minut středa 10. června. Čeští fotbalisté dnes v podvečer odletí do mexické Guadalajary, kde v pátek ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa.
1: Úvodním soupeřem národního týmu na šampionátu bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových rozstřelů v baráži, tedy golmanem Matějem Kovářem.
2: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář.
3: Bylo mi nasíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to bude, a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
4: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
5: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře a mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
4: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Dubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
6: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
7: brouka do hlavy,
6: tady na něm přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
4: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: Imagine Dragons, 7 hodin 16 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Francouz Alex Bodán se udržel v čele cyklistického závodu Tour Auvergne-Rhône-Alpes, známého asi spíše jako Critérium du Dauphiné, tak se až do letošního roku jmenoval tahle závod, který je důležitou prověrkou před Tour de France. Každopádně Alex Bodán vede i po třetí etapě, tou byla časovka družstev, no a tu vyhrál tým Visma Lease Bike včera.
1: Zvítězili o 9 sekund před stáji Netcompany, kterou znáte spíše jako Ineos, jak pokračuje její název, a stájí Education First Easy Post, která byla 29 sekund za vedoucí, nebo spíše vítěznou Vismou. To, že se jela časovka družstev, není úplně náhodou, protože časovka družstev, ta bude také úvodní etapou na Tour de France a světe div se, závod zmíněný, který se dřív jmenoval jako Critérium du Dauphiné, je pořádaný stejnou agenturou jako Tour de France, takže to opravdu není náhodou, že právě tohle se jelo ve včerejší třetí etapě.
0: Je to tak, jedinou věc vlastně zajímavou, kterou z té etapy můžu říct, na druhé a třetí místo v tom celkovém pořadí se posunuli právě jezdci té stáje Netcompany Ineos, tedy Francouz Kevin Vauclain a Brit Oscar Only. No a Oscar Only, ten měl mechanický problém v té týmové časovce. Tým na něj musel počkat, protože mu spadl řetěz a Kevin Vauclain z toho v cíli vůbec neměl radost. Ve všech rozhovorech potom po etapě říkal, že si myslí, že tohle není taktika, kterou on osobně by zvolil, a tak dále a tak dále. Tak docela zajímavá dynamika, protože myslím, že na tyhle dva právě Ineos chce jet, samozřejmě i na Tour de France, tak vypadá to, že pánové úplně nejlepší kamarádi nejsou.
1: Vauclain Only, to jsou samozřejmě velká jména, nicméně stáje Netcompany Ineos je jednou z těch, které by se měly představit také na Czech Tour, a to zvláště kvůli tomu, nebo i díky tomu, že za tuto stáj, když se ještě jmenovala Sky, tak vlastně jezdil Leopold Koenig. Vypadá to všechno jako náhody, ale náhody to nejsou. Leopold Koenig samozřejmě moc dobře věděl, kde se ozvat a jak se ozvat, aby tahle stáj přijela také do Česka.
0: Teď už Tom Grennan, krásné ráno.

7:22, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se ve svých 41 letech představí už na svém 6. mistrovství světa. Společně s Argentincem Lionelem Messim a mexickým brankářem Guillermem Ochoou tak vytvoří rekord v počtu účastí na světových šampionátech, no a ani Cristiano Ronaldo tak nemůže chybět tento

0: než Argentinec a že získal ligový titul ve více soutěžích. V Anglii s Manchesterem United, ve Španělsku s Realem Madrid, v Itálii s Juventusem a taky v Saudské Arábii s Nasserem, i když nevím, jak tohle je silný argument. Ronaldo je na reprezentační úrovni zároveň i světovým rekordmanem. Věděli byste v čem?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
2: On na každém z těch pěti předchozích mistrovství světa totiž dal gól. Cristiano Ronaldo je zároveň světovým rekordmanem v počtu reprezentačních branek, dal jich už 143. O zakončení slavného útočníka mluví fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát.
3: Byl jsem před x rokama u Pavla Nedvěda na stáži v tom Juventusu, když tam byl Ronaldo, a vlastně jsem si říkal, že to není možný, kolik on toho nastřílí, jo? Jako ještě vlastně i v průběhu tréninku, i po tréninku, takový ty, jako ono to vypadá hrozně jednoduše, takový ty střely trošku z úhlu pravou, levou nohou a vlastně dával jenom rány, aby trefoval bránu a spoustu takovýhle gólů dal, takže to je prostě drill denodenní.
0: Pavel Horvát zároveň zažil Ronalda taky na pár trénincích Sportingu Lisabon v době, kdy Portugalec začínal s kariérou. Ta už teď míří ke konci, Ronaldovi je 41 let a čeká ho s největší pravděpodobností poslední mistrovství světa. No a připomeňme, už čtvrtým rokem hraje v uvozovkách jen tedy ligu v Saudské Arábii.
2: Cristiano Ronaldo je nejen fotbalovou legendou, ale i superstar s 665 miliony takzvanými followery, tedy sledujícímu na sociálních sítích, je vlastně tím nejvíce sledovaným mužem planety právě na Instagramu.
0: Jestli se nepletu, nedávno jsem ten žebříček viděl, Lionel Messi je v tomhle žebříčku na třetím místě a mezi Cristiana Ronalda a Lionela Messiho se vloudila Taylor Swift. Já nevím, co to říká o aktuálním světě, ale i sport, i kultura.
2: Je to hezké, nás na radiožurnálu Sport sleduje necelých 8 tisíc lidí, jestli nám chcete pomoci, samozřejmě budeme rádi.
0: Velmi.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: is gone. All my love is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Od prvního hvizdu do poslední sekundy.
2: Radiožurnál Sport má reportéry na všech zápasech Šance ligy.
3: Stěpanecká Slavia vede 2-1. Odražený míč hlavou, který doputoval přes celé malé vápno až k Mojmíru Chytilovi.
1: Jsme u každého gólu.
4: 46. minuta, Bohemians Liberec 0-0.
5: 48. minuta utkání, Slovácko Mladá Boleslav 1-1.
2: Na všech stadionech.
1: A nechybíme ani u vystoupení národního týmu nebo českých klubů v evropských pohárech.
6: Teď už se vydáváme do Nizozemska. Alkmaar, Sparta, úvodní osmifinále konferenční ligy.
2: Souběžně hrané zápasy můžete na jediném sportovním rádiu v Česku poslouchat v pořadech S mikrofonem za fotbalem.
1: Zároveň i v přímých přenosech na webech radiožurnalsport.cz nebo iRozhlas.cz.
2: V naší fotbalové kabině je často taky Pavel Horvát, pětinásobný ligový šampion, který pro vás má hned dva pořady týdně.
1: Ve své pondělní desítce glosuje víkendové události. Každý čtvrtek si pak do studia zve hosty.
2: Takový je fotbal na Radiožurnálu Sport.
7: Dobré ráno, v půl osmé. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
8: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla oproti původním předpokladům dál zůstat pod úřadem vlády, i když s menším týmem. Radiožurnálu řekla, že zároveň získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se ale podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Část z nich kvůli změnám zvažuje odchod. Írán v reakci na noční americké údery vyslal rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný úder oznámili íránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Spojené státy tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Odpovědnost za incident ale Teherán popírá. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v Bazilice svaté rodiny, která je nejvyšší kostelní věží na světě. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoniho Gaudího, který ji navrhl.
1: Sport.
8: Hokejisté Caroliny díky výhře 5-3 na ledě Vegas srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v boji o Stanleyův pohár nebodoval. Pátý zápas se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek našeho času v Caroline.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak od Prahy, tak i z Vyškova. Větší provoz, větší fronty jsou ve směru z Prahy. Kamiony brzdí už na 174. kilometru. Osobní okus dál na 178. a uchývalky se osobní opět rozjíždějí. Ve směru z Vyškova se na D1 zdržíte asi 10 minut v okolí 210. kilometru. A dost ucpaná je taky bratislavská dálnice D2 od 4. kilometru až k omezení u D1. A zhruba 20 minut budete popojíždět i na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech, delší ve směru z D1 na letiště. Zastavíte u sjezdu na Vestec a občas tam musí i zavřít tunely kvůli regulaci dopravy. Zdržíte se přes 20 minut. Jinak v Praze silný ranní provoz kolony na tradičních místech. A na silnici 35 z Liberce na Turnov popojíždí kolona před omezením u Hodkovic. Je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Na Českém je dnes po ránu většinou zatažené nebe. Na mnoha místech, hlavně na Moravě a ve Slezsku a také v jižních a východních Čechách prší. Teploty se většinou drží mezi 10 a 15 stupni. Vůbec nejtepleji je v Karviné a v Mošnově. Tam neklesla teplota právě pod 15 stupňů. Naopak chladno je na západě a severu Čech. Tam klesla teplota k 8 stupňům a úplně nejchladněji je na meteorologické stanici Jelení v Krušných horách a nebo také na Rolavě. Tam dokonce spadla teplota lehce do minusových hodnot, konkrétně 0,5 stupně pod nulu. A žádné velké teplo nás nečeká ani přes den. Odpoledne naměříme od 14 do 19 stupňů. Kdo míří nahory, připraví se na teplotu jen kolem 10 stupňů Celsia. A všem se nám dnes bude hodit výbava do deště. Ze zataženého nebe dnes bude trvaleji pršet na Moravě a ve Slezsku. Na ostatním území to budou spíše dešťové přehánky. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 37 minut posloucháte středeční radiožurnál Sport. České fotbalisty dnes večer našeho času čeká přesun z amerického Texasu do Mexika, do Guadalajary. Právě tam vstoupí do mistrovství světa. Aktualitami kolem reprezentace začne sportovní přehled s Karlem Schambergerem. Hezké ráno.
1: Dobré ráno. A podle zpráv našeho reportéra přímo v dějišti šampionátu už s týmem naplno trénuje také útočník Jan Kuchta, který se do té doby připravoval individuálně. Češi vstoupí do šampionátu v pátek ráno našeho času proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanoušokovskou podporu.
2: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost. Tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
1: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu.
3: Fotbalová asociace České republiky připravila pro tuzemské fanoušky možnost společně sledovat druhé utkání reprezentace ve skupině mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Lidé můžou dorazit 18. června na promítání zápasu ve dvoře pivovaru na pražském Smíchově. Utkání začne v 18 hodin našeho času. Kapacita je 800 osob a vstup je zdarma. Asociace o tom informovala na svém webu. O možnosti sledovat zápasy proti Jižní Koreji nebo Mexiku v nočních až ranních hodinách našeho času neinformovala, ale my budeme samozřejmě preferovat, když budete poslouchat nás, protože všechny zápasy vysíláme.
0: Obhájci titulu mistrů světa Argentinci zvládli generálku na šampionát vítězně. V Alabamě porazili Island 3-0, jednou se trefil i uzdravený Lionel Messi, který 2 minuty po příchodu ze střídačky proměnil penaltu. Naopak Iráku se poslední duel před turnajem nepovedl, prohrál s Venezuelou 0-2. Venezuela na mistrovství světa vůbec hrát nebude. Plzeňský obránce poraženého týmu Merkaz Dosky strávil utkání na lavičce, souboj dvou účastníků šampionátu Saudské Arábie a Senegalu skončil v Texasu remízou 0-0.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3 a v tabulce obsadili 2. místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové čeká v play-off papírově těžší soupeř. Navíc jim unikl postup do elitní skupiny A příštího ročníku Ligy národů. Tolik k fotbalu. Teď další zprávy.
4: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
3: Hokejisté Caroline vyhráli v finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2 na utkání. Útočník Vegas Tomáš Hertl odehrál necelých 14 minut a důvěru dostával i v závěrečné hře bez brankáře. V utkání dvakrát vypálil, ale svou finálovou bilanci 2+2 nerozšířil. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat v noci ze čtvrtka na pátek českého času, a to na ledě Caroline.
0: Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po téměř 4leté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo 4 hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozelandskou dvojici Melicharová, Martinezová a Rutlifová porazili 2-0 na sety. Williamsová odůvodnila svůj návrat v rozhovoru přímo na kurtu.
5: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavovalo mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím s dětmi chodit do školy, tak proč ne?
0: Právě na trávě v Londýně se dnes představí i 2 Češky ve 2. kole dvouhry Karolínu Plíškovou. Čeká duel proti spoluhráčce Williamsové, tedy Kanaďance Bokové. Marie Bousková po včerejší výhře nad Uzbekistánkou Kuděrmětovou ve stejné fázi turnaje narazí na Chorvatku Vekičovou.
1: A na dalším travnatém turnaji v nizozemském Hertogenboschi se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Sára Bejlek naopak končí po prohře s Ukrajinkou Jastremskou. Zápas Nikoli Bartuňkové s Belgičankou Vandel Winkelovou byl za stavu 1-1 na sety a 3-2 na gemy pro Belgičanku přerušený kvůli dešti. Utkání se bude dohrávat dnes popoledni.
3: Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž kuloařů na mítinku Kladno Hází. Ve 2. sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec 2. Brita Lincolna. A český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
6: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně. Pak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a 2. jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu, a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
3: Soutěž o štěpařek ovládla Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů 98 cm. Výškař Jan Štefila byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm.
0: Středoevropská rally by se mohla vrátit do Česka, letos v programu mistrovství světa po 3 letech chybí. Na dvoudenní pracovní návštěvě Prahy o návratu mluvil prezident Mezinárodní motoristické federace Mohamed bin Sulaim.
7: Ano, je velmi dobrá šance, že se do Česka vrátí. Momentálně dotahujeme smlouvu s novým promotérem. Mám z toho dobrý pocit. Věřím, že se to povede, protože tenhle region, tato část světa si takovouhle akci zaslouží. A i proto, že se středoevropská rally nejede jen na území Česka, ale i v dalších okolních zemích.
1: Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát, na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu na světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
8: Já jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten spor, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
1: Cena Jiřího Stanislava Guta Jarkovského vznikla v roce 1933. Jako první rok později převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji jako poslední získal v roce 1948 běžec Emil Zátopek. Český olympijský výbor tradici obnovil v roce 1994 a od roku 2014 vítěze volí samotní sportovci.
0: Tolik dnešní první sportovní přehled, připravil ho Karel Schamberger. Děkujeme.
1: Naslyšenou.

0: Britská skupina Coldplay dohrává v ranním radiožurnálu Sport 7 hodin 47 minut středa 10. června 67. narozeniny. Dnes slaví Carlo Ancelotti, jeden z nejúspěšnějších bývalých fotbalistů a taky samozřejmě trenérů, aktuálně kouč národního týmu Brazílie. Martin Charvát chtěl pokračovat v těch výročích a narozeninách, tak pojď do toho.
1: No, můžeme si připomenout, že je to vlastně 10 let, co zemřel Gordie Howe, jeden z těch největších hokejistů světa. Chtěl jsem k tomu vstáhnout naši dnešní ranní soutěž, která bude v 8 hodin a 50 minut, teď už vám můžu říct, že ne na toto téma, ale bylo mi řečeno, že otázka, kterou jsem chtěl položit, tak je příliš těžká, tak schválně to můžu zkusit na tobě, Karle.
0: Jestli jdeš na Gordieho Howa, tak už teď můžu říct, že ten, kdo ti to řekl, tak měl pravdu, ale pojď do mě.
1: Víš, co je to hat-trick Gordieho Howa?
0: Ne, nevím.
1: Aha, tak to opravdu je asi těžká otázka. Jde o to, když jeden hokejista v zápase, protože to je legendární hokejista, to jsem asi nezmínil, ale snad to je jasné, no. Tak jeden hokejista v zápase zvládne dát gól, má asistenci a ještě k tomu má za sebou bitku.
0: Jo,
1: v tom
0: takhle,
1: zápase.
0: Tak to protože, jsem asi někdy slyšel, ale nevěděl bych.
1: Protože Gordie Howe byl velmi tvrdým hráčem, kromě toho, že byl také produktivním hráčem. A mimochodem, existují i situace, kdy se dostalo na takzvané double Gordie v zápase, tedy šestkrát v historii se stalo, že hráči, kteří měli gól a asistenci, tak se vlastně ještě poprali mezi sebou a tím pádem dovršili oba dva ten hat-trick Gordieho Howa. Naposledy se to stalo letos v březnu, 7. března, v zápase mezi Utahem a Columbusem, kdy se poprali tedy Kerfoot a Severson a dovršili tím ten zmíněný hat-trick. Mimochodem, už se něco takového stalo, tedy ten hat-trick Gordieho Howa, také v ženské PVHL a tím, kdo si ho připsal na své konto, je česká hokejistka Tereza Vanišová.
0: Tak zase jsme všichni možná o něco chytřejší, když nechci podceňovat posluchače radiožurnálu Sport. Jistě mnozí z vás by to věděli. Každopádně 8.50 soutěž platí, jenom to bude na jiné téma, než které teď
1: zmínil Martin. A otázka bude lehčí.
0: Otázka bude lehčí, tak nám zavolejte, budeme rádi.

0: 7 hodin 53 minut, středa 10. června na radiožurnálu Sport se teď znovu vrátíme o rovných 50 let zpátky, vzpomínáme totiž na další z 50 dnů na cestě československých fotbalistů k evropskému zlatu.
1: Dnes jsme u dílu 40., tedy 10 zbývá, finálový večer se logicky blíží, máme 10. června roku 1976, kam se teď v kalendáři a rozhlasovém archivu přesouváme.
2: Sušit, senážovat nebo silážovat? Tahle otázka nedá teď spát mnohým agronomům a zootechnikům, zejména tam, kde se opožďují se zelenými žněmi.
3: 10. června roku 1976 to rozhodně nebyla jediná otázka tohoto dne. Trenéři fotbalové reprezentace Václav Ježek a Josef Vengloš připravovali národní tým na závěrečný turnaj mistrovství Evropy a už zítra po soustředění ve Vysokých Tatrách budou muset čtyřem fotbalistům z širšího 22členného kádru oznámit nepopulární rozhodnutí, a sice, že na šampionát do Zářebu a Bělehradu nepoletí. Nizozemci semifinálový soupeři už konečnou sestavu ohlásili. Kouč Knobel vyřadil 4 mladíky juniorské reprezentanty a stále ještě čeká na příjezd hvězdného Krajfa, který se vrací z Brazílie, z exhibičních zápasů kombinovaného výběru Evropy a Jižní Ameriky. Ohromné starosti mají domácí Jugoslávci, kteří se zlobí na francouzský klub Nice. Ten totiž bojuje o přední příčky v lize a tak nechce uvolnit oporu zadních řad Jugoslávie Katalinského. Okolnosti a podmínky odchodu do zahraničí popisuje 10. června československý Sport v obsáhlé reportáži o přípravách šampionátu.
4: Stadiony v Záhřebě a Bělehradě jsou již beznadějně vyprodány. Dělají se na nich poslední úpravy. Na Dynamu se připravují místa pro 450 novinářů, kam budou zavedeny na požádání samostatné linky. Z Holandské je hlášeno 30 redaktorů, z ČSSR 15, bez fotoreportérů. Ze země tulipánů přijede povzbudit své hráče asi 5000 fanoušků, z ČSSR s cestovními kancelářemi více než 1000.
3: Píše československý Sport v článku s názvem Nikdo není favoritem, ve kterém se také dočtete o připravovaném leteckém mostu mezi Záhřebem a Bělehradem a také třeba o tom, že Čechoslováci a Nizozemci dorazí do Záhřebu k prvnímu semifinále v hodně podobný čas. V pondělí ve 20:15, tedy 2 dny před semifinálovým zápasem, už si v dějišti turnaje Čechoslováci zatrénují. Bydlet budou přímo v centru, zatímco Nizozemci asi 20 kilometrů od Záhřebu v zeleném rekreačním pásu ve městě Samobor. 10. června roku 1976 jsou ale ještě fotbalisté Československa v Tatrách a na závěr soustředění je čeká modelový zápas v Ružomberku i s penaltovým rozstřelem po konci utkání.
5: A tam to byl Ružomberok posílený, vlastně Bčko naše posílené o 4 hráče Ružomberku a bylo bez ohledu na výsledek, že se budou střílet penalty. Pač tam bylo přes 10 000 diváků, ale byli tam i jugoslavští novináři a také tam dostali za úkol hráč, aby střílili každý jinak, než střílí normálně.
3: Jak kdysi vyprávěl trenér Václav Ježek, na střelbu jedenáctek se československý tým důkladně připravoval a toto je další z mnoha důkazů. Jen to nakonec zúročil o něco později. V době soustředění bylo totiž pravidly dopředu dané, že penalty po prodloužení mohou rozhodovat jen semifinálový duel, zatímco finále bez vítěze by se muselo opakovat. Jenže hlavně Němci se spoustou předních evropských klubů silně lobují za to, aby se i toto ještě změnilo.
6: Oni ty penalty, já nevím, jestli už to někdo tady říkal, byli zvláštní v tom, že oni to navrhli Němci. Němci to navrhli proto, že nechtěli, kdyby se hrálo náhodou finále nerozhodně, tak nechtěli, aby se zase protahovala ještě zase sezona o 3 dny nebo o 4. A proto navrhli, že by se teda mohli kopat penalty.
3: Vysvětluje fotbalový historik Jaroslav Kolář. V té době ještě nebyl sladěný kalendář mezinárodních akcí jako teď a mnohé silné západoevropské kluby měly své zájmy, protože chtěli mít hráče co nejdřív zase na svých základnách. O další duel navíc mezi Německou spolkovou republikou a Nizozemskem, protože s tímto scénářem se dopředu nejvíc počítalo, vůbec nestály.
6: Že tam bude ta pravděpodobnost, že bude nerozhodně jako, a že budou muset hrát s nima ještě opakovaný utkání, jako byla taková, že si řekli, tak to nebudeme s těma hladěnama hrát dvakrát. Že? Pak se ukázalo, že narazili na mužstvo, který když se kopou penalty a o něco jde, tak to většinou vyhrajete.
3: Do zápasu o zlato na mistrovství Evropy zbývá ještě 10 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich modelů. moderátorských osobností.
8: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
9: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
10: Dobrý den.
7: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
8: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
10: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
7: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
10: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
8: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
10: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
7: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednou ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
12: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
13: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Americká armáda v noci znovu zaútočila na Írán. Ten odpověděl ostřelováním amerických základen v Bahrajnu, Jordánsku a Kuvajtu. Český fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s národním týmem v dějišti mistrovství světa. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Přerova směrem do Ostravy a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
13: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle Inspektorátu práce protiprávní, říká jeho mluvčí Richard Kolibač.
14: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 korun, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
13: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková napsala, že rezort případ předá policii i inspekci práce. Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu jim doporučila podepsat pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. V kauze Dozimetr bude u soudu pro Prahu 9 druhým dnem vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr před 6 lety podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Armáda Spojených států v noci zaútočila na Írán v odvetě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Írán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen v Bahrajnu, Jordánsku a Kuvajtu.
15: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
13: Od vyhlazení Lidic je to dnes přesně 84 let po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Nacisté obec vypálili, zastřelili 173 mužů a většinu žen s dětmi odvezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Lidé taky zapálí svíčky na místech původních lidických domů. Osud Lidic připomeneme v ranním radiožurnálu po 8:30.
16: Sport. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
17: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
16: Korejský útočník Son Heung-min byl 10 sezon hráčem anglického Tottenhamu. V posledních 2 letech nastupuje za Los Angeles. Čeští fotbalisté se do Guadalajary přesunou z Texasu dnes večer našeho času.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Ucpaná D1 u Přerova a kolony v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy čekejte kolony u Přerova. Na kilometru 281 silničáři zabrali levý jízdní pruh a je tam kolona asi na 10 minut. Na D1 postojíte taky u Brna. Delší jsou fronty ve směru z Prahy od 175. kilometru až k omezení na 196. a od sjezdu na Ostrovačice pojedete pomaleji i v osobním autě v levém pruhu. U Brna dlouhé kolony i na 43 ze Svitav po pojištění před Lipůvkou, aktuálně od Milonic a je to asi na 25 minut. V Praze ranní špička kolony tak na obvyklých místech, třeba na jižní spojce směr Smíchov, kolona od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka. Až půl hodiny budete popojištět i na Štěrboholské spojce nebo v Liberecké ulici směrem do centra. Ucpává se i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště před sjezdem na Ořech, nesouvislá fronta od sjezdu na Jesenici a regulují vjezdy do tunelů. Pozor, kolona i na výjezdu z Prahy směr letiště. Tam je zúžení na kruhovém objezdu u letiště a zdržíte se 15 minut od Evropské ulice. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
18: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
13: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky. A teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy.
0: 8 hodin 6 minut, středa 10. června. Jsme moc rádi, že dál posloucháte ranní radiožurnál Sport. Teď vás pozveme na atletiku, hlavou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod 50 sekund, čeká další start v diamantové lize.
1: Na dnešním mítinku v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hru oštěpem Nikola Ogrodníková, tedy dvojnásobné české zastoupení. Kdo tam nebude, tak to bude, nebo spíš nebude tedy logicky, Armand Duplantis, švédský tyčkař, který má oslavu svatby. Je to taková zvláštní situace, on už se oženil před nějakou dobou, ale teď má oslavu svatby a tak poté, co skončila jeho série vítězství na mítinku ve Stockholmu, tak v Oslu startovat nebude kvůli tomuto trochu zvláštnímu důvodu. No?
0: Je to trošku bizarní a vlastně bizarně znělo už i to, jak zdůvodňoval, že prohrál, že to bylo kvůli nebo díky tady tomu, protože se strašně moc těší a zároveň se připravuje tedy na tuhle, jak říká Martin Charvát, oslavu svatby. No tak každopádně taky on sám zmiňoval i to známé pořekadlo, které tedy evidentně kromě češtiny je i ve švédštině, že buď máte štěstí v lásce, nebo prostě ve hře, tak on to zdůvodňoval tímhle, no, že po nevím jak dlouhé době, po nějakých 40 závodech tentokrát stál až na druhém místě skončil.
1: Světovou rekordmankou v hodu oštěpem je Barbora Špotáková, nicméně na relativně nedávném mítinku v Číně ji atakovala tehdy domácí, tedy Číňanka 18-letá Jen Ci, která hodila o půl metru méně pouze v 18 letech a hodila tedy druhý nejdelší pokus historie, tak doufejme, že Barbora Špotáková i po mítinku v Oslu bude stále světovou rekordmankou v hodu oštěpem.
0: Tolik naše pozvánka na dnešní večerní Diamantovou ligu a teď už Linkin Park, příjemný poslech.
18: Radiožurnál Sport.
8: Karel Janů a Martin Charvát.

0: Mexiko se zítra stane první zemí, kde už potřetí začne mistrovství světa ve fotbale. Po letech 1970 a 1986 se tentokrát o pořadatelství dělí se Spojenými státy americkými a taky s Kanadou.
1: Mexičani jsou na start šampionátu nažhavení, ale ne všichni. Do hlavního města, kde turnaj zítra zahájí duel domácího týmu s Jihoafričany, přijeli protestovat učitelé z celé země.
0: Došlo i na střety s policií a fanzóna na ústředním náměstí v Mexico City je tak den před začátkem šampionátu stále nepřístupná.
1: Napjatou atmosféru zachytil v dalším dílu našeho seriálu náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa.
2: Začátek mundialu už tady opravdu visí ve vzduchu a pokud neprodáváte dresy, míče, plastové makety stadionů nebo aspoň fotbalové dupačky, tak v těchto dnech nejste v Mexico City pořádný obchodník. Na ulici se to čím dál víc hemží, Mexičany v národních dresech, tedy nejvíc v zelené nebo černé, ale není tady všechno růžové. Hlavní historické náměstí v Mexico City, Zócalo, je obklopené stovkami policistů a desítkami policejních vozů a zabarikádované tímhletím vysokým plechovým plotem. V plotu jsou díry, takže mě teď odstrčil jeden z turistů, který si chtěl dírou udělat fotku a nakukují tam i místní. Trojice starších dam říká, že je zvědavá, co se tam děje, jak tam roste velkoplošná obrazovka, ale dívat se sem na zápasy prý nepůjdou, protože tady bude moc velká tlačenice.
3: No.
2: Ovšem, jestli ta tlačenice tady bude, to se vlastně taky ještě pořádně neví. Ty barikády tady totiž nejsou jen tak. V těchto dnech v hlavním městě Mexika masivně protestují učitelé za lepší platy.
4: Naše platy nestačí, protože živíme rodiny, děti ve škole, máme spoustu výdajů a dokonce přispíváme i našim žákům. Já učím v horách, kde je velký nedostatek práce, nízké mzdy. Opravdu těžký život.
2: Táhne se tady v centru Mexico City mnoha a mnoha ulicemi celé stanové městečko protestujících učitelů.
4: Protestujeme ale hlavně kvůli tomu, že nám po celoživotní náročné práci hrozí nedůstojné důchody. Není to fér, tak jsme přišli sem. A podívejte, jaké proti nám postavili bariéry kolem náměstí s fanzónou. Prezidentka nechce, abychom se tam dostali a odpověděla spoustou represí.
2: Vysvětluje mi Rosalina, jedna z učitelek, která teď bydlí tady na ulici v jednom z maličkých stanů, asi jako když jedete ve třech kempovat. Její kolegyně si nedaleko na šňůře suší ručníky, kalhoty a blůzu a přišel jsem v době oběda, takže to tady voní mexickými specialitami. Učitelé si tady na ulici vaří kolektivně ve velkých hrncích.
4: Jsme tu ve dne v noci. Připravujeme tu jídlo, podívejte. Moji kolegové už vaří, bude těstovinová polévka a tortily, abychom zahnali hlad. Jsme tu pořád, za každého počasí, za deště nebo za slunce. Ať se děje, co se děje.
2: Učitelé jsou skutečně naštvaní. Dokonce se při svých demonstracích násilně dobývali do vládních budov. Policie použila i slzný plyn. Rozhodně to tedy nebude žádné idylické zahájení mistrovství světa ve fotbale. K Rosalíně se přidává učitelský kolega, který si nepřeje říct své jméno.
5: Jako mexičtí učitelé se mobilizujeme. Tenhle problém se táhne už roky. V tom jsou tahle vláda a ty předchozí stejné. Podmínky učitelů nikdo neřeší. My tu teď zůstaneme, dokud nedostaneme odpověď. Naše prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že je na straně chudých, ale tak to není. Na mistrovství světa peníze jsou, ale pro lidi nic.
2: Tihle mexičtí učitelé to nadšení značné části národa z třetího fotbalového mistrovství světa v Mexiku tak úplně nezdílejí, mají jiné starosti, jako třeba teď, kdy se spustil prudký tropický liák, slyšíte tu bouřku, ostatně máme tu období dešťů a oni se rychle prchají schovat pod své celty. Z Mexico City, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Billy Joel v 8 hodin 20 minut, krásnou středu 10. června všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Hokejisti Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3, vyrovnali tak sérii na 2-2 hrdinou, tentokrát Jordan Staal, který v první třetině zvyšoval na 3-1, no a v 47. minutě potom zápas za stavu 3-3. Rozhodl Tomáš Hertl poprvé v sérii, tentokrát bez bodu.
1: Navíc byl u té inkasované ten rozhodující branky, kdy nejprve na něj měla směřovat přihrávka do pravda mezi kruží, snažili se tam Vegas rozehrát, ale přihrávka nebyla přesná, za to Hertl nemohl, následně se vydal za branku, tam nezískal kotouč a Caroline si to dobře přihrála na Staala, který s velkým štěstím tedy dal ten gól na 4-3. No a to, že nakonec Caroline dala gól do prázdné brány a zvítězila 5-3, tak je vlastně ten nejvíc v úzovkách rozhodující výsledek v letošní sérii, protože zatím to pokaždé bylo o gól, dvakrát kvůli tomu, že to bylo v prodloužení, tam to ani jinak nešlo, a v to první utkání vyhráli Vegas na ledě Caroliny 5-4. Takže 5-3, nejvíc vlastně jednoznačný v uvozovkách výsledek letošního finále. Navíc v letošním finále každý z týmu dal minimálně 3 góly, což samo o sobě je poměrně raritou, že se zkrátka nehraje defensivně.
0: Srovnáno tedy na 2-2, pokračuje se v noci ze čtvrtka na pátek na ledě Caroliny. It's just...

0: To byly Offspring, 8 hodin 25 minut, krásnou středu 10. června všem, kteří nás posloucháte. Teď informace, která pro vás asi nebude úplně nová. V Mexiku začne už zítra večer českého času 23. fotbalové mistrovství světa, a to tedy soubojem domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou. Hrát se bude v Mexico City, hned jako druzí potom přijdou na řadu Češi a Jihokorejci, a to v pátek ve 4 hodiny ráno českého času v mexické Guadalajaře. Oba zápasy uslyšíte u nás v přímém přenosu.
1: My si tento týden v encyklopedii Radiožurnálu Sport představujeme každý den dvě reprezentace, které se šampionátu zúčastní. Teď vám řekne víc o té z Jihoafrické republiky. I ta se nějakou dobu načekala na návrat na mistrovství světa. Věděli byste, jak dlouho čekali?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Bylo to 16 let, naposledy Jihoafričané hráli na domácím turnaji v roce 2010, kde se představili samozřejmě kvůli tomu, že ho pořádali.
0: Jihoafrickou republiku čeká čtvrtý světový šampionát, ani jednou z předchozích tří pokusů nedokázali postoupit ze skupiny. Reprezentaci Jihoafrické republiky se přezdívá Bafana Bafana, jak si můžeme připomenout i v podání legendárního komentátora Sky Sports Petra Diouryho. Já jsem si chtěl zrovna říct, že doufám, že tohle je jako skvělá zpráva pro všechny, že je to konečně zakázané.
1: Bývalý záložník Sifive Tshabalala dal za Jihoafrickou republiku na domácím světovém šampionátu v roce 2010 první gól turnaje. Mimochodem bylo to do sítě Mexika, takže letošní mistrovství světa otevře stejné utkání jako to před 16 lety na Jihoafriky.
0: Současný výběr Jihoafrické republiky vede Belgičan Hugo Broos. Soupisku tvoří hlavně hráči z domácí soutěže. Napočítáme jich celkem 19, necelá polovina z nich je z týmu Mamelody, který se představil i na loňském mistrovství světa klubů ve Spojených státech. Kromě toho Broos nominoval 5 hráčů z evropských klubů. Největší hvězdou je útočník Lyle Foster, který z Burnley sestoupil z anglické Premier League.

0: Skupina Lumineers dohrává ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Blíží se 8:30, připravili jsme pro vás aktuální zprávy.
1: Radiožurnál je 8:30. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který poslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu už od první třídy. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga to ale odložil o rok. V Albánii pokračují protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestů avizovali, že taky plánují blokovat důležité silnice v Albánii. Obyvatelé Bílovic nad Svitavou můžou získat akcie obecního mini pivovaru. Pravidla pro jejich prodej schválili zastupitelé. Nový pivovar se teprve staví. Bude stát na Mlýnském ostrově na řece Svitavě. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. Lidem obec rozdělí 15% podíl. V prodeji bude 600 akcí po 3000 korun. Mini pivovar má otevřít příští rok na jaře. Sport. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech úspěšně vrátila na okruh WTA. Po čtyřleté pauze zvládla spolu s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo čtyř hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinézová Rutlifová porazili 2-0 na sety. A Karolínu Plíškovou čeká v Londýně ve druhém kole dvouhry duel právě proti spoluhráčce Sirýny Williamsové, tedy Kanaďancem Bokové. Marie Bousková ve stejné fázi turnaje narazí na Chorvatku Vekičovou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Přerova a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy se chvilku zdržíte u Přerova. Na kilometru 281 silničáři v levém pruhu. Je tam kolona asi na 10 minut, objíždět přes město se to nevyplatí. Na D1 postojíte taky u Brna. Delší fronty se tvoří ve směru z Prahy. Od 174. kilometru až k omezení na 196. Jsou to hlavně kamiony, osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor v omezení za Novou Vsí na kilometru 21. Tam zastavilo přímo v omezení nákladní auto.
5: V tom jednom pruhu, v tom pravom, stojí odstavený kamion po koruše. Asi 5 metrů za sebou má trojlerní.
4: A začíná se tvořit kolona, zatím krátká, opatrně dojíždějte. Na silnici 14 na přejezdu do Rychnova nad Kněžnou z Vamberka postojíte asi čtvrt hodiny v koloně. Je tam omezení ve městě u Kauflandu. A ještě do Prahy provoz stále ranní silný, zdržíte se na obvyklých místech, taky na Pražském okruhu, před sjezdem na Ořech. Větší jsou tam fronty ve směru z D1 na letiště. Musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se přes 20 minut od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Do střední Evropy, tedy i na naše území, začal podle předpokladů proudit chladný oceánský vzduch. Ten dostal teploty výrazně pod dlouhodobý průměr. Místy spadly i o 10 stupňů. Ještě včera bylo naše území teplotně rozdělené. Na západě už bylo chladno, na východě se ještě teploty pohybovaly nad letními 25 stupni. Od dneška už bude chladno všude. Konkrétně dnes i v dalších dnech budou teploměry ukazovat jen od 14 do 19 nebo 20 stupňů. Teploty začnou výrazně růst zase až příštím týdnu. Vpády chladného a vlhkého oceánského vzduchu jsou ale pro toto období docela obvyklé. Krom nízkých teplot se tady musíme připravit i na déšť. Do konce týdne může na mnoha místech napršet od 20 do 50 mm srážek. Oblastí, které zůstanou úplně suché, bez deště bude minimum. Počasí se začne velmi zlehka vylepšovat o víkendu, teploty povyrostou o několik stupňů a také bude ubývat dešťových kapek i oblačnosti. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport. Редактор

0: Skupina Rolling Stones ve středečním radiožurnálu Sport je 8 hodin a 38 minut i přes nepovedený začátek venkovní sezóny. Zatím atlet Jan Štefela nijak nepanikaří, na mítinku v Kladně ukázal, že se může dostat na úroveň loňských výkonů.
1: Bronzový výškař z mistrovství světa si vylepšil sezónní venkovní maximum, když opět přidal dalších 5 cm.
2: Teď na potřetí překonává Jan Štefela 225 cm a dál je v boji o vítězství tady na mítinku Kladno hází.
3: Vlastně v pátek jsem přiletěl z Říma, tak hnedka v sobotu jsem šel na trénink a v sobotu jsem se rozhodl, že chci do Kladna trošku si zaskákat. Protože jsme měli v plánu skákat na tréninku, tak jsme si řekli, že zkusíme si zaskákat tréninkově na závodech.
2: Přibližuje Štefela, že původně nebyl kladenský meeting v jeho plánech, ale po nepovedeném startu sezony, když skočil v Bydhošti 215 a v Římě 220 cm, cítí, že potřebuje co nejvíc závodit.
3: Jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp. Za dlouho jsem se takhle dobře necítil. Ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
2: Mluví český atlet roku 2025 o jasném cíli, kterým bude srpnový evropský šampionát Birminghamu. Na kladenském sletišti si přitom vyzkoušel dost specifický závod, když hned 7 atletů nepřekonalo základní výšku 210 cm a brzy zůstal Štefela v soutěži sám s vítězným Němcem Potyjem.
3: Jako on nebyl vysoký základ, bylo to 20 pro nás, jo, co máme trošku vyšší ty osobáky, ale byli tady kluci, co mají season besty 2.5, tak to mi bylo trošku líto, no, že si vlastně nezazávodili ani pořádně.
2: Říkal Jan Štefela, který nakonec překonal 225 cm stejně jako německý vicemistr Evropy z roku 2022, ale kvůli většímu počtu oprav skončil druhý. Další centimetry pak může jeden z nejlepších českých atletů současnosti přidat v úterý na ostravské Zlaté tetře. Z Kladna Jakub Marek, Radiožurnál.

0: 8 hodin 44 minut středa 10. června. Alexander Zverev nakonec byl tím, kdo dokázal vyhrát mužskou dvouhru na tenisovém French Open, no ale hlavní favorit ten před turnajem byl jasný, 24-letý Jannik Sinner při absenci zraněného obhájce trofeje Španěla Carlose Alcaraze byl favorit číslo jedna, ale selhal v duelu s Juanem Manuelem Serundolem nad argentinským tenistou, přitom Ital vedl 6-3, 6-2 a 5-1, pak ale úplně odpadl a ten zápas prohrál, nedokázal tak zkompletovat sbírku grandslamových trofejí. My o tom teď mluvíme proto, že dokonce podstoupil vyšetření, protože se nevědělo, co se vlastně v tom zápase stalo, a Martine, jsou tu tedy nějaké první dílčí výsledky.
1: Dílčí výsledky, alespoň podle italského deníku Corriere della Sport, tak mluví o tom, že údajně je úplně v pořádku. Na klinice v Miláně strávil Jannik Sinner 2 dny, což mi samo o sobě přijde teda hodně důkladné vyšetření, aniž bych tušil, co mu vlastně všechno zkoumali, ale ta vyšetření, která podstoupil, vlastně říkají, že navzdory tomu fyzickému kolapsu by měl být úplně v pořádku a vlastně to vypadá, že se spíš jako lidově řečeno upekl na kurtu.
0: Tak jsem to pochopil taky. Já teda jsem teď překvapený, jak to říkáš, že tam byl 2 dny, protože právě jsem taky četl, že tam byl celý 1 den od rána do večera a že už někdy předtím byl v Turíně, taky hned na klinice bezprostředně vlastně po Paříži na tom zařízení, kam chodí třeba hráči Juventusu Turín. Ale tedy vypadá to, že když teď čeští třeba fotbaloví reprezentanti řeší v Mexiku kromě nadmořské výšky taky samozřejmě to velké teplo a dusno, takže Jannik Sinner, který je vysoký, je to prostě kus chlapa, takže se upekl, no, jak jsi říkal ty.
1: Na ty 4hodinové zápasy, tak tam vlastně, jak to trvá déle než 4 hodiny, tak on tam má velmi špatnou bilanci, dokázal vyhrát snad jediný takhle dlouhý duel, naopak tuším, že nějakých 6-7 jich prohrál. Pro Jannika Sinnera nepříznivé, zvláště v době, kdy, jak si naznačoval, tak on měl vlastně ideální šanci zkompletovat to množství svých grandslamových trofejí také o antukový grandslam, když nebyl Carlos Alcaraz. Teď příští rok, tedy spíše, Alcaraz už asi nejspíš bude, snad bude. Fonseca jde nahoru, Menšík jde nahoru. Pro Sinnera ideální šance, aby se také dočkal antuky.
0: Na druhou stranu to zase pro třeba neutrálního fanouška sportovního ukazuje, že i když třeba před nějakým turnajem se o někom může říkat, že je prostě favorit číslo jedna, že to málo, že ne, že to není otázka vůbec toho, kdo by ho mohl porazit, že nikdo takový není, tak je to sport, dějou se různé věci, i trvá to dlouho. Je potřeba prostě v případě grandslamového šampiona vyhrát 7 zápasů a Jannik Sinner vlastně spadl už na té překážce číslo 2.
1: No a nebo to vzal zkrátka sportovně, protože v minulých letech to finále bylo pořád Alcaraz versus Sinner, a tak když tam není Alcaraz, tak na ani Sinner.
0: Chtěl dát šanci ostatním. Teď už Nirvana, no a po písničce budeme soutěžit, zůstaňte s námi.

0: Nirvana dohrává, je 8 hodin 50 minut a vy, co posloucháte Radiožurnál Sport pravidelně, tak víte, že jako každý jiný všední den teď budeme soutěžit. Já připomenu úplně na úvod to nejzásadnější, pokud jste vyhráli v posledních dvou měsících, tak dejte šanci ostatním, ještě chvilku počkejte, to je to pravidlo číslo jedna naší soutěže. Pojďme, Martine, říct, o co hrajeme, to je určitě důležité.
1: O dvě permanentky, nejen vstupenka, ale opravdu permanentky na Evropskou volejbalovou ligu, která se bude hrát od 12. do 14. června v Jihlavě, a k tomu dostanete také ponožky Radiožurnálu Sport, na kterých jsou sluchátka, naše poměrně dost charakteristická sluchátka.
0: Je to tak, 221552222, to je telefonní číslo sem k nám do studia Radiožurnálu Sport. Pokud se chcete do Jihlavy jít podívat na Evropskou volejbalovou ligu, tak dostanete za chviličku šanci. Máme připravený soutěžní zvuk. Martin Charvát něco řekne před ním, než ho pustíme.
1: Řeknu před ním, protože máme mistrovství světa ve fotbale, už se to blíží. No a dnes je 10. června a 10. června, ale před opravdu řadou let, byli kdysi českoslovenští fotbalisti nejblíže titulu mistrů světa, co kdy byli, právě po této situaci.
2: Jeho mistrý má čambal, prohazuje na Puče, Puč dobře obchází Alemandio, vedeme 1-0, Puč má branku, výborně, Tondo. V 25. minutě vede Československo 1-0.
0: Legendární zvuk.
1: Legendární zvuk, jenom připomínám 25. minuta, ale už druhého poločasu. Takže vlastně minuta 70. 20 minut tehdy scházelo do toho, aby se českoslovenští fotbalisté stali mistry světa. Otázka soutěžní zní: proti komu tehdy hráli?
0: Proti komu tehdy hráli českoslovenští fotbalisté ve finále mistrovství světa? Dál už mluvit nebudu, dál už totiž budou mluvit jiní. Krásné ráno, slyšíme se. Haló, haló, dobrý den.
3: Dobrý den, slyšíme.
0: Kdo tam? Tady Karel Janů, krásné ráno.
3: Marian.
0: Mariane, nevyhrál jste v posledních dvou měsících, jenom tak pro jistotu?
3: Ne.
0: A slyšel jste otázku Martina Charváta?
3: Slyšel.
1: Tak proti komu hráli českoslovenští fotbalisté v onom zápase? Karel napověděl, že to bylo finále, to bylo asi jednoznačné. Ve finále mistrovství světa, ve kterém dával Antonín Puč branku na 1-0 pro Československo tehdy.
3: Já si myslím, že to bylo proti Itálii 1934.
1: Myslíte si to naprosto přesně? Je to tak, bohužel Italové zásluhou Orsiho v 81. minutě srovnali, hrálo se prodloužení a v něm Italové rozhodli o svém tehdy domácím vítězství 2-1. Máte rád i volejbal?
3: Určitě, každý sport sleduju.
1: A odkud jste?
3: Vysočiny.
1: No tak.
0: Paráda, tak tím pádem je to jasné a doufám, že se půjdete 12. až 14. podívat do Jihlavy na Evropskou volejbalovou ligu. Koho vezmete?
3: Uvidíme, někoho z rodiny možná.
0: Dobře, tak jo. Tak nám zůstaňte určitě na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam vstupenky poslat. A ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky.
3: Taky děkuju, mějte se, naschledanou.

0: Předeční rozhovory na Radiožurnálu Sport.
1: V moderátorském křesle se střídají hned tři osobnosti.
0: Olympijská šampionka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
2: Olympijský vítěz a mistr světa Josef Dostál. Jak ten tvůj odpočinek vypadá? Ty jsi říkal, že hodně spíš. Znamená to třeba, že spíš 10 hodin v noci nebo chodíš spát i přes den?
3: Je to oboje. Já opravdu spím k těm 10 hodinám denně a pak přes den si dám ještě klidně několik šlofíků, obzvlášť když se válím třeba na pláži.
1: Další

0: Další středeční moderátorkou je bývalá tenistka, grandslamová šampionka v deblu, Andrea Sestiny Hlaváčková.
1: Pověz mi, zažila si v kariéře větší mediální kolečko, než je tomu teď po účasti v reality show Survivor?
2: No já musím říct, že jsem si říkala, že nevím, proč jsem se celý život takhle dřela, že možná po olympiádě toho nebylo tolik jako teďka.
3: Třetím do středeční moderátorské party je pak známý herec David Novotný.
4: Taková ta laická představa, že jako, že jsem automobilový závodník, jsem teda vlastně jako sportovec.
5: Třeba ve Formule 1 brzda se šlape 120 km. A představte si, kolikrát prostě za ten okruh zabrzdíte. Tam nějaký, jdeme tomu třeba 12-13 zatáček a musíte po každý sešlápnout ten pedál brzdový 120 km. 70 okruhů. To je prostě strašný masakr.
0: Poslouchejte rozhovory našich osobností. Každou středu po 10. hodině dopoledne nebo zpětně v podcastových aplikacích.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Radiožurnál 9 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
9: Pražský zastupitel Adam Scheinherr pokračuje u soudu ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr. Papež Lev 14. dnes v Barceloně požehná největší kostelní věži na světě, která je součástí baziliky Sagrada Familia. Čeští fotbalisté se před začátkem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika. Nepojízdný kamion brzdí provoz na dálnici D8 za Novou Vsí směrem na Ústí nad Labem a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: V kauze Dozimetr bude u soudu pro Prahu 9 už za chvíli znovu vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr před 6 lety podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Včera soudce zajímalo například to, jak Scheinherr policii kontaktoval.
10: Jednalo se o kapitána, nevím přesně, z NCOZ. Já jsem popsal to, co mi řekl pan Bornstein. A řekl jsem, že bych tohle chtěl podat oficiálně a domluvili jsme se přímo na podání trestního oznámení asi o týden později.
9: Jednání bude pokračovat i zítra výslechem ex-ministra spravedlnosti Pavla Němce. V pátek má vypovídat bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Papež Lev 14. dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoniho Gaudího, který ji navrhl.
11: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerní mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
9: Trhejte lupinu mnoholistou a pomůžete přírodě, vyzývají turisty ochránci přírody. Invazní květina s modrofialovými květy roste po celém Česku a vytlačuje původní druhy. Dobrovolníci se na lupinu můžou vydat třeba do moravského krasu.
12: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
13: Představovala jsem si, že to půjde s nás, ale naštěstí vedoucí této expedice odborně předvedli, jak se to ryje, tak teď už netápu.
12: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
14: Ze Severní Ameriky a Kanady byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
12: S odstraňováním lupiny může pomáhat podle Musila kdokoliv. Fotky natrhané invazní rostliny můžou navíc lidé do 21. června posílat agentuře ochrany přírody a krajiny. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění. Šimon Franz, Radiožurnál.
0: Sport.
15: Čeští fotbalisté se dnes večer našeho času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam odehrají úvodní zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
16: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, popřípadě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
15: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolony na D1 u Přerova, ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy se chvilku zdržíte u Přerova. Na kilometru 281 silničáři opravují v levém pruhu. Je tam kolona asi na 10 minut, objížděte přes město, se to nevyplatí. Na D1 postojíte taky u Brna. Tam jsou fronty delší ve směru z Prahy od 174. kilometru až k omezení na 196. Hlavně kamiony osobním zastavíte v levém pruhu jen místy. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem po pojíždí kolona za Novou Vsí na kilometru 21 v místě omezení stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion a zdržíte se okolo 10 minut. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 teď navíc na kilometru 21 i nehoda v levém pruhu. Jsou tam dvě auta a kolona od plzeňské dálnice zpomalila. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště, tam musí regulovat i vjezdy do tunelu, aktuálně fronta od sjezdu na Jesenici. A ucpaný je i výjezd z Prahy směr letiště, je tam omezení u kruhového objezdu u letiště. 15 minut budete popojíždět od Evropské ulice až k terminálům. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky a teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
17: Radiožurnál Sport.
3: Karel Janů a Martin Charvát.
19: 9 hodin 6 minut, středa 10.6. Jsme moc rádi, že dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Pojďme na basketbal. Finále Národní basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem je aktuálně nerozhodné 2-2 na zápasy.
20: Dnes se ale možná jeden z finalistů dozví, že v příští sezóně nebude existovat. Na 12. hodinu je totiž naplánovaná tisková konference, která má podle svého názvu být, cituji, k představení společné vize a konkrétní podoby budoucího spojení SK Slavia Praha Basketbal a Era Basketbal Nymburk. Tolik citace.
19: Jak je to sexy název teda pro konferenci, musím říct. Tohle téma sledujeme samozřejmě už delší dobu. No a basketbalu v naší redakci rozumí Jakub Kanta, tak jsme rádi, že se s ním teď můžeme spojit. Kubo, hezké dopoledne.
21: Dobrý den.
19: Tak jak to tedy podle tvých informací je? Je to už hotové? Zanikne skutečně Nymburk?
21: Tak hotového zřejmě něco je, když je co prezentovat. Každopádně rád bych tady v úvodu řekl, že ani jeden z klubů do této chvíle k tomu odmítl cokoliv říct. Každopádně vypadá to tak, že se kluby domluvili, hlavně tedy jejich majitelé, a zdá se, že Nymburk, tak jak ho známe doteď, stejně tak tedy Pražskou Slavii, která ale v lize není tak dlouho a rozhodně nebyla tak úspěšná jako 20násobný český šampion basketbalový Nymburk.
20: O těchto informacích už se nějakou chvilku mluví, už něco prosakuje. Tak jak dlouho vlastně tahle ta vize vypadá to, že bude, nebo ta vize existuje a kdo za tím vším tedy stojí?
21: Tak Nymburk jako nejúspěšnější český klub se už delší dobu, a to mnoho let, snaží uspět i na mezinárodní scéně. Pod novým majitelem Jiřím Podpěrou, který je většinovým vlastníkem, ale určitou část akcí v klubu Era Basket Nymburk má také promotér sportovních akcí Petera, no tak se prostě rozhodli asi, že chtějí klub posunout někam dál, což znamená získat získat pro něj ještě víc peněz, tím pádem přilákat sponzory, což zdá se, v Nymburce se třeba tak úplně nedařilo, není tam tak velká fanouškovská základna. Prostě těch motivací přesunout se do Prahy, kde už Nymburk hrál vlastně v posledních 2 letech zápasy Ligy mistrů, protože v nymburském sportovním centru ta hala je prostě neodpovídající. A Nymburk třeba by i v Nymburce zůstal, kdyby se opravilo sportovní centrum, ale jak je známo, tak Česká unie sportu sama má problémy s tím získat na to peníze, takže se tam na lepší časy, dá se říct, neblízkalo. Tak se rozhodli tak, že se budou přesouvat, zřejmě to tak vypadá, do Prahy.
19: A když na to tedy, Jakube, navážeme, podle plánu konference, zase budu citovat tentokrát já, budou zveřejněny detaily fungování nového projektu, jeho sportovní i obchodní ambice, potenciální role v českém i evropském basketbalu, konec citátu. To zní, jak ty si už naznačil, jako kdyby měl opravdu vzniknout klub, který bude podobně důležitý v evropském prostředí jako třeba ženy USK Praha. Chápeme to správně?
21: Naprosto. Teď je samozřejmě otázka, jestli tenhle záměr, tahle ambice se dokáže naplnit. Ten projekt jako takový by fungovat třeba mohl, ale podle mě je to napojené na spoustu dalších, bůh ví jestli. Přece jenom pokud dojde ke sloučení, jakože asi ano, Nymburka se Sláví, klub bude možná hned, možná až po čase se přesouvat do Prahy, těžko říct, jak se bude jmenovat. Každopádně to, že by měl mít ambice posunout se zase právě v, třeba v Lize mistrů, kdy připomínám, že Nymburk několikrát skončil těsně před branami Final Four, hrál 2x čtvrtfinále, předtím dokonce za covidu, to bylo Final Eight, tuším, což tedy nebylo ne pro ty 4 nejlepší týmy, ale prostě ten krok udělat ještě výš a třeba na sebe ještě víc upozornit, jako do Euroligy asi těžko by se Nymburk mohl dostat, ale uvidíme, jaké soutěže třeba i v budoucnu vzniknou a Nymburk určitě bude právě tímto směrem cílit, i proto, že bude mít teď tedy asi i větší rozpočet. Ten klub by se měl, předpokládám, i co se týče nějakého toho zázemí, trochu rozrůst. No, jsem na to hodně zvědavý, jestli to nejsou příliš, třeba řeknu, megalomanské ty plány.
20: Fanoušci Nymburku už byli na svém domácím zápase ve finále proti Pardubicím v černých tričkách a s transparenty, že s tím sloučením jednoduše řečeno nesouhlasí. Jak se k tomu obecně staví české basketbalové prostředí? Protože to, co popisuješ, vlastně vypadá, že ta dominance Nymburka, potažme toho subjektu, který vznikne, by měla být vlastně ještě větší, než byla doteď, a Nymburk už tak jako vládl českému basketbalu jednoznačně.
21: No tak co se týče té finanční stability, tak tam by to fungovat určitě mělo, co si říkal, Martine. Je otázkou, jestli se hned třeba podaří naplnit nějaké ty sportovní cíle, protože z hlediska, když se podíváme na pražskou Slávii, která nikdy nehrála čtvrtfinále ani české nejvyšší soutěže, tak se dá předpokládat, že možná jeden, dva hráči třeba z toho současného kádru zůstanou. Já bych si tipnul, že možná spíš jenom jeden, a to proto, že ten druhý, který by případně přicházel v úvahu, David Bém, už vlastně ve Slávii, tedy ve Slávii, ze Slávie do Nymburka, nevím, jestli přestoupil nebo je tam na hostování, to je celkem jedno, ale ta forma jako taková bude hodně záležet na tom, co vymysleli. Já jsem opravdu zvědavý, co na dnešní tiskové konferenci zazní, a to už ať od toho, jak se ten klub bude jmenovat, co vlastně vedlo ty jednotlivé aktéry k tomu, aby se tohle opravdu uskutečnilo. Nicméně nejvíc z basketbalového prostředí rezonuje to, že se to mělo úplně jinak komunikovat. To si myslím, že je taková jako společná věc, ať už se vám to, že se Slávě slučuje zřejmě s Nymburkem nebo ne, líbí nebo ne, tak to, co se dalo určitě udělat podle mě jinak, a ten obraz i té fúze by vypadal třeba i trošku jinak, tak bylo to komunikovat, a minimálně tedy třeba s nymburskými fanoušky, kteří sice mají evidentně asi dobré informace, ale napřímo z klubu s nimi nikdo nemluvil, a to si myslím, že se není úplně správné.
19: Budoucí spojení basketbalových klubů SK Slavia a Praha a Era Basketbal Nymburk, to bylo téma teď našeho povídání v ranním radiožurnálu Sport. Jak už bylo řečeno, tisková konference na tohle téma je naplánovaná na 12. hodinu, tak odpoledne budeme moudřejší. Teď jsme o tom mluvili s Jakubem Kantou. Kubo, moc díky a hezký den.
21: Hezký den.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. Je 9 hodin a 17 minut. Český šerm má za sebou ve světovém poháru výbornou sezonu, kterou táhli dva muži. Mezi kordisty se dařilo Jakubovi Jurkovi, mezi fleretisty zase zářil Alexander Šupenič. Ten dokázal vybojovat historicky první vítězství pro český šerm, když ovládl světový pohár na Malorce.
1: K tomu přidal druhé místo v Káhiře, šesté v Paříži nebo třeba třetí příčky na Grand Prix v Limě a Turíně. Zkrátka je tohle opravdu podařený půlrok Alexandra Šupiniče, bronzového z olympijských her v Tokiu, který je teď s námi na radiožurnálu Sport. Přejeme dobré dopoledne.
2: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
1: Máte z toho také dobrý pocit, když se podíváme na turnaje od toho začátku sezóny v listopadu na Malorce?
2: Tak ano, dobrý pocit mám, ta Malorka byla skvělá, tam se mi podařilo vyhrát, takže to bylo úplně super a celkově ta sezóna byla velmi vyrovnaná, velmi, velmi úspěšná, velmi náročná zároveň, protože těch závodů opravdu je hodně a zvláště poslední dva měsíce byly extrémní, protože vzhledem jako k nějakým světovým událostem se ty turnaje přesunuly a pak se smrštili k sobě, takže my během 5 týdnů jsme byli na 4 kontinentech. Takže to bylo hodně náročný a trošku jsme si potom, jak jsem přijel v květnu, jsem si trošku odpočal. Asi týden jsme měli úplně pauzu, aby člověk mohl nabrat hlavně ty psychické síly. No a teď už se chystáme na vrchol sezony.
0: V loňské sezóně jste skončil celkově 5. v té končící na 4. místě. Tak dává to na turnajích Alexandru Šupeničovi nějaké výhody, aby třeba měl lehčí los?
2: Ono, dřív by to tak bylo, těch lehčích losů, tam nějaký ty lehčí losy byly, teďka už těch lehkých losů moc není, ale samozřejmě výhoda to je, protože člověk je hnedka nasazený do těch hlavní soutěže, do těch prvních 64 a nemusí procházet tou kvalifikací, která mnohdy bývá velmi, velmi náročná, takže to ušetří spoustu sil. Zároveň je to malá nevýhoda na začátku toho turné, kdy vlastně člověk hnedka nastupuje na člověka, který vlastně nemá co ztratit a je rozšermovaný z toho předchozího dne, takže je to takový jako náročnější v těch prvních kolech, samozřejmě ke konci to šetří síly a výhoda to je.
1: Má to nějaký důvod, proč vám to v těch posledních dvou sezónách tak jde? Ne, že by v těch předchozích to tak nebylo, ale zkrátka i v tom pořadí světového poháru za celou sezónu jste se výrazně posunul oproti rokům 24, 23 a předtím. Mm-hmm. Proč se vám poslední dvě sezóny podle vás tak daří?
2: Tak zásadní změna je určitě to, že po olympiádě vlastně v Paříži do Česka přišel trenér Giovanni Bortolazzo, který vlastně je permanentně v Praze, který mě trénuje, to podle mě jeden z nejlepších trenérů na světě. Zároveň já po asi 15 letech cestování a žití v kufru jsem teďka víc ustálený s tím, že v té Praze jsme víc, takže dodalo mi to určitě nějaký klid, systematičnost práce, zároveň můžeme pracovat tak, jak je potřeba, dřív jsem třeba jel na soustředění a nehledě na to, jestli jsem byl nemocný nebo ne, tak jsem musel trénovat, protože vlastně stálo to peníze a jel jsem tam jenom proto, abych tam trénoval. Teďka prostě to dokážu naplánovat tak, aby to bylo ideální, abych se cítil dobře, protože nemám žádný tlak a žádný spěch, takže si myslím, že ta práce je mnohem fokusovanější, mnohem lepší, takže tohle určitě bude jeden z důvodů a pak si myslím, že i důvod bude, že jsem za tu určitou svoji kariéru nazbíral zkušenosti a vlastně teďka sklízím jako ty plody té práce, ale zároveň ta práce nesmí zastavit, protože ten svět se pohybuje extrémně rychle a pořád přicházejí mladí, noví, dobří šermíři, takže neustnou na vavřínech a určitě dál je potřeba pracovat.
0: Fleretista Alexander Šupenič s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Vy už jste zmínil, že teď všechno směřujete k tomu příštímu vrcholu sezóny, to je mistrovství Evropy, nepletu se?
2: Je to tak, jeden z těch vrcholů je určitě mistrovství Evropy, ale ten hlavní vrchol je mistrovství světa. Je to v tom šermu udělaný tak prazvláštně, že vlastně během 2 měsíců máme dva vrcholy s tím, že to je na konci sezóny, kdy je opravdu ta sezóna, jak jste říkali, začala na Malorce v listopadu. Je to dlouhá doba. Je to dlouhá doba na to udržet ten fokus, udržet tu mentální, řekněme, jakoby pohodu a udržet i vlastně i tu fyzickou nějakou připravenost, ale snažíme se o to, myslím si, že teď jsem vlastně momentálně v Budapešti na kempu, kde jsme měli skvělý sparingy vlastně týden, takže snažíme se připravit co nejlépe a mistrovství Evropy nás čeká příští týden ve Francii vlastně a pak za měsíc od mistrovství Evropy nás čeká mistrovství světa v Hongkongu.
1: V řadě sportů už začíná olympijská kvalifikace. Počítá se tam nějak mistrovství Evropy v roce 2026?
2: Ne, olympijská kvalifikace bude začínat až v roce 2027, vlastně rok před olympiádou, a nepočítá se, ale zároveň je to velmi, jak to říct, důležitý pro to, aby člověk zůstal nahoře v tom žebříčku, protože pro mě jediná šance, jak se kvalifikovat na olympiádu, je skrz jednotlivce, což jsou dvě místa na Evropu, což prakticky znamená, že musíte mít mezi top 8, top 10 šermíři světa, abyste se tam dostal.
0: No a nejlepší fleretisti jsou právě z Evropy?
2: Platí to, pořád to platí, a zároveň jsou tam jako skvělí fleretisti z Asie, samozřejmě z Ameriky, ale v Evropě pořád je to tak, že první na světě je teďka, myslím, že je Rus Borodačev, druhý je Ital, třetí, a teď abych se nepletl, někdo a já.
1: Já jsem zrovna chtěl říct, že se tam blížíte.
2: jo, ale jako, že jsme tam jako vepředu, jsme z Evropy, takže nevím přesně, kdo je teďka na třetím místě, ale ne, nechtěl bych se plíst, ale myslím, že jsme všichni z Evropy.
1: Ještě jednou k tomu evropskému šampionátu, pomůže vám tam nějak, že jste měl tak dobrou sezonu, třeba i právě v tom nasazování?
2: Tam je to vlastně v podstatě jedno, protože na mistrovství Evropy všichni šermou i ty základní skupiny, je to všechno v jeden den, takže vy přijdete prostě v 7 ráno do haly, očermou se základní skupiny, do kterých se ta rozřazený podle světového žebříčku, ale na těch 5 zásahů je to vlastně úplně jedno, každý může porazit každýho, pak se z toho udělá žebříček a podle pavouku už jedeme v ten den prostě až do finále. Takže u toho mistrovství Evropy je to vlastně úplně jedno.
0: To říká Alexandr Šupenič ve středečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme ještě jednou za váš čas, ať se vám podaří Evropa, ať se vám podaří svět, ať se vám daří tak nějak obecně. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju moc, hezký den a zdravím posluchače.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Reddit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Arančík vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start za tónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu rancek.com. Mediálním partnerem závodu Rancek je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. Informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Podle výsledků auditu se v těchto případech loni v listopadu zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů i léčiv. Na základě toho ale není podle krajské zdravotní možné určit, jestli právě tato pochybení stojí za oběma úmrtími. Případ dál vyšetřuje policie. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla oproti původním předpokladům dál zůstat pod úřadem vlády, i když s menším týmem. Radiožurnálu řekla, že zároveň získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se ale podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Írán v reakci na noční americké údery vyslal rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný úder oznámili iránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Inscenaci sestavenou z příběhů diváků uvede dnes brněnské divadlo Husa na provázku. Divadelníkům se svěřili v anketě se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts vznikl z více než 130 příběhů. Odpovídali lidé od 9 do 90 let. Sport. Atlet Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází výkonem 21 metrů. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Syčaková. Mezi kladiváři pak český atlet Volodymyr Myslivčuk. Druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpadá D1 u Brna, kolony na dálnici D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 silný provoz hlásíte v Brně v obou směrech. Ve směru z Prahy se popojíždí zhruba od 180. kilometru až k omezení na 196. Kamionem pomaly, osobním zastavíte jen místy. D1 se ucpává i ve směru z Brna do Ostravy u Přerova. Na kilometru 281 zavřený levý pruh, jsou tam silničáři, postojíte asi 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem se zdržíte v omezení u Nové Vsi. Na kilometru 21 stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona 10 až 15 minut od sjezdu na Novou Ves. Kolony i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. V obou směrech se zdržíte okolo 15-20 minut. Ve směru z letiště na D1 byl chvilku zavřený i tunel kvůli nadměru. Teď už se tunelem opět projíždí. Na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně i dnes se popojíždějí kolony mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouně opravují vozovku, fronty jsou tam až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší a teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Benešově dnes skončí 57. ročník poháru rozhlasu, tedy už tradiční atletické akce pro mládež do celorepublikového finále. Postoupili žáci například z Prahy, Kladna nebo Olomouce. Za Radiožurnál Sport tam bude po 10. hodině Jakub Marek. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Na poháru rozhlasu bude šéf české atletiky Libor Varhaník, legenda československého sportu Helena Fibingerová nebo třeba dálkař Radek Juška. To asi dokazuje, že je to významná událost.
1: Rozhodně, mimochodem všichni tři budou dnes hosty našeho stříbrného airstreamu tady na stadionu v Benešově, no a Český atletický svaz evidentně nechce, aby zanikla tato tradice, ona sahá už do 50. let minulého století, tedy tradice poháru rozhlasu. Původně se soutěžilo na dálku mezi jednotlivými krajskými družstvy, současně na 5 stadionech, později i více, no a průběžné i ty celkové výsledky byly rozhlasem přenášeny jednak na jednotlivé stadiony, jednak i do rozhlasového éteru. To je dnes už pro nás spíš taková možná romantická představa v době internetu, ale i taková doba byla. No a v současnosti je to stále soutěž pro žáky druhého stupně základních škol, no ale úplně v jiném formátu. Nejdřív bojují v okresních kolech, pak i v krajských a dnes tedy tady bude finále Benešově. Jsou tu 4 kategorie, mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně, a ve všech kategoriích je 8 týmů z celé republiky.
2: Mělo by se začít soutěžit někdy po 10. hodině, po 11. možná. V čem budou ty děti v různých kategoriích soutěžit a prošli vlastně někteří z pozdějších známých atletů i pohárem rozhlasu?
1: Vezmu to nejdřív ty disciplíny, tak společné mají sprint na 60 metrů, výšku, dálku a štafetu na 4x60 metrů, pak je tu vytrvalostní běh, ten se liší podle pohlaví a věku od 600 metrů do 1500 metrů a starší kategorie mají vrch koulí mladšího to kriketovým míčkem, je to samozřejmě přizpůsobeno tomu fyziologickému vývoji a ke jménům, která prošly pohárem rozhlasu, tak už jsem se bavil zhruba před takovými 5 lety na jednom z finálových právě mítinků poháru rozhlasu s Pavlem Maslákem. Ten říkal, že měl vždy rád pohár rozhlasu i kvůli tomu, že se mohl ulít ze školy, ale samozřejmě s nadsázkou to tak bral. No a třeba Zuzana Hejnová, Vítězslav Veselý nebo třeba Jakub Holuša, to jsou všechno jména velmi známá atletická, která právě prošla touto mládežnickou atletickou akcí.
0: Nevíš, Jakube, jestli pohárem rozhlasu prošel i někdo z atletů, kteří se dnes představí i na diamantové lize v Oslo?
1: Tuším, kam míříš. Dnes se představí v Oslu Nikola Ogrodníková, oštěpařka, a také Lourdes Gloria Manuel, 20-letá česká halová světová šampionka běhu na 400 metrů, a upřímně nevím. Nevím, jestli prošli, ale divil bych se, kdyby ne, protože Nikola Ogrodníková, ona je velmi všestranou atletkou, ona dřív závodila ve více bojích a i Lourdes Gloria Manuel je velkým talentem na různé disciplíny, takže divil bych se, kdyby ne.
2: Tak pojďme probrat to, když máme možnost, že je s námi ve spojení náš atletický expert Jakub Marek. Jak to dnes může vypadat na diamantové lize v norské metropoli? Začněme u Lourdes Glorie Manuel, která začala sezónu nesmírně rychle. Čekáš, že také v Oslo potvrdí svůj výkon pod 50 sekund?
1: Podstatné bude to, jaké budou podmínky v Oslu, jestli budou podobné jako teď tady v Benešově, kdy je 14 stupňů a prší, tak pod 50 sekund to by bylo hodně překvapivé, ale spíše si myslím, že to bude souboj se soupeřkami právě 20-leté české atletky. Když se podíváme do té startovní listiny, tak opět je tam Norka Jägerová, která tedy dnes poběží doma. Právě Jägerová v Římě porazila Lourdes Glorie Manuel a na třetím místě vlastně o 0,3 sekundy byla za českou atletkou Jamajčanka Priceová. Všechny tyto 3 atletky dnes poběží v Oslu, takže uvidíme, co z toho nakonec bude, ale pravděpodobně v Římě byly lepší podmínky, tam bylo večer kolem 25 stupňů, dnes v Oslu bude zhruba kolem 15 a to úplně nějakým velkým atletickým výkonu nesvědčí, ale třeba budeme překvapeni.
0: Druhá česká atletka, která se v Oslu na diamantové lize představí, Nikola Ogrodníková, je tak trošku v opačné fázi kariéry, tak co, Jakube, říkáš na její výkony?
1: Jsem moc rád, že se vrátila po mateřské pauze výkonem téměř 60-metrovým na Pražské ulici na memoriálu Josefa Odložila. Ona mluvila o tom, že ještě není úplně spokojená s tím, co tam předvedla. Vlastně ty první dva hody byly k 60 metrům, pak už to bylo těsně nad 50 metrů, ale je vidět, že ten potenciál tam stále je. Ona se tak trochu pořád poměřuje s tím, když se třeba vracela Barbora Špotáková, světová rekordmanka po mateřské pauze, tak tam ty metry byly vyšší než teď u Nikoly Ogrodníkové, ale ono obecně, samozřejmě Barbora Špotáková je světová rekordmanka, ale je dobře, že má Nikola Ogrodníková stále velké cíle a já jsem vždy věřil, že ten potenciál tam je velký, i když třeba po tom roce 2018, kdy brala stříbro na evropském šampionátu v Berlíně, tak tam měla ty slabší roky, ale nakonec přišel rok 2024 a bronz na olympijských hrách a já věřím, že ještě něco velmi zajímavého předvede.
2: Na diamantové lize v Norsku můžou být k vidění zajímavé výkony, například by se tam měla ukázat oštěpařka čínská Ci, která předvedla výborný výkon při nedávných domácích závodech. Naopak by se do toho tyčkařského sektoru neměl vydat Mondo Duplantis, který bude oslavovat svou dřívější svatbu. Ale až zase Armand Duplantis závodit bude, čekáš začátek nové série jeho neporazitelnosti po té, co ta stará skončila o víkendu ve Stockholmu?
1: Rozhodně, on sice doma prohrál, ale on, myslím si, že v současné formě může být poražen, ale nemůže být porážen a ona, ta porážka vlastně přišla kvůli taktizování. On, kdyby skákal 590 cm stejně tak jako Australan Curtis Marshall, tak věřím, že by to překonal a vlastně by opět zvítězil, ale on si nechal nastavit na 6 metrů laťku, tam dvakrát schodil, pak zkusil třetí pokus 605, také schodil, ale každopádně ten jeho potenciál je stále o 20-30 cm výš, než je zbytek světové tyčkařské elity, takže věřím tomu, že bude dál pokračovat hegemonie Armanda Duplantise, pokud samozřejmě zůstane zdravý, což se mu zatím vyhýbají nějaké zdravotní problémy, což je skvělé, ale každopádně teď aktuálně nevidím žádného tyčkaře, i když se postupně zlepšují, ale nevidím žádného tyčkaře, který by měl nějak výrazněji ohrožovat právě vládu Armanda Duplantise.
0: Skončili jsme asi u muže, který stělesňuje současnou atletiku. Začali jsme ale u toho, že v Benešově dnes skončí 57. ročník poháru rozhlasu, tedy akce, ze které se budeme samozřejmě pravidelně nezhlásit tady na Radiožurnálu Sport. Teď jsme o tom mluvili s Jakubem Markem. Kubo, děkujeme a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Činasky dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport 9 hodin 49 minut přímo z monacké velké ceny Formule 1 přijel do Česka na dvoudenní návštěvu prezident Mezinárodní automobilové federace Mohamed Bil Sulaym.
1: Jednal tu jak s vrcholnými představiteli České republiky, tak s prezidentem autoklubu Janem Šťovíčkem. Mluvili třeba o tom, jak dostat do Brna seriál Formule 1.
2: F1 spolu probíráme pokaždé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán, a to znamená mít odpovědi na otázky typu opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese, a nejen z pohledu turismu nebo financí. Tohle jsou věci, které nemůžu za Česko rozhodnout já.
3: Vysvětluje po jednání v budově autoklubu České republiky v Opletalově ulici v Praze Mohamed Bin Sulaym, prezident Mezinárodní automobilové federace.
2: Až si tohle vyjasníte a představíte nám svůj business plán, ten je velmi důležitý. Začneme na tom společně pracovat i s promotérem.
4: Pan prezident říká, že nic není nemožné, že samozřejmě se musí splnit nějaké podmínky.
3: Dodává po schůzce s 64-letým dubajským rodákem prezident českého autoklubu Jan Šťovíček a popisuje, co by Česko muselo splnit a na brněnském Masarykově okruhu kvůli Formuli 1 upravit.
4: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. Jsou malé, možná by jich mohlo být víc. Jo. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku. Ale já vím od pořadatelů jednotlivých velkých cen, že je to potřeba brát jako investici, protože zejména v Brně ta poloha geografická, kde vlastně je to v centru té střední Evropy. To by znamenalo, že bude plno a ty ceny vstupenek potom za výsledek mají to, že se na to ještě vydělá. Takže je to taková investice, ale samozřejmě musí se najít odvážný investor, který se do toho pustí. No. Takže to je ještě otevřená záležitost.
3: Česku by mohlo pomoct, kdyby třeba ještě nedávno pilot šampionátu Formule 2, nyní Super Formule v Japonsku, Roman Staněk proklouzl mezi smetánku do nejprestižnějšího motoristického seriálu planety.
5: Ta trať potřebuje projít nějakýma kontrolama, aby vlastně to závodění tam mohlo být bezpečné. Protože Formule 1 v zatáčkách jede daleko rychleji než třeba MotoGP. Z mé zkušenosti, když jsem tam jezdil, přijde mi, že některé ty zdi, hlavně teda v první zatáčce tím, jak je rychlá, že jsou prostě blízko, ale třeba se to upraví a uskuteční se tam někdy závod Formule 1.
3: Že by to ale bylo v blízké budoucnosti, to zatím nevypadá. Z Prahy Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Fleetwood Mac dohrávají v 9 hodin 55 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport a budeme moc rádi, když nás budete poslouchat dál po 10. hodině dnes na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou a s kým, Martine Charváte?
1: S Chili, ta, což je kuchařka, foodblogerka, internetová postava, spojitost s radiožurnálem Sport, ona hraje americký fotbal.
0: Nevěděl jsem, dozvíte se podrobnosti po 10. Poslouchejte nás.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy.
2: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců. Albánii čeká další den protestů proti vládě, dnes i s blokádou silnic. Hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas a srovnali stav finále NHL na 2-2 na zápasy. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem brzdí provoz nepojízdný kamion u Nové Vsi. A bude zataženo, občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici litoměřické nemocnice odhalila drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence, 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Výsledky první části auditu poskytla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
4: První audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace dokončený 9. prosince loňského roku identifikoval u dotčených porodů a resuscitací pochybení ve formě odchylek od doporučených lékařských postupů.
2: Druhá kontrola pak prokázala, že oddělení bylo dostatečně technicky vybavené, poukázala ale na prostor pro zlepšení komunikace mezi porodníky a pediatry. Albánii čeká další den protestů proti vládě a tomu, jak zachází s přírodním bohatstvím. Demonstrace proti plánu výstavby luxusního rezortu v chráněné oblasti na jihu země se v hlavním městě Tiraně scházejí už 10 dnů. Na dnešek nevládní iniciativy slibují i blokádu silnic a hraničních přechodů.
5: Už po desáté několik tisíc demonstrantů před sídlem vlády a parlamentu v centru Tirany volalo zrušte ten záměr, nebo Rama a Berisha patří do vězení. Vyjadřovali tak nespokojenost s dnešním vedením země v čele s premiérem ze socialistické strany Edim Ramou i s bývalým prezidentem a premiérem z opozičních demokratů Salim Berishou. Rozbuškou protestu bylo oplocení pozemku, kde chtěla zahraniční firma stavět hotely v oblasti delty řeky Vjosa, která je vzácným habitatem plameňáků.
6: K situaci, kterou v zemi kandidující na členství v Evropské unii sleduje i Brusel, premiér Rama uvedl, že žádný stavební projekt v chráněné oblasti nebyl pozastavený, protože nikdy žádný takový projekt ani neexistoval. Z Tirany Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Obyvatelé Bílovic nad Svitavou můžou získat akcie obecního mini pivovaru. Pravidla pro jejich prodej schválili zastupitelé. Nový pivovar se teprve staví. Bude stát na Mlýnském ostrově na řece Svitavě. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. Lidem rozdělí 15% podíl. V prodeji bude 600 akcií po 3000 korunách. Mini pivovar v Bílovicích má otevřít příští rok na jaře.
7: Sport. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3, vyrovnali tak stav série na 2-2 na zápasy. Hrdinou čtvrtého duelu byl hostující kapitán Jordan Staal.
8: Ve 47. minutě po chybě domácích Vegas v rozehrávce uklidil Jordan Staal v pádu puk do odkryté branky a rozdílovým gólem na 4-3 rozhodl o výhře Caroliny. Už předtím skóroval i v první třetině. Domácí útočník Tomáš Hertl naopak poprvé v sérii nebodoval. V jednom z nejvyrovnanějších finále NHL za poslední roky je tak stav nerozhodný 2-2. V součtu 4 zatím odehraných utkání dala Carolina o jeden gól víc než Vegas. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdravý, poprvé trénoval s týmem před startem mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně. Reprezentace se dnes přesune do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Brna ucpaná i D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Od 176. kilometru až do Brna k omezení pojedete pomaleji. Teď navíc na kilometru 178 u sjezdu na Ostrovačice i nehoda v levém pruhu. Na Pražském okruhu připomínáme kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště. Kamiony jedou pomaleji už od D1 a regulují občas i vjezdy do tunelů. Kolona je pak ještě na výjezdu z Prahy směrem na letiště. Tam je omezení na kruhovém objezdu a zdržíte se asi 10 minut. Na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody čekejte kolony mezi obcemi Chromeč a Olšany. Je tam omezení, projíždí se Kyvadlově a je to asi na 15 minut v obou směrech. A taky na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně se zdržíte. Mezi Toužimí a Bezvěrovém u Třebouni semafor, kolona opět asi na 4 hodiny. No a fronty na silnici 35 mezi Balašským Meziříčím a Rožnovem u Zašové postojíte 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší a teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy.
3: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
10: Pořadu na síti na Radiožurnálu Sport dnes vítám opravdu netradiční sportovní osobnost Ta Tui Zung, což je v překladu pro fanoušky a posluchače Chilita. Je to žena mnoha rolí, kuchařka, televizní tvář, influencerka, ale také úspěšná hráčka amerického fotbalu. Chili, ahoj.
11: Ahoj, děkuji za pozvání.
10: Děkuji, že nám to vyšlo. Docela dlouho si na tenhle rozhovor myslím.
11: Jo.
10: Ale seš přece jen rozlítaná do všech krajů a všechno dnes proberem. Hodně lidí bude znát tvé jméno a tvoji tvář z televize, z různých show, které probereme, protože některé máme i společné, jako je třeba Stardance.
11: Mm-hmm.
10: Ale sport je obrovskou součástí tvýho života. Popiš mi trošičku nějaký tvoje sportovní začátky.
11: Sportovní začátky? Já myslím, že jsem začala sportovat, jakmile jsem se naučila chodit. Já miluju pohyb, miluju tanec, ale nějaký jako opravdu, já si myslím, že hned na začátku snad se základní školou jsem začala dělat všechny míčové hry, volejbal, fotbal a hodně, vlastně myslím, že ten pohyb mám hodně od rodičů, protože táta dělal bojový umění, do toho hrál fotbal rekreačně, takže co si pamatuju, tak mě vždycky bral právě sebou na svoje tréninky, nebo mě trénoval doma, takže to já si vlastně ani nedokážu vybavit spíš jako moment, kdy sport jako nebyl součástí mého života.
10: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost a nějakou sebevědomí, třeba sebejistotu, protože ty jsi si v dětství jako Vietnamka v Česku prošla i určitou mírou šikany a musela jsi si asi tu svoji pozici docela vydobít. Tak jak moc ti pomohl právě třeba sport v tomhle?
11: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Že je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím a pro mě je, jako neříkám, že není možný nebýt sebevědomý, když nemáš tělo, o který se můžeš opřít, ale je to hrozně těžký.
10: Hmm.
11: A my v dnešní době máme tendenci řešit podle mě i psychický, jako nějaký problémy skrz vlastně jenom jako tu mentální část, to znamená, že my si o tom chceme povídat, chodíme na terapie, což je super, ale myslím si, že to fyzično je strašně důležitý, protože vlastně ty problémy se neukládají jenom do tvýho mozku, že jo, do nějakého tvýho mentálního stavu. Je to úzce spjatý s tím tělem a já říkám, že vlastně ta moje jako odolnost je hodně daná právě tím, mentální odolnost je právě daná tím, že já se můžu spolehnout na to svoje tělo.
10: Mm-hmm.
11: Že já mám prostě nějaký fyzično a když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá. A myslím si, že ty to víš, že když prostě člověk ví, že dokáže prostě se svým tělem, má ho jako navnímaný a je senzitivní a vnímá skrz to tělo, tak ta senzitivita nezůstává jenom jako na tom tenisovém kurtě, nebo nezůstává to jenom v posilovně. To je něco, co si přenášíš sebou do všech oblastí, do vztahů, do práce a pak se to propisuje i do toho, jak ty působíš na lidi. Že když někomu něco slibuješ a do očního kontaktu, tak prostě sebejistota je strašně znát v tom hlase.
10: Mm-hmm. No, to je spoustu témat, který by mě zajímalo i probádat. Přece jenom jsme tu pro sportovní fanoušky a proto by mě zajímal tvůj první kontakt s americkým fotbalem.
11: Ty jo.
10: Protože já jsem se až při přípravě na tenhle rozhovor dozvěděla, že to nebylo rugby, ale americký fotbal.
11: Ano, přesně tak, americký fotbal, ale neboj. Tohle je přesně to zmatení, který jako
10: spoustakrát píše rugbystka,
11: jo.
10: Ale já jsem si to prostě najednou napsala a říkám, ne, pozor, jako to je rozdíl. Takže kde přišel první kontakt s americkým fotbalem?
11: První kontakt přišel, tak už si ani nepamatuju, jaký je to rok, ale je to třeba 10 let určitě, minimálně. Bylo to čistě úplně náhodou, protože já jsem ani nevěděla, že americký fotbal existuje v Čechách a už vůbec ne jako ženský americký fotbal. No a stalo se to tak, že jednoho dne jsem šla na nějakou sportovní přednášku a měla jsem na sobě sportovní věci a holky zrovna rozdávaly na IPáku náborové letáčky.
10: Až takhle?
11: Jo. A měli na sobě takovou tu cool výstroj, takže měli na sobě ramena, helmu. No a když mě viděli, tak prostě ke mně takhle jako jenom prostě...
10: Si řekli, ty nepotřebuješ ramena.
11: Jo, a oni řekli, tak tyhle stehna by se nám hodily. A prostě vlepili mi letáček do ruky a já samozřejmě říkám, já jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. A přišla jsem na první trénink a vlastně jsem nikdy nepřestala.
10: Mm-hmm. Takže to byla láska na první pohled.
11: No úplně, protože ten sport vlastně spojuje úplně všechno, co jako miluju, protože za první vlastně americký fotbal je hodně specifický tím, že tam máš tým, který se skládá jako se strašně odlišných jako somatotypů a typů jako lidí a atletů, jo. Protože máš někoho, kdo je hodně běhavej, kdo prostě třeba má šikovný ruce, chytá míč, někoho, kdo je spíš jako menší, silovej, prostě takový sprinter, tak ten zase hraje jinou pozici.
10: A ty?
11: A já jsem právě hrála toho malýho agresivního. Takže já jsem vždycky byla running back na začátku, to je jako, že se většinou zabalíš a prostě prorážíš ty velký lidi a hledáš prostě cestičky.
10: Skulinky.
11: Přesně tak, skulinky. Pak už jsem hrála vlastně receivera, to znamená, že to je ten, co chytá i míč a běží rauty. No a je to jako super v tom, že když se koukneš na ten tým toho amerického fotbalu, tak je to tak krásný, že tam prostě najdeš úplně všechny typy. Máme tam prostě holky, které mají 1,80 m, 1,90 m, jsou vysoký, brutálně silný, pak jsou tam takový prckové jako já, 1,60 m, prostě co jako rychle běhají, přesně tak. Takže v tomhle tom je to krásný, je strategický sport.
10: Mm-hmm. Znají ve Vietnamu americký fotbal?
11: To myslím si, že tam je to ještě víc jako níž než tady. Ve Vietnamu je hlavním náboženstvím fotbal klasický, takže americký fotbal, člověče, nemyslím si, že by ho tam vůbec jako někdo hrál.
10: Jak dokážeš skloubit to, že se snažíš opravdu na co nejvyšší český možný úrovni hrát americký fotbal a těch spoustu pracovních aktivit, které máš v rámci vaření, v rámci workshopu a všeho možného, co teda probereme. Já se budu ptát dneska ještě, co všechno vlastně děláš, protože v mých očích mi vyskakuješ na Instagramu, ale a vaříš srandovní videa, je to vlastně trošku sranda.
11: Je to tak.
10: Tak no, jak se teda skloubit se sportem?
11: Ale já musím uvést, že mám 2 roky pauzu vlastně a vždycky každý rok si řeknu, že mě to hrozně táhne se jako vrátit, ale pak si říkám, že je to hrozně těžký to skloubit, protože americký fotbal není takovej ten sport, který si můžeš jen tak jít zahrát, jako fotbal nebo volejbal, jo. Ty fakt opravdu musíš prostě mít nějaký playbook, nějakou strategii a chce to už jenom z principu toho sportu nějakou hlubší časovou investici, protože ono hodně času zabere jenom se naučit jako pravidla a zapamatovat si prostě, co máš běhat. Takže to šlo jako hodně těžko a samozřejmě zase vždycky záleží na tom přístupu. Ona je to sice jako první ženská liga, ale říkám, furt je to prostě takový jako malej sport, nemá to úplně jako nějakou pozornost, takže spíš to ty holky dělají furt jako koníček, není to jako není to jako ženský tenis. Ani vlastně tu příležitost to dělat nějak jako na vyšší úrovni tady v Čechách nemáš. No a někdo to prostě přesně takhle bere, že to je jako koníček, prostě chodí na ty tréninky, dělá nějakou kondičku a já prostě tohle neumím, protože já prostě jsem úplně opačná povaha. Mně je to úplně jedno, jestli to je olympiáda, nebo jestli to je nějaká
10: horní dolní.
11: Jo, přesně tak, pralesní liga. Já k tomu mám úplně přesně jako stejný přístup, protože způsob, kterým děláš cokoliv, je stejný způsob, kterým děláš úplně všechno. Mm-hmm. Takže já prostě z principu jsem hrozně přehrocená.
10: Tak to máš ale jo, složitý život.
11: Jo. Takže jako pro mě vlastně hrát americký fotbal, i přesto, že na naše zápasy chodí převážně kamarádi a je to prostě nějaká naše maličká liga, tak já jsem to brala extrémně vážně. A já jsem prostě tomu přizpůsobila opravdu jako fyzickou přípravu, nějaký online kurzy, byla jsem jako ochotná prostě jezdit i do zahraničí na kempy, abych se naučila prostě perfektní techniku a celý můj svět byl prostě fotbal. A pak, když chceš dělat vlastně tu práci na dobrý úrovni a v nějakém momentě, kdy už to není koníček, ale fakt je to pro tebe obživa, máš zodpovědnost, tak zase opravdu to zase jako všechno. Každý řemeslo vyžaduje nějaký úsilí tvoje, nějakou pozornost, koncentraci. Takže jsem si uvědomila, že si pak v nějaký fázi člověk musí vybrat. Protože v životě můžeš dělat cokoliv, ale nemůžeš dělat všechno. Takže je to těžký, no.
10: Sportovní síla, disciplína, schopnost obstát v tvrdém prostředí, to je jedna z tváří dnešního hosta Čilita. V pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Za chvíli se podíváme na to, jak její život změnila televize.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je Čilita. Pro širší veřejnost se výrazně zapsala díky Masterchefovi, který si otevřel úplně nový svět. Čili je to tak, že Masterchef byl ten první průlomek do světa showbiznisu veřejného, aby tě lidi poznávali a znali vůbec?
1: Určitě je to takový odrazový můstek a bez toho by asi ten zbytek nebyl.
0: Jak moc jsi si užila ten přerod z té jakoby neznámé osoby na tu veřejně známější, která pak má otevřenější ty možnosti, ale zároveň to sebou nese takový ten veřejný feedback. Mm-hmm. Něco, co asi ten americký fotbal by v Česku nedones.
1: No to určitě. Já jsem na to nebyla vlastně vůbec připravená a tehda ještě nebyl takový ten trend, který je teďkom podle mě dost jako silný, a to je to, že ty jako vstupuješ do těch různých reality show, aby si jako nazbírala takzvaně čísla, aby si nazbírala pozornost. Tehda to bylo ještě jako strašně jako v plínkách a my jsme do toho šli podle mě všichni tak nějak jako, že jsme ani nevěděli, co o to očekávat. Víš, že vlastně ty si řekneš, jo, to mě baví, je to vzrušující, je to nějaká show, můžeš být před televizí, můžeš vařit, což je něco, co miluješ, a vlastně nikdo úplně nečekal, co z toho jako bude. A zároveň vlastně tě na tohle nemůže ani nikdo nic připravit. Byl takový mix, jakože to bylo vzrušující, je to hrozně hezký, najednou tě lidi jako poznávají, většina těch interakcí je hrozně milá, takže je to hrozně fajn. A pak samozřejmě...
0: A pak přijde realita
1: a ono vždycky to tak je, takhle je, protože najednou, když máš tu pozornost, tak člověk jako si říká, tyjo, nějak působí na ty lidi skrz tu televizi a ty si nějakým způsobem chceš udržet tu image, nebo chceš si udržet tu přízeň těch lidí. A balancuješ, jak moc se můžeš uvolnit, jak moc můžeš být autentický, jak moc tu tvorbu orientuješ na to, co vlastně lidi chtějí, a jak moc to děláš jako pro sebe. A to je, si myslím, že je vlastně nekonečný boj, který svádím jako dodnes, jo?
0: Tam
1: i když už
0: hledá.
1: Mnohem líp. Přesně tak. I když už mnohem líp. A pak přišel covid, to byl tak velký zásah, protože najednou máš tu pozornost, chceš něco dělat a najednou jsou všichni jako doma. Takže to byla taky taková velká stopka. A myslím si, že doteď, kdybych to měla zhodnotit, tak si myslím, že je to jako krásný život. Máš privilegia, já bych to nevyměnila. A ta daň, kterou za to platíš, ať už ve formě toho, že samozřejmě každý může kritizovat tvoji práci, každý si o tebe udělá názor, všechno dostáváš v mnohem větším měřítku, ať už tu externí validaci, nebo tu kritiku a různý komentáře, tak stejně si jako ten život vybírám, protože ta daň prostě na konci dne mi to jako stojí za to, co mi ta práce přináší.
0: Mm-hmm. Už si vnímala v té době, že se z kuchyně může stát taková silná osobní značka, že skrz to vaření budeš jednou se nějak propagovat do světa?
1: No já jsem vaření milovala vždycky a jídlo. Já jsem vařila od nějakých svých jako 12 let, ale nikdy jsem neaspirovala na kariéru kuchaře. Mm-hmm. A myslím si, že by rodiče ani neměli radost, že jo, typický vlastně vietnamský rodiče, který spíš jako chtěli, abych dělala nějakou společensky prestižnější práci.
0: Jako třeba lékařka?
1: Třeba, no, ono je takový ten vtip v angličtině, to zní líp a říká se, že you are either a doctor, lawyer or failure. Jakože seš jako doktor, právník, anebo seš selhání.
0: Takže takhle to mají vietnamský rodiče.
1: No, tak naši byli prostě...
0: Žádný velký tlak.
1: Přesně, ale jinak žádný tlaky. Můžeš si vybrat cokoliv, dokud to bude doktor. Takže myslím, že pro naše byl obrovský šok, když jsem šla do Masterchefa. Že říkali, jako proč by si ohrožovala svoji stabilní práci v reklamní agentuře. Stejně to byla reklamní agentura, víš, to jsou jako...
0: Nic moc.
1: No, nic moc, právě.
0: Failure, jo.
1: Já jsem vaření vždycky milovala a vlastně na vysoké škole jsem si založila i nějaký food blog na Facebooku, který sledovalo asi 7 až 8 lidí. Z toho polovina byli kamarádi. Takže jako mě to vždycky bavilo, ale nechtěla jsem být nikdy úplně jako kuchařem.
0: Masterchef byl pro Čilita obrovským zlomem, ale rozhodně ne tou poslední výzvou. V pořadu Na síti na radiožurnálu Sport se za chvíli přesuneme i na mnohem drsnější hry do Survivoru, mého oblíbeného. Vydržte s námi.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovém největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem k těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chceme postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Ahoj, zdraví vás Bára Střícová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost z pohybu je malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
6: Radiožurnál 10.30. Eliška Zábrocká a zprávy.

0: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu méně než v dubnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu a tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání statisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Indonéský vojenský soud potrestal 4 armádní důstojníky. Ti letos v březnu poleptali kyselinou aktivistu, upozorňujícího na rostoucí roli armády v indonéské vládě a společnosti. Soud rozhodl o trestu od 1,5 roku po 3 roky odnětí svobody za úmyslné ublížení na zdraví. Andrej Yunus řídil motorku, když ho 2 muži z jiné motorky polili kyselinou. Yunus oslepl na 1 oko a utrpěl popáleniny na 20% těla a obličeje. A v Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu na letišti dostanou zdarma 3 kyvadlovými linkami hromadné dopravy, zdarma můžou využít taky sdílená kola. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště. Organizátoři čekají, že do areálu denně dorazí asi 50 tisíc fanoušků. Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Podle vyjádření klubu na webu Skuhravý odmítl pokračovat a rozhodl se využít jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší lize potvrdili v baráži, ve které porazili Artis Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D1 u Brna, komplikace i na dálnici D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz nehoda u sjezdu na Ostrovačice. Na kilometru 178 blokovaný levý jízdní pruh, tam je první kolona asi na 10 minut. A fronty pak směrem do Brna pokračují i před omezením na 196. kilometru. Aktuálně od Kývalky místy se zastavíte i v levém pruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Nové Vsi. Na kilometru 21 už v omezení stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona kvůli němu už od 16. kilometru, hlavně kamiony. Ucpává se kvůli tomu i silnice z Mělníka na Slaný 16 před Novou Vsí. Tam je kolona asi na 15:15. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte za Bezvěrovem v koloně. U Třebouní omezení jede se Kyvadlově a jsou tam fronty až na 30 minut. A taky na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody popojíždějí kolony mezi obcemi Chromeč a Klášterec. I tam opravují vozovku a fronty s obou stran čekejte asi na 15:15. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty od 14 do 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Čilita je hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Vedle kuchyně a sportu si prošla i extrémní psychickou a fyzickou výzvou ve formě reality show Survivor. Posluchači Radiožurnálu Sport ví, že já jsem velkou faninkou a už se tady občas někdo ze Survivoru objevil. Byl tady Vláďa, první vítěz Survivoru a je to taková věc, která mi jednou za rok, za dva projde, že si sem někoho z těch reality show prostrčím mezi sportovce. Ale já totiž si myslím, že Survivor je hodně sportovní výkon, fyzický výkon. Čili my jsme dneska mluvili o americkém fotbalu, o roli kuchařky. Tak která z těch dvou rolí ti v Survivoru pomohla víc?
4: Určitě ta kuchařská, protože když tam máš bandu lidí, která tam hladoví, tak se to vaření určitě hodí mnohem víc, nebo pro ně teda určitě mnohem důležitější tohle, než že umím rychle běhat.
3: A zvedat váhy.
4: A zvedat váhy. I když jako vařit jako z kokosu a z mořských řez a z rýže není úplně taková kulinařina složitá, je asi jenom jako 4 variace, které můžeš udělat kokos, pečený kokos, smažený smažený kokos, dušený kokos.
5: A čerstvý.
4: Jo, přesně.
5: A čerstvý kokos,
4: přesně tak. Ale jo, ta fyzická část tam byla dost, my jsme tam měli hodně docela jako různý disciplíny, že jo, který byly na rychlost, na sílu a ono, když seš jako hodně hladová, tak ono to opravdu je extrémně náročný.
5: Oni se, že ti do toho skáču, oni se ty série dost proměňují v mých očích jako faninky. A mám pocit, že v té vaší to bylo hodně ještě o fyzičnu, že teď už jsou ty souboje kratší a je to takových jako 5 minut za den a tím to končí, ale u tebe mám pocit, že to šlo občas hodně jako do velkých rezerv. Jak moc si ty fungovala jako to tvoje tělo v formě, kdy nedostáváš příjem, musíš dávat výkon a ještě fungovat v hlavě, protože tam jde i o to přelstít, přežít, přelstít, přehrát.
4: Je to tak. Já si myslím, že jsem to zvládala docela dobře, protože, jak říkám, to je něco, co ti ten sport dá, on ti dá opravdu nějakou mentální odolnost a zároveň tohle asi mám po svých rodičích. Já prostě v momentech jako krize se dokážu vždycky zapnout, nebo spíš přepnout.
5: Přidat,
4: přesně tak. A jako bylo to strašně nekomfortní, samozřejmě ten hlad, to je něco, co si fakt nedokážeš představit, jo? Že se dostaneš do stádia, když jsi opravdu ochotná, kdyby jsi viděla někde kus prostě bagety na zemi, prostě na písku, tak fakt ji zvedneš a sníš to, jo? Což je něco naprosto nepředstavitelného.
5: Vykrádali jste třeba nějaký odpadkový koše?
4: Ježiš, my jsme hrozně chtěli, ale oni nás hlídali. Oni nás hlídali, ale my jsme fakt chtěli a dokonce si pamatuju i na jeden okamžik, kdy tam byla nějaká výzva a odměnou byla nějaká rozpuštěná čokoláda nebo něco takového, nějaký čokoládový fondý. My jsme si mohli vlastně před tou výzvou jako cucnout. Víš, že si mohla namočit prstík do té rozpuštěné čokolády a cucnout si. A samozřejmě prostě každý jako si namočil palec, že jo. Ale já si pamatuju spíš na ten jeden okamžik, kdy vlastně Ondrovi ukápl kousek té čokolády na ten špinavý koberec, na kterém my jsme stáli. A přísahám bohu, že si pamatuju. To už nebylo to na kameře, jo, ale jako bebe vlastně si klekla a prostě volízla ten kousek týho koberce, ale nejlepší bylo, že nikdo jí za to nesoudil, my jsme ji všichni záviděli, my úplně, jo, holka, užij si to. Takže to bylo až takhle jako extrémní, takže jako výkon byl, jako udělat jakoukoliv fyzickou aktivitu, bylo jako hrozně těžký. Ale musím říct, že paradoxně jako v ty dny, kdy se konala nějaká soutěž, tak to bylo mnohem jako jednodušší, než když jsme prostě celý den jenom vegetovali na tom ostrově. To byly fakt nejhorší nekonečný dny. Jako tam prostě ten čas splyne úplně jinak.
5: Věděla jsi, do čeho jdeš, když jsi přijala výzvu Survivora?
4: Já, jo, protože já jsem se koukala dost na toho zahraničního Survivora. No mě na tom lákala ta hra, že mě na tom
5: ten
4: lákala...
5: Ten sport teda v tom.
4: Ten sport a vlastně jako to celý, ta výzva, protože já hrozně miluju vlastně tu sociální hru, a což možná byl taky důvod, proč jsem byla tak v uvozovkách populární. Protože já jsem to opravdu hrála, protože já jsem to nebrala jako Love Island. Takže jsem věděla, jako do čeho jdu. No.
5: A věděla jsi teda, že role kuchařky bude i správnou strategií?
4: Jo, jo, určitě. Jako já jsem se na to jako spolíhala.
5: Ono je to totiž že... skoro až neuvěřitelný, že vždycky ti kuchaři dojdou až do soutěží. Nebo minimálně před brany, kde jednoho z nich vyberou. Jako.
4: Vlastně jakákoliv užitečná dovednost, že jo, se tam jako strašně hodí, ale to vaření, jo, to je důležitý. No.
5: Přežít, přelstít, přehrát. Čili ta ukázala, že jí nejen fyzická síla se počítá. My se za chvíli v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport podíváme na další kontrast její kariéry do Stardance.

0: Na síti na radiožurnálu Sport pokračuje a dnešním hostem je Chilita. Po americkém fotbalu, kuchařských začátcích a Survivoru přišla další výzva. Možná i ten důvod, proč teď šel americký fotbal na pár let stranou, a to Stardance. Chili, nevím, jestli si tušíš, ale já jsem teda ve Stardance byla taky. Mm-hmm. A když přišla nabídka na Stardance, to má do dneška si pamatuju, kde jsem stála, co jsem v tu chvíli dělala, co všechno se mi prohnalo hlavou, a bylo to rok a půl dopředu. Rok a půl dopředu mě odvolali. A jak ty jsi reagovala, když přišla tahle nabídka?
1: To byl strašně vtipný moment, protože třeba měsíc předtím, než přišla, tak jeden člen jako mýho týmu řekl: Ježíš, to by bylo tak super, kdyby tě pozvali do té Stardance. To by bylo tak super. A já jsem říkala: prosím tě, Martina, jako, tam se jenom zve a toto, jakoby, jako, přesně přišlo mi to úplně nereálný. A když to přišlo, tak si pamatuju, že jsem byla. A zrovna jsme něco natáčeli, to je nějaký vtipný video, a já jsem seděla na gauči a zavolal mi můj manažer a řekl: hele, jako ze Stardance tohle. A pamatuju si, jak všichni úplně z toho byli hrozně pavli: pane bože, to je úplně neuvěřitelný, musíš tam prostě jít. A tohle, a samozřejmě jako je to prestiž, ať už se rozhodneš jakoliv, tak samozřejmě ta pozvánka samotná je prestiž, ale přemýšlela jsem o tom taky jako dlouho, jestli to jako dává smysl vzhledem ke všem závazkům, protože jak víš, že to je prostě obrovský závazek. I z hlediska času, jako ty nemůžeš vlastně stíhat vůbec nic jiného.
0: Nechápu. Vůbec, jako byly tam herečky, který dokázali u toho nějak ještě hrát.
1: Ještě vůbec nechápu,
0: dokonce my měli v naší sérii Miraje Navrátila, který mezi tím sbíral slavíky a vyprodával O2 Areny, ale taky to na tom bylo samozřejmě poznat, a my měli teda bohužel i covid, takže to bylo jako náročný. Každopádně ty si podle mě, minimálně mě si překvapila, jak velký vztah si měla k tanci před Stardance.
1: A já miluju tanec, já jsem tancovala od malička, ale úplně jiný tanec. A já jsem si stejně jako spoustu lidí myslela, že když mám dobrý vztah k tanci a jako tancovala jsem hip-hop, tak mi to pomůže. A bylo to prostě něco úplně jiného. Ten pohyb je úplně jiný, charakter těch klasických tanců je úplně jiný. A navíc podpatky.
0: Ano. Bolely tě záda z nich?
1: Mě nebolely záda, i že já jsem jako takový krátký zavalitej typ, tak to pro mě nebylo takový problém, ale bolely mě z toho strašně chodidla, protože mám kachní nohy, mám strašně jako extrémní plochonoží, takže já jsem vždycky říkala, že moje palačinky trpí prostě. Ale já nevím, jestli někdy chodíš normálně.
0: Ne. No, nikdy, ale celý vlastně půl rok Stardance jsem i protrénovala v podpatcích. Já jsem nebyla tak, kdo by mohl trénovat v těch placatých botech, protože já jsem se bála, že to pak nedám. Já jsem takový jako magor v té přípravě, že jsem se prostě potřebovala připravit, takže já jako nebyl den, kdybych ty podpatky neměla 3 až 5 hodin na sobě. I doma prostě jsem si na to snažila zvykat a způsobilo to teda jako posun té postury a velkou bolest zad.
1: Fakt, jo.
0: Ale určitě mi chyběl, na rozdíl tebe, právě trošku nějaký jakoby rytmus, bych řekla. To, co se asi naučíš, když tancuješ odmala, cítila si, že zase opět sportovní základy, že si ráda jakoby šahneš na dno, že ti to v tom podpořilo?
1: Určitě, protože pro mě jako z fyzické stránky to nebylo vůbec náročný.
0: Souhlas.
1: Opravdu. Byla to spíš mentální yoga. A ono to je fyzicky vlastně náročný.
0: Já jsem hrozně ráda, že to říkáš. Víš o tom, že všichni sportovci nebo většina z nich, a teď nebudu jmenovat, nebudu konkrétní, ale všichni jako ne, je to strašně do těch rozhovorů, že jo, hrozně se to hodí říct, jako, tak co v porovnání s tvým sportem, a já vždycky ne, já budu prostě upřímná. Pro mě jako 3 až 5 hodin na parketě je míň intenzivních než hodina a půl tenisu.
1: Totálně.
0: Prostě je to tam o tom, že ten můj tanečník tam furt něco vymýšlí, pak mě provede parketem, pak to zase promyslí jinak, protože to třeba nešlo, a vlastně tě koriguje, ale není to jako drill
1: vůbec.
0: Úplně furt, je to takový, jako já tomu říkala umělecký pohyb. Jo? Hodně omluvení, navnímávání, občas se šlo nějakou svačinku, jako.
1: Jo, vlastně u nás ty svačinky zabírali hodně času.
0: Právě, jo. A já jsem jako byla taková, jako půl hodiny dopředu jsem tam byla, rozcvička, ten tam přišel, že jo, koukal na mě, co tam dělám, a já, tak jdeme, v 9 jsme řekli start, v 9, já musím 10 vody, cože v 10, až ve 12, a já, no co tady budeme dělat,
1: jo.
0: Jako.
1: Ježiš, to
0: takže,
1: mě... no, jasně.
0: Jako z toho jsem byla taková, že jsem říkala, ne, fyzicky mě to neničilo, ta postura, jo, ale co mě jako dělalo problém, byl přednes. Co ty a jakoby vystoupit před lidi, být umělecká, dávat najevo třeba nějaký hraný emoce. To pro mě bylo nemožné. Já nemohla pohladit partnera po tváři a zamilovaně se podívat. Nešlo to, nešlo.
1: Ale pro mě tohle bylo jednodušší, protože přece jenom prostě já jako natáčím skeče, že jo, takže spoustu mýho obsahu je hodně i o tom herectví. Takže tohle pro mě byla ta jednodušší část. A rytmus taky, jako rytmus myslím, že byl docela fajn, ale prostě... Jo, taky jsem to tam neslyšela a zapamatovat si pro mě jako choreografii bylo šílený. A my jsme vypadali jako takovej ten hrozně soutěživý jako pilnej pár, ale my jsme jako trénovali hodně, ne protože jako bychom to hrozně jako chtěli, samozřejmě jsme to chtěli, ale protože já jsem si nedokázala zapamatovat prostě tu choreografii a my jsme to museli opakovat prostě tisíckrát, fakt tisíckrát, abych jako si to zapamatovala. V tomhle pole mě měli třeba výhodu asi třeba Jana Paulová nebo Lucie Vondráčková, protože jak jsou ty, jak jsou asi herečky a jsou zvyklí. Jako zvyklí se pamatovat fakt jako kusy textu tohle. Tak...
0: A hlavně já mám pocit, že oni jsou schopni improvizovat. Jakoby to dojet. Pro mě, kdyby tam vypadla jedna notička, tak jako se tak mi zastaví úplně, svět, já tam úplně. Zastavím, takhle se pokloním a odejdu prostě a řeknu, já odcházím, nemusíte mě známkovat, odcházím rovnou tam na parkoviště. Síla, rytmus, elegance i disciplína čilita znovu překvapila ve Stardance a v závěrečné části pořadu na síti na Radiožurnálu Sport se podíváme na ten její biznis, na identitu, další sny a co tedy opravdu plní její dny.

0: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Čilita, ženou, která propojuje sport, gastronomii, média i vlastní značku, influencering a vše možné. Čili, co je dnes teda hlavně náplní tvých dnů? Proč nám trvalo tak dlouho, než jsme se tady sešli?
1: Já musím na úvod ti poděkovat za tvůj vytrvalost. Je vidět, že jsi fakt sporták, protože tohle by nikdo nedal, ale jsem hrozně ráda, že jsme se tady nakonec sešli. A ten důvod je, protože za prvý letos je rok ohnivýho koně. A je to teda šílený, jestli to vnímáš stejně, ale vlastně je to takové jako podle mě, že se snažím, teď když už mám jako tu pozornost a platformu, tak přesně se snažím zjistit, jako jakým směrem se vydat dál a dělat trošku jako větší projekty, ne jenom z hlediska jako nějakého dosahu, ale spíš jako náročnosti. Mm-hmm. A to samozřejmě jako pro člověka, který má ADHD jako já, je obtížný. Ale spíš je to o tom, že je to zase taková nějaká chamtivost taky osobní, že ty prostě chceš dělat jako víc věcí naráz, mm-hmm, a zároveň často jako nemáš tu soudnost prostě říct ne. A to prostě je někdy, že na to jako doplatíš, no.
0: Není to tlak právě toho virtuálního světa sociálních sítí, protože já poslední dobou tohle slyším, když si pouštím určité podcasty právě od lidí, který, já jim nechci říkat jenom influenceři, jsou to tvůrci na sociálních sítích, který vlastně vnímají ten tlak, že ta tvorba musí být jako extrémně dobrá, extrémně furt posunutá. Já jsem mikroinfluencer v dnešním světě. Nedávno jsem byla ještě docela hustá, ale teď už moje čísla jsou úplně jinde, protože opravdu se to jako přerodilo. Teď už se jako nedělají unboxingy a smutný videa z domova, prostě nějaký jako na stativu. Teď už je to vlastně jako profi reklama, jak každý spot mi přijde. Cítíš ten tlak, jako ty, že se ta tvorba posunuje, že i AI vlastně posunuje úplně ty možnosti, jak ty videa můžou vypadat.
1: Je to tak.
0: A vlastně je to docela kolotoč, který tě může semlít.
1: Je to tak, je to docela šílený, jakým tempem se to posouvá, ale proto o to myslím, že je důležitější si uvědomit, že je to silnější než ty. Sociální sítě jsou udělané tak, aby to opravdu vyvolávalo tu závislost, prostě dávalo ti to ten levnej dopamin a je potřeba si tohle přiznat. A tím pádem je o to důležitější vlastně si vybudovat ten mechanismus, jak to jako používat trošku víc jako vědomně. Jo? Takže já pokud vím, že prostě je to moje práce, zároveň je tam můj obličej, je to tenká hranice mezi prací a osobním životem a vlastně to, co té tvorbě dává tu výjimečnost, je do jistý míry i nějaká tvoje zranitelnost, protože neexistuje autenticita bez zranitelnosti, bez rizika toho, že tě někdo
0: může
1: prostě
0: nebo
1: no, že ti to může zabolet, přesně tak. A já se to udržuju tak, že já prostě vědomně, tak to řeknu, já vědomně prostě nesleduju spoustu věcí jako blokuju. Na spoustu akcí prostě nechodím. Jako velmi záměrně. Ne protože by mě to nebavilo, ale protože vím, že prostě to není dobrý, protože ono to opravdu rozprostře tu můj pozornost, tu koncentraci. A já vím, že když žiju v Praze, ve městě, který je jako hodně rušný, dělám práci, která je šílená, tak o to důležitější je prostě opravdu se jako nudit, bejt jako neustále prostě v nějakým jako konstantním self-checkingu, že ty si řekneš jako kde jsem, co dělám, kdo je právě teďkon u toho kormidla, kdo to řídí, je to únava, je to prostě čistě ego, je to zase nějaká potřeba po externí validaci, která řídí celý ten jako obsah a tvorbu, je to zase možná nějaký jako by můj strach ze ztráty přízně prostě lidí,
0: pozornosti
1: a tak dále. A myslím si, že o to důležitější je opravdu prostě být jako vycentrovaný, protože ten svět se nezastaví. Zároveň je naivní si myslet a nadávat jako na sociální sítě, že jsou zlo a tak dále. Prostě je to o tom, že ty se to musíš naučit používat opravdu trošku vědoměji. Takže já si myslím, že se mi to daří vlastně strašně dobře balancovat, líp než kdykoliv jindy, protože si říkám, že vlastně mám tendenci přeceňovat tu důležitost jakoby sama sebe a té tvorby. Jo, protože ty máš pocit, ježišmarja, mám hrozně velký čísla, lidi čekají, až vydám další bombu a já prostě tohle. A vlastně člověk jako je pohlcený tou samosvojností, tou jako sebedůležitostí A je důležitý si říct, já nechci zmeškat rodinný oběd, abych natočila další jako video, protože pokud zmizím prostě z planety Země, tak co se stane? Bude se to točit jako dál? Mm. A každý člověk je většinou pohlcený svýma vlastníma problémama.
0: Přitom takže, je nahraditelný.
1: Přesně tak. Mm. A že maximálně, jako, co můžeš jako dělat, je nějakým způsobem je inspirovat, ale hlavně to o tobě, protože ten proces je 99%, ten výsledek jenom to 1%, to jednominutový rýlsko je to 1% a 99% je všechna ta příprava, kterou lidi nevidí. Takže ta příprava by měla být hlavně o tobě, aby tobě to něco dávalo, aby tebe to kultivovalo nějakým způsobem. Takže já když jako přemýšlím nad tím, jak tu tvorbu, kam ji chci ubírat a co chci dál dělat, tak se vlastně chci říct, jaký by ten proces měl vypadat. Aby
0: tě to bavilo.
1: Aby mě to bavilo, hlavně aby mi to něco dalo, aby mě to inspirovalo. Mm. A to, že to lidi bude bavit, by mělo být víceméně spíš jako vedlejší produkt toho, že já to dělám jako vědomě a že mě to jako naplňuje.
0: Takže odpověď na to, co nejvíc naplňuje tvoji profesi teď aktuálně, je to tvorba kontentu.
1: Je to tvorba natáčení. Kontentu, je to natáčení. Hodně teďkon vlastně ustupuju jako z vaření z receptů, protože si myslím, že zase recepty jsou úplně všude a spíš lidi potřebují jako nejenom recepty, návody a informace, ale spíš vlastně jako to propojení, ten kontext, jak to dělat, jako ty máš recept, ale co je vlastně to řemeslo, to vaření, jako o čem to vlastně to vaření je, co je vědomí jezení a tak dále. A hrozně mě baví paradoxně jako skeče. Já jsem si zkusila pár jako skečů, začalo to Kitchen Dialogue s Danielem Krejčíkem, pak nějaký Toxic Dates s Lukášem Hejlíkem a uvědomila jsem si, že mě strašně baví to psaní. Že vlastně skrz to psaní a skrz ten humor, ty můžeš těm lidem vlastně říkat jako spoustu věcí a odbourávat tu rezistenci, protože tam není ten prvek toho moralizování ani toho zastrašování a mě to tak strašně baví, takže my teď máme za sebou pár krátkých jako filmů s Martinem Pisaříkem, s Honzou Cinou a prostě to je strašně divný, že já jsem kuchařka a teď prostě hraju jako s hercema, ale to mě strašně baví psát scénáře a vlastně vždycky do toho humoru dostat jako nějakou message, která si myslím, že by mohla lidem pomoct.
0: Je tohle ten tvůj další velký sen a ta cesta, kterou vidíš před sebou na příštích pár let?
1: Vidím to tak.
0: Nebo je tam ještě něco, nějaký sen, něco, přesunout jako, se, nevím, přestěhovat se do Austrálie, tak začít surfovat.
1: To by bylo hezký. Jo, tak můj velký sen je vlastně, chci zůstat u toho jídla. Jídlo je prostě alfou a omegou všeho a chci u toho zůstat. A myslím si, že by se mi líbilo, kdybych dokázala lidem ukázat to zákulisí toho jídla. Jo, protože ty chodíš do supermarketu, všechno jako kupuješ prostě balený a nevidíš vlastně ten příběh.
0: Takže poletíš do Mexika, ukážeš nám, odkud jsou avokáda.
1: Ne, já zůstanu tady u nás v Čechách a ukážu spíš jako, že jako jaký plodiny máme tady, kdo je pěstuje a co vlastně znamenají farmářské potraviny, protože to je taky taková abstraktní věc, co znamená zdravá potravina, co znamená zdravá půda.
0: Co znamená bio.
1: Co znamená, ano, přesně tak, co znamená vlastně vůbec bio, jestli je to jenom mýtus, nebo jaký jsou tam niance. A to myslím, že je strašně důležitý, protože ta strava, ty můžeš jako dělat jakýkoliv povolání, sport, cokoliv, mít jakýkoliv sny, ale jíst musí každej. A to jídlo je palivo, který opravdu rozhoduje o tom, jak se cítíš v tom svém těle. Takže si myslím, že je důležitý jako vyvědět, co jíš, jak to jíš a odkud to pochází.
0: Dnešním hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport byla Tat Huidong alias Chilita. Žena, která dokazuje, že síla může mít mnoho podob a já ti čili moc děkuji za dnešní rozhovor, bylo to moc inspirativní a budu se těšit na tvoji cestu i skrz sociální sítě, ji budeme moc sledovat. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, děkuju čili.
1: Děkuju moc.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má
3: podařit. Radiožurnál, 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
4: Pražský zastupitel Scheinherr vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. Na Slovensku se narodila siamská dvojčata, jsou v pořádku. Trenér Skuhravý končí u fotbalistů Slovácka. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším, teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. V té jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Celý den mají na své otázky obhájci všech obžalovaných. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Obhájce zajímají například okolnosti podání trestního oznámení Scheinherrem na jaře 2020. Právě tím kauza začala. Scheinherr se před tím ale několikrát sešel s policistou, podle něj neoficiálně v noci někde na ulici. Obhájce zajímalo, jestli se setkání vznikl protokol, nebo jestli o nich mluvil s někým dalším. Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžou lidé setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich lidé zatím nemusí obávat.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
4: V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se ale podobá narození siamských dvojčat z roku 2000 taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. Podle starostky Veroniky Kellerové byl o svíčky velký zájem a všechna místa jsou už rezervovaná.
6: K tomu dostanou mapičku, aby věděli, kde asi ten domek se v těch starých Lidicích nacházel. A na těch místech jsou takové jako kovové zápichy s čísly, aby ti zájemci věděli, kde tu svíčku mají umístit.
4: V sobotu pak bude následovat pietní akt u společného hrobu zavražděných lidických mužů.
3: Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce fotbalistů Slovácka. Klub na svém webu uvedl, že kouč využil jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport bude Skuhravý novým trenérem Baníku Ostrava. Fotbaloví světoví šampioni z Argentiny zvítězili v Alabamě v generálce na mistrovství světa nad Islandem 3-0. V 70. minutě nastoupil Lionel Messi. Ten se tak vrátil po zranění, které si přivodil před dvěma týdny. Po dvou minutách na hřišti dal Messi gol z penalty. Ke svému zdravotnímu stavu po zápase řekl.
7: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
3: Fotbalové mistrovství světa začne zítra v 21 hodin českého času duelem Mexiko-Jihoafrická republika. V pátek ve 4 hodiny ráno našeho času vstoupí do šampionátu Češi, nastoupí proti Jižní Koreji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna, ucpaná je dálnice D8 u Nové Vsi. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně od 174. kilometru na 178. V obou pruzích. Tam je u sjezdu na Ostrovačice nehoda v levém pruhu. Stále to řeší a zdržíte se asi 10 minut. Kolona pak ale pokračuje i dál do Brna, hlásí náš zpravodaj.
9: Pak je to do Brna takovým přískokem. Kamiony chvíli stojí, chvíli jedou. Levej pruh víceméně jede.
8: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem se zdržíte u Nové Vsi v koloně. Už v omezení na 21. kilometru blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Kolona je tam asi na 10 minut. Ucpává se kvůli tomu i silnice 16 z Mělníka před nájezdem na dálnici. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte až půl hodiny za Bezvěrovem v koloně. V Třebouni je omezení, jede se Kivadlově. A taky na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody po pojíždějí kolony, a to mezi obcemi Chromeč a Klášterec. I tam opravují vozovku, fronty z obou stran až na 20 minut. A v Ostravě postojíte na Rudné ulici ve směru z Havířova na Porubu. Je to před omezením u Vítkovic asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: A po zprávách se vrací jediné sportovní rádio v Česku, je 11 hodin a 6 minut. Krásný den, byť venku to úplně na krásné počasí nevypadá. Hokejisté Caroliny, těm je ale velmi pěkně, protože oni vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a srovnali tak stav finálové série na 2-2 na zápasy. Hlavním hrdinou toho utkání byl kapitán Jordan Staal, který v první třetině nejprve zvyšoval na 3-1 a potom taky rozhodl zápas za stavu 3-3, totiž vstřelil gól, kdy s sebou plácl o led a na břiše dokázal zakončit. Jinak domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v této sérii nebudoval. Je to tedy srovnané 2-2 na zápasy a příští se bude hrát znovu na ledě Caroliny. Příjemný den.
2: Radiožurnál Sport
10: a Adam Weidenthaler.

0: Speciální technika a sport, to už pár let k sobě patří, jenže pozor na to, některé televizní kamery nemusí být úplně pro fanoušky bezpečné. Své o tom teď ví v maďarském Debrecínu, kde televizní kamera zavěšená na lanech spadla na hřiště během přátelského utkání Maďarska s Kazachstánem. Vynutilo se to nakonec jen krátké přerušení hry a nikdo nebyl zraněný, ale na sociálních sítích se aktuálně šíří video, kde je vidět, že tahle kamera dopadne vlastně jen nějaké 2 metry od kameramana, který stojí přímo u hrací plochy, takže teoreticky to mohlo být velký problém. Naštěstí tedy všichni v pořádku, Maďarsko nakonec to utkání s Kazachstánem dohrálo a zvítězilo 3-1. Mezi střelce se zapsal třeba i záložník Liverpoolu Dominik Soboslaj. Když už jsme u fotbalu, tak se můžeme znovu vydat za světovým šampionátem, který sice ještě nezačal, ale my se snažíme prostřednictvím radiožurnálu Sport trochu navnímat a posunout vám do uší atmosféru světového šampionátu. V podvečer českého času se Češi přesunou ze své základny z Texasu do americké Guadalajary, kde je ze čtvrtka na pátek čeká úvodní utkání ve skupině, a to s Jižní Koreou. Národní tým by rád navázal na jarní úspěšné boje o postup na šampionát a znovu dokázal, řekněme, nějakou vnitřní soudržnost.
1: Vnímám to, mužstvo je pohromadě, mužstvo spolu žije.
2: Říkal v březnu během klíčové baráže o šampionát trenér Miroslav Koubek, který nastoupil na lavičku a ještě než měl poprvé možnost trénovat s národním týmem, s hráči probíral jejich názory na fungování reprezentace. Říkal jim vlastní vize a apeloval na potlačení ega každého jednotlivce ve prospěch mužstva.
1: Tam právě na tyhle ty věci byl právě velký zřetel, tak potom byl vlastně test tabaráž a ty kluci prostě v tomto testu těchto vlastností, bez kterých se neobejde žádný dobrý tým, obstáli.
2: Těší i teď zpětně před začátkem mistrovství světa kouče fotbalové reprezentace Miroslava Koubka.
1: Teďka už není potřeba ten buben tolik tlouct, jo. Kluci v tom modu jedou dál a vědí, že kdyby se něco někde odbočilo, takže my jsme ve střehu.
2: A nejenom ve střehu. Realizační tým i ostatní členové české reprezentace pracují na dalším upevňování soudržnosti.
3: Je to jak v běžném životě. Doma to musí fungovat taky, tak to respekt, podpora, komunikace.
2: Říká jeden z doktorů národního týmu Petr Čechal.
3: Je to týmový sport, takže tady o to víc je to důležité, aby jsme i ty kluky drželi v nějakých intencích, v nějakých hladinách toho, že jsme tady všichni společně a máme jasný cíl a zatím si jdem.
2: A tenhle přístup jako v rodině se zatím osvědčuje i těsně před světovým šampionátem.
4: Všichni, co se starají okolo nás, kolem týmu, tak odvádí skvělou práci a cítíme se skvěle i nálada v týmu je super.
2: Prohlásil stoper Robin Hranáč. Jak se odrazí česká týmovost v úvodním utkání mistrovství světa, uslyšíte v přímém přenosu. V pátek od 4 hodin ráno českého času nastoupí reprezentace v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.

Nejlepší český zápasník MMA Jiří Procházka se po poslední porážce v elitní světové organizaci UFC rozhodl ukončit dlouholetou spolupráci se svým trenérem Jaroslavem Hovězákem. 33-letý bojovník o tom informoval v tiskové zprávě. Procházka v Dubnu v Miami prohrál v titulovém duelu s Carlosem Ulbergem z Nového Zélandu, který ho knockoutoval v prvním kole, takže má zatím na svém kontě Jiří Procházka 9 zápasů v UFC a z nich 6 dokázal vyhrát. Připomeňme, že v roce 2022 získal pás šampiona polotěžké váhové kategorie, když porazil Glovera Teixeiru z Brazílie, ale od té doby v titulových zápasech 3x prohrál před Ulbergem, 2x neuspěl proti dalšímu Brazilci Alexi Pereirovi.

0: 18-letý hokejista Adam Novotný udělal výrazný krok k tomu, aby byl za 2 týdny a pár dní k tomu nejvýše českým draftovaným hráčem do NHL v roce 2026. Po vydařené sezóně v kanadské juniorce ještě navýšil své ambice na víkendových combine testech v Buffalu, kde Novotný patřil ve fyzických testech k těm vůbec nejlepším hráčům. Po svém návratu pak našemu reportérovi Tomáši Borovcovi královéhradecký odchovanec přiznal, že se na sraz pozvané stovky hokejových talentů Adam Novotný hodně chystal.
1: 5,5 týdne jsem se na to připravil, že věděl jsem, že kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem chtěl nic podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejvíc jsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo, ta práce.
2: Kolik těch disciplín celkem bylo?
1: Řekl bych něco mezi 10-15, takže to nebylo vlastně v jeden den, to by bylo docela náročný. Ten člověk se tam hrozně jako vyhecuje. Ty výsledky byly samozřejmě lepší, než když jsem byl třeba sám posilovně, tak i ty třeba ty chyby. To jsem se jako úplně vyhecoval, že jsem byl jako sám sebe překvapený.
2: 18 chybů, druhý nejlepší zápis v historii combine testů. Jenom Jack Hughes, hvězda New Jersey Devils, byl lepší o jeden z chyb. Co zapříčinilo to, že jste se vyhecoval?
1: Já jsem byl poslední hráč, který prošel celýma těma disciplínama v ten poslední den. A já jsem viděl, že jakoby z chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekli mi, chci vidět dneska 18. Tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19.

0: Mě můžou stihnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
1: Komunikace, pohovory, samozřejmě v angličtině.
0: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky a měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
1: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
0: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty, máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí. Každý se vás ptá na ní otázka, všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová. A sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně co nejskutečnějšího. Většinou ten první meeting je takový, že jste nervózní a pak víceméně to všechno stejný.
1: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
0: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco, protože jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale pro ně to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená, to už známe několik případů prostě z minulých draftů. Když jste draftovaný, tak to samozřejmě se znamená a je to jenom prostě motivací k další práci. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
1: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování kombajn testů v Buffalu před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to má
1: podařit. Radiožurnál půl dvanácté. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče ze strany Naše město FM. Informovala o tom radnice. Návrh na odvolání podal někdejší primátor Michal Pobucký z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Korč s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora by teď měly být rozdělené mezi jeho náměstky. Žáci dnes protestují proti zrušení pokusného ověřování, takzvané kombinované výuky. Učit se střídavě doma a ve

0: ve škole nebo na výletech na základních školách totiž od září nepůjde. Desítky žáků, učitelů a rodičů se proto dopoledne sešly v Praze na Malostranském náměstí, odkud se vydají před ministerstvo školství. Žádají úřad o dialog a přechodné období. O ukončení testování totiž ministerstvo rozhodlo v květnu. Důvodem je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dočasných v přepočtu skoro 1,5 bilionu korun. Má jít na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat, opatření už před týdnem schválil Senát. Část peněz by měl dostat třeba Úřad pro imigraci a cla ICE. A nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům. Kromě toho na místě přibyly chodníky, protihlukové stěny nebo veřejné osvětlení. Sport. Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Mbokové, která včera hrála po boku Siriny Williamsové při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se dnes ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková, její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 před Brnem a omezení na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Brzdí se poprvé na 178. kilometru sjezdu na Ostrovačice. Nesouvislá kolona pak hlavně kamionů je až k omezení na 196. Osobním autem zastavíte jen místy v levém pruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem vázne provoz v omezení u Nové Vsi. Kolona se táhne od 17. na 21. kilometru asi na 10 minut. Ucpaná je tam i silnice 16, příjezd k dálnici ve směru z Mělníka. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte až půl hodiny za Bezvěrovem v koloně. U Třebouni omezení jede se Kyvadlově, kolony jsou tam v obou směrech. Na silnici 20 kolony taky na výjezdu z Plzně směr Písek mezi dálnicí D5 a Losinou. Další omezení a kyvadlový provoz. Tam jsou kolony kratší asi na čtvrt hodiny. A na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody budete popojíždět mezi obcemi Chromeč a Klášterec. I tam opravují vozovku, fronty z obou stran, opět asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách kolem 10. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Je 11 hodin 34 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport. Teď byste tradičně slyšeli písničku, ale protože máme spoustu sportovních informací, které vám chceme sdělit, tak míříme na živý rozhovor, protože golf v Česku má před sebou divácký vrchol sezóny. Za 2 týdny začne v Berouně turnaj Ladies European Tour, tedy Tip Sport Czech Ladies Open. Už tento pátek se ale představí golfistky na turnaji nižší tury, tedy Access Series v Kácově, a bude tam i početná skupina domácích hráček. Mezi nimi taky někdejší vítězka na elitním evropském okruhu Kristýna Napoleová. Kristýno, hezký den.
5: Dobrý den, zdravím do studia.
4: Začíná česká část sezony po tom hektickém období třeba taky v Africe a pár turnajích v Evropě, tak v jakém rozpoložení se vy konkrétně vracíte na česká hřiště?
5: Já se vracím ve skvělém rozpoložení, přece jenom začínala jsem sezonu malinko později na Mauriciu, kde jsem skončila 12., takže myslím si, že to byl skvělý začátek, vstup do sezony. A teď jsem měla 4 katy v řadě, cítím se dobře, hra vypadá skvěle, takže moc se těším na tady ten domácí stretch turnaju, ať už letacka teď na Kácově, anebo později letka v Berouně.
4: Vy jste po minulé sezóně ale přišla o kartu na Ladies European Tour, tak bylo to těžké období pro vás, ta zimní přestávka?
5: Tak samozřejmě zimní přestávka nebyla úplně jednoduchá. Snažila jsem se vymyslet, co se stalo špatně. Přece jenom ty výsledky v minulé sezóně nebyly celkově špatný, ale prostě chyběl tam jeden dobrý výsledek, nějaký top 10, kde bych dostal dostatečný počet těch bodů na to si probojovat a získat si plnou kartu. Nicméně jsme řekli, že zima je na to předělat pár věcí, což jsme udělali. První turnaje ukazují zatím, že to, co jsme změnili, tak funguje. Samozřejmě golf a všechno spojený jakoby s tréninkem a mám pocit i se hrou pořád děláte nějaké úpravy, takže je to nekonečný sport, ale v současné době jsem velice spokojená a jsem velice natěšená teď na turnaj už jenom s tím, že právě na Kácov tady mám i trenéra, který mi bude kedit, takže si myslím, že je to něco novýho, nikdy jsme to neskusili, takže jsem úplně natěšená.
4: Tak uvidíme, jak to dopadne. Říkala jste změnit pár věcí, přesto buďte prosím trochu konkrétnější, co takhle golfista může ze sezony na sezonu udělat jinak, aby byl rázem lepší?
5: No, jednou velkou věcí bylo změna úplně značky a holí, ať už šaftu, anebo i hlav, takže to si myslím, že velice signifikantní změna, protože posledních 5 let jsem hrála víceméně stejnou tvrdost holí, což dělá hodně velký rozdíl, přece jenom ten švih sám o sobě je důležitý mít správný tempo a ty šafty samotný těch holí vám to trošku ovlivnějí, takže to si myslím, že byl jeden z největších skoků a mám samozřejmě tendenci malinko holí chodit za sebe, takže jsme dělali malinko jinak hinge rukou a zápěstí celého, jak to mít malinko víc před sebou a tím pádem se nemusel pak soustředit tolik na ten celkový pohyb, ale že by to mělo fungovat samo.
4: Říká elitní česká golfistka Kristýna Napoleová. Jak jste tedy v tuhle chvíli blízko tomu, abyste si zajistila nějaký hrací status na Ladies European Tour pro ten zbytek sezony anebo na příští rok?
5: Tak já si myslím, že teď částečně jsem se ho vlastně už zajistila. Ty 4 turnaje mi stačily dostatečně na to, abych si zlepšila pozici a posunula se v kategorii, takže teď z následujících třeba 7, 8, 9 turnajů, kde jsou 2-3 majory, bych se měla třeba na 6 dostat. Krom těch majorů si myslím, že bych všechno měla odehrát, což je skvělý skok z toho, že jsem vlastně na začátku sezóny nevěděla, jak to bude vypadat nebo nebude, takže z toho jsem hodně nadšená a minimálně stále bojovat, stále se snažit uhrát nějaký dobrý výsledky a ono to pak pomůže zase do toho dalšího rirenku, který máme někdy v září, do té poslední části sezóny.
4: Těšíme se na vás na majorech. Každopádně teď turnaj v Kácově se hraje v rámci té nižší túry, tak jaké to je se na ní vrátit a co od toho turnaje vy sama očekáváte?
5: Tak já si myslím, že očekávání mám vysoký, přece jenom je to na domácím hřišti, jsem hodně nervózní, myslím si, že ta očekávání a ta nervozita jsou s tím spojená samozřejmě s tím domácím hřištěm, ale jsem moc ráda, že vůbec můžu si tady ten turnaj zahrát a asi v současné době mi jedno, jestli je to letka nebo letaska, hlavně chci hrát co nejvíc, chci zjistit jako ještě v jakých pozicích se cítím dobře, co mi tam ještě malinko hapruje do té prostřední části sezóny, abych to do té stihla vypilovat a jak říkám, nemůžu se dočkat.
4: Tak ať ta nervozita se vytratí po prvním odpalu, to přejeme z Radiožurnálu Sport Kristýně Napoleové, české elitní golfistce. Díky moc za rozhovor, mějte se fajn.
5: Díky moc a mějte se hezky, zatím.

0: Atletický pohár rozhlasu má za sebou už velmi bohatou minulost. Aktuálně se koná 57. ročník téhle soutěže školních družstev, kterou pořádá Český atletický svaz, a my jsme u toho přímo na místě, konkrétně ve středočeském Benešově. Můžeme se tady vydat za naším reportérem Jakubem Markem, který by měl v průběhu dne připomenout několik významných sportovních osobností a třeba si je taky pozvat k mikrofonu, a teď má u sebe tu první. Hezký den.
1: Krásný den, v našem stříbrném mobilním studiu už je tady na finále poháru rozhlasu český reprezentant, semifinalista halového světového šampionátu v Toruni, kde běžel 60 překážek, Jonáš Kolomazník. Jonáši, hezký den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Když vidíte to, co se tady kolem vás děje, vybavují se vám nějaké vzpomínky na pohár rozhlasu? Prošel jste vlastně jako dítě školou povinné touto soutěží?
2: Prošel. Myslím si, že jsem absolvoval snad všechny možné ročníky, které šly, a jak jsem už avizoval, je to jedna z mojich nejoblíbenějších soutěží, na kterou vždycky rád vzpomínám, protože ten týmový duch prostě se dá zažít jenom na několika závodech v atletice, protože to je individuální sport, a pohár rozhlasu byl fakt v tomhle úplně suprovej.
1: Už tehdy, když ono to není zas tak dávno, jste se profiloval jako sprinter, byl jste už na základní škole výjimečným talentem?
2: Tak výjimečným talentem bych asi úplně neřekl, obzvlášť když se podívám, co teďka nám vyrůstá za silnou generaci v Česku v atletice, ale myslím si, že jako byl jsem takový lehký nadprůměr a dělal jsem, myslím, že jsem vrhal kouli, nedělal jsem jenom sprinty. Myslím, že jsem skákali do dálky, takže tak všeho chuť.
1: A tou domenou byly sprinty, nebo jste byl tak ve všech disciplínách podobně na tom?
2: Já jsem začínal s vícebojem, takže v tomhle období jsem už dělal víceboj. To znamená, že bych řekl, že jsem měl hodně vyrovnaných disciplín, ale vždycky mi ze všeho nejlíp šly překážky.
1: A napadlo vás tehdy, že zhruba za nějakých 10 let budete vzorem pro děti, které vás tady budou sledovat jako patron na finále poháru rozhlasu?
2: Nikdy mě to nenapadlo a já jsem říkal pro českou atletiku, že jsem se sem nikdy nedostal na finále s klukama, s naším týmem.
1: Neměli jste tak silný tým.
2: Neměli jsme bohužel. Vždycky jsme těsně skončili v krajském kole na druhém a na třetím místě. Takže jsem popravdě tady nikdy nebyl na finále a je pro mě strašný takový hezký melancholický zadostiučinění se sem dostat, sice úplně v jiné roli, ale o to hezčí roli, protože můžu být jakoby vzorem pro nastupující generaci.
1: Na finále poháru rozhlasu Benešově je s námi Jonáš Kolomazník. Pojďme do současnosti. Vy jste vzorem i v tom, že jste nejen vrcholový sportovec, ale také zároveň student, a to student medicíny, to rozhodně není lehké studium. Stále to zvládáte kombinovat?
2: Jo, zvládám. Musím říct, že každý rok se s tím začínám popasovávat lépe a lépe, že prostě zžíváme se, tady ten dvojí život si začíná sedat, a teď jsem ve čtvrťáku, už ho dokončuju, a musím říct, že je to lepší a lepší a začíná mě to i víc a víc bavit, ale ty začátky byly těžký a musel jsem si projít nepříjemnýma obdobíma. Několikrát jsem u toho vyhořel, ale jsem rád, že jsem u toho zůstal a neměnil bych.
1: Takže jste zvažoval, jestli se soustředit pouze na atletiku nebo pouze na studium?
2: Jo, jako já, když jsem maturoval, tak jsem nebyl úplně v top elitě atletické. Já jsem takovej late bloomer, prostě vyzrál jsem až v dospělosti. Tím pádem pro mě moc nebyla varianta, že bych šel dělat jenom atletiku na 100% hned po maturitě, takže jsem věděl, že budu muset jít na vysokou školu, a říkal jsem si, proč neskusit hned jednu z těch nejtěžších, za to nic nedám, může se v nejhorším stát, že to prostě nevyjde.
1: Takže ta medicína, to jsou pro vás taková zadní vrátka, nebo atletika je pro vás těmi zadními vrátky?
2: Já vždycky říkám, že číslo jedna je atletika a medicína je až v závěsu, a pro někoho to možná může znít divně nebo nepřirozeně, ale já si zatím stojím, protože ta atletika se dá dělat jenom určitý počet let a nikdy nevíme, jak dlouho. Může se stát cokoliv, může se zranit, a nikdo neví, jak dlouho ta kariéra bude, a máme prostě limity fyzické, kdy si chci užít tu kariéru, dokud jsem mladej, splnit si své sportovní cíle, a ta profesní kariéra, ta prostě bude pokračovat posléze a bude mít, doufám, o dost delšího trvání.
1: Splnit si sportovní cíle, co je teď tím vaším sportovním cílem?
2: Chtěl bych, můj takový jako asi největší cíl je běžet finále na olympiádě. To bych si chtěl zažít.
1: To je vysoký cíl.
2: Obzvlášť v té naší sprinterské disciplíně, která každý rok se vlastně ta konkurence zhoršuje a stěžuje. Takže to je můj asi jeden z největších cílů a potom bych chtěl mít český rekord.
1: Tak ať vám to vyjde co nejlépe, jak je jen možné. To byl český nejlepší, aktuální nejlepší překážkář Jonáš Kolomazník. Díky za rozhovor.
2: Děkuju taky moc a mějte se všichni moc pěkně.
1: Z Benešova Jakub Marek, Radiožurnál.

Je 11 hodin 51 minut, my se na Radiožurnálu Sport znovu můžeme vydat na fotbalový světový šampionát. V posledních letech se stává relativně často, že si sebou týmy vezvou třeba i nějakou tu zraněnou oporu, která přijíždí v roli mentora. Takhle tomu bylo třeba na posledním evropském šampionátu, kdy Rakušanům pomáhala největší hvězda toho času, ale zraněná stoper David Alaba. No a teď budou něco podobného zkoušet taky Japonci, kteří berou záložníka Monaka Takumiho Minamina, který je tady součástí japonského týmu na fotbalovém světovém šampionátu, i když kvůli vážnému zranění kolene od prosince nehraje. Vedení reprezentace si tedy bere bývalého hráče Liverpoolu na šampionát jako mentora a uvidíme, v jaké roli bude působit třeba přímo na střídačce, jestli ho tam uvidíme poskakovat podél autové čáry. Nemyslím si, každopádně Japonce čeká v základní skupině Nizozemsko, Švédsko a Tunisko, takže to Japonci nebudou mít vůbec jednoduché. Ještě co se týče fotbalistů z britských ostrovů, tak Minamino si tam zahrál, Bukayo Saka, anglický reprezentant, ten tam aktuálně hraje a stále má potíže s achilovou šlachou, která ho trápí už od března, navzdory tomu, že Saka do některých utkání nastoupil v závěru sezony, tak aby pomohl Arsenalu k ligovému titulu. 24letý fotbalista má prý proto úlevy v přípravě na světový šampionát, do kterého Angličané vstoupí 17. června zápasem proti Chorvatsku.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
1: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
2: Krásný den, milí posluchači radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
0: V nejvyšší české soutěži nazbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
1: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned pětkrát, z toho třikrát v dresu Plzně.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned šestkrát ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonské Kobe.
4: Přijeli jsme, zemětřesení, najednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
1: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
4: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
0: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Pavla Horváta znovu uslyšíte zítra, a to hodně často, protože pro vás máme hned dva speciály před startem mistrovství světa ve fotbale. To začne zítra zápasem Mexiko, Jihoafrická republika v 21 hodin našeho času od 4 hodin ráno. V pátek pak Češi vyzvou Jihokorejce. No a naše speciály od 10. a od 20. hodiny.
6: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
7: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
8: Radiožurnál odhalil nekalé praktiky v zaměstnávání Filipínců v Česku.
9: Mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
8: Papež dnes ve Španělsku požehná nově dostavěné nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia.
10: Barcelona je známá jako hlavní město a sídlo Katalánska. To vám dává odpovědnost stát se budovateli jednoty.
8: Fotbalista Kuchta poprvé trénoval s českým týmem v dějišti mistrovství světa. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. A bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším. Teploty většinou do 18 stupňů. Je středa 10. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že jsou v Česku s největší pravděpodobností vykořisťovaní někteří filipinští pracovníci. Firma Nails Center Luxury, která provozuje nechtová studia, dala některým z nich po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000ového dluhu. Zaplatit musí, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky.
11: Postup firmy je podle inspekce práce protiprávní. Pokračuje mluvčí Richard Kolibač.
9: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
11: Zástupci firmy Nail Center Luxury tvrdí, že jim dohodu o uznání dluhu doporučila s Filipínci podepsat pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
12: Jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
11: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nepracuje. Martin Štorkán a Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
8: Zastupitelé Frýdku Místku nečekaně odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh podal opoziční zastupitel a někdejší primátor. Podle něj Korč nepracuje pro město dostatečně a funkci používá jen pro svoje zviditelnění. Na jednání zastupitelů je reportér František Kuča.
3: Návrh podal někdejší primátor Michal Pobudský z klubu Přátelé FM. Pro odvolání Petra Korče hlasovalo 24 ze 42 zastupitelů, včetně hnutí ANO, které je v koalici. Odvolaný primátor tvrdí, že před týdnem dostal z vedení hnutí ANO příslib primátorského křesla po komunálních volbách, pokud nepotvrdí svou kandidaturu do Senátu za volební obvod Frýdek Místek. O kandidatuře Korč tou dobou podle svých slov pouze uvažoval, dnes ji však oficiálně potvrdil. Kompetence primátora zatím byly rozděleny mezi náměstky. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.
8: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků. Jde o loňské úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. O výsledcích auditu informovala krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Případ sleduje reportérka Daniela Pilařová.
13: Tragická událost se stala v noci z 26. na 27. listopadu. Podle výsledků interního šetření se zdravotníci v případech resuscitace čtyř novorozenců, z nichž dva zemřeli, odchýlili od doporučených lékařských postupů a použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale není možné určit, podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové, jestli pochybení vedla ke smrti novorozenců. To ukáží výsledky pitev, které zpracovala krajská nemocnice v Liberci a předala je policii. Ta se případem zabývá. Má je také Ústav pro péči o matku a dítě v Pražském Podolí, který pro vyšetřovatele vypracovává externí znalecký posudek. Až policie a znalci vyšetřování dokončí a stanoví přesné příčiny úmrtí, je krajská zdravotní připravená jednat s rodinami o případném odškodnění. Z Litoměřic Daniela Pilařová, Radiožurnál.
8: Poslanci sněmovního rozpočtového výboru začali jednat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Státnímu rozpočtu by měla podle koalice přinést počínaje příštím rokem 14 miliard korun ročně. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
14: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO na jednání výboru řekla, že nová EET by měla být pro podnikatele komfortnější než ta minulá. Míň by podle ní mělo být například namátkových kontrol.
15: Ten cíl je ten, aby nebyli obtěžováni bezproblémoví poplatníci kontrolami.
14: Věra Kovářová z hnutí STAN před poslanci výboru reagovala, že si státní rozpočet podle ní v součtu moc nepolepší, protože součástí návrhu jsou i daňové změny jako slevy na studenta nebo školkovné.
16: Obratem ruky vy ten výběr, který avizujete, rozdáte na těch v uvozovkách dárečcích.
14: Výbor dnes debatu o EET přerušil. Vrátí se k ní 23. června. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
8: Papež Lev 14. dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonio Gaudího, který ji navrhl.
17: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerním mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
8: Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu.
17: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení Severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Radiožurnál.
8: Železniční most pod Pražským Vyšehradem je možné podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom skupina složená z expertů na mostní konstrukce a památkovou péči. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
18: Most by podle mezinárodní expertní skupiny mohl být po opravě a při správné údržbě v provozu minimálně dalších 100 let. Odborníci doporučují železnou konstrukci přemístit na břeh, rozebrat ji, očistit od koroze a vyměnit vadné části. Správa železnic v minulosti uvažovala o zbourání staré konstrukce a výstavbě nového mostu. Podle mluvčí společnosti Nelly Frýbové zatím závěry památkového ústavu neobdržela. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
19: Sport. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
20: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný.
19: Čeští fotbalisté se do mexické Guadalajáry přesunou dnes večer našeho času. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce fotbalistů Slovácka. Klub z Uherského Hradiště oznámil, že kouč využil jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport bude Skuhravý trénovat Baník Ostrava.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D1 u Brna, taky na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 179. kilometru až na 196. Hlavně kamiony v pravém pruhu osobní v levém zastaví jen místy. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Nové Vsi. Projíždí se omezením. Od 18. kilometru na 21. pojedete asi 10 minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte před sjezdem na Ořech. Je to asi na 15 minut, je silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy.
5: Jakou známku bych si dala? 4-, to řekla Serena Williamsová po návratu na tenisové kurty, po návratu na profesionální okruh, který má po 4leté pauze. Ona stále zvažuje start taky ve Wimbledonu a řekla tedy ta slova, která jsme před chvíličkou mohli citovat na turnaji v Queen's Clubu, kde hrála double po boku Kanaďanky Bukové a společnými silami porazili včera Američanku Melicharovou Martinezovou a Novozélanďanku Routliffovou ve dvou setech 7-6 a 6-2. Když už jsme u turnajů, na kterých se Češky taky můžou chystat právě na slavný travnatý Grand Slam, tak tam Karolína Plíšková dnes bude hrát právě proti Kanaďance Bukové v Queen's Clubu. To utkání by mělo začít za nějaké 3 hodinky, 3,5 hodinky. No a Marie Bousková potom v podvečerních, možná až večerních hodinách vyzve Chorvatku Vekičovou. To jsou tedy duely na turnaji WTA 500 Queen's Clubu. Co se týče Stuttgartu, tak tam bude Čech Jiří Lehečka hrát 4 hry po boku Francouze Muteta, no a v nizozemském Hertogenboschi tam zase Nikola Bartuňková může dohrát svůj zápas s Belgičankou Van de Winklovou, který byl rozehrán, nedohrán, aktuálně tedy Belgičanka vede ve 3. sadě 3-2.
21: Radiožurnál Sport
1: a Adam Weidenthaler.

0: Pohár rozhlasu, to je tradiční atletická akce školních družstev, ke které máme v Českém rozhlasu, potažmo v radiožurnálu Sport, pochopitelně blízko. Letošní finále hostí Benešov a na tamním městském stadionu je v těchto hodinách zaparkovaný také náš Airstream, tedy takové pojízdné, krásně stříbrné studio. V něm sedí reportér Jakub Marek a ten má u sebe dalšího hosta pevně spojeného s atletikou. Kubo, hezké odpoledne.
1: Hezký den, hezké odpoledne. Vedle mě už tady sedí přímo u cílového prostoru malebného stadionku v Benešově šéf české atletiky Libor Varhaník. Hezký den.
2: Dobré poledne.
1: Před chvílí jste tady zahájil 57. ročník poháru rozhlasu, finále poháru rozhlasu. Jak podstatnou akcí je tato soutěž pro Český atletický svaz?
2: Velmi podstatnou. Je to nejenom ta tradice, o které jste hovořil, 57 ročníků, to je pro soutěž školní určitě nevídaný a pro nás je to určitě to pokračování, je velmi šťastný, když vidím, jaký zájem o to stále je a my budeme bojovat o to, abychom to i v těch složitých podmínkách současného financování udrželi, protože si myslím, že jsou to záležitosti, které prostě musíme držet a ta atletika, která je prostě základ všech sportů, by měla dominovat i v těch učebních osnovách základních škol a proto se snažíme na každém stupni svoji atletickou soutěž mít.
1: Říkáte, že ten zájem o to je mezi školami, učiteli, žáky a roste třeba ten zájem nebo je tak zhruba na stejné úrovni v posledních letech?
2: My to velmi pečlivě monitorujeme a to nejenom u poháru rozhlasu, což je takové naše rodinné stříbro, protože to je opravdu soutěž, která má těch 57 ročníků, ale dramaticky nám vyrostl například soutěž štafetový pohár, což je soutěž pro první stupeň. U toho poháru rozhlasu jsme loni trošku bojovali s termínem, takže jsme stagnovali v tom počtu, ale pevně věřím, že letos ty termíny jsou lepší, takže se nebudeme kanibalizovat s nějakými jinými soutěžemi a že půjdeme opět k nějakým rekordním číslům a ještě doplním ten středoškolský pohár, který jsme měli pro právě střední školy, tak ten v loňském roce taky byl na rekordu, takže věřím, že i pohár rozhlasu letos půjde nahoru.
1: Když to vezmeme obecně s členskou základnou atletiky v Česku, tak vím, že v posledních letech to šlo hezky nahoru. Mám pocit, že za fotbalem už atletika byla na druhé pozici, tak stále tento trend je?
2: Ano, trendově jdeme nahoru, jsme těsně pod 100 tisícovou hranicí, 98 tisíc něco a věřím, že příští rok při 130. výročí založení atletiky v českých zemích, tak že tu stovku prolomíme a tím jsme jasně druzí za fotbalovou asociací České republiky. A věřím, že máme jako tu dynamiku růstu nastavenou ještě velmi, velmi vedví. To znamená, my zatím se nám nedaří úplně evidovat celé to běžecké hnutí, které máme. Takže tam vidíme jako velké rezervy v desítkách tisíc. A co se týče té základny primárně stadionové, tak tam samozřejmě ten růst je dynamický, především proto, že se nám daří v těch projektech pohybové gramotnosti a atletiky pro děti a samozřejmě atletika je sport na celý život, takže tím, že to můžou všichni praktikovat od v podstatě 4-5 let až do nějakého nekonečného definovaného roku, tak nám ta základna roste. Bohužel nás determinuje ta sportovní infrastruktura. Zrovna teď jsem se tady o tom v Benešově bavil, kde to je velmi agilní, schopný oddíl. Myslím, že to dělají velmi moderně a jejich členská základna dramaticky roste. Mají 400 členů, ale mají waiting listy, mají prostě čekací listinu, protože nejsou schopni uspokojit potřeby právě z těch především záležitostí halových nebo tělocvičnových, kdy ta atletika prostě odejde na ty zimní měsíce a ačkoliv tady mají tunel, tak přesto bohužel jsme v tomhletom limitování.
1: Bavíme se na finále poháru rozhlasu Benešově s šéfem české atletiky Liborem Varhaníkem. Pojďme se ještě trochu vrátit do minulosti. Pamatujete si vy osobně pohár rozhlasu dětství?
2: Já si ho pamatuju Velmi, musím říct. A to ze dvou důvodů. Těch atletických závodů, které jsem absolvoval, bylo samozřejmě řada, takže by asi se mi do paměti až tak nevryl. Ale tím, že Český rozhlas, nebo tenkrát Československý rozhlas, když jsem ještě závodil, tak měl právě to unikum, že na těch krajských finále vysílal své štáby a bylo to vlastně poprvé, kdy mi ten redaktor řekl, tak teď jako vítěz tady můžeš promluvit k národu, dal mi mikrofon, což se mi teda velmi vrylo do paměti. Byl jsem samozřejmě velmi nervózní, na druhou stranu velmi pyšný a myslím, že to spojení právě té atletiky s tím rozhlasem je skvělé a jsem strašně rád za to, že to trvá.
1: Tak k národu opět i dnes promluvil Libor Varhaník, šéf České atletiky. Díky za to.
2: Taky děkuju.
1: Z Benešova Jakub Marek, Radiožurnál.

20násobný český šampion basketbalu Nymburk, který aktuálně bojuje v lize o další triumf ve finále s Pardubicemi, to je vyrovnané 2-2 na zápasy, se od nové sezóny sloučí s pražskou Sláví. Je to věc, která se hodně probírala, spekulovalo se o ní v podstatě už celou tuhle sezónu, ale teď je to tedy oficiální, protože zástupci obou klubů to oznámili na dnešní tiskové konferenci v Praze. Nový klub SK Slávia Praha, éra NBK, bude hrát své zápasy v české metropoli, tedy v Praze, a to na Královce, kde hrál Nymburk dosud utkání Ligy mistrů v lize, pak nastupoval ve sportovním centru v Nymburce, kde se bude hrát i ten další finálový zápas v sérii s Pardubicemi. A to konkrétně zítra od 17 hodin a 15 minut. Znovu u toho nebudete chybět, pokud si naladíte Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl jedné. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor, vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Rusko v noci a dopoledne podniklo přes 30 dronových útoků na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů bylo zraněno nejméně 5 lidí v různých částech velkoměsta. Stejně tak Rusko

0: útočilo na Oděsu. Drony narazily do dvou vysokopodlažných obytných domů, kde vypukl požár. Ukrajinská raketa Flamingo podle ruských telegramových kanálů zase zasáhla vojenský podnik v Čeboksarech. A dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoji festivalu v zahraničí. Informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel Londýnské královské opery. Od roku 2028 taky převezme post šéfdirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku. Sport. Mužské basketbalové týmy Nymburku a Slavie se od nové sezóny spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v Praze, v jaké hale ale ještě není jasné. A hokejisté Caroliny díky výhře 5-3 na ledě Vegas srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v boji o Stanleyův pohár nebodoval. Pátý zápas se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek našeho času v Karolíně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolony na D1 u Brna, nehoda na dálnici D8 u Zdib. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně po pojíždí od sjezdu na Ostrovačice. Brzdí se v obou pruzích na 179. kilometru a kolona se sune až do Brna k omezení. Osobním autem těch necelých 20 kilometrů pojedete asi půl hodiny, kamionem delší dobu. A pozor, prší dost silně. Na D1 špatná viditelnost. Naše zpravodajka jede z Jihlavy do Brna, upozorňuje na špatné svícení.
3: Je tady opravdu hustý déšť, voda se zvedá ze silnice, velmi špatná viditelnost.
2: Tak přepněte z denního svícení na potkávací světla. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem vázne provoz v omezení u Nové Vsi. Kolona se sune od 16. kilometru až na 21. a je to asi na 15 minut. Pozor na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí. Za sjezdem na Zdiby nehoda. Blokovaný jeden průcha, dojíždí se do kolony zatím asi na 10 minut. Na Vysočině je teď neprůjezdná silnice 406 z Jihlavy do Třešti. Před Kostelcem vážná nehoda. Jeďte z Jihlavy a nebo opačně přes Popice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Hokejisté Koloráda měli velmi nabitý tým, včetně Martina Nečase. Určitě aspirovali na vítězství ve Stanleyově poháru, ale nakonec skončili v, řekněme, semifinále, nebo chcete-li finále západní konference. Ve čtyřech zápasech prohráli z Vegas Golden Knights, kteří v noci na dnešek nestačili na Carolinu, a finále Stanleyova poháru je tak vyrovnané na 2-2 na zápasy. Ale zpátky ke Kolorádu, jejich kapitán, útočník Gabriel Landeskog totiž získal hned dvě trofeje. Nejprve Mastertonovu, která je udělovaná za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji, a zároveň taky cenu Marka Messiera pro vůdčí osobnost. Především tedy ale Mastertonova trofej je ocenění pro hráče, kteří třeba překonají náročná úskalí obtíže v cestě v kariéře, a to platí právě pro Gabriela Landeskoga, který po zisku Stanleyova poháru v roce 2022 prodělal 4 těžké operace kolena, přišel tak o 3 sezóny a do hry se vrátil vlastně až v loňském playoff, takže tenhle muž určitě ukázal, že je oddaný hokej a že se rozhodně chce vrátit. Každopádně Stanleyův pohár z toho není, ten získají buď hokejisté Vegas Golden Knights i s Tomášem Hertlem v sestavě, a nebo hráči Caroliny Hurricanes.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že 51-letý trenér se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. A podle některých médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži.

0: Je 12 hodin 45 minut, vy posloucháte Radiožurnál Sport a pokud nás budete poslouchat i zítra večer, tak vám nabídneme v přímém přenosu taky první fotbalové utkání mistrovství světa, souboj domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou, to všechno odstartuje od 21 hodin českého času. Hrát se bude v Mexico City. Hned jako druzí přijdou na řadu Češi a Jihokorejci a to v pátek ve 4 hodiny ráno v mexické Guadalajaře, to bude taky v přímém přenosu na Radiožurnál Sport. A my si tento týden v naší encyklopedii představujeme každý den dva týmy, které se šampionátu zúčastní a kvůli tomu přišel teď do studia pomoct mi se sportovní encyklopedii Jan Suchan. Hezký den, díky za to.
1: Krásné odpoledne a dnes budeme také mluvit v této rubrice o české reprezentaci, už jste slyšeli o té jihoafrické. Víte, po jak dlouhé době se Češi na světovém šampionátu představí? Myslím, že to je jednoduché, ale myslím, že budete vidět.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Po 20 letech v roce 2006 skončil výběr Karla Bricknera na šampionátu v Německu už po skupině po úvodním vítězství nad Spojenými státy a následných dvou porážkách s Ganou a Itálií, které přišly navzdory opravdu masivní fanouškovské podpoře na tribunách, na stadionech. Byl jsem taky tehdy jako zhruba 18-letý u toho.
0: A u jakého zápasu?
1: Na všech.
0: Na všech jsi byl.
1: Byl to krásný zážitek, samozřejmě po té, co Češi díky jednomu gólu Kollera a dvěma brankám Rosického porazili Spojené státy, tak už jsme si tak plánovali, jak to potáhne tým Karla Bricknera až do finále. Když se prohrálo s Ghanou, tak jsme propočítávali, jaký ten výsledek by byl potřeba proti Itálii, aby to klaplo, jestli třeba i remíza může být dobrá a nakonec jsme jeli domů smutní.
0: Já se vždycky konejším tím, že prohrát s pozdějšími mistry světa je vlastně v pořádku, takže prohra s Itálií. Šlo to.
1: Nemělo se prohrát s Ghanou.
0: Ano, je to tak. Tomáš Ujfaloši a jeho červená karta lecos taky zmohla. Každopádně zpátky k encyklopedii, jak jistě dobře víte, současný národní tým vede Miroslav Koubek, druhý nejstarší trenér na letošním šampionátu a to po kouči Kurasa Diku Advokátovi.
1: Českou reprezentaci dotáhl na mistrovství světa přes baráž, ve které Češi vyřadili po penaltách jak Irsko, tak i Dánsko. Proti severskému týmu skóroval i záložník Pavel Schulz.
3: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
0: Právě Schulz by měl být jednou z největších českých hvězd. Po loňském přestupu z Plzně do Lyonu se ve francouzském týmu stal oporou, když v sezóně nastřílel 14 branek a k ním přidal 7 asistencí. V útoku by měl Schulz spolupracovat s kanonýrem Bayeru Leverkusen Patrikem Šikem.
1: V záloze tradičně nastupuje Tomáš Souček, záložník West Hamu, na kraji obrany Vladimír Coufal, který se po přesunu z tohoto zmiňovaného londýnského klubu do Hoffenheimu dostal do nejlepší bundesligové sestavy minulého ročníku.
0: A defenzíva, ta se bude spoléhat taky na kvality kapitána Ladislava Krejčího, který bude na světovém šampionátu hrát s největší pravděpodobností taky o nové angažmá poté, co s Wolverhamptonem spadl z anglické Premier League, ale vzhledem k tomu, že tam byla taky doložka při trase Girona Wolverhampton, když uhraje určitý počet zápasů, tak přestoupí napevno, tak je aktuálně tedy kmenovým hráčem právě anglického Wolverhamptonu toho času už ve druhé nejvyšší soutěži.
1: A můžeme doplnit ještě post brankářský. Jedničkou by měl být, pokud se nezraní, Matěj Kovář, který PSV Eindhoven vychytal nizozemský titul, tu hierarchii brankářskou potvrdil trenér Miroslav Koubek s tím, že dvojkou bude Lukáš Horníček a trojkou Jindřich Staněk. Ostatně i o tom už jste dnes na Radiožurnálu Sport slyšeli.
0: Český program základní skupině mistrovství světa zní následovně. 12. června budou hrát Češi v Guadalajaře od 4 hodin ráno českého času proti Jižní Koreji.
1: 18. června od 18 hodin v Atlantě proti Jihoafrické republice.
0: A 25. června od 3 hodin ráno v Mexico City proti domácí reprezentaci.
1: A na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte všechny zápasy v přímých přenosech. Chystáme i studia s naším expertem Pavlem Horvátem.
0: Taková byla sportovní encyklopedie. Díky Janu Suchanovi.
1: Rádo se stalo.

0: Na stadionu plzeňského Petřína na Slovanech se připravuje už čtvrtý charitativní fotbalový zápas sportovních osobností. Nastoupí proti sobě tým projektu Bez frází a plzeňští hokejisté. Podrobnosti zjišťoval u organizátora akce, bývalého házenkářského kapitána reprezentace Karla Nocara, náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Karle, chystá se čtvrté charitativní utkání mezi týmy Bez frází a plzeňskými hokejisty na plzeňském Petříně. Hraje se vždycky pro dobrou věc, tak komu jste se rozhodli tentokrát ten výtěžek věnovat?
2: Zase tak jako každý rok nadaci Zdeňky Hein Edlový a tentokrát to půjde na dvě dětičky, na Danečka a Michalku, a kdokoliv si bude chtít přečíst trošku víc o tom, tak právě na stránkách nadace si ty příběhy může přečíst. Je to silný, proto to ani takhle jako do éteru nechci zmiňovat, protože já si myslím, že nejdůležitější, že je to právě podpora těch dětí a jejich rodičů, a vlastně často se z toho hradí věci, které z toho běžného pojištění nejdou, takže jim to zlepší život a i ty celé rodině, takže 100% částky vybraný, tak jako každý rok půjde na tyhle dva malý špunty.
1: Zveme posluchače Radiožurnálu Sport na charitativní zápas plzeňských hokejistů a týmu Bez frází, byť ve fotbale, tak pojďme představit ten program, kdy mají a kam diváci dorazit.
2: Utkání se uskuteční ve středu 10.6. od 17.30 na SK Petřín, a to, co si myslím, že je nejdůležitější, zmínili jsme, že je to podpora ty dvou dětí, ale myslím si, že fanoušci sportu si užijou těch sportovních osobností dostatek. Vlastně tým HC Škoda Plzeň, který už vlastně třetím rokem se toho účastní a jsme za to moc rádi, tak tým Bez frází, který letos bude mít takové osobnosti, jako je třeba Bára Strýcová, tady je rodačka, která přesahuje svými výkony a vlastně teďka už i v maratonu hranice Plzně, ale i České republiky, si troufám říct, v bráně klasickou jedničku nám doplní Tomáš Vaclík, takže to bude taky skvělý. A standardně ty lidi, co tam byli i v minulých letech, jako Dominik Kubalík, Roman Staša, Ondřej Kratina, takže těch osobností tam bude spousta. V poločase zase bude soutěž o ceny a vlastně po celém zápase tam bude autogramiáda, kdy ty fanoušci, kteří budou chtít nechat si podepsat ať už kartičky nebo cokoliv, co si připraví, a vždycky tam bývá dobrá atmosféra, takže myslím si, že na fotky a případně krátkou výměnu s některýma těma sportovcema bude čas.
1: Vy se taky osobně chystáte nastoupit, anebo budete mít plnou hlavu těch organizačních záležitostí?
2: Ne, já jak každý rok, tak určitě taky nastoupím, a já mám radost z toho, že to samozřejmě můžu spolutvořit a že tohle to je ta jednodušší část a že jsem na té straně, kdy člověk může pomáhat ať už právě tou organizací nebo jinýma věcma.
1: Věříte si na plzeňské hokejisty, váš tým Bez frází, že zvítězíte tentokrát?
2: Uvidíme, tady myslím si, že důležitý, aby zvítězila dobrá věc, a z toho mají všichni největší radost. Zároveň samozřejmě na obou stranách jsou soutěživý typy, takže určitě v rámci korektnosti, ale tak si nedáme nic zadarmo. Uvidíme, bude to hodně na tom, máme tam nějaký fotbalisty, tak snad nám budou dávat takový pasy, aby my jsme to dokázali dostat do brány.
1: Říká organizátor charitativního fotbalového utkání mezi týmem Bez frází a plzeňských hokejistů Karel Nocar. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Staviště koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Inflace v Česku v květnu zpomalila. Po sestřelení amerického vrtulníku na sebe Spojené státy s Íránem znovu zaútočily. Roman Skuhravý už nebude trénovat fotbalisty Slovácka. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D8 na příjezdu do Prahy Úzdib. A bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším. Teploty většinou do 18 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šediva.
4: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
2: Energetická společnost ČES chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky cenové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie, úpravy vejdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČES začít příští rok. Spojené státy a Izrael podle Íránu maří diplomatické snahy porušováním příměří. Uvedlo to iránské ministerstvo zahraničí po noci obnovených amerických úderů na jižní Írán. Američané reagovali na sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem iránským dronem. Teherán se ale k útoku nehlásí. Írán na americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen v Bahrajnu, Jordánsku a Kuvajtu.
5: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly iránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly iránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
2: Brněnské divadlo Husa na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikl z více než 130 přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 90 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny.
6: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
7: Sport. Basketbalové týmy Nymburka a Slavie se od nové sezóny spojí. Oficiálně to oznámili zástupci obou klubů. Nový celek bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Fotbalisty Slovácka už nebude trénovat Roman Skuhravý. Kouč, který díky úspěšné baráži proti brněnskému Artisu nakonec dovedl klub k ligové záchraně, se rozhodl pro odchod z Uherského Hradiště.
8: Slovácko podle vyjádření na svém oficiálním webu mělo zájem na dalším pokračování spolupráce. Se Skuhravým se prý i dohodlo na podmínkách dalšího působení. 51letý kouč se ale nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport by se Skuhravý měl stát novým trenérem fotbalistů Ostravy. Ty přitom dovedl v minulé sezóně k záchraně Josef Dvorník, který má smlouvu v Baníku na další dva roky. Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: České fotbalisty čeká dnes odlet z amerického Texasu do mexické Guadalajary. Tam v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehrají úvodní duel mistrovství světa proti Jihokorejcům. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se do omezení u D2 sunou kolony, začínají za sjezdem na Domašov.
10: V pravém jízdním pruhu kamiony poprvé zastavují na 175. kilometru a v levém jízdním pruhu osobní vozidla zastavují mezi Ostrovačicemi a Kývalkou na 179.
9: Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se tvoří dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu už za Blučinou z 8. kilometru. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem opatrně dojíždějte do kolony kus za sjezdem na Kralupy kolem 5. kilometru. Sune se to ještě asi 10 minut na první kilometr, dál se to pak rozjíždí. Původní příčina nehoda za sjezdem na Zdiby u Molek je dořešená, všechno odklizené. Na silnici 35 směrem z Olomouce na Hradec Králové vázne příjezd do Litomyšle. Kolona začíná za Janovem, zdržení je tam až 20 minut. A taky na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary nepříjemně dlouhá zdržení obou směrně před omezením mezi Bezvěrovem a Toužimí, určitě je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet i trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
7: Pěkné odpoledne s Radiožurnálem Sport, je 13 hodin a 6 minut.
3: Radiožurnál Sport
11: a Adam Weidenthaler.
7: Nesklameme vás, to můžeme říkat z vysílání Radiožurnálu Sport, věřme tomu velmi často, pokud se bavíme o kvalitě informací, které vám doručujeme den co den. A to taky řekl Lionel Messi, hvězdný fotbalový útočník, když překonal další argentinský rekord, vzkázal to domů do Argentiny, že úřadující mistři světa prý udělají na nadcházejícím mistrovství světa vše pro obhajobu titulu. Argentinci se naladili dobře, teď v noční generálce dokázali porazit Island 3-0. Další zápasy těch účastníků světového šampionátu jsou následující: Saudská Arábie, Senegal 0-0 a Irák, Venezuela 0-2. Ale zpátky k Argentině, protože Lionel Messi dokázal proměnit penaltu. Byl to jeho 117. reprezentační gól ve 199. startu, takže to první utkání na světovém šampionátu bude jubilejní pro Lionela Messiho, nejúspěšnějšího fotbalistu všech dob, co se týče zlatých míčů. Každopádně, když Messi proměnil tu penaltu, tak se stal ve věku 38 let, 11 měsíců a 14 dní nejstarším střelcem v historii argentinského národního týmu, když překonal Angela Labrunu. Ten držel rekord od roku 1958.

0: Léto roku 69 měníme za léto roku 2026 a míříme znovu do Benešova na pohár rozhlasu, tedy tradiční atletickou akci školních družstev. Stále máme na benešovském městském stadionu náš pojízdný Airstream a proto znovu zdravíme Jakuba Marka a jeho dalšího hosta.
1: Hezký den, v našem stříbrném mobilním studiu už je tady na finále poháru rozhlasu finalista olympijských her v Paříži a také český rekordman v dálce, zkušený reprezentant Radek Juška. Hezký den.
2: Zdravím vás, dobrý den.
1: Jak to máte vy s pohárem rozhlasu, kluk z jihomoravské vesnice? Dostal jste se někdy na tuto akci jako závodník?
2: Já se přiznám, už si to moc teda nepamatuju, protože když jsem byl na základní škole, tak už je to nějaký pátek, ale myslím si, že v rámci základních závodů nebo základky závodu, tak myslím si, že jsem už na nějakém rozhlasu byl, ale... To fakt si to nepamatuju, těžko říct.
1: A vynikal jste už jako dítě třeba mezi vrstevníky sportovně?
2: Já jsem hrával fotbal, ale když jsme úplně u nás na prvním stupni, takže jsme měli základku, já jsem měl základku asi 60 metrů od baráku přes fotbalové hřiště a když tam byli v rámci školy nějaký závody, tak tam jsem vynikal. Hlavně i teda v hodu kriketákem, takže tam jsem přehazoval celou půlku hřiště.
1: Kolik to tak zhruba bylo?
2: No půlka hřiště, takže
1: 50 metrů.
2: 55, 60 možná.
1: A vy jste tedy hrával souběžně fotbal a pak i hrál fotbal a závodil v atletice, tak jak dlouho trval ten souběh, když jste se rozhodl, že atletika dostane přednost?
2: Zrovna včera jsme se o tom bavili s Peťou Majdošmitem na tréninku a já si myslím, že to byl takový první půl rok, maximálně rok, kdy jsem kombinoval dálku a atletiku a fotbal a bylo to takový nic extra, protože jsem chodil dvakrát týdně na fotbal a dvakrát týdně na atletiku a potom rodičům už se to moc nelíbilo, tak říkal, ať si vyberu a dělám něco pořádně, tak královna sportu vyhrála.
1: Posluchači radiožurnálu Sport určitě vědí, ale Petr Mindl-Schmidt, jen tak pro informaci, je další český dálkař skvělý, který už má skočeno přes 8 metrů a teď i tréninkový parťák. Radka Jušky, jak se vám spolupracuje ve skupině?
2: Přiznám se, myslím, že budu mluvit i za Péťu. V začátku jsme se toho trošku báli, jak to vlastně bude, jestli si sednem, nesednem. A nakonec si myslím, že všechno dobrý, jako v pohodě, neměli jsme ani žádný konflikty, to ve skupině se málo kdy děje, ale myslím si, že to všechno souzní.
1: Když se ještě vrátím k tomu fotbalu, tak nelitujete, že jste si vybral atletiku?
2: Nevím, kam bych to dotáhl ve fotbale, ale kdybych byl na takové úrovni ve fotbale, jak jsem v atletice, tak bych byl asi raději, protože ta finanční stránka by byla určitě někde jinde.
1: A můžete vůbec si teď někdy kopnout do balónu, nebo vám to trenér trochu zakazuje kvůli nějakému riziku zranění?
2: Já si myslím, že by ani nezakázal, ale úplně není prostor. Pár let zpátky, když jsem jel vlastně do naší rodné vesnice, do Staroviček a přijel jsem a bydlíme u toho fotbalového stadionu, tak kluci si tam kopali, mý vrstevníci, tak si mě zavolali, tak jsem si tam párkrát s nima četl a myslím si, že to tam ještě ve mně bylo.
1: Mluvíme s českým dálkařem, českým rekordmanem v dálce Radkem Juškou na finále poháru rozhlasu. Když jsme se bavili o tom fotbale, tak sledujete ho ještě a nařídíte si budík teď na světový šampionát a český tým po 20 letech na mundiálu?
2: Ne, já od té doby, co dělám atletiku, tak fotbal šel úplně pryč, takže nesleduju a přiznám si, že ani ty fotbalisty moc nemusím.
1: A ještě tedy k té vaší sportovní kariéře aktuální, jak jste spokojený s tím vaším vstupem teď do venkovní sezony, byly tam dva závody lehce pod 8 metrů?
2: Zatím to je takový vyrovnaný, už bych chtěl, aby to trošku ulítlo, přece jenom limit mistrovství Evropy 8.05, s Halimem 8.04, takže chtělo by to prolomit, abych to měl 100% jasný, jo, přece jenom v rankingu jsem, ale kdyby náhodou. A no, nebylo to v té přípravě úplně 100%, ale na úkor toho nemůžu být víc než nespokojený.
1: A cítíte, že tam ještě je ve vaší silách v tom potenciálu třeba i posunout ten váš český rekord 831 cm, to už je hodně daleko?
2: Pořád to mám v plánu. Já mám dva takové plány. První je mít 3 olympiády na krku, což Tokio mi bohužel uteklo, jinak už by to bylo. Takže ještě LA mě čeká, to já doufám. A nebo meta 851.
1: Tak to je krásná meta, ať se vám vaše plány a sny vyplní. Díky moc za rozhovor.
2: Děkuji moc.
1: To byl Radek Juška z Benešova, Jakub Marek, Radiožurnál.

Krásné odpoledne s Radiožurnálem Sport, je 13 hodin a 19 minut a říct vám můžeme taky o tom, že olympijský šampion Martin Fuchsa pojede na evropském šampionátu v rychlostní kanoistice. Tři disciplíny v Portugalsku, nastoupí do kilometru i pětistovky na singlu a s bratrem Petrem pak do závodu double kanoí na olympijské pětistovce. Uvedl to na webu Dukly. Na evropském šampionátu nebude chybět ani kajakář Josef Dostal, to je druhý český olympijský šampion z posledních letních her, tedy v Paříži. No a celkem je v nominaci hned 20 závodníků. V portugalském městě Montemor o Velho se začne zítra a my máme na místě taky našeho reportéra Adama Kodeta, takže už je zítra ty nejčerstvější aktuality z evropského šampionátu rychlostních kanoistů. Teď vám posíláme YouTube do uší. Krásný den!

0: V našem seriálu se věnujeme účastem československých a českých fotbalistů na světovém šampionátu. Zatímco u některých mistrovství si i sportovní fanoušci jen těžko vybaví přesné umístění československého týmu, tak tentokrát budeme mluvit o takovém, na které se prostě nezapomíná. V roce 1962 totiž tým okolo Josefa Masopusta získal v Chile stříbro.
1: V základní skupině fotbalového mistrovství světa 1962 Čechoslováci porazili Španělsko, poté remizovali s Brazílií a do vyřazovací fáze postoupili i přes závěrečnou prohru s Mexikem. Ve čtvrtfinále zvítězili těsně 1-0 nad Maďarskem. V semifinále porazili Jugoslávii 3-1.
2: Vrcholí mistrovství světa v Kopane. Ve finále se střetnou nejlepší fotbalová mužstva světa Československé socialistické republiky a Brazílie.
1: Takto pak vítal komentátor Karel Malina posluchače Československého rozhlasu u poslechu přímého přenosu ze zápasu, ve kterém se Čechoslováci dostali díky trefě Josefa Masopusta do vedení.
3: Radši bych nedal první, ale poslední branku v tomto utkání, která by bývala rozhodla o tom, že titul bychom si odvezli k nám do Československé socialistické republiky.
1: Říkal Masopust krátce po návratu do Československa. Vedení totiž vydrželo jen asi 2 minuty. Poté srovnal Brazilec Amarildo, náhradník za zraněného Pelého.
2: Pěkná akcia, pěkná strela.
1: Jihoameričané nakonec vyhráli 3-1 a obhájili titul mistrů světa. Čechoslováci se domů vrátili jako hvězdy, o kterých vznikaly písničky.
4: Kdo pak byl první, kdo byl druhý, tam na pobřeží Chile.
1: Kromě hezkých pocitů ale na stříbrné hochy nic moc nečekalo. Za prémii 5000 korun československých si mohli koupit třeba televizi a ještě museli v duchu doby mluvit o tom, že vlastně ani to nepotřebují.
3: Takové přijetí třeba, jako se nám dostalo dnes, to skutečně se nedá penězi zaplatit.
1: To byl opět Josef Masopust. Trenér Rudolf Vytlačil zase mluvil o tom, jestli jeho svěřenci nezamíří do slavných klubů z kapitalistického západu.
5: Pokusy o tom bylo, ale nikdy nikdo nepřišel s konkrétní věci. A já se domnívám, že kdyby někdo přišel na hráče, tak hráči samotní by s ním vyběhli.
1: Stříbrní fotbalisté tedy nedostali šanci se díky úspěchu zabezpečit po zbytek života. Status legend jim ale zůstal. A v roce 2012 někteří přijali pozvání se do Chile po půl století opět podívat.
6: Takový zážitek, že já už teda do té smrti moc daleko nebudu třeba, ale se mi až někdy slzy hrnuli do očí, protože jsem litoval, že tam nemůže být z těch kamarádů, který ještě žijou a který nežijou, takže tam nemůže být víc těch členů, aby si to prožili s

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro, Toyota a Inoji.
2: Tolik olympiáda dětí a mládeže, za chviličku už jsou tady ale aktuální zprávy a v jejich sportovní sekci taky novinky z české fotbalové reprezentace.
3: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
4: Na tlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla je znovu kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například hudebník a bývalý ministr Michal Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se taky správní rada. Z projektu navíc odešla i jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Indonéský vojenský soud potrestal 4 armádní důstojníky. Ti letos v březnu poleptali kyselinou aktivistu, upozorňujícího na rostoucí roli armády v indonéské vládě a společnosti. Soud rozhodl o trestu od 1,5 roku po 3 roky odnětí svobody za úmyslné ublížení na zdraví. A na festivalu Rock for People jsou letos speciální barové stolky z recyklovaných náramků z minulých ročníků. Vyrobila je Diakonie Broumov ve spolupráci s vědci z Technické univerzity v Liberci. Ti vynalezli technologii na zpracování textilního odpadu. Využívají ho na takzvané TXB desky. Běžně se pro jejich výrobu textilní odpad rozmělňuje, teď ale zůstal v kuse.
1: Sport.
4: Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdravý. Poprvé trénoval s týmem před startem do mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně.

0: prezentace se dnes přesune do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 konvoj za Bíteší a kolona před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu dejte pozor kolem Velké Bíteše. Kolem kilometru 159 a dál na Prahu se pohybuje vojenský konvoj a místy může být složitější ho předjíždět, takže se jede o něco pomaleji.
3: Se pohybuje početnější vojenská kolona obrněných vozidel doprovázená dopravní policií vojenskou.
2: Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná teď kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem na kilometru 173. Roztrhaná se sune do Brna k D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu za Ostrovačicemi zhruba mezi kilometry 180 a 183 u Popůvek a potom v Brně od sjezdu na Vídeňskou k D2. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy taky dlouhá kolona kamionů popojíždí pravým pruhem už od exitu 11 od sjezdu na Židlochovice. Silnice 35 na příjezdu do Litomyšle směrem ze Svitav se plní za Janovem zdržení v koloně kolem čtvrt hodiny. Na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary se mezi Bezvěrovem a Toužimí jezdí v místě prací kyvadlově, kolony obou směrně jsou až na 20 minut. A problémy hlásíte na silnici 406 z Jihlavy na Telč po nehodě před Kostelcem, tvoří se další kolony.
4: Kopci v Kostelčáku přes příč na silnici osobní automobil. Je to průjezdní kyvadlově.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet i trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Na Radiožurnálu Sport často slyšíte velké postavy českého, případně československého sportu a teď tomu nebude jinak. Míříme proto znovu na atletický pohár rozhlasu, který ve středočeském Benešově pokrývá pro naši stanici Jakub Marek a ten má u mikrofonu dalšího speciálního hosta. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den, vedle mě už sedí tady u cílového prostoru v Benešově mistryně světa z roku 1983 ve vrhu koulí a také olympijská medailistka Helena Fibingerová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co to s vámi dělá takhle kolem sebe, když vidíte děti, které soutěží, mají evidentně radost pohybu?
2: Já si myslím, a já to i vyhledávám, nejen při těch projektech české atletiky dětské, kdy jsou to děti jako předškolního věku a lehce školního, protože já když pořád slyším, jak naše mládež je zkažená, tak tady, jako když to vidíte, 14 škol, 4 kategorie, tak já si myslím, že každý, kdo má takový názor a špatné myšlenky, že se tady musí potěšit a zahřát ho u srdce, že ne všichni ti mladí jako berou drogy a že prostě k tomu pohybu nemají dobrý vztah. Mají. A tady je vidět nadšený.
1: A jaký vy máte vztah konkrétně k poháru rozhlasu, který vznikl už v 50. 60. letech minulého století?
2: Jasně, když vy jste ještě byli malé děti, tak já už tehdy jsem to sledovala a musím říct, že víte, mě trošku i vadí to, co se teď médiím děje, veřejnoprávním, protože už tehdy v té totalitní době ten český rozhlas přinášel o tom ty informace a zprávy, protože to nebylo jako dneska. To si málo kdo jako dovede představit. A já jsem hrozně ráda, že za prvé naši partneři České dráhy, ale české firmy a hlavně Český rozhlas, náš mediální partner a Česká televize. A já si myslím, že v tomto, takže veřejnoprávní rozhlas, nejen, že to anoncuje, že to bude a prostě pomáhá tím obecně společnosti, atletice a mládeži, že oni, když to slyší, že to bude, tak třeba nikdo neví, co v něm je. Jakože, že prostě, protože já všem, když jdu na nějakou besedu s dětma, tak já říkám, že když v životě něco chcete, a já nemám ráda slovo oběť, to do sportu nepatří. A můžete dělat a chcete to, co máte rád, takže ten výsledek se dostaví. Já jsem byla dívka z malé obce, nakonec myslím si, že jsem toho důkazem. A ty děti, v ní to je tak čisté. Oni prostě opravdu v tom srdci, pak se to může změnit. A toto je jedna z akcí, i výchovná, jako pedagogicky, protože já jsem učitelka byla, že prostě tu mládež a ty prostě k tomu můžeme takto přitáhnout.
1: A vy stále bedlivě sledujete i to elitní atletické dění, tak co vám třeba v poslední době udělalo největší nebo velkou radost?
2: No největší radost, a jsem ráda, že jste mi dal tu příležitost, to, že já jsem pořád poslouchala, kolik jsme házeli a ty koulařky, no, nebylo to takové, ale teďka už taky hážou 20, 21 metrů, tak Jessica Schilderová, ta mě tak strašně potěšila, že teďka, když pojedu do Ostravy na Zlatou tretru, tak se budu snažit, aby tak, jak historicky to bylo, že tam chodilo už tehdy třeba 15 000 lidí, měli zvonec a vykřikovali u koule Heleno, tam já jsem také poprvé hodila 20 metrů, takže tak se mě zase podaří to tam vrátit a že vlastně i touto akcí, jinak musím říct, že tady v Benešově je krásný stadion, má krásné zázemí a tak, když já pořád poslouchám od lidí, třeba i svých zaměstnanců, protože já mám i pekárnu, jak je všechno špatně, tak já si myslím, že v té společnosti, že to tak není.
1: A když ještě na závěr skočíme do mužské koule, tak jakou radost vám včera udělal Tomáš Staněk, který v Kladně vyhrál výkonem 21 metrů?
2: Tomáš Staněk, jako já ho podporuju, a Tomáš Staněk hodil ten hod velmi hezky, i když já jsem se bála, protože celou cestu, co jsem jela z Moravy, jako od Brna pršelo, ale tak strašně, že to bylo, že bude pršet od rána do večera. Ten hod hodil krásně a má teďka o mě po operaci, má našlápnuto, protože my musíme v kouli mužů rozlišit světovou kouli, kde bohužel hoši se vzdálili na 22,5 metru a jejich několik, ale Tomáš, co se týče mistrovství Evropy v Birminghamu, tak jako Evropan si myslím, že pokud bude v pořádku a podá takový výkon, že to určitě nebude špatné.
1: To říká mistrně světa ve vrhu koulí z roku 1983 Helena Fibingerová. Děkujeme, hezký den.
2: Já vám děkuju za pozvání a doufám, že za rok nám dá Bůh to štěstí, že se zase s váma potkám.
1: Díky. Z Benešova, Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Fotbalová rošáda na Slovácku a v Ostravě. Kouč Roman Skuhravý končí v Uherském Hradišti, ačkoliv klub měl o jeho služby zájem. Víc dodáme hned na začátku sportovního přehledu. Ten připravil Karel Schamberger. Hezký den.
1: Dobrý den. Fotbalisty Slovácka už nebude trénovat Roman Skuhravý, kouč, který díky úspěšné baráži proti brněnskému Artisu nakonec dovedl klub k ligové záchraně, se rozhodl pro odchod z Uherského Hradiště.
2: Slovácko podle vyjádření na svém oficiálním webu mělo zájem na dalším pokračování spolupráce. Se Skuhravým se prý i dohodlo na podmínkách dalšího působení. 51letý kouč se ale nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport by se Skuhravý měl stát novým trenérem fotbalistů Ostravy. Ty přitom dovedl v minulé sezóně k záchraně Josef Dvorník, který má smlouvu v Baníku na další dva roky. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odlétal zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji a hrát se bude v mexické Guadalajaře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře před zápasem mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
3: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Zápas Česko-Jižní Korea začne v Guadalajáře v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Už v 21 hodin, ale v Mexico City celý šampionát otevře duel Mexiko-Jihoafrická republika. O tom, jaká bude atmosféra v Mexiku během světového šampionátu, mluví tamní česká konzulka Tereza Kunická.
4: Mexičané obecně jsou velcí fotbaloví fanoušci, určitě v mistrovství světa prožívají ve velkém. To vlastně poznáte v Mexiku i v každodenním životě. Každý stánek na ulici, každá restaurace nabízí nějaké akce spojené s mistrovstvím světa, takže opravdu tu fotbalovou atmosféru můžete pocítit v Mexiku na každém kroku.
0: Fotbalisté Argentiny zvítězili v Alabamě v generálce na mistrovství světa nad Islandem 3-0. V 70. minutě nastoupil Lionel Messi, který se tak vrátil po zranění, to si přivodil před dvěma týdny. Po dvou minutách na hřišti dal Messi gól z penalty a ke svému zdravotnímu stavu po zápase řekl.
5: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
0: Messi ho čeká 6. mistrovství světa, rekordní zápis vytvoří spolu s Cristianem Ronaldem z Portugalska a brankářem Guillermem Ochoou z Mexika. Tolik k fotbalu, teď další zprávy.
6: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Basketbalové týmy Nymburka a Slavie se od nové sezóny spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci v Praze. Nový celek bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Na setkání s médií jsme měli našeho reportéra, který doplní detaily v dalším vysílání.
0: Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali tak stav série na 2-2 na zápasy. Hrdinou čtvrtého utkání se stal hostující kapitán Jordan Staal.
2: Ve 47. minutě po chybě domácích Vegas v rozehrávce uklidil Jordan Staal v pádu puk do odkryté branky a rozdílovým gólem na 4-3 rozhodl o výhře Caroliny. Už předtím skóroval i v první třetině. Domácí útočník Tomáš Hertl naopak poprvé v sérii nebodoval. V jednom z nejvyrovnanějších finále NHL za poslední roky je tak stav nerozhodný 2-2. V součtu 4 zatím odehraných utkání dala Carolina o jeden gól víc než Vegas. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Bokové, která včera hrála po boku Seriny Williamsové 4 při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se dnes ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková. Její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová.
0: A hrát by měla taky v nizozemském Hertogenboschi na turnaji trochu nižší kategorie, ale stále okruhu WTA Nikola Bartuňková. To je rozehraný zápas ze včerejška, ale kvůli dešti se odsouval start, nebo lépe řečeno pokračování toho duelu s Belgičankou Van de Winklovou. Stav je 1-1 na sety a 2-3 v tom rozhodujícím třetím v neprospěch české hráčky. Sportovní přehled připravil Karel Schamberger. Díky za to.
1: Naslyšenou.

Jadon Sancho, fotbalista anglického původu, opouští Manchester United, píše o tom italský novinář Fabrizio Romano a píše takovou zajímavou statistiku, že Jadon Sancho stál před 5 lety Manchester United 75 milionů liber, to byl přestup z Borussie Dortmund, jenže Sancho dnes odchází zadarmo. Sancho je čtvrtou nejdražší posilou v historii klubu, která se ale pořádně nikdy neuchytila, odešla na hostování třeba právě do Dortmundu nebo naposledy do Aston Villa. Suma sumárum odehrál 83 soutěžních zápasů. Jadon Sancho vstřelil 12 gólů a 6 asistencí. Určitě si od něj na Old Trafford slibovali víc. No a když už jsme u fotbalu, můžeme se ještě vrátit nakrátko ke světovému šampionátu, protože parádní gesto předvádí německá reprezentace směrem ke svým fanouškům. Podle informací německého serveru Sky Sport se totiž hráči německé reprezentace v čele s kapitánem Josuou Kimmichem rozhodli fanouškům pomoct, co se týče extrémně vysokých cen třeba pro veřejnou dopravu v New Yorku. Tam totiž Němci budou hrát své třetí utkání skupiny, a to proti Ekvádoru, a právě reprezentace by měla části fanoušků zaplatit dopravu na zápas. Mělo by to být pro ty, kteří jsou třeba členy fanklubu německé reprezentace, a o tu podporu budou fanoušci se účastnit losování, tak aby ji dostali. Každopádně velmi hezké gesto od německé fotbalové reprezentace. Světový šampionát budeme podrobně sledovat. Na místě máme hned několik reportérů Radiožurnálu Sport, taky Jana Kalibu, který se stará o ty, řekněme, méně sportovní události tohoto šampionátu. Každopádně všechno hezky zabalíme třeba i zítra ve dvou fotbalových speciálech, taky s Pavlem Horvátem po 10. a po 20. hodině.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portal do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Ministr Zuna bude na obranu příští rok požadovat 2% HDP. Na Slovensku se narodila siamská dvojčata, jsou v pořádku. Basketbalový Nymburk a Slavia se sloučí, nově vzniklý klub bude hrát v Praze. Dlouhé kolony kamionů popojíždějí před Brnem na dálnicích D1 i D2 a bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším. Teploty většinou do 18 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok na obranu požadovat 190 miliard korun, to je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP ale ještě neschválila koalice. Řekl to ministr pro sport, zdraví a prevenci z motoristů Boris Šťastný. Podle něj se státní rozpočet teprve sestavuje. Zda motoristé požadavek podpoří, zatím nechtěl předjímat.
4: Naší povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
2: Jak ministryně financí Alena Schillerová, tak premiér Andrej Babiš, oba z hnutí ANO, už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000, taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfuzní medicíny. Sídlí v historické budově z počátku 20. století. Její oprava a nové vybavení přišlo na necelých 200 milionů korun. Dárcům, pacientům i zdravotníkům přináší lepší zázemí, říká přednosta transfuziologického úseku Jan Loužil.
5: My odtransplantujeme ročně zhruba 80 lidí. Samozřejmě ty lidi potřebují následnou péči, takže vlastně vizí naší je a postupně ty budovy zrekonstruovat, aby odpovídaly nějakým podmínkám 21. století a pokud možná aspoň trošku jsme třeba navýšili počet našich lůžek.
2: Ochranný svaz autorský předá večer ceny nejlepším českým hudebníkům. Nejvíc nominací, celkem 5, má rapper a producent Kalin.
6: Rapper Kalin patří dlouhodobě mezi nejposlouchanější tuzemské interprety. V kategorii populární skladba roku je hned dvakrát, a to za písničku Pistácie a pak také za spolupráci na nahrávce Vítej mezi námi. Rap dominuje i dalším sekcím, do kterých se nominovali například Viktor Šín nebo Stein 27. Nejlepší interpreti převezmou hudební ceny OSA v pražském klubu Archa Plus. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oznámili na tiskové konferenci v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spojumalejitel basketbalové Slavie Marek Tesař.
8: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune, a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 konvoj za Beranovem a nebezpečí za Jeníkovem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pokračuje v cestě vojenský konvoj. Kolona obrněných transportérů s doprovodem teď jsou za Velkým Beranovem v okolí kilometru 118. Jedou pravým pruhem. Na většině míst se dají předjet, ale dbejte pokynů policejních motohlídek, které průběžně i omezují vjezdy na dálnici z odpočívek. A hlavně potom na dálnici D1 z Brna na Prahu velký pozor za Větrným Jeníkovem na kilometru 96. Před odpočívkou je nafta na vozovce a kloužeto.
10: Jak je Mikulášov odpočívka, předtím někdo tekla mu nafta, tak je to po celé dálnici a kloužeto, jo?
9: D1 na Prahu, kilometr 96. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s první částí kolony kamionů za sjezdem na Domašov na kilometru 172. Osobní auta v levém pruhu čeká kolona nejdřív mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, to je asi na čtvrt hodiny, a potom v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy od exitu 11 Židlochovice je pravý pruh plný kamionů. A na silnici 58 za Frenštátem směr Příbor obezřetně v zatáčce před odbočkou na Lichnov havarovalo tam osobní auto, záchranáři na místě, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet i trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy.
7: Po zprávách vás znovu vítá jediné sportovní rádio v Česku a zároveň to nejposlouchanější digitální, čistě digitální, právě v českém éteru. Hezký den, je 14 hodin 6 minut.
3: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.
7: Dnešní odpoledne je trochu možná netradičně sportovně nabité. Středa 10. června nabízí dost a dost sportovních aktualit. Pravděpodobně vás znovu vezmeme taky na atletický pohár rozhlasu. A když už jsme u atletiky, tak se ještě můžeme zastavit taky u diamantové ligy, protože v Norsku, v Oslu, se dnes představí taky dvě zajímavé české reprezentantky. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel, ta bude právě v Oslu, čekají tedy další start na diamantové lize. Ona se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund relativně nedávno. Bylo to vystoupení v Římě, kde se jí takhle zadařilo. Zlepšilo se tam tedy osobní rekord na 49,77 sekundy. No a spolu s ní bude v Oslu taky bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. I jejich výkony budeme v dnešních večerních hodinách sledovat.

0: Její 44 let má dvě dcery a taky 23 Grand Slamových titulů. Přesto se tenistka Serena Williamsová po skoro 4 letech úspěšně vrátila na kurty. Comebacku americké hvězdy jsou plné sociální sítě i sportovní weby a více už probereme s naším redaktorem Tomášem Petrem, který má taky doma dcery, ale nemá 23 Grand Slamových titulů. Hezké odpoledne.
1: Ale taky umí hrát tenis. Hezké odpoledne.
0: Byl to vítězný návrat. Williamsová společně s Kanaďankou Mbokovou porazili na úvod turnaje v londýnském Queen's Clubu americko-novozélandskou dvojici Melicharová, Martinézová, Rutliffová 2-0 na sety. Jaké jsou tedy reakce na comeback Williamsové na sociálních sítích?
1: První, co se mi objevilo, když jsem na síti X zadal jméno americké tenistky, tak to bylo video na účtu The Tennis Letter. Williamsová na něm vybere smeč vítězným úderem a potvrdí tak vedení 5-4 v prvním setu. Popisek videa je: ve 44 letech to je absurdní. Vypadá to, že reflexy má lepší než kdykoliv předtím. I další příspěvky jsou z úspěšných výměn Williamsové. Účet Tennis Channel nabízí třeba v rychlém sledu 2 povedené reakce americké hvězdy u sítě s nadpisem: některé věci nestárnou. Účet Blackspin Global si všímá servisu Williamsové. K videu připojuje komentář: nejčistší pohyb při podání, který kdy tenis viděl, vystavit v Louvru. Vítej zpátky, Serino.
0: Tak to jsou hodně pochvalná slova i vzhledem k tomu, že ona sama nebyla 100% spokojená s tím svým výkonem, snad dokonce zmínila, že to bylo na 4-, ale k tomu se možná ještě dostaneme. Co sportovní weby v zahraničí, co se o návratu Seriny Williamsové píše, třeba v zámoří?
1: Den, kdy se Serena Williamsová vrátila a tenis má svou hrdinku zpátky. Tak zní titulek CNN Sports, web WTA zase píše: královna je zpátky. Server The Athletic spočítal, že je to přesně 1375 dní, co Williamsová naposledy hrála tenisový zápas. Byl to rok 2022 a porážka tehdy ve třetím kole US Open s Australankou Tomljanovičovou 1-2 na sety. V článku CNN stojí, že v tenise, zvlášť na turnajích v Londýně, to nikdy není úplně rock'n'roll, ale když americká tenistka po tak dlouhé době vstupovala na kurt, byl to rock'n'roll. A pokud vás zajímá, proč se Williamsová vlastně vrátila k tenisu zrovna teď na turnaji v Queen's Clubu, tady je poměrně jednoduchá odpověď přímo z kurtu.
2: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavovalo mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím s dětmi chodit do školy, tak proč ne?
1: Mimochodem, když jste po zápase do vyhledávače Google napsali Serena Williamsová, tak se objevil na té výsledky vyhledávání nápis: vítej zpátky, královno.
0: Sociálním sítím tedy vládne Serena Williamsová ve 44 letech, znovu aktivní tenistka. Tomáš Petr prohledával právě, co se o ní píše. Díky za to.
1: Hezký den.

0: Je 14 hodin 24 minut, tohle byla Metallica na Radiožurnálu Sport a čeští fotbalisté dnes v podvečer odletí do mexické Guadalajary. V pátek ráno našeho času tam vstoupí do světového šampionátu. Úvodním soupeřem národního týmu, jak už jsme taky několikrát opakovali, bude Jižní Korea. No a už je taky jasné, že reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových rozstřelů v baráži, tedy golmanem Matějem Kovářem.
1: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář!
2: Bylo mi nasíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to bude a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
3: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
4: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře a mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
3: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
6: brouka do hlavy,
5: tak jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
3: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál je 14.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
3: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče ze strany Naše město FM, informovala o tom radnice. Návrh na odvolání podal někdejší primátor Michal Pobudský z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebe prezentaci. Korč s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora by teď měly být rozděleny mezi jeho náměstky. Na 20 tisíc lidí zůstalo po amerických útocích na oblast města Sirík v Iránu bez přístupu k pitné vodě. S odkazem na iránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Místní úřady pracují na alternativním řešení situace. A vědci v Praze začnou mapovat světlušky. Chtějí tak zdokumentovat, jak se těmto broukům v hlavním městě daří. Projekt s názvem Praha hledá světlušky povedou odborníci z České zemědělské univerzity. Do sběru dat zapojí i veřejnost. Obyvatelé Prahy budou moct svá pozorování sdílet přes platformu iNaturalist nebo ve facebookové skupině projektu. Podle organizátorů po celém světě světlušek ubývá kvůli světelnému znečištění a ztrátě tmy jako jejich přirozeného prostředí.
0: Sport.
3: Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Klub z Uherského Hradiště oznámil, že kouč využil jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší lize potvrdilo v baráži, ve které porazilo Artis Brno. Podle deníku Sport bude Skuhravý trénovat Baník Ostrava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 za Benátkami a neprůjezdná 48 za Bělotínem. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy obezřetně za exitem Benátky nad Jizerou na kilometru 22,5 je odstavený porouchaný autobus

0: policie zabrala i pravý pruh. Brzdí se, chvílemi vzniká kratší fronta. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy je teď dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu už od sjezdu k 9 křížům z kilometru 168. Osobní auta tvoří frontu mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky. Na tahu 48 z Bělotína na Nový Jičín čekejte komplikace za sjezdem na Hustopeče nad Bečvou, dojíždí se do zastavující kolony.
1: V úseku těch stavebních prací ve směru na Český Těšín, tam je někdo má nějaký zdravotní problém a je tam sanitka, záchranka a policie, takže teďka momentálně se nedá projet.
0: Na silnici 50 z Uherského Hradiště na Brno pozor v Buchlovských kopcích za odbočkou na Stupavu, překáží tam v pravém pruhu porouchaný kamion.
2: Stojí v tom posledním dlouhém stoupání v zatáčce číslo 13 kamion s návěsem a ten má odpojený.
0: A ještě silnice 48 za Frenštátem směr Příbor, pozor v ostré zatáčce, kilometr před odbočkou na Lichnov, brzí se tam do zastavení před kratší kolonou, havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách kolem 10. Tolik zprávy.
5: Radiožurnál Sport.

Studie, která podrobně zhodnotí výhody i rizika zvažované stavby rychlobruslařské haly ve Žďáru nad Sázavou, by podle očekávání tamní radnice mohla být hotová přibližně do 10. července, tedy zhruba za měsíc. Zpracování studie zadal kraj Vysočina. Memorandum o spolupráci se státem na tomto záměru projedná žďárské zastupitelstvo ve čtvrtek, tedy zítra. O možné stavbě rychlobruslařské haly jednal s představiteli města minulý týden premiér Andrej Babiš z ANO, jak na jeho návštěvu upozornil server iDnes.cz. Hala, která by měla sloužit především k přípravě vrcholových rychlobruslařů, by mohla stát na pozemcích města ve sportovním areálu Bouchalky. Podle předpokladu radnice by investici platil stát. Teď je 14 hodin 38 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport a taky Vypsanou fixu.

0: Do startu fotbalového mistrovství světa zbývají už jen desítky hodin. Český tým dnes odcestuje do mexické Guadalajary, kde v pátek brzy ráno vstoupí do šampionátu duelem s Jižní Koreou. O tom už z vysílání radiožurnálu Sport víte. A tak se teď zaměříme na to, co se děje těsně před startem mistrovství v některých jiných týmech. Aktuality zjišťoval David Nekvinda. Davide, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Někteří účastníci šampionátu ještě v noci odehráli přípravné zápasy, protože si na vstup do turnaje počkají až do příštího týdne, tak kdo a jak hrál?
1: Nepochybně nejsledovanější byl zápas obhájců zlata z Argentiny, kteří v generálce na mistrovství světa porazili Island přesvědčivě 3-0. Od 70. minuty tentokrát hrál i Lionel Messi, který předchozí přípravný zápas vynechal kvůli drobnému zranění. No a hned po dvou minutách na hřišti skóroval, když proměnil penaltu na 2-0. Klíčové je ale pro Messiho to, že si před startem šampionátu ověřil, že je zdravotně připravený.
2: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
1: V dalším přípravném duelu se utkali dva účastníci světového šampionátu, Saúdská Arábie a Senegal. Zápas skončil bezbrankovou remízou. Hrál taky Irák proti Venezuele, která se na mistrovství ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku nekvalifikovala, přesto asijský tým jako účastníka šampionátu porazila 2-0. Za Irák tentokrát nenastoupil obránce Viktorie Plzeň Merechas Dosky. A ještě doplním, že přípravné duely jsou na programu i dnes večer, tedy necelý den před startem turnaje. Anglie se utká s Kostarikou a Portugalsko s Nigérií.
0: A pojďme zůstat u té zmíněné Anglie, protože její trenér Thomas Tuchel zaujal jedním výrokem. O co šlo?
1: Německý kouč řekl, že Anglii nemají experti a fanoušci považovat za jednoho z favoritů na zisk titulu. Zdůvodnil to historickou bilancí a tím, že Angličané zatím vyhráli šampionát jen jednou, a to ještě navíc před 60 lety. Opravdoví favoriti tak jsou podle Tuchla týmy jako Argentina, Brazílie, Francie nebo Španělsko. Kouč tak nejspíš i z řekněme nějakých psychologických důvodů směrem k vlastním svěřencům mluví o tom, že Anglie je spíš v roli vyzývatele, který samozřejmě sní o zisku poháru, ale nelze to od něj očekávat.
0: Fotbalové mistrovství světa není nikdy jenom o sportu, je to velká společenská nebo třeba i politická událost a to ukazuje i jedna čerstvá zpráva z Mexika, tak Davide.
1: Jde o informaci, která nejvíc potěší školáky v Mexico City, kteří nás tedy ale asi bohužel zrovna neposlouchají. Právě hlavní mexické město bude ve čtvrtek večer českého času hostit zahajovací zápas mezi domácím týmem a Jihoafrickou republikou. No a kvůli tomu, aby bylo odlehčeno dopravě, tak zůstanou ve městě zavřené všechny školy. A to jak ty veřejné, tak soukromé. Dalším opatřením je to, že z domova mají pracovat státní zaměstnanci, kteří vyloženě nemusí fyzicky do práce. Soukromým firmám mexické úřady doporučili, aby své zaměstnance taky v co nejvyšší možné míře nechali pracovat z domova. To opatření bude platit jen pro zahajovací den šampionátu, půjde tedy o hodně krátké prázdniny.
0: My se právě na začátek světového šampionátu ve fotbale velmi těšíme. Česko, Jihoafrická republika, tohle utkání nás tedy čeká v příštím průběhu, předtím ještě Česko-Jižní Korea, to je ten duel, který začne v noci na pátek od 4 hodin ráno českého času. David Nekvinda nám řekl podrobnosti ze světového šampionátu. Díky za ně.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.

Australský tenista Nick Kyrgios byl nadšený z úspěšného návratu na profesionální okruh po vleklých zdravotních potížích. Včera na německé trávě porazil 6-3 a 6-4 Corentina Mouteta z Francie. Ale letos to byl pro něj teprve druhý zápas. Loni odehrál Kyrgios 5 utkání, předtím celý rok 2024 musel vynechat. Prodělal jsem rekonstrukci zápěstí a podstoupil 4 operace kolena, takže je to pro mě všechno neustálý boj, to řekl Nick Kyrgios v televizním rozhovoru. Známý bouřlivák by se v případě dalších vítězství mohl taky přihlásit o divokou kartu pro Wimbledon, který budeme na radiožurnálu Sport taky hodně sledovat. Stejně tak chceme doplnit i další tenisové zprávy dneška, ale zatím ve dvou hrách na okruhu ATP nebo WTA žádné nejsou. V podstatě Nikola Bartuňková stále čeká v nizozemském Hertogenboschi na dohrávku toho rozehraného utkání s Belgičankou Van de Winklovou. Připomeňme 1-1 na sety a v tom třetím se skončilo za stavu 3-2 pro belgickou tenistku. No a v Londýně v Queen's Clubu to zatím komplikuje déšť, takže na kurt se zatím nedostala ani Karolína Plíšková, ani Marie Bousková. Plíškovou čeká Kanaďanka Mboková, která mimochodem vstoupila v Queen's Clubu taky do soutěže 4 her, respektive deblu, a to po boku Seriny Williamsové. Marie Bousková ta bude hrát proti Chorvatce Vekičové.

0: Žijete v Praze a rádi běháte, ale nemáte kam chodit. No tak pro vás máme alternativu, protože mladí běžci v Praze 2 můžou nově využívat jedno zajímavé sportoviště Sokol Královské Vinohrady. Nedaleko Českého rozhlasu totiž nechal ve svém areálu v Rýgrových sadech obnovit atletickou dráhu. Ta má nově tartanový povrch s asfaltovým podložím, ale ještě do minulého roku se tam běhalo na škváře.
1: Ta škvára, když pršelo, tak to bylo na všem oblečení a když si spadl, tak to byl pak celý zakydaný.
2: Popisuje Ondřej Kněz, který se věnuje skoku do dálky a běhání sprintů. Byl mezi prvními, kteří vyzkoušeli nový tartanový ovál v areálu na Vinohradech.
1: Já jsem na tom určitě výrazně líp než na té škváře. Jako při dešti, když zrovna neběžíš v tetrách, tak to pak dost podkluzuje, to se na to člověk musí dát pozor, ale jinak je to furt v pohodě.
2: Povrch oválu je béžový, což podle místostarosty Sokola Královské Vinohrady Petra Janu vyžadovali památkáři. Cílem bylo sportoviště barevně sjednotit s přilehlou budovou Sokolovny, která je památkově chráněná. Janu vysvětluje, že rekonstrukci areálu je proto nutné provádět postupně.
3: Ten dům byl naposledy rekonstruován v roce 1972 a taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili a teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
2: Běžecký ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
4: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
2: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů. Korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Maratony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál Aranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Interní kontrola kvůli úmrtí dvou novorozenců v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků. Papež dnes ve Španělsku požehná nově dostavěné nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia. České fotbalisty čeká přesun do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. Po zásahu záchranářů vzniká kolona na dálnici D48 za Bělotínem směr Nový Jičín. A zítra čekáme převážně proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků. Jde o loňské úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. O výsledcích auditu informovala krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Kontrola ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léků. Nejde ale zatím určit, co bylo přesnou příčinou úmrtí, pokračuje mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
4: Jakmile policie České republiky a znalci z Ústavu pro matku a dítě z Pražského Podolí dokončí vyšetřování a stanoví přesné příčiny úmrtí, jsme připraveni v návaznosti na závěr vyšetřování převzít jak morální, tak i finanční odpovědnost a můžeme s rodinami zahájit jednání o případném odškodnění.
2: Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidí, kteří míří na letiště, bude navíc s letními prázdninami přibývat, upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
5: Největší problémy dopoledne, odpoledne v těch tradičních jakoby špičkách, mezi 8.10 a dejme tomu 14. a 16. hodinou. My jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
2: Policie i vedení letiště cestujícím doporučuje, aby raději využili spoje hromadné dopravy. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoního Gaudího, který ji navrhl.
6: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerním mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoji festivalu v zahraničí. Informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel Londýnské královské opery. Od roku 2028 taky převezme post šéfdirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku.
7: Sport. České fotbalisty čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti poletí dnes večer českého času ze své základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje je čeká Jižní Korea. O tom, jaká bude atmosféra v Mexiku během světového šampionátu, mluví tamní česká konzulka Tereza Kunická.
8: Mexičané obecně jsou velcí fotbaloví fanoušci, určitě v mistrovství světa prožívají ve velkém. To vlastně poznáte v Mexiku i v každodenním životě. Každý stánek na ulici, každá restaurace nabízí nějaké akce spojené s mistrovstvím světa, takže opravdu tu fotbalovou atmosféru můžete pocítit v Mexiku na každém kroku.
7: Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem i z D5 od Rudné na Pražský okruh. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona kamionů do omezení u D2 teď hodně natáhla. První část už za Velkou Bíteší na kilometru 165 a momentálně tam až do zastavení brzdí v krátkém úseku i osobní auta v levém pruhu. V tom pak následuje kolona mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Kývalka a znovu přímo v Brně. Na dálnici D48 z Bělotína na Nový Jičín se teď rozjíždí zbytek kolony za exitem 8 Jeseník nad Odrou. Na 11. kilometru v zúžení zasahovali záchranáři po kolapsu řidiče. Provoz stál, teď už je auto odklizené a provoz obnovený, zdržení jenom pár minut. Na Pražském okruhu před exitem 19 Ořech čekejte silný provoz obousměrně, hlavně v pásu z letiště na D1, tam je kolona od nájezdu z plzeňské D5 na čtvrt hodiny, plus předtím na D5 od Rudné fronta kamionů v pravém pruhu a kolem 4. kilometru tam brzdí zase i osobní auta v levém pruhu. Na silnici 9 z Mělníka na Českou Lípu zbystřete v zatáčkách za Medonorsy. U Bukovce havarovala motorka, záchranáři dojíždějí. A na 58. za Frenštátem na Příbor před odbočkou na Lichnov se po nehodě brzdí před kratší kolonou nebezpečně v ostré zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítřejší ráno bude většinou zatažené, hlavně na severu deštivé. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Večer pršet přestane a ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik zprávy.
10: 15 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál Sport
0: a Adam Weidenthaler.
10: Jedna strana se rozloučila, druhá zatím nic neoznámila a nepotvrdila. Sága okolo fotbalového trenéra Joseho Mourinha je zajímavá právě co se týče informací na sociálních sítích. Benfica totiž oznámila, že Mourinho míří do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí 15 milionů eur, což je více než 360 milionů korun. Ale Real ten se zatím nevyjádřil. Navzdory tomu, že Mourinho už několikrát avizoval, že bude chtít z Benfiky odejít, stejně tak v Reálu už působil, a to mezi lety 2010 a 2013. Získal taky v královském madridském klubu jeden titul a navíc o jeho návratu se spekulovalo už delší dobu v předvolední kampani, totiž příchod Mourinha do Reálu Madrid slíbil i nedávno znovu zvolený šéf klubu Florentino Pérez.

0: Mexiko se zítra stane první zemí, kde už po třetí začne mistrovství světa ve fotbale. Po letech 1970 a 1986 se tentokrát o pořadatelství dělí se Spojenými státy a Kanadou. Mexičani jsou na start takzvaného mundialu nažavení, ale ne všichni. Do hlavního města, kde turnaj zítra zahájí duel domácího týmu s Jihoafričany, přijeli protestovat učitelé z celé země. Došlo taky na střety s policií a fanzóna na ústředním náměstí v Mexiko City je tak den před začátkem šampionátu stále nepřístupná. Napjatou atmosféru zachytil v dalším dílu našeho seriálu náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa.
1: Začátek mundialu už tady opravdu visí ve vzduchu a pokud neprodáváte dresy, míče, plastové makety stadionů nebo aspoň fotbalové dupačky, tak v těchto dnech nejste v Mexico City pořádný obchodník. Na ulici se to čím dál víc hemží, Mexičany v národních dresech, tedy nejvíc v zelené nebo černé, ale není tady všechno růžové. Hlavní historické náměstí v Mexico City, Zócalo, je obklopené stovkami policistů a desítkami policejních vozů a zabarikádované tímhletím vysokým plechovým plotem. V plotu jsou díry, takže mě teď odstrčil jeden z turistů, který si chtěl dírou udělat fotku a nakukují tam i místní. Trojice starších dam říká, že je zvědavá, co se tam děje, jak tam roste velkoplošná obrazovka, ale dívat se sem na zápasy prý nepůjdou, protože tady bude moc velká tlačenice.
2: No.
1: Ovšem, jestli ta tlačenice tady bude, to se vlastně taky ještě pořádně neví. Ty barikády tady totiž nejsou jen tak. V těchto dnech v hlavním městě Mexika masivně protestují učitelé za lepší platy.
3: Naše platy nestačí, protože živíme rodiny, děti ve škole, máme spoustu výdajů a dokonce přispíváme i našim žákům. Já učím v horách, kde je velký nedostatek práce, nízké mzdy. Opravdu těžký život.
1: Táhne se tady v centru Mexico City mnoha a mnoha ulicemi celé stanové městečko protestujících učitelů.
3: Protestujeme ale hlavně kvůli tomu, že nám po celoživotní náročné práci hrozí nedůstojné důchody. Není to fér, tak jsme přišli sem. A podívejte, jaké proti nám postavili bariéry kolem náměstí s fanzónou. Prezidentka nechce, abychom se tam dostali a odpověděla spoustou represí.
1: Vysvětluje mi Rosalina, jedna z učitelek, která teď bydlí tady na ulici v jednom z maličkých stanů, asi jako když jedete ve třech kempovat. Její kolegyně si nedaleko na šňůře suší ručníky, kalhoty a blůzu a přišel jsem v době oběda, takže to tady voní mexickými specialitami. Učitelé si tady na ulici vaří kolektivně ve velkých hrncích.
3: Jsme tu ve dne v noci. Připravujeme tu jídlo, podívejte. Moji kolegové už vaří, bude těstovinová polévka a tortily, abychom zahnali hlad. Jsme tu pořád, za každého počasí, za deště nebo za slunce. Ať se děje, co se děje.
1: Učitelé jsou skutečně naštvaní. Dokonce se při svých demonstracích násilně dobývali do vládních budov. Policie použila i slzný plyn. Rozhodně to tedy nebude žádné idylické zahájení mistrovství světa ve fotbale. K Rosalíně se přidává učitelský kolega, který si nepřeje říct své jméno.
4: Jako mexičtí učitelé se mobilizujeme. Tenhle problém se táhne už roky. V tom jsou tahle vláda a ty předchozí stejné. Podmínky učitelů nikdo neřeší. My tu teď zůstaneme, dokud nedostaneme odpověď. Naše prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že je na straně chudých, ale tak to není. Na mistrovství světa peníze jsou, ale pro lidi nic.
1: Tihle mexičtí učitelé to nadšení značné části národa z třetího fotbalového mistrovství světa v Mexiku tak úplně nezdílejí, mají jiné starosti, jako třeba teď, kdy se spustil prudký tropický liák, slyšíte tu bouřku, ostatně máme tu období dešťů a oni se rychle prchají schovat pod své celty. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Mějte sportovní přehled.

0: Fotbaloví reprezentanti zase o trochu víc poznávají atmosféru mistrovství světa, kterému se věnujeme hodně intenzivně, třeba i v téhle půlhodince na radiožurnálu Sport je 15 hodin a 20 minut. V podvečer českého času se národní tým přesune ze své základny v Texasu do mexické Guadalajary, kde ho ze čtvrtka na pátek čeká úvodní zápas v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve skupině světového šampionátu s Jižní Koreou. Reprezentace by ráda navázala na jarní úspěšné boje o postup na šampionát a znovu dokázala vnitřní soudržnost.
1: Vnímám to, mužstvo je pohromadě, mužstvo spolu žije.
2: Říkal v březnu během klíčové baráže o šampionát trenér Miroslav Koubek, který nastoupil na lavičku a ještě než měl poprvé možnost trénovat s národním týmem, s hráči probíral jejich názory na fungování reprezentace. Říkal jim vlastní vize a apeloval na potlačení ega každého jednotlivce ve prospěch mužstva.
1: Tam právě na tyhle věci byl právě velký zřetel, tak potom byl vlastně test, ta baráž a ty kluci prostě v tomto testu těchto vlastností, bez kterých se neobejde žádný dobrý tým, obstáli.
2: Těší i teď zpětně před začátkem mistrovství světa kouče fotbalové reprezentace Miroslava Koubka.
1: Teďka už není potřeba ten buben tolik tlouct, jo. Kluci v tom módu jedou dál a vědí, že kdyby se něco někde trošku odbočilo, takže my jsme ve střehu.
2: A nejenom ve střehu. Realizační tým i ostatní členové české reprezentace pracují na dalším upevňování soudržnosti.
3: Je to jak v běžném životě. Doma to musí fungovat taky, tak to respekt, podpora, komunikace.
2: Říká jeden z doktorů národního týmu Petr Čechal.
3: Je to týmový sport, takže tady o to víc je to důležité, aby jsme i ty kluky drželi v nějakých intencích, v nějakých hladinách toho, že jsme tady všichni společně a máme jasný cíl. A zatím si jdem.
2: A tenhle přístup jako v rodině se zatím osvědčuje i těsně před světovým šampionátem.
4: Všichni, co se starají okolo nás, kolem týmu, tak odvádí skvělou práci a cítíme se skvěle i nálada v týmu je super.
2: Prohlásil stoper Robin Hranáč. Jak se odrazí česká týmovost v úvodním utkání mistrovství světa, uslyšíte v přímém přenosu. V pátek od 4 hodin ráno českého času nastoupí reprezentace v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sport ze všech úhlů.
0: A my pokračujeme dál v tomto tématu, protože už den před startem fotbalového světového šampionátu je jasné, že bude rekordní. Turnaje ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se totiž premiérově zúčastní 48 týmů, což kromě rekordního počtu účastníků přinese taky posun v počtu odehraných zápasů. Ale to nejsou jediné rekordy, které jsou před turnajem v ohrožení. To probereme s Davidem Nekvindou, naším redaktorem. Hezký den.
7: Hezký den.
0: Je tedy dost reálné, že letošní mistrovství světa určí nového rekordmana, třeba taky v počtu nastřílených gólů, tak kdo o to může reálně usilovat?
7: Připomenu, že historicky nejlepším střelcem historie světových šampionátů je z 16 góly Němec Miroslav Klose, platí to od roku 2014. Reálnou šanci tuto metu překonat letos mají hned dva hráči a jde o opravdu velké hvězdy. Tou první je Argentinec Lionel Messi, který má 13 zásahů, o gól méně zatím vstřelil na závěrečných turnajích mistrovství světa Francouz Kylian Mbappé, který přitom zatím odehrál jen dva šampionáty. Ještě se vrátím k Messimu, který bude rekordy posouvat už jen tím, že nastoupí na hřiště. Na mistrovství světa už totiž odehrál 26 zápasů a na hřišti strávil 2314 minut. Nikdo jiný toho v historii neodehrál víc.
0: Další rekord padne v nejbližších dnech hned třikrát a zapojí se do toho i jeden člen českého týmu. Tak o co jde?
7: O pozici nejstaršího trenéra v historii světových šampionátů. Tím je zatím Němec Otto Rehagel, který v roce 2010 vedl Řecko v době, kdy mu bylo 71 let. Už při zahajovacím zápase celého mistrovství proti Mexiku tento rekord překoná současný kouč Jihoafrické republiky Hugo Broz, kterému je 74. Ten ale bude rekordmanem jen několik hodin, protože poté začne zápas Česka s Jižní Koreou a český trenér Miroslav Koubek je o několik měsíců starší. Ani Koubek, ale ten primát dlouho nezůstane, protože v neděli nastoupí proti Německu Curaçao a to vede Nizozemec Dick Advokát, kterému je 78 let. Ten už tedy stanoví nový rekord na trošku delší dobu.
0: Ještě jsme vybrali jeden příklad, který ukazuje, jak se posouvá věk, do kterého jsou fotbalisté schopni hrát na té nejvyšší úrovni. Tak pokračuj, prosím.
7: Jde o počet 40-tníků, kteří na turnaji nastoupí. V celé historii světových šampionátů od roku 1930 dosud platilo, že do hry se dostalo v součtu 7 hráčů, kteří už oslavili 40. narozeniny. No a přesně 7 40-tníků se letos dostalo do závěračných nominací svých týmů. Jednoduše řečeno to znamená, že na jediném turnaji může nastoupit stejný počet víc než 40-letých hráčů jako v celé dosavadní historii. Jestli se dostanou na hřiště všichni, to samozřejmě není dopředu jisté, hvězdy jako Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Edin Džeko, ale určitě chybět nebudou.
0: To říká náš redaktor David Nekvinda, probrali jsme s ním to, které rekordy nejspíš padnou při letošním mistrovství světa ve fotbale. Davide, díky, naslyšenou.
7: Rádo se stalo, naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Voláme všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talkshow Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
4: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. A v Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma třemi kivadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít taky sdílená kola. První spoj jezdí do parku 360 od hlavního vlakového nádraží, druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka.
0: Sport.
4: Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Mbokové, která včera hrála po boku Siriny Williamsové při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se večer ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková, její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je teď kolona za sjezdem na Domašov. V obou pruzích z kilometru 172 kamiony se natahují už před to a osobní auta se vlečou tím levým pruhem až za sjezd na Popůvky. Tenhle úsek i přes 20 minut, pak je znova kolona i v levém pruhu v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na Bratislavu, což zabere dalších zhruba 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozorněji za sjezdem na Litoměřice. Na 42. kilometru je po nehodě osobního auta zabraný odstavný pruh, přibrzďuje se. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně u exitu 5 Rudná vzniká kolona, osobní auta v levém pruhu brzdí chvílemi a krátce, hlavně jde pak o frontu kamionů pravým pruhem až do Prahy. Tam na Pražském okruhu popojíždí kolony obou směrně před exitem 19 Ořech, vždy kolem čtvrt hodiny od nájezdu z D5 z druhé strany od sjezdu na Lochkov. A v Praze přímo už řada odpoledních kolon na jižní i Štěrboholské spojce, v Hloubětině, včetně k Blské nahoru na Letňany, Libeň je plná, stejně tak okolí Blanky v Troji a ucpané okolí Ohrady kvůli

0: omezení i další místa. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítřejší ráno bude většinou zatažené, hlavně na severu deštivé. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přehaňkami nebo bouřkami. Večer pršet přestane a ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na jihu Moravy i 20 a na horách kolem 10. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Ve zprávách jsme slyšeli o dnešních zápasech Karolíny Plíškové a Marie Bouskové, tak ještě zbývá z tenisu doplnit single v nizozemském Hertogenboschi, kde prohrála Nikola Bartuňková v dohrávaném utkání. Češka nestačila na Belgičanku Van de Winklovou.

Je to oficiální novým trenérem fotbalistů Ostravy je Roman Skuhravý. Mluvili jsme o tom už několikrát během dnešního dne, kdy to zatím bylo pouze v rovině spekulací, ale dosavadní kouč Slovácka skutečně v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, navzdory tomu, že Dvorník tým zachránil v baráži, ale to samé se povedlo Romanu Skuhravému právě u týmu z Uherského Hradiště. Taková je tedy čerstvá aktualita radiožurnálu Sport v 15 hodin 41 minut. Krásné odpoledne, třeba s kapelou Nazaret.

Zajímavou grafiku k fotbalovému mistrovství světa nabízí zámořský server The Athletic, který porovnával očekávané teploty ve Spojených státech amerických, v Mexiku a v Kanadě a taky teploty v jednotlivých státech, které vyslali na šampionát své reprezentace. Je to zhruba 50-50, přesto nadpoloviční většina národních týmů bude hrát v teplejších podmínkách, než na které jsou hráči ve své domovině zvyklí. Asi to nepřekvapí třeba u Švédů nebo Norů, ale co do průměrných letních teplot v zemi, to bude méně příjemné třeba taky pro reprezentanty Portugalska, Argentiny, Demokratické republiky Kongo, Jihoafrické republiky anebo Nového Zélandu. Chladnější podmínky pak čekají třeba fotbalisty Kataru, Iránu i Iráku, Senegalu, ale i Turecka nebo Austrálie.

0: Dnes je v Česku většinou pod mrakem, žádný letní pařák se nekoná, ale ono to zase přijde a do té doby se dá třeba taky schovat do haly, což určitě v případě, že prší, oceňují i české házenkářky, navzdory tomu, že by určitě raději byly po sezóně na dovolené. Jenže právě v těchto dnech řada z nich bojuje na reprezentačním kempu v Lovosicích o nominaci na prosincové mistrovství Evropy. To bude Česko společně s dalšími 4 státy hostit poprvé v historii.
1: Omluvenek dorazilo trenérům Tomáši Hlavatému a Danielu Čurdovi minimum a jen z vážných důvodů. Hráčky ví, že absencí na červnovém kempu by si mohly ublížit.
2: Tady v tu chvíli se nikdo nedovolí jako odmítnout sraz, což by se myslím se nedovolil nikdo nikdy, že vlastně je to hrdost reprezentovat, akorát když se blíží takováhle akce.
1: Řekla Anna Jestříbková. Trenér Tomáš Hlavatý přístup českých házenkářek ocenil.
3: Pochopili, že je to velmi důležité na to, aby jsme se rozvíjeli tým, že jsme mladý tým a máme takovou šancu, chceme ho využít na 100% a děvčata k tomu přistoupili tak, jako profesionální hráčky by přistupovat mali.
1: V Lovosicích budou české reprezentantky do pátku, budou jen trénovat. Zápas na programu není, Anna Jestříbková si ale nestěžuje.
2: A se tím, že po sezóně, tak nám to tolik nevadí, že možná je lepší se teďka soustředit na sebe, protože pak ještě máme další asi 3 srazy, kde budou i utkání, takže to bereme, jak to je.
3: Protože není přípravný zápas, se dá velmi dobře pracovat na systémoch. A my teraz pracujeme na systémoch, na jistých detailoch, které počas těch zrazov, keď hráte nějaký buď přípravný alebo oficiální zápas, toho času tam tolko není, protože se pozíte připravovat na supera. Teraz my sa pripravujeme hlavne na to, aby sme my v ďalších zrazoch boli systémovo pripravení tak, že každá hráčka vie, čo má robiť a každá hráčka vie, akú rolu má v jednotlivých herných útočných obranných systémoch.
1: Prozradil Tomáš Hlavatý.
4: Trávíme čas s meetingama u videa, samozřejmě nejvíc bude se sehrát ty systémové věci. Zase jsme se nějaký časový úsek neviděli, takže je důležitý být pospolu, být vedle ty hráčky, ve kterých hrajou. Takže je super, že máme tenhle sraz a můžeme se víc navnímat herně.
1: Dodala opora národního týmu Veronika Kavka-Malá. Účast na domácím euru české házenkářky motivuje. Výjimkou není Valerie Smetková.
5: Ač je to až za půl roku, tak je to něco, co se fakt nepoštěstí jen tak někomu. Domácí euro je jeden ze splněných snů a myslím si, že každá z nás si ho chce splnit, zahrát si tam, zažít tu atmosféru s českýma fanouškama.
1: České házenkářky se v prosinci utkají v Brně v základní skupině mistrovství Evropy s Nizozemskem, Rakouskem a Chorvatskem. Z Lovosic David Kalvas.

0: Na Radiožurnálu Sport vám rádi připomínáme sportovní úspěchy z historie a k jednomu velkému se blížíme v našem seriálu. Míříme totiž k evropskému zlatu československých fotbalistů v roce 1976. Návrat do 10. června roku 1976 nabízí další díl, který se opírá o bohatý rozhlasový archiv.
1: Sušit, senážovat nebo silážovat? Tahle otázka nedá teď spát mnohým agronomům a zootechnikům, zejména tam, kde se opožďují se zelenými žněmi.
2: 10. června roku 1976 to rozhodně nebyla jediná otázka tohoto dne. Trenéři fotbalové reprezentace Václav Ježek a Josef Vengloš připravovali národní tým na závěrečný turnaj mistrovství Evropy a už zítra po soustředění ve Vysokých Tatrách budou muset čtyřem fotbalistům z širšího 22členného kádru oznámit nepopulární rozhodnutí, a sice, že na šampionát do Záhřebu a Bělehradu nepoletí. Nizozemci, semifináloví soupeři, už konečnou sestavu ohlásili. Kouč Knobel vyřadil čtyři mladíky juniorské reprezentanty a stále ještě čeká na příjezd hvězdného Krajfa, který se vrací z Brazílie, z exhibičních zápasů kombinovaného výběru Evropy a Jižní Ameriky. Ohromné starosti mají domácí Jugoslávci, kteří se zlobí na francouzský klub Nice. Ten totiž bojuje o přední příčky v lize a tak nechce uvolnit oporu zadních řad Jugoslávie Katalinského. Okolnosti a podmínky odchodu do zahraničí popisuje 10. června československý Sport v obsáhlé reportáži o přípravách šampionátu.
3: Stadiony v Záhřebě a Bělehradě jsou již beznadějně vyprodány. Dělají se na nich poslední úpravy. Na Dynamu se připravují místa pro 450 novinářů, kam budou zavedeny na požádání samostatné linky. Z Holandské je hlášeno 30 redaktorů, z ČSSR 15, bez fotoreportérů. Ze země tulipánů přijede povzbudit své hráče asi 5000 fanoušků, z ČSSR s cestovními kancelářemi více než 1000.
2: Píše československý Sport v článku s názvem Nikdo není favoritem, ve kterém se také dočtete o připravovaném leteckém mostu mezi Záhřebem a Bělehradem a také třeba o tom, že Čechoslováci a Nizozemci dorazí do Záhřebu k prvnímu semifinále v hodně podobný čas. V pondělí ve 20:15, tedy dva dny před semifinálovým zápasem, už si v dějišti turnaje Čechoslováci zatrénují. Bydlet budou přímo v centru, zatímco Nizozemci asi 20 kilometrů od Záhřebu v zeleném rekreačním pásu ve městě Samobor. 10. června roku 1976 jsou ale ještě fotbalisté Československa v Tatrách a na závěr soustředění je čeká modelový zápas v Ružomberku i s penaltovým rozstřelem po konci utkání.
4: A tam to byl Ružomberok posílený, vlastně Bčko naše posílené o 4 hráče Ružomberku a bylo bez ohledu na výsledek, že se budou střílet penalty, až tam bylo přes 10 000 diváků, ale byli tam i jugoslavští novináři a tak tam dostali za úkol hrát, aby střílili každý jinak, než střílí normálně.
2: Jak kdysi vyprávěl trenér Václav Ježek, na střelbu jedenáctek se československý tým důkladně připravoval a toto je další z mnoha důkazů. Jen to nakonec zúročil o něco později. V době soustředění bylo totiž pravidly dopředu dané, že penalty po prodloužení mohou rozhodovat jen semifinálový duel, zatímco finále bez vítěze by se muselo opakovat. Jenže hlavně Němci se spoustou předních evropských klubů silně lobují za to, aby se i toto ještě změnilo.
5: Oni ty penalty, já nevím, jestli už to někdo tady říkal, byli zvláštní v tom, že oni to navrhli Němci. A Němci to navrhli proto, že nechtěli, kdyby se hrálo náhodou finále nerozhodně, tak nechtěli, aby se zase protahovala ještě zase sezona o 3 dny nebo o 4. A proto navrhli, že by se teda mohli kopat penalty.
2: Vysvětluje fotbalový historik Jaroslav Kolář. V té době ještě nebyl sladěný kalendář mezinárodních akcí jako teď a mnohé silné západoevropské kluby měly své zájmy, protože chtěli mít hráče co nejdřív zase na svých základnách. O další duel navíc mezi Německou spolkovou republikou a Nizozemskem, protože s tímto scénářem se dopředu nejvíc počítalo, vůbec nestály.
5: Že tam bude ta pravděpodobnost, že bude nerozhodně jako, a že budou muset hrát s nima ještě opakovaný utkání, jako byla taková, že si řekli, tak to nebudeme s těma hladěnova hrát dvakrát. Že? Pak se ukázalo, že narazili na mužstvo, který když se kopou penalty a o něco jde, tak to většinou vyhraje teda.
2: Do zápasu o zlato na mistrovství Evropy zbývá ještě 10 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá, průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazén.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
7: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
8: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
7: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
8: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
9: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
10: Pražský zastupitel Adam Scheinherr dokončil u soudu svou výpověď v kauze Dozimetr. Rusko v noci a dopoledne silně ze vzduchu útočilo na Charkov. Roman Skuhravý je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu směr letiště Ulochkova. A zítra čekáme převážně proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 18 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: Svědeckou výpověď v kauze Dozimetr dnes u soudu dokončil pražský zastupitel Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr ve věci podal před 6 lety trestní oznámení. Dnes u soudu mluvil například o tom, jak získal kontakt na policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
11: Jsem si uvědomil, že je to velice závažná a citlivá věc. To nemůžu jít jen tak na služebnu nebo zavolat 158. Domluvili jsme se, že se setkáme někde v ulici v blízkosti mého bydliště.
10: V kauze jsou obžalované dvě firmy a 6 lidí. Všichni vinu odmítají. Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Moravec z televize odešel v březnu. Od té doby ji pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a ČT mu po tu dobu měla dál vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, Chudárek neupřesnil.
12: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
10: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. Rusko v noci a dopoledne podniklo přes 30 raketových útoků na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů bylo zraněno nejméně 5 lidí v různých částech města.
13: Nálet ruských nepilotovaných letounů nedal usnout ani obyvatelům Oděsy. Drony narazily do dvou vysokopodlažních obytných domů, kde vypukl požár, ale vážně zraněné lidi oděské úřady nehlásí. Ukrajinská raketa Flamingo podle ruských telegramových kanálů zasáhla vojenský podnik v Čeboksarech a na místě vypukl velký požár. Cílem dronů se stala i kujbyševská ropná rafinérie u města Samara a také přístavy Mariupol a Sevastopol na okupovaných územích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
10: Brněnské divadlo Husa na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikl z více než 130 přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 90 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny.
14: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
15: Sport. Trenér Roman Skuhravý se stal novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. 51-letý kouč skončil na lavičce Slovácka, se kterým obsadil 14. příčku ligové tabulky. V Ostravě nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Fotbalisté Argentiny zvítězili v Alabamě v generálce na mistrovství světa nad Islandem 3-0. V 70. minutě nastoupil Lionel Messi. Ten se tak vrátil po zranění, které si přivodil před 2 týdny. Po 2 minutách na hřišti dal Messi gól z penalty. Ke svému zdravotnímu stavu po zápase řekl.
16: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
15: Fotbalové mistrovství světa začne zítra v 21 hodin našeho času duelem Mexiko, Jihoafrická republika.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Zdržení na D1 před Brnem a taky na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu už za sjezdem na Domašov na kilometru 169. Osobní auta v levém pruhu se přidávají na 175. a sunou se i přes 20 minut různě pomalu za sjezd 182 popůvky. Znovu je kolona i v levém pruhu potom v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na Bratislavu. V Brně přímo silný odpolední provoz, obvyklé kolony mimo jiné na jižní a východní části městského okruhu. Fronty jsou taky v Jihlavské před Vídeňskou nebo v okolí křížení Kšírovy se Sokolovou. V té je navíc teď v koloně směrem na Bohunice nehoda u Oby.
19: Dvě auta stojí uprostřed, auta tak, jak se vyhýbají, kde to jde.
18: Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech před 19. kilometrem počítejte s kolonami v obou směrech. V pasu na D1 je to na 20 minut od nájezdu z plzeňské D5. Kamiony už z D5 od Rudné se vlečou. A na okruhu směrem na letiště je kolona před Ořechem taky na 20 minut od Lochkovského tunelu. Navíc tam za exitem Lochkov stála na 15. kilometru chvíli nabouraná auta ve středním pruhu před momentem odjela. A v Praze řada dalších odpoledních kolon, třeba na jižní spojce směr Černý most před Lanovým mostem, navíc tam za Spořilovskou. Překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo bouřkami, večer pršet přestane a ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na jihu Moravy i 20. Tolik zprávy.
0: Pokud ještě rozšíříme tu informaci o Romanu Skuhravém jakožto novém trenérovi fotbalistů Ostravy, tak 51-letý kouč podepsal víceletou smlouvu a může se také těšit na prvoligovou sezónu. Vzhledem k tomu, že Ostrava dokázala uhájit v baráži tu svou příslušnost, ovládla dvojzápas s Táborskem vysokým gólovým rozdílem, ale stejně tak tomu bylo i mezi Slováckem a Artisem Brno. Ostrava jinak naposledy sestoupila před 10 lety, přitom v tom předchozím ročníku skončila třetí. Ale teď se tahle sezona, která už je pomalečku u konce, vlastně vůbec nepovedla. Ostravští během ní vystřídali hned 4 trenéry. Baník nejprve v říjnu opustil Pavel Hapal, na jehož místo přišel Tomáš Galásek, ale on vydržel na lavičce pouhé 4 měsíce, než ho v polovině února vystřídal Ondřej Smetana. Pod ním Slezané postoupili do semifinále domácího poháru, v něm ale prohráli s Karvinou. No a v lize následně klesli na poslední místo, takže koncem dubna nastoupil na Smetanovo místo Josef Dvor, který měl podle klubového webu podepsanou dlouhodobou smlouvu jakožto kouč baníkovského B týmu.
17: Radiožurnál Sport
7: a Adam Weidenthaler.

0: Slavia bude hrát na Letné. To je paradox, který se asi nebude líbit ani jedné straně, pokud bychom se bavili o fotbale, by to asi úplně nekvitovali ani slavističtí, ani spartanští fanoušci. Každopádně tohoto paradoxu se dočkáme v národní basketbalové lize, protože pražský tým se od nové sezony sloučí s Nymburkem a své domácí zápasy bude nový klub hrát v pražské hale na Královce.
1: Ve spojení vlastně ze Slavií jsme našli parťáka, který má stejnou motivaci. To znamená, chceme vytvořit největší, nejsilnější basketbalový klub ve střední Evropě.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra. Po sloučení středočeského týmu se Slaví se stane polovičním vlastníkem nově vzniklého klubu SK Slavia Praha Era NBK.
1: Slavia přenese do tohoto projektu nejen změnu místa vlastně a přesun do hlavního města Prahy, což je obrovský marketingový obchodní potenciál, ale je tady prostě obrovská fanouškovská základna, největší v České republice, skoro 2 miliony fanoušků Slavie. To je prostě věc, která i v dnešním světě, jak vidíte, a v Evropě je poměrně běžná, propojení toho basketu a fotbalu. Pro nás je vlastně tato volba a tento krok nezbytným, aby jsme mohli dále růst.
2: Nymburští basketbalisté jsou 20násobnými českými šampiony a aktuálně bojují o další triumf ve finále proti Pardubicím. Slavia se po obnovení klubu v roce 2020 vrátila do nejvyšší domácí soutěže před 4 lety.
3: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune, a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
2: Říká spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař. Nymburk podle Podpěry do nově vznikajícího klubu přináší hlavně zkušenosti.
1: Hrát takto úspěšně European Champions League vlastně s jedním z nejnižších rozpočtů soutěže a pravidelně se v posledních 8 letech 4x zúčastnit Final 8, tak to samozřejmě vyžaduje určité know-how. Přinášíme vítěznou mentalitu. Prostě vítězná kultura, to je zapsáno v genech DNA Nymburka. To je jak organizačního týmu, který je nastaven prostě na mezinárodní úroveň. Na mezinárodní úroveň je nastaven samozřejmě i hráčský kádr a tak to vlastně celé koncipujeme od začátku. A samozřejmě v neposlední řadě přinášíme do toho spojení určitý respekt našich soupeřů, který jsme se za více než 20 let vyrobili.
2: Sloučením Nymburku a Slavie ale basketbal ve středočeském městě nekončí.
1: Basketbalová akademie zůstává v Nymburku, stejně jako naše Bčko Polabí. V Nymburku zůstává i tréninková báze, v Nymburku odehrajeme ještě některé zápasy.
2: Domovem pro SK Slavia Praha Era NBK bude pražská hala na Královce. Do budoucna by ale basketbalisté ambiciozního týmu chtěli sdílet novou halu z hokejisty Slavie v Edenu a cílem je v ní hrát chystanou evropskou NBA.
4: Basketbal je ve světě druhý nejpopulárnější sport globálně a NBA je samozřejmě nejprestižnější organizace. A ta šance být součástí toho projektu je pro nás ten hnací motor toho, abychom v těch 2-3 letech, kdy ta šance bude, pak už velmi pravděpodobně nebude, udělali maximum pro to, abychom se tam dostali.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Tomáš Petera, který stejně jako Tesař bude vlastnit i část nově vznikajícího klubu. Tomáš Petr, Radiožurnál.

V roce 2031 by se mohlo do Česka vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil pro server Hokej.cz generální sekretář českého hokeje Jan Černý a i radiožurnál Sport zjišťuje své ohlasy. Svaz už taky odeslal Mezinárodní hokejové federaci dopis potvrzující zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím Česko konkurenta nemá, ale jiné svazy stále mají čas se do kandidatury zapojit.

0: Tři týdny před draftem do hokejové NHL se pořádal takzvaný NHL Scouting Combine, což je tradiční akce pro necelou stovku vybraných talentů, kteří se prezentovali týmům z nejslavnějších soutěže, a součástí byli taky Češi a byli dost i výrazní, hlavně tedy Adam Novotný, muž, který už se v uvozovkách zapsal do historie jako nejmladší hokejista, který kdy skóroval v české extralize, a teď může být taky nejvýše draftovaným Čechem právě na tom nadcházejícím výběru mladíků. Po návratu našemu reportérovi Tomáši Borovcovi, královéhradecký odchovanec Adam Novotný přiznal, že se na sraz pozvané stovky talentů chystal opravdu hodně.
1: 5,5 týdne jsem se na to připravil, že věděl jsem, že kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem chtěl nic podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo, ta práce.
2: Kolik těch disciplín celkem bylo?
1: Řekl bych něco mezi 10 a 15, takže to nebylo vlastně v jeden den, to by bylo docela náročný. Ten člověk se tam hrozně jako vyhecuje. Ty výsledky byly samozřejmě lepší, než když jsem byl třeba sám v posilovně, tak i ty třeba ty chyby. To jsem se jako úplně vyhecoval, že jsem byl jako sám z sebe překvapený.
2: 18 chybů, druhý nejlepší zápis v historii combine testů. Jenom Jack Hughes byl lepší o jeden z chyb. Co zapříčinilo to, že jste se vyhecoval?
1: Já jsem byl poslední hráč, který prošel celýma těma disciplínama v ten poslední den. A já jsem viděl, že jakoby chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekl mi, chci vidět dneska 18, tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19. Protože už mi to bohužel nedovolili, ale tak jsem dal těch 18 určitě.
2: Když jsem se díval na hmotnost Jacka Hughese, tak on měl v době, kdy dělal chyby na combine testu, o 17 kilo méně než vy, takže to ještě víc vyzdvihuje váš výkon.
1: Samozřejmě to rozdíl, jestli taháte 92 kilo anebo 75 kilo.
2: Zástupci klubů byli přímo na testech.
1: Tak většinou každý tým tam měl 2-3 zástupce. I to vás hrozně vyhecuje, že prostě vy se podíváte na tu tribunu tam a tam ty GM z klubu, scouti, a já bych řekl, že jsou tak 5 metrů od vás.
2: Figurujete v možné první dvacítce pro draft. Myslíte si, že právě ty combine testy a ty pohovory s tím mohou i hnout?
1: Podle mě můžou s tím hnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
2: Komunikace, pohovory, samozřejmě v angličtině.
1: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky, měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
2: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
1: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty, máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí, že jo. Každý se vás ptá na jiný otázky a všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová, a sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně skvělé. Většinou ten první meeting je takový, že jste nervózní, a pak více mělo to všechno stejný.
2: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
1: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco, protože jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale pro mě to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená. To už známe několik případů prostě z minulých draftů. Když jste draftovaný, tak to samozřejmě nic neznamená, a je to jenom prostě motivace k další práci. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
2: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování combine testů Buffalo před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Zámoří dnes. A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Unikredit Pražská štafeta už brzy odstartuje. Radiožurnál Aranček vás zvou na oblíbený štafetový závod. Čeká vás start Zatónu Smetanovy Vltavy a nepopsatelná běžecká atmosféra při podvečerním běhu v parku Stromovka. Těšte se na tradiční štafetu 4x5 km nebo na DM Bambini Run. Večerní běžecká party letos trvá 3 dny. 16. až 18. června na výstavišti Praha. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodu Ranček je Radiožurnál.
3: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
4: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% bodu míně než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík nosil na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor. Vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Směr je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit je hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech. A lidi si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Na cestě srovnali obec se zemí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřelili 173 mužů. Většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude také rozsvícení svíček, které lidi zapálí na místech původních lidických domů.
1: Sport.
4: Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava se stal Roman Skuhravý. 51-letý kouč byl uvolněn na vlastní žádost z lavičky Slovácka, které dovedl ke 14. místu v ligové sezóně. V Ostravě, která skončila jen o příčku níž, podepsal Skuhravý víceletou smlouvu a nahradil v roli hlavního trenéra Josefa Dvorníka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 před Brnem a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 169. Osobní auta potom tvoří frontu v levém pruhu mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, je to tak na 20 minut, a dál i v Brně kolem sjezdu na Vídeň k D2. V částech Vysočiny a Jihomoravského kraje i silněji prší, třeba z dálnice D1 z okolí Velkého Meziříčí připomínka od našeho zpravodaje, že s denním svícením auta často vzadu nesvítí.
6: Aby lidi používali aspoň standardní svícení v momentě, kdy leje jako z konve a není vidět na krok.
5: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně teď kolona kamionů začíná v pravém pruhu už před Rudnou na horizontu na 6. kilometru a sune se do Prahy. Přímo na Pražském okruhu pak od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech se sune v kolona oběma pruhy asi půl hodiny a taky na okruhu opačně na letiště je fronta od Lohkovského tunelu k Ořechu to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. A nejvyšší teploty zítra 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10.

0: To byla kapela Výzre ve vysílání radiožurnálu Sport 16 hodin 37 minut, založená někdy na začátku 90. let. To atletický pohár rozhlasu je ještě o několik desetiletí starší, protože se, respektive na tuto akci jsme se vydali spolu s radiožurnálem Sport, a to konkrétně na stadion v Benešově, kde bojovali děti právě na republikovém finále atletického poháru rozhlasu. Někteří žáci a žákyně druhých stupňů základní škol předvedli někdy až mimořádné výkony a do středních Čech je přijel podpořit i patron 57. ročníku této týmové soutěže. V současnosti nejlepší český překážkář na krátkých sprintech Jonáš Kolomazník.
1: Je to jedna z mojich nejoblíbenějších soutěží, na kterou vždycky rád vzpomínám, protože ten týmový duch prostě se dá zažít jenom na několika závodech v atletice, protože to je individuální sport a pohár rozhlasu byl fakt v tomhle úplně superovej.
2: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport na útulném stadionu v Benešově Jonáš Kolomazník, semifinalista halového světového šampionátu v Toruni v běhu na 60 metrů překážek. Teď je mu 23 let a v žákovském věku prý svými výkony moc nevynikal. A tak rád vzal roli patrona, nebo chcete-li tváře tohoto ročníku poháru rozhlasu.
1: Nikdy mě to nenapadlo a jsem se sem nikdy nedostal na finále s klukama, s naším týmem.
3: Neměli jste tak silný tým.
1: Neměli jsme, bohužel. Vždycky jsme těsně skončili v krajském kole na druhém a na třetím místě, takže jsem popravdě tady nikdy nebyl na finále a je pro mě takový hezký melancholický zadosti učinění se sem dostat, sice úplně v jiné roli, ale v o to hezčí roli, protože můžu být jakoby vzorem pro nastupující generaci.
2: A to evidentně Jonáš Kolomazník je, přestože třeba ještě širší veřejnosti zas úplně známý není, tak díky výkonům na dráze, ale třeba i aktivitou na sociálních sítích je velmi oblíbeným atletem u žáků základních škol. A když se podíváme na některé finálové výkony dětí, tak třeba 190 cm Antonína Baránka z Břeclavy ve výšce nebo 640 cm Richarda Tužila z Prahy v dálce už rozhodně zaujmou. Sledoval je přímo na stadionu i šéf české atletiky Libor Varhaník, který mluvil o důležitosti poháru rozhlasu.
4: 57 ročníků, to je pro soutěž školní určitě nevídaný a pro nás je to určitě to pokračování, je velmi šťastný, když vidím, jaký zájem o to stále je, a my budeme bojovat o to, abychom to i udrželi.
2: Doplnil Libor Varhaník. Z Benešova Jakub Marek, Radiožurnál.

Tenistka Nicola Bartuňková nezvládla na trávě v nizozemském Hertogenboschi dohrávku prvního kola s Belgičankou Van de Winklovou, nakonec tedy prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Belgičankou čeká tak další česká soupeřka, protože o čtvrtfinále se utká s osmou nasazenou hráčkou, konkrétně s wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou. Co se týče českých výsledků, tak další stále nemůžeme ze singlu třeba v Londýně v Queen's Clubu nabídnout, protože Karolína Plíšková nastoupila proti Kanaďancem Bokové teprve před chviličkou a už dokázala breaknout svou soupeřku, takže vede 1-0 v úvodním setu a teď půjde servírovat česká hráčka. Marie Bousková ta půjde na kort po ní, a to proti Chorvatce Doně Vekičové.

0: V Radiožurnálu Sport se ještě vrátíme k velké události v žákovské lize. Jde o návrat fotbalového brankáře Karla Nikodéma, který nastoupil v závěru posledního utkání kategorie do 15 let v utkání České Budějovice Teplice. Tam to skončilo nerozhodně 1-1, ale výsledek nebo předvedená hra rozhodně nebyly to nejdůležitější.
1: Karlu Nikodémovi před rokem lékaři diagnostikovali Ewingův sarkom, zhoubný nádor, který vznikl z buňky kosti nebo měkkých tkání. Trenér akademie Dynama České Budějovice Radim Pouzar v poločase zápasu s Teplicemi už měl jasno o vítězi.
2: Je to vítězství jeho, protože po tom roce, kdy absolvoval strašně moc věcí, jsem rád, že průběhu druhého poločasu naskočí a já věřím, že dokonce i to vítězství uděláme pro něj.
1: V 67. minutě utkání hlavní rozhodčí zastavil zápas. Všichni hráči přiběhli k čáře a přivítali Karla Nikodéma zpátky na hřišti. Utkání sice skončilo nerozhodně 1-1, ale Dynamo si i tak zajistilo v kategorii do 15 let zisk mistrovského titulu. A Karel Nikodém přebíral se svými spoluhráči zlaté medaile. Odměna to je pro celý tým i pro trenéra Radima Pouzara.
2: A mě je to obhajoba, která je vždycky těžší a já musím říct, že kluci to od prvních kol čapli za správný konec. Udělali jsme šňůru 12 zápasů. A ono se pak jako k tomu cíli potom jako blížíš líp, než když někoho doháníš. Pořád jsme byli celou sezonu nahoře a udržovali jsme si dostatečný náskok před soupeřema.
1: Ve 29 zápasech tým ani jednou neprohrál. Přesto si trenér Pouzar naprosto jasně uvědomuje, že v žákovské kategorii není první místo v tabulce jedinou prioritou.
2: 100%, ale u tohohle týmu jako platí dvojnásob. Jednak jsou vítězný typy hráčů, mají vítězný ducha a zároveň jsou skvělí fotbalisti, ale mají před sebou jako velkou cestu a pokud nebudou makat dál, tak na ten vrchol jako nedojdou. No.
1: Na vrchol doma v Českých Budějovicích nebo možná někde úplně jinde. A tým Dynama totiž nedostal licenci a zmizí z profesionálních soutěží.
2: Samozřejmě, že to kluci jako vnímají, ale by to mělo vliv na nějaký chod nebo na nějakou atmosféru v kabině, to 100% ne.
1: Odpověděl trenér fotbalových mistrů České republiky v kategorii do 15 let Radim Pouzar. I přes všechny pochvaly, které on a hráči dostali, je vítězem závěru úspěšné sezóny Karel Nikodém, který se vrátil na hřiště po sérii chemoterapii. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

Blíží se světový šampionát ve fotbale, už zítra se bude hrát první zápas na Radiožurnálu Sport, se tomu budeme pochopitelně hodně věnovat i vzhledem k tomu, že v noci na pátek budou nastupovat taky čeští fotbalisté, a to konkrétně od 16:00 raní. My u toho budeme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, ale už tedy zítra pro vás máme taky dva speciály s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Nejprve po 10:00, tedy v klasickém čase desítky. Tentokrát to nebude přímo s jedním hostem, ale budeme jich mít hned několik. Měl by se nám do vysílání spojit třeba Jiří Chytrý, který spolu s Jaroslavem Šilhavým vedl reprezentaci Ománu proti Jižní Koreje, a to nějaké 2 roky zpátky, takže může nabídnout zajímavou analýzu právě českého soupeře pro utkání číslo 1. Tolik tedy speciál od 10:00 a pak od 20:00 taky před startem mistrovství světa ve fotbale jako takovým. Budeme se na vás těšit při poslechu Radiožurnálu Sport. Teď je 16:54. Krásné odpoledne.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Ministr obrany Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP. Restaurátoři začali opravovat okna v jižní části svatovíckého chrámu v Praze. Basketbalový Nymburka Slavia se sloučí. Nově vzniklý klub bude hrát v Praze. Na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy popojíždí dlouhá kolona. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: O 35 miliard korun chce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD navýšit rozpočet svého rezortu pro příští rok. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard korun. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany aspoň 2% HDP. Podle šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury je takový požadavek na místě.
4: Samozřejmě 2% HDP je v českém zákoně, s tím myslím nikdo problém nemá. To, s čím problém máme, je zvyšování nad ty 2%, prudké zvyšování výdajů na zbrojení, na to peníze nejsou.
2: Loni se na summitu v Hágu členské státy NATO dohodly na dalším navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají stoupnout až na 5% HDP, z toho čistě na zbrojení mají jít 3,5% HDP. Ukrajina našla další munici do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, uvedlo to ukrajinské ministersto zahraničí. Systémy Patriot jsou schopné zasahovat proti ruským balistickým střelám.
5: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci uvedl, že jde o výsledek nedávné cesty prezidenta Volodymyra Zelenského do Velké Británie a setkání s partnery ze skandinávských i dalších zemí v estonském Tallinnu. Jednání se týkala předání systému Patriot a raket, které už jsou na odpis. Ukrajinské obraně ale ještě poslouží. Tichý neupřesnil, které země by je Ukrajině mohly poskytnout. Ukrajina podle médií kromě toho vyvíjí vlastní a několika násobně levnější střely do těchto systémů protivzdušné obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce budou trvat několik měsíců. Návštěvníky areálu neomezí, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
6: Těch zásahů bude celá řada, čeká nás mimo jiné oprava opěrného pilíře na vnější konstrukci katedrály a ve vnitřní části katedrály budeme opravovat konstrukce, do kterých jsou vsazeny okna na jižní straně vysokého chóru.
2: Český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru. Ten patří k nejstarším a nejuznávanějším orchestrům na světě. Popelka tak naváže třeba na Richarda Strause nebo Kirila Petrenka. Dosluhující šéf dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu debutoval na Mnichovském operním festivalu loni Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival vrátí s Dvořákovou Rusalkou.
7: Sport. 20násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař.
8: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune, a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tygři.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zprůjezdněná D46 za Brodkem a překážka na D1 v Brně. Na D46 z Olomouce na Vyškov se už za Brodkem v omezení rozjíždí jen kratší zbytek kolony kolem 11. kilometru. Z 9. porouchané auto s policejní hlídkou už odjelo, provoz obnovený. Na D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu se teď tvoří kolona od exitu 201 Slatina. Po pojíždí už skoro čtvrt hodiny na kilometr 198. Tam překáží v pravém pruhu porouchané auto. Na D1 před Brnem opačným směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona před zúžením u D2. Poprvé se brzdí za Velkou Bíteší na 166. kilometru, krátce i osobní auta v levém pruhu, dál se vlečou kamiony. Levý pruh je pak hlavně plný mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky. Na D5 před Prahou z Plzně fronta kamionů od exitu 5 Rudná, pak na pražském okruhu kolony obousměrně vždy v obou pruzích až na 20 minut od nájezdu z D5 i od Lohkovského tunelu k Ořechu. A Praha přímo ve středu odpoledne hodně ucpaná na řadě míst fronty, třeba na jižní spojce od podjezdu magistrály jak na Lanový, tak opačně na Barandovský most. Fronty jsou kolem Ohrady, Želivského, kolem Blanky v Troji, v Libni všemi směry, kolem Vysočanské a třeba v Průmyslové je kolona od Českobrodské k nehodě u Fashion Arény. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přehánkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy.
7: Hezké středeční, stále ještě odpoledne, máme 6 minut po 17. hodině a tenistka Karolína Plíšková bojuje o postup už do čtvrtfinále turnaje v londýnském Queen's Clubu, tedy na trávě, kde si dokázala zahrát finále Wimbledonu a vyhrála ve své kariéře 3 turnaje. No a podle toho to zatím vypadá. Karolína Plíšková, byť tedy aktuálně už samozřejmě není členkou světové desítky, tak proti hráčce, která do ní patří, Viktorii Bokové, 19-leté Kanaďance, začala velmi dobře. Karolína Plíšková vede 4-2, drží tedy break, na podání je její soupeřka. Jak se bude tenhle duel dál vyvíjet, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte, ale nabídneme vám toho mnohem víc. Už za chvíli třeba zajímavý tradiční odpolední rozhovor.
3: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: 17 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport. No a už to v našem vysílání zaznělo, ale určitě stojí za to zopakovat, že novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Klub na webu navíc informoval, že 51letý Skuhravý podepsal víceletou smlouvu. Trenéři se v posledních měsících opravdu u Baníku střídají velmi rychle. Pavel Hapal, Tomáš Galásek, Ondřej Smetana a naposledy také Josef Dvorník, ale teď je to zase jinak a nastoupí tedy Roman Skuhravý.
1: Radiožurnál Sport.
2: Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a teď už pojďme ke slíbenému našemu odpolednímu rozhovoru. Jeho hostem bude tentokrát fotbalový útočník Martin Doležal. To jméno si ještě určitě dobře pamatujete z ligových zápasů. 36-letý hráč vstřelil i díky své vysoké postavě v nejvyšší domácí soutěži 86 gólů a naposledy v ní nastupoval v dresu Karviné. A na svém kontě má také pár reprezentačních startů. V současné době hraje Martin Doležal nižší soutěž za Valašské Meziříčí, kde s ním po jednom z tréninku mluvil reportér Tomáš Perutka.
3: Martine, vy v současné době hrajete divizi neboli čtvrtou ligu za Valašské Meziříčí. Blíží se konec sezóny, tak jak si s týmem vedete, jak byste to hodnotil?
4: Ta sezóna je taková všelijaká. Nemyslím si, že je úplně špatná, ale myslím si, že jsme mohli uhrát více bodů. Letos zase jsme pomýšleli výš, ale teď už to šesté, páté místo maximálně si myslím, že uhrajeme a dohrajeme to do zdárného konce.
3: Jsou tady třeba i ambice na postup, protože tady už se kdysi třetí liga hrála?
4: Nevím, trenér by chtěl hrát nahoře, ale jestli by se tak chtěla hrát třetí liga, možná by se chtěla hrát, ale nevím.
3: Co vaše osobní ambice? Pomýšlíte ještě na nějakou vyšší soutěž?
4: Já už asi ne, já už jsem tady vlastně asi druhým rokem, chodím do práce, takže už na výš asi nepomýšlím a myslím si, že ta doba už je taková, že prostě ty týmy už jsou mladší hráče, už to jde víc do rychlosti a já už tu rychlost moc nemám, takže já už to hraju jenom tak zkušenostma a už to tady tak nějak dohraju a budu spokojený asi.
3: Jak vaši spoluhráči, tak asi trenéři, fanoušci na vás hodně sází, tak cítíte na sobě, že je tam ten tlak, jako že vy jste ten bývalý reprezentant, od kterého se tady něco očekává?
4: Tak možná z začátku jsem to tak nějak, když jsem vlastně byl po operaci a najednou po třech měsících jsem začal hrát, tak to bylo takové, že najednou bych asi měl něco ukázat, abych nevypadal jak nějaký loser. Ale jo, jako ten tlak necítím, už odehrál jsem toho, myslím si, že spoustu, takže tlak ne, ale vím, že trenéři a kluci na mě spolíhají, že ty šance mám proměňovat. Z počátku sezóny se to dařilo, teď bohužel nějak to tam nepadá, takže teďka to táhnou zase jiní kluci, ale není to úplně o mě, abych dával ty góly, ale samozřejmě bych byl rád, kdybych se už konečně taky trefil po delší době.
3: Jste známé jméno tady v té soutěži, protihráči si vás více hlídají, více se na vás zaměřují?
4: Myslím si, že jo, že o mě ví, někdy jsou tam na mě dva, ale zase aspoň vyplyne prostor pro dalšího spoluhráče, takže já se v tom vyžívám.
3: Vy už jste mluvil o tom, že kromě toho, že chodíte na tréninky, tak chodíte i do práce, tak jaké profesi se konkrétně věnujete?
4: No, tak vlastně chodím tady do firmy ve Valašské Meziříčí, mechanik zámečník a jsem tam druhý měsíc, takže si zvykám, je tam dobrá parta a zase jsem rád, že to nemám daleko na dojíždění, že mladý tady chodí do školy, hraje hokej, takže to máme tady tak blízko a prostě takový život.
3: Pro profesionální sportovce nebývá úplně jednoduché ten přechod z té pozice profesionálního sportovce do civilního zaměstnání, tak pro vás je to teď čerstvá zkušenost, tak perete se s tím nějak nebo probíhá to hladce?
4: Je to těžší sehnat nějakou práci, když člověk vlastně hrál od nějakých 18 do fotbal a pak najednou jít někam do práce, kde po vás jsou nějakou praxi.
3: Co třeba v budoucnu dělat něco u fotbalu? Trenéra, funkcionáře, to vás naláká?
4: Furt nad tím uvažu. Samozřejmě ty licence si člověk musí projít do začátku, takže zvažu, že teďka bych nějak, kdy bude vypsané, nějaký termín na C-čko, vlastně člověk musí začít od konce, takže bych asi to zkusit C-čko, B-čko, možná A-čko. Takže uvidíme do budoucna, jestli mě to chytne víc nebo ne.
3: Když chvilku odbočíme teď od fotbalu, tak od vašich spoluhráčů jsem se dozvěděl, že vaším koníčkem jsou koně, koníček koně. Takže doma chováte koně a jezdíte na výšky nebo?
4: No, spíš je to koníček manželky. Já jsem k tomu tak nějak jako tak přišel. Máme v Podrně Lhotě pozemek, kde budeme chtít stavět, a máme tam ještě pozemek vlastně na pastvy, tak teďka v týdnu jsme je teprve převezli domů, měli jsme je ustájené. Jedna je dospělá, ostatní jsou ještě malí.
0: Říká bývalý ligový fotbalista Martin Doležal. Rozhovor s ním a třeba i právě o koních bude na této stanici pokračovat hned po skupině Coldplay.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Tenistka Karolína Plíšková má nakročeno do čtvrtfinále turnaje v londýnském Queen's Clubu. Na místní trávě totiž vyhrála bývalá světová jednička finalistka Wimbledonu první sadu nad aktuální světovou devítkou Kanaďankou Viktorií Bokovou, tedy první set poměrem 6-2. V tom druhém vede Boková 1-0, ale na podání se chystá česká tenistka Karolína Plíšková. No a my se na radiožurnálu Sport chystáme na pokračování našeho odpoledního rozhovoru. Jeho hostem je bývalý prvoligový fotbalista Martin Doležal. Rozhovor s ním natočil Tomáš Perutka, který se bývalého prvoligového hráče a autora 86 gólů v nejvyšší domácí soutěže ptal také na jeho vášeň ke koním.
1: A vy už se považujete za zkušeného jezdce na koni?
2: Neřekl bych, že jsem úplně zkušený jezdit na výšku, když to člověk tak jde, tak jde tak jenom v kroku nebo občas si zacvála a takhle, ale jinak by byl nějaký jezdec, to se říct nedá, to spíš žena ta závodí, takže já jsem takový jenom tak rekreační.
1: Jestli mám dobré informace, tak váš syn hraje hokej?
2: Jo, hraje tady vlastně za Valašské Nezříčí, zatím ho to baví, takže jsem rád, ale hraje i vlastně v Rajnochovicích, tam chodí na fotbal zase.
1: Když se trošku ohledneme za tou vaší dlouholetou úspěšnou kariérou, tak nejvíce vás fanoušci určitě budou znát z dresu Jablonce. Je to klub, který nejvíce sledujete?
2: Taky je to jeden z asi tak z největších, nejvíc, co tak sleduju. Sleduju vlastně, jsou tam ještě kamarádi nebo spoluhráči, se kterými jsem hrál, takže tady tak sleduju, ale samozřejmě sleduju jako fotbaly, hokej, takhle jako co můžu nebo co jde. Snažím se na to dívat a zase se na to dívat už z toho jiného pohledu.
1: Na co jste svojí jablonecké éry nejraději vzpomínáte?
2: Tam je toho asi víc, tam vlastně ten postup do té Evropské ligy, třetí místo, kde jsme uhráli strašně moc bodů, proháněli jsme ještě vlastně druhou Spartu. Tam škoda ještě ten domácí pohár, že se nám to nepodařilo vyhrát, já jsem vlastně byl asi čtyřikrát ve finále a čtyřikrát jsem prohrál, takže. Ale to období tam, v Jablonci se nám narodil syn, takže tam to bylo takové spojení tak nějak všeho dohromady, takže samozřejmě člověk tam strávil určitou nebo většinu část kariéry.
1: Já se zeptám ještě na jeden prvoligový tým. Vy jste nějakou dobu oblékal dres Zbrojovky Brno, tak jakou roli teď podle vás bude hrát Brno jako nováček v první lize?
2: Jo, myslím si, že mají dobrý tým, mají hlavně dobrýho trenéra, musím říct. A jsem rád, že postoupili, vrátili se po roce, takže uvidíme, doufám, že se jim bude dařit.
1: A vy jste hrál i v zahraničí, konkrétně v Polsku, když se na to díváte zpětně, byla to dobrá volba?
2: Nevím, jestli volba, ale byla to aspoň zase další taková zkušenost, kterou člověk zažije v jiné zemi, jiné zvyky. V začátku pro mě bylo dobrý, že tam vlastně byli ještě dva Češi, takže to bylo dobrý, ale oni vlastně po půlce skončili a pak jsem to už tam byl sám jako Čech. A no, ti Poláci k sobě ty zahraniční hráče moc nepustí, takže je to takový, že všakně OK, ale po tréninku prostě každý jede domů. Naopak v Česku to bylo takový, že po tréninku jsme si třeba sednout na kávu, pokecat a tam to prostě nebylo, tam prostě skončil zápas a všichni jeli prostě domů a nebo většina těch Poláků třeba se potkali, se domluvili a šli si sednout jenom oni. Nebylo to úplně to, co bych očekával.
1: Blíží se fotbalové mistrovství světa, určitě budete sledovat, předpokládám. Co říkáte na naši skupinu?
2: Skupina, těžko říct, tam je to takový nevyspytatelný, vlastně Korea, Jihoafrická republika, Mexiko, takové týmy, které člověk často nevidí. Člověk neví, s čím přijde Korea, s čím přijde Jihoafrická republika, Mexiko, to člověk vidívá na těch mistrovstvích. Všechno se to bude asi odvíjet do toho prvního zápasu s tou Koreou. My si myslím, že když vyhráme, tak z té skupiny můžeme postoupit. Těžko teďka odhadovat.
1: Na závěr se ještě zeptám, koho si tipnete na titul mistra světa?
2: Fuh, to je těžká otázka. Tam z těch týmů, tam to může být dokoliv, může tam být nějaké překvapení. Vítěze, to vám asi neřeknu, to nevím. To těžko odhadovat tady z toho pohledu. Tam se může stát cokoliv.
1: Říká bývalý fotbalový reprezentant Martin Doležal. Z Valašského Meziříčí Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: zítra na reprízu zahajovacího zápasu fotbalového mistrovství světa z roku 2010. V Johannesburgu se tenkrát utkali domácí Jihoafrická republika a Mexiko a ten duel skončil remízou 1-1. No a zítra se na azteckém stadionu Mexico City domácí reprezentanti a Jihoafričané potkají znovu, aby otevřeli šampionát, kterého se po 20 letech zúčastní i čeští fotbalisté. I o tom budeme na Radiožurnálu Sport brzy mluvit.
1: 17 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
2: Prezident Petr Pavel dnes v Praze mluvil s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou o situaci v Bělorusku i o tom, jak čelit snahám Ruska využívat Bělorusko pro svou agresivní politiku. Pavel to po schůzce uvedl na síti X. Ocenil, že na podpoře běloruské opozice je v české politice dlouhodobě shoda napříč vládami. S Cichanouskou se dnes sešel i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření, zvláště výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot. A taky Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Informovala o tom meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Tajvanská armáda dnes během vojenských manévrů vystřelila cvičné rakety z amerického raketometu HIMARS do vod směrem k Číně, aby předvedla, jak by mohla odrazit případný čínský útok. Informovala o tom agentura AP. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území a do okolí ostrova téměř denně vysílá svá vojenská letadla a válečné lodě. A pražská policie doporučuje v následujících měsících použít k dopravě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit na let s výrazným předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojenými dopravními omezeními policisti opakovaně řeší dopravní komplikace a taky několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku. Sport. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy 3 disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové a kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na double kanoji závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze kajakáře Josefa Dostála. První rozjížďky evropského šampionátu se pojedou ve čtvrtek a na místě je i náš reportér.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D10 u Mladé Boleslavy a zavřená 57 před Kunínem. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu pozor za exitem Mladá Boleslav centrum. Na kilometru 43,5 hlásíte nebezpečnou překážku.
5: V levém pruhu nějaký velký kus plechu, tak metr a půl veliký, to vidíte na poslední chvíli a hned za tím asi 100 metrů je stavené vozidlo.
4: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov z kilometru 172. V levém pruhu osobní auta tvoří kolonu mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a pak znovu v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 v Brně se tvoří kolona i směrem opačně na Prahu. Ještě před D2 na kilometru 198 blokuje pravý pruh porouchané auto. Popojíždí se 10 až 15 minut od exitu 201 Slatina. V Praze stále mnoho pod večerních kolon ucpává se mimo jiné okruh před Ořechem, kolona směrem na letiště od Lohkova na čtvrt hodiny, směrem na D1 se to stune skoro 30 minut od sjezdu na D5 kamiony i DLS D5 od Rudné a 57 Fulnek Nový Jičín je mezi D1 a Kunínem uzavřená po dřívější nehodě za odbočkou na Nový Rybník.
5: Závěra asi do 8 hodin do večera, překládá se tam náklad po nehodě.
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Silence neboli ticho, no někdy je to fajn trochu ulevit svým myšlenkám a nechat se jen tak v klidu unášet tím, co zrovna máte v hlavě a nenechat se rušit nějakým tím hluchem zvenku, ale ticho v rádiu to opravdu není úplně ono. A tak v 17 hodin a skoro 39 minut pojďme otevřít další téma na Radiožurnálu Sport. Bronzový olympijský medailista v triatlonu z her v Sydney v roce 2000 Jan Řehula se snaží přitáhnout děti k pohybu a proto pořádá i letos na Rokycanském koupališti a v jeho okolí závody v triatlonu a akvatlonu. Všechno začne ve čtvrtek dopoledne, tedy už zítra, a skončí v pátek v podvečer. Podrobnosti zjišťoval právě u šéfa Plzeňské triatlonové akademie Jana Řehuly náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jan Řehula a Triatlon Plzeň pořádají závody stejně jako v loňském roce v Rokycanech na Rokycanském koupališti a v okolí, tak pojďme postupně, co chystáte na čtvrteční dopoledne.
2: Tento čtvrtek se v Rokycanech uskuteční akvatlon otevřené mistrovství Plzeňského kraje. Jedná se o kombinaci disciplín plavání a běhu. Vše se odehraje na Rokycanském koupališti, kde je krásné zázemí, čistá voda, takže my se budeme těšit.
1: Pro které kategorie je vlastně tenhle ten akvatlon určený?
2: Tak víceméně se jedná o kategorie od první třídy základní školy až po maturanty ze středních škol. Takže celé spektrum základních škol plus středoškoláci. My letos vlastně ve čtvrtek uděláme ještě sportovní odpoledne pro děti, takže ten, kdo přijde si zazávodit, může zdarma si tam vyzkoušet spousty sportů. Je tam beach volejbal, paddleboarding.
1: Je možné dostavit se přímo na start, nebo je třeba být přihlášen dopředu?
2: V tuto chvíli už máme 150 dětí přihlášeno, což je radikální nárůst oproti loňským 37 účastníkům, takže to jsme rádi. Samozřejmě kdo by chtěl se přihlásit nebo to zkusit přijít přímo v den závodu, tak ta možnost také existuje.
1: Není to jediný závod, k triatlonu patří kromě plavání a běhu také cyklistika, tak pojďme ještě k tomu, co připravujete na pátek, které závody.
2: V pátek na nás čeká triatlon, to znamená plavání, horské kolo a běh. Jsou to zase víceméně rozumné tratě, je to 400 ve vodě plavání, potom 6 km horské kolo a 3 km běh.
1: Mohou dorazit tady i amatéři, kteří se nevěnují tomu triatlonu, nějak cíleně netrénují, ale třeba by je tohle sportovní odvětví zajímalo, protože i tady ten závod je určen vlastně pro žáky základních středních škol.
2: Je to závod pro každého, nejde tam pouze o vítězství, spíš chceme přitáhnout děti k pohybu. Atmosféra je tam výborná, má to tradici tady ten závod vlastně, ale letos už bude přímo u toho vršíčka 21. ročník, takže ta tradice tu je.
1: No a trojici závodu, kterou pořádáte v pátek odpoledne, završí tedy ten Rocky Man. O jaký závod tady se jedná a pro koho je určen?
2: Rocky Man má dvouletou tradici, letos se uskuteční druhý ročník a je to vlastně závod pro každého, aby si zkusil vlastně terénní triatlon, takzvanou exterku, a nebo se může zúčastnit v soutěži štafet. Ve štafetách to vypadá tak, že jeden plave, druhý jede na kole a třetí běží. Informace k závodům najdete na webové stránce triatlonplzeň.cz.
1: Zve na závody v triatlonu a také v akvatlonu do Rokycan organizátor Jan Řehula z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Hokejové mistrovství světa opět v Česku. Ano, vypadá to velmi zajímavě. Pro rok 2031, tedy pouzích 7 let poté, co tady u nás v Praze a v Ostravě vybojovali čeští hokejisté titul mistrů světa. Český svaz ledního hokeje už odeslal žádost Mezinárodní hokejové federaci, a to dopisem potvrzujícím zájem turnaj uspořádat. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy malí, ale stále čase do kandidatury zapojit. A to konkrétně až do letošního pozimu, kdy se bude konat kongres IIHF. No a potom by mělo být s konečnou platností rozhodnuto v květnu roku 2027 v průběhu příštího světového šampionátu, který bude hostit Německo. No a zatím to vypadá, že by Češi opravdu neměli být konkurenta v tom svém zájmu pořádat hokejové mistrovství světa v roce 2031. Ono, když si vzpomeneme, jak tady před 2 lety byl vytvořen návštěvnický rekord skoro 800 tisíc fanoušků na zápasek světového šampionátu, tak něco takového opravdu asi těžko je možné překonávat, a tak nejspíš ostatní možní zájemci půjdou Čechům pro ten letopočet 2031 z cesty. Ale ještě si počkejme, až to bude definitivní.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Desítka Pavla Horváta míří letos už podruhé do Prahy.
1: Náš fotbalový expert bude mít svůj pořad taky na sportovním festivalu Off Season.
0: A i tam si znovu připomeneme 50 let od evropského titulu československých fotbalistů a taky 30 let od stříbrného Eura v Anglii.
1: Na pražské výstaviště dorazí nejen autor bělehradské penalty Antonín Panenka,
0: ale také záložník národního týmu, který podlehl v roce 1996 až ve finále Německu.
1: Václav Němeček.
2: Jediný, co mě samozřejmě mrzí, že jsem nenastoupil v tom finále, to by asi chtěl nastoupit každý ve Wembley, ve starým Wembley.
1: Přijďte s námi zavzpomínat nejen na největší úspěchy československé a české fotbalové reprezentace s Pavlem Horvátem, Antonínem Panenkou a Václavem Němečkem.
0: Desítka Pavla Horváta na festivalu Off Season.
1: V sobotu 13. června od 10 hodin na pražském výstavišti.
0: Více na webu Radiožurnál Sport.cz.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: V sobotu na festivalu Off Season to nebude ale jen o desítce Pavla Horváta, ale třeba také o kilometrech Jiřího Ješka, které se tam budou natáčet, a tak můžete potkat šestinásobného paralympijského šampiona v cyklistice a jeho zajímavé hosty, třeba basketbalistu Víta Krejčího. Samozřejmě i ve vysílání Radiožurnálu Sport potom uslyšíte záznamy těchto pořadů, které naživo můžete tedy vidět v sobotu na festivalu Off Season v Praze. Teď už se ale pojďme věnovat události, která má opravdu globální význam. Světový fotbalový šampionát odstartuje už opravdu za pár hodin. No a my se v našem seriálu na Radiožurnálu Sport věnujeme účastem československých a českých fotbalistů na tomto velkém turnaji. Zatímco u některých světových šampionátů si i sportovní fanoušci jen těžko vybaví přesné umístění československého týmu, tentokrát budeme mluvit o takovém turnaji, na který se nezapomíná. V roce 1962 totiž tým okolo Josefa Masuposta získal v Chile stříbro.
4: V základní skupině fotbalového mistrovství světa 1962 Čechoslováci porazili Španělsko, poté remizovali s Brazílií a do vyřazovací fáze postoupili i přes závěrečnou prohru s Mexikem. Ve čtvrtfinále zvítězili těsně 1-0 nad Maďarskem. V semifinále porazili Jugoslávii 3-1.
5: Ve finále se střetnou nejlepší fotbalová mužstva světa, Československé socialistické republiky a Brazílie.
4: Takto pak vítal komentátor Karel Malina posluchače Československého rozhlasu u poslechu přímého přenosu ze zápasu, ve kterém se Čechoslováci dostali díky trefě Josefa Masopusta do vedení.
5: Československý fotbalový reprezentanti se ujímají v 15. minutě prvého zápasu vedení 1-0.
6: Radši bych nedal první, ale poslední branku v tomto utkání, která by bývala rozhodla o tom, že titul bychom si odvezli k nám do Československé socialistické republiky.
4: Říkal Masopust krátce po návratu do Československa. Vedení totiž vydrželo jen asi 2 minuty. Poté srovnal Brazilec Amarildo, náhradník za zraněného Pelého.
5: Pěkná akcia, pěkná sila.
4: Jihoameričané nakonec vyhráli 3-1 a obhájili titul mistrů světa. Čechoslováci se domů vrátili jako hvězdy, o kterých vznikaly písničky.
7: Kdo pak byl první? Kdo byl druhý tam na pobřeží Chile?
4: Kromě hezkých pocitů ale na stříbrné hochy nic moc nečekalo. Za prémii 5000 korun československých si mohli koupit třeba televizi a ještě museli v duchu doby mluvit o tom, že vlastně ani to nepotřebují.
6: Takové přijetí třeba, jako se nám dostalo dnes, to skutečně se nedá penězi zaplatit.
4: To byl opět Josef Masopust. Trenér Rudolf Vytlačil zase mluvil o tom, jestli jeho svěřenci nezamíří do slavných klubů z kapitalistického západu.
8: Pokusy o tom bylo, ale nikdy nikdo nepřišel s konkrétní věci. A já se domnívám, že kdyby někdo přišel na hráče, tak hráči samotní by si jim vyběhli.
4: Stříbrní fotbalisté tedy nedostali šanci se díky úspěchu zabezpečit po zbytek života. Status legend jim ale zůstal. A v roce 2012 někteří přijali pozvání se do Chile po půl století opět podívat.
9: Takový zážitek, že já už teda do té smrti moc daleko nebudu třeba, ale se mi až někdy slzy hrnuli do očí, protože jsem litoval, že tam nemůže být z těch kamarádů, který ještě žijou a který nežijou, takže tam nemůže být víc těch členů, aby si to prožili s námi.
4: Vyprávěl tehdy Josef Jelínek, který na návštěvu Chile mohl vzpomínat ještě 12 let. Zemřel v roce 2024. Posledními žijícími pamětníky zůstávají Josef Štibrány a Václav Mašek, které spojuje taky to, že se oba na světovém šampionátu roku 1962 zapsali mezi střelce. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
2: Potraviny v Česku zlevnily, naopak bydlení a pohonné hmoty jsou dražší.
3: Na podzim ta inflace téměř jistě začne stoupat.
2: Papež Lev XIV. Odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia. V projevu k věřícím se zastal uprchlíků.
4: Děkuji Katalánsku, že přijímá tolik lidí z jiných zemí a spojuje je do jedné rodiny.
2: Fotbalisty Baníku Ostrava přebírá trenér Roman Skuhravý. Provoz na pražském okruhu u sjezdu na Stodůlky směrem na dálnici D1 komplikuje nehoda. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost a přeháňky nebo bouřky a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů. Je středa 10. června. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Zdražování v Česku zpomaluje. Meziroční inflace byla 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
6: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
7: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
6: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek.
8: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
6: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Dnes symbolicky zakončí cestu po pevninském Španělsku. Večer odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia a taky slavnostně požehná věži Ježíše Krista. Stavitelé ji dokončili teprve loni. 173-metrová zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a taky novou dominantou chrámu.
9: Papež bohoslužbu v katedrále odslouží symbolicky přesně 100 let od úmrtí jejího architekta a zaníceného katolíka Antonia Gaudího. Církev modernistického stavitele prohlásila za ctihodného a zahájila proces jeho blahořečení. Už v úterý na papeže na barcelonském olympijském stadionu čekalo na 55 tisíc věřících. Lev XIV. Tam za doprovodu katalánské lidové hudby mimo jiné sledoval stavbu desítky metrů vysoké tradiční lidské pyramidy zvané Castell. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Vyjednávání mírové dohody trvá Íránu podle Donalda Trumpa příliš dlouho. Americký prezident proto zvažuje nové vojenské údery na íránské elektrárny a mosty. Izrael mezitím pokračuje v útocích na Libanon. V oblasti jiholibanonského města Týr při nich zahynulo 12 lidí, nejméně 15 dalších je zraněných.
10: Izraelský úder zasáhl také centrum pobřežního města Saida. Třetí největší libanonské město hlásí značné škody, podle místních úřadů ale na místě nejsou žádné oběti. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva plánuje kvůli eskalaci konfliktu příští týden vyslat do oblasti speciální tým. Jeho cílem bude prošetřit možná porušování mezinárodního humanitárního práva. Od března, kdy se konflikt mezi oběma zeměmi znovu rozhořel, zemřelo více než 3600 lidí. Přes 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Marek Jakšič, Radiožurnál.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
2: Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nails Central Luxury. Reportéři Radiožurnálu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, pravděpodobně vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
11: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
12: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
11: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
13: Se řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
11: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Radiožurnál.
2: Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností. Téma probereme podrobněji za chvíli v publicistice. V Praze se zítra otevře nové poštovní muzeum. Expozice ve Vávrově mlýně teď připomíná dějiny poštovnictví a telekomunikace. Sbírka spadá pod Národní technické muzeum.
14: Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
15: Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
14: Součástí Národního technického muzea je teď také poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Festival Rock for People začne večer na letišti v Hradci Králové. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků.
16: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
4: Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava do přípravy na novou sezónu povede Roman Skuhravý. Informaci oficiálně potvrdil klub. Skuhravý naposledy vedl na jaře tým Slovácka.
17: Trenér Roman Skuhravý působil dříve v Jablonci, Dukle Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhravý nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
4: České fotbalisty právě v těchto chvílích čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti letí zrovna v tuto chvíli ze základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje čeká v pátek o 4 hodin ráno utkání s Jižní Koreou. Mužské basketbalové týmy Nymburku a Slávie se od nové sezóny spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy na Pražské Královce.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Požár a nehoda na Pražském okruhu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor za sjezdem na Karlovarskou. Na kilometru 25 začíná hořet osobní auto v pravém pruhu, brzdí se, hasiči jsou na cestě. A jen o kousek dál vzniká kolona od sjezdu na Plzeňskou D5 a po pojíždí i přes 20 minut kolem nehody před sjezdem na Stodůlky na 20. kilometru v levém pruhu dál k exitu 19 Ořech. Před ním stále silný provoz i směrem opačným na letiště od sjezdu na Lochkov. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy kolony na kilometru 173 zastavují kamiony v pravém pruhu za Domašovem. Osobní auta se přidávají na 175. a jedou různě pomalu až do Brna. A na tahu 11 z Ostravy na Opavu dejte velký pozor kolem sjezdu na Velkou Polom. Hlásíte tam chodce na krajnici, v dešti je velmi špatně vidět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik hlavní zprávy.
19: Dobré odpoledne. Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči Viktoriem Bokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Třetí nasazená Kanaďanka, která si včera na londýnské trávě užila vítěznou 4-hru po boku vracející se legendy Siriny Williamsové, zdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Někdejší světová jednička Plíšková v tu chvíli vyhrávala první sadu poměrem 6-2 a ve druhé to bylo z jejího pohledu 3-4. No a pokud tedy dokáže tak jako Karolína Plíšková postoupit do čtvrtfinále v Londýně také Marie Bousková, pak dojde na české derby. Ale je k tomu ještě potřeba samozřejmě, aby Bousková zvládla svůj duel druhého kola proti Donie Vekičové z Chorvatska. A tenhle zápas začne už zhruba za 25 minut.
5: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Jak jste už na Radiožurnálu Sport mohli slyšet, fotbalisty Baníku Ostrava nepovede v příští sezóně Josef Dvorník, který klub zachránil v nejvyšší soutěži. Jeho místo totiž převezme další kouč, který se letos zachraňoval se svým týmem, v tomto případě Slováckem v baráži. Roman Skuhravý podepsal s Baníkem víceletý kontrakt a zhruba za týden začne s týmem letní přípravu. No a my teď tuhle novinku rozebereme s naším ostravským reportérem Davidem Procházkou. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak moc tě tahle informace o příchodu Romana Skuhravého překvapila?
1: No tak musím říct, že překvapila, protože jsem čekal, že bude Josef Dvorník pokračovat, když Baník zachránil. Byl to navíc trenér Bčka, takže ten posun tam byl logický, ale v posledních dnech se o Romanu Skuhravém docela spekulovalo, takže už jsem na to byl připravený, ale stejně mě to nakonec, dá se říct, překvapilo.
0: Je to tedy další nečekaný krok. V minulé sezóně vystřídal Baník 4 trenéry, Hapala, Galáska, Smetanu a nakonec tedy Dvorníka. A zdálo se, když právě Josef Dvorník Baník v závěrečných zápasech zachránil v lize, takže bude pokračovat.
1: No vlastně já jsem s Josefem Dvorníkem mluvil už při té reprezentační přestávce, kdy končil trenér Pavel Hapal, to bylo ještě, dá se říct, na začátku sezóny. A vypadalo to, že Josef Dvorník počítá s tím, že od Bčka přejde k Ačku, ale nakonec vlastně o den později vedení Baníku oslovilo trenéra Galáska a trenér Dvorník si myslím, že to v tu dobu těžce zkousával. No a pak vlastně, když skončil trenér Galásek, tak ještě přišel Smetana a nakonec Josef Dvorník byl jako ta poslední záchrana na posledních pár zápasů v sezóně, kdy to vypadalo s Baníkem už opravdu hodně špatně. Trenér Dvorník se na ligové angažmá hodně těšil, už si promítal i další plány do další sezóny, třeba po tiskovce, když už se nenahrávalo, tak si ještě k novinářům sedl a sám se potřeboval vypovídat, říkal, které hráče už nemíní oživovat a které chce přivést, nebo jaké typy hráčů chce přivést. Takže i z toho jsem usuzoval, že bude v Baníku pokračovat. Nakonec vedení opět zvolilo asi větší jméno Romana Skuhravého. Myslím si, že to je tvrdý trenér, který má výsledky, ale Josef Dvorník myslím, že také ukázal, že dokáže po hráčích zahřovat a dokáže si vybrat správné typy. Ostatně s Bčkem pracoval velmi dobře ve druhé lize a myslím si, že tu ligovou šanci už si zasloužil. Bohužel jen nakrátko pro něho a přijde Roman Skuhravý, který už v Baníku kdysi působil jako hráč, ještě to bylo v roce 2000, kdy odehrál na hostování z Jablonce 7 zápasů za Baník.
0: Baník tedy po té nepovedené sezóně, kdy skončil až na barážových příčkách, přitom v té minulé byl třetí a hrál evropské poháry, tak tedy prochází docela turbulentním obdobím. Některé změny nastaly. Chystá se případně ještě něco, Davide?
1: Určitě se ještě chystá. Zatím skončil Michal Bělák v pozici výkonného ředitele. To je vlastně takový věčný terč fanoušků Baníku Ostrava, protože je to zároveň zeť majitele Václava Brabce. Takže to je jednoznačné, že to je jednoduchý terč pro fanoušky. On končí v té funkci oficiálně, ale neoficiálně vlastně ještě v Baníku zůstane a bude dál pracovat na ekonomických věcech v klubu. Luděk Mikloško možná pomalu předává svou agendu sportovního ředitele Michalu Kordulovi, který už se na jaře v Baníku objevil. To je další vlastně bývalý hráč Slovácka, který by měl vlastně na funkci sportovního ředitele postupně, jak jsem říkal, nahradit Luďka Mikloška. Už ten má zdravotní problémy. Už odešli Almáši, útočník do Bohemians, odchází obránce k Pozo, nejspíš odejde možná také David Buchta, o kterém třeba David Josef Dvorník mluvil, že už by si zasloužil asi nový impuls David Buchta, takže ten možná také odejde a trenéři určitě budou sázet na bojovnější typy hráčů, které letos Baník neměl.
0: Říká David Procházka, náš ostravský reportér, který samozřejmě dění bude sledovat i nadále v Baníku, hlavně tedy, až se pustí tenhle tým do přípravy. Co tedy pod novým koučem Romanem Skuhravým Baník čeká v těch nejbližších týdnech?
1: Tak ta příprava začne už za zhruba 8-9 dní, kdy podstoupí hráči na dvě poloviny 18. a 19. června fyzické testy. Před začátkem přípravy pak 22. června odstartují přípravu na Bazalech a pak pojedou na soustředění do Polska, do Opalenice poblíž Poznaně, kde už byli opakovaně a jsou tam spokojení, takže tam na tom už se nic měnit nebude s příchodem nového trenéra.
0: Kterým tedy je Roman Skuhravý, který podepsal s Baníkem víceletý kontrakt. Končí Josef Dvorník. Tohle téma jsme teď na Radiožurnálu Sport probrali s naším ostravským reportérem Davidem Procházkou. Davide, díky a hezký zbytek dnešní středy.
1: Naslyšenou.
0: 18 hodin 19 minut. I vám příjemné odpoledne.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: pak si myslím, že i důvod bude, že jsem za tu určitou svoji kariéru nazbíral zkušenosti a vlastně teďka sklízím jako ty plody té práce, ale zároveň ta práce nesmí zastavit, protože ten svět se pohybuje extrémně rychle a pořád přicházejí mladí, noví, dobří šermíři, takže neusnou na vavřínech a určitě dál je potřeba pracovat.
1: Flaretista Alexandr Šupanič s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Vy už jste zmínil, že teď všechno směřujete k tomu příštímu vrcholu sezóny, to je mistrovství Evropy, nepletu se?
0: Je to tak, jeden z těch vrcholů je určitě mistrovství Evropy, ale ten hlavní vrchol je mistrovství světa. Je to v tom šermu udělaný tak prazvláštně, že vlastně během dvou měsíců máme dva vrcholy s tím, že to je na konci sezóny, kdy je ta sezóna, jak jste říkali, začala na Malorce v listopadu. Je to dlouhá doba. Je to dlouhá doba na to udržet ten fokus, udržet tu mentální, řekněme, jakoby pohodu a udržet i vlastně i tu fyzickou nějakou připravenost, ale snažíme se o to, myslím si, že teď jsem vlastně momentálně jsem v Budapešti na kempu, kde jsme měli skvělý sparingy vlastně týden, takže snažíme se připravit co nejlépe a mistrovství Evropy nás čeká příští týden ve Francii vlastně a pak za měsíc od mistrovství Evropy nás čeká mistrovství světa v Hongkongu.
2: V řadě sportů už začíná olympijská kvalifikace. Počítá se tam nějak mistrovství Evropy v roce 2026?
0: Ne, olympijská kvalifikace bude začínat až v roce 2027, vlastně rok před olympiádou a nepočítá se, ale zároveň je to velmi, jak to říct, důležitý pro to, aby člověk zůstal nahoře v tom žebříčku, protože pro mě jediná šance, jak se kvalifikovat na olympiádu, je skrz jednotlivce, což jsou dvě místa na Evropu, což prakticky znamená, že musíte mít mezi top 8, top 10 šermíři světa, abyste se tam dostal.
1: No a nejlepší flaretisti jsou právě z Evropy?
0: Platí to, pořád to platí a zároveň jsou tam jako skvělí flaretisti z Asie, samozřejmě z Ameriky, ale v Evropě pořád je to tak, že první na světě teďka myslím, že je Rus Borodačev, druhý je Ital, třetí, a teď abych se nepletl, někdo a já.
2: Já jsem zrovna chtěl říct, že se tam blížíte.
0: Jo, ale jakože jsme tam jako vepředu, jsme z Evropy, takže nevím přesně, kdo je teďka na třetím místě, ale ne, nechtěl bych se plíst, ale myslím, že jsme všichni z Evropy.
2: Ještě jednou k tomu evropskému šampionátu, pomůže vám tam nějak, že jste měl tak dobrou sezónu, třeba i právě v tom nasazování?
0: Tam je to vlastně v podstatě jedno, protože na mistrovství Evropy všichni šermou i ty základní skupiny, je to všechno v jeden den, takže vy přijdete prostě v 7 ráno do haly, očernou se základní skupiny, do kterých se ta rozřazený podle světového žebříčku, ale na těch 5 zásahů je to vlastně úplně jedno, každý může porazit každýho, pak se z toho udělá žebříček a podle pavouku už jedeme v ten den. Prostě až do finále. Takže u toho mistrovství Evropy je to vlastně úplně jedno.
1: To říká Alexandr Šupanič ve středečním Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme ještě jednou za váš čas, ať se vám podaří Evropa, ať se vám podaří svět, ať se vám daří tak nějak obecně. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuju moc, hezký den a zdravím posluchače.
3: Tak to byl tedy Alexandr Šupanič, úspěšný český šermíř ve vysílání Radiožurnálu Sport. No a teď už přicházejí na řadu další aktuální a nejen sportovní zprávy.
4: 18 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
5: Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po víc než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. Muž byl v Česku hospitalizovaný na žádost amerického velvyslanectví. V pražské nemocnici byl od 21. května ve speciálním uzavřeném pokoji. Německo a Francie budou spolupracovat na nové datové síti pro protivzdušnou obranu a koncept projektu vypracují do července. Podle agentury Reuters to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolupráce mezi Německem a Francií se má zaměřit na oblast datových sítí protivzdušné obrany poté, co obě země oznámily opuštění společného projektu vývoje nové stíhačky. Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh na odvolání podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobucký z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Korč s tím nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora zatím převzali jeho náměstci.

0: A brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělků obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební dani asi za 2 miliardy korun. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal na Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě můžou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, bylo by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D55 před Olomoucí, kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D55 ve směru z Přerova do Olomouce pozor za nájezdem na nový úsek za Kokory na kilometru 7,5 havarovalo a pobořilo svodidla osobní auto. Stojí otočené proti směru v levém pruhu, dorazili hasiči, je to sice bez kolony, ale brzdí se a vybočuje v dešti na vodě. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď kolony začínají kolem exitu 178 Ostrovačice, brzdí se tam v obou pruzích, osobní auta v levém se sunou až 20 minut za exit 182 Popův, kamiony pravým pruhem až do omezení u D2 v Brně. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 nejdřív pozor za sjezdem na Karlovarskou na 25. kilometru na odstavené auto po menším požáru a o kousek dál počítejte s rozjíždějící se kolonou od sjezdu na D5, je to na 10 minut k exitu 19 Ořech. Kamiony se tam řadí už před okruhem na D5 na 5. kilometru u Rudné v pravém pruhu. A v Praze na jižní spojce směr Černý most za podjezdem magistrály vzniká kratší kolona kolem připojení ze Spořilova, za ním stojí v pravém pruhu porouchaný kamion a Průmyslovou se popojíždí od Molky před spalovnou asi 10 minut k nehodě v pravém pruhu na úrovni Fashion Areny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Říká se, že zásluhy nehrají žádnou velkou roli, když jde o sport a o aktuální výkonnost, ale ne vždy to úplně platí. Třeba takový záložník Monaka, Takumi Minamino, je členem japonského týmu na fotbalové mistrovství světa, i když kvůli vážnému zranění kolena od prosince nehraje. Vedení reprezentace vzalo bývalého hráče Liverpoolu na šampionát jako mentora. Minamino býval tedy oporou třeba i Southamptonu nebo Salzburku a se 73 reprezentační starty patří k nejzkušenějším japonským fotbalistům. Startoval na minulém světovém šampionátu v Kataru a na národní tým nastřílel 620 branek. Poslední 4 i v kvalifikaci na letošní šampionát. Na něm se Takumi Minamino nejspíš tedy přímo na trávníku nepředstaví, ale členem japonského týmu tedy bude. No a vy, pokud budete i nadále poslouchat Radiožurnál Sport, tak se za chvíli ve velkém přehledu dozvíte o dalších dnešních důležitých sportovních událostech, výsledcích a dalších podstatných věcech. Příjemný poslech.

0: Máme středu 10. června a už zítra odstartuje fotbalové mistrovství světa. No a na první zápas se samozřejmě chystají i čeští fotbalisté. Právě jim bude věnována také první zpráva našeho tradičního velkého sportovního přehledu. Tentokrát ho připravil Petr Kadeřábek. Petře, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer. Čeští fotbalisté právě teď přelétají z Texasu do mexické Guadalajary, kde je čeká úvodní duel šampionátu proti Jižní Koreji. S týmem před odletem poprvé trénoval i útočník Jan Kuchta. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odletěl zraněný. Připraven by tak měl být i pro úvodní zápas, který Češi odehrají v pátek od 4 hodin ráno českého času. V souboji s Koreou si musí Češi dávat pozor zejména na ofenzivní hráče soupeře. O jejich přednostech mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
2: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Světový šampionát začne ve čtvrtek ve 21 hodin zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Ve vysílání radiožurnálu Sport vám ho nabídneme samozřejmě v přímém přenosu. Předcházet mu bude hodinový speciál a šampionátu bude věnována i tradiční čtvrteční desítka Pavla Horváta se začátkem 10 hodin.
0: Fotbalisté Argentiny zvítězili v Alabamě v generálce na mistrovství světa nad Islandem 3-0. V 70. minutě nastoupil Lionel Messi, který se vrátil po zranění. Přivodil si ho před dvěma týdny. Po dvou minutách na hřišti dal Messi gol z penalty. Ke svému zdravotnímu stavu potom argentinská hvězda řekla.
3: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
1: Fotbalisty Baníku Ostrava do přípravy na novou sezonu povede Roman Skuhravý. Informaci oficiálně potvrdil klub. Skuhravý naposledy vedl na jaře tým Slovácka.
4: Trenér Roman Skuhravý působil dříve v Jablonci, Dukle Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhravý nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sportovní přehled.
0: Sloučením basketbalového Nymburka a Slávie vznikne od příští sezóny SK Slávia Praha era NBK. Nový klub bude hrát domácí zápasy v pražské hale na Královce. Zástupci obou týmů to společně oznámili na tiskové konferenci. Cílem nově vznikajícího klubu je v budoucnu hrát chystané evropské NBA. Pokračuje spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra, který se stane polovičním vlastníkem SK Slávia Praha era NBK.
7: Cíle samozřejmě jsou zase jen ty nejvyšší, tak kromě vítězství v České lize, vítězství v pohárech českých, tak jsem v klubu 8 let, 4x jsme byli ve Final 8, ve čtvrtfinále Champions League, nikdy jsme se nedostali do Final 4, takže cíle jsou jasné, pravidelně hrát Final 4 a usilovat o vyhrání celé Champions League.
1: Hokejisté Caroline vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3, vyrovnali tak stav série na 2-2 na zápasy. Hrdinou čtvrtého finále se stal hostující kapitán Jordan Staal.
8: Ve 47. minutě po chybě domácích Vegas v rozehrávce uklidil Jordan Staal v pádu puk do odkryté branky a rozdílovým gólem na 4-3 rozhodl o výhře Caroliny. Už předtím skóroval i v první třetině. Domácí útočník Tomáš Hertl naopak poprvé v sérii nebodoval. V jednom z nejvyrovnanějších finále NHL za poslední roky je tak stav nerozhodný 2-2. V součtu 4 zatím odehraných utkání dala Carolina o jeden gól víc než Vegas. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě mohou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa Radiožurnálu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
9: Mohu potvrdit, že český hokej má zájem ucházet se o pořádání mistrovství světa IHF v roce 2031. Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čímž jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
5: Radiožurnál Sport.
6: Sportovní přehled.
0: Tenistka Karolína Plíšková prošla do třetího kola turnaje v Londýně. Na tamní trávě ji ve druhém setu za stavu 6-2 a 3-4 vzdala Kanaďanka Mboková. Navázat na Plíškovou se pokusí Marie Bousková, která nastoupí ve stejné fázi turnaje proti Chorvatce Vekičové. No a pokud Bousková zvítězí, tak ve čtvrtfinále narazí právě na Plíškovou. Naopak už v prvním kole skončila v Hertogenboši Nikola Bartuňková, která podlehla Belgičance Van den Winkelové ve třech setech.
1: Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy tři disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové i kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na debl kánoji závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze kajakáře Josefa Dostála. První rozjížďky evropského šampionátu se pojedou ve čtvrtek a na místě je i náš reportér.
6: Radiožurnál Sport.
5: Všechny výsledky na jednom místě.
0: A ve studiu byl Petr Kadeřábek s pořádně obsáhlým a nabitým velkým sportovním přehledem. Petře, díky za to.
1: Není záč naslyšenou.
0: 18 hodin 48 minut, no a za chvíli hned po skupině UDG se budeme věnovat české fotbalové reprezentaci, kterou už jen hodiny dělí od vstupu do mistrovství světa.

0: Čeští fotbaloví reprezentanti zase o trochu víc poznají atmosféru mistrovství světa. Právě teď jsou totiž na cestě ze své základny v americkém Dallasu do mexické Guadalajary. A tam je v pátek nad ránem našeho času čeká úvodní zápas ve skupině s Jižní Koreou. Národní tým by rád navázal na jarní úspěšné barážové boje o postup na šampionát a znovu dokázal svou vnitřní soudržnost.
1: Vnímám to, mužstvo je pohromadě, mužstvo spolužije.
2: Říkal v březnu během klíčové baráže o šampionát trenér Miroslav Koubek, který nastoupil na lavičku a ještě než měl poprvé možnost trénovat s národním týmem, s hráči probíral jejich názory na fungování reprezentace. Říkal jim vlastní vize a apeloval na potlačení ega každého jednotlivce ve prospěch mužstva.
3: Tam právě na tyhle věci byl kladen velký zřetel, tak potom byl vlastně test ta baráž a ty kluci prostě v tomto testu těchto vlastností, bez kterých se neobejde žádný dobrý tým, obstáli.
2: Těší i teď zpětně před začátkem mistrovství světa kouče fotbalové reprezentace Miroslava Koubka.
3: Teď už není potřeba ten buben tolik tlouct. Jo. Kluci v tom modu jedou dál a vědí, že kdyby se něco někde trošku odbočilo, takže my jsme ve střehu.
2: A nejenom ve střehu. Realizační tým i ostatní členové české reprezentace pracují na dalším upevňování soudržnosti.
4: Je to jak v běžném životě. Doma to musí fungovat taky, tak to respekt, podpora, komunikace.
2: Říká jeden z doktorů národního týmu Petr Čechal.
4: Je to týmový sport, takže tady o to víc je to důležité, aby jsme i ty kluky drželi v nějakých intencích, nějakých hladinách toho, že jsme tady všichni společně a máme jasný cíl a zatím si jdem.
2: A tenhle přístup jako v rodině se zatím osvědčuje i těsně před světovým šampionátem.
5: Všichni, co se starají okolo nás kolem týmu, tak odvádí skvělou práci a cítíme se skvěle i nálada v týmu je super.
2: Prohlásil stoper Robin Hranáč. Jak se odrazí česká týmovost v úvodním utkání mistrovství světa, uslyšíte v přímém přenosu. V pátek od 4 hodin ráno českého času nastoupí reprezentace v mexické Guadalajáře proti Jižní Koreji. Z Texasu Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát a dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10, a vyšlo to
8: taky. Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: Když už jste před chvílí slyšeli o poutávku na naše soutěže, které můžete každý všední den zažít sami, třeba i pokud se dovoláte 10 minut před 9 hodinou, tak i v dalších 2 dnech budou ceny velmi zajímavé. Třeba zítra 2 vstupenky na atletickou zlatou tretru, příští týden v úterý v Ostravě, anebo v pátek vás vezmeme, pokud vyhrajete, na české derby do pražské Chuchle, které se poběží v neděli 21. června. Dnes máme středu 10. června a přejeme příjemný večer.
3: Světová atletická show na 65. zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
11: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
12: Zemřela Zdena Mašínová, dcera generála Josefa Mašína a sestra protikomunistických odbojářů. Ministr Vojtěch vysvětloval na výboru přesuny agent, podle opozice nedostatečně. Čeští fotbalisti se přesunuli do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. Silnice 57 je mezi Novým Jičínem a Fulnekem za Kunínem uzavřená a počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Blažek.
13: Otce, maminky, popraveného strýce Tibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku 3 odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
12: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO dnes poslancům sněmovního zdravotnického výboru vysvětloval přesuny agent z úřadu vlády na ministerstvo. Právě na jeho rezort se totiž mají od července přesunout úředníci, kteří spadají pod radu vlády pro duševní zdraví a pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Bod nechali na program výboru zařadit opoziční poslanci, připomněla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaela Šebelová.
14: My jsme tam všichni vlastně vyjádřili obavu, aby se z problematiky závislostí nestal medicínský problém, protože to není jenom medicínský problém, považovali bychom za chybu, aby se to prostě všechno zúžilo jenom ten rezort zdravotnictví. Takže pan ministr nás vůbec neuklidnil, vypadá to, že jsou ale pevně rozhodnutí a krok zpátky už asi možný není.
12: Zítra se mají opoziční zástupci sejít s odborníky na protidrogovou politiku a poté představit další společný postup v této oblasti. Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. A to za společnou přípravu pořadu Život k nezaplacení, který vysílá Radiožurnál každé středeční dopoledne. Ocenění za citlivé zobrazení chudoby v médiích každoročně uděluje česká pobočka organizace Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Život k nezaplacení je společný projekt Českého rozhlasu a sociologické agentury PEC Research. Zaměřuje se na ekonomickou situaci českých domácností. Po amerických útocích na oblast města Sirík v Íránu zůstalo bez přístupu k pitné vodě asi 20 tisíc lidí. S odkazem na íránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Spojené státy odůvodnily noční útoky na Írán jako odezvu za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem.
7: Sport. Čeští fotbalisté se přesunuli do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti se letecky přesunuli ze své základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje je čeká Jižní Korea. O tom, jaká bude atmosféra v Mexiku během světového šampionátu, mluví tamní česká konzulka Tereza Kunická.
15: Mexičané obecně jsou velcí fotbaloví fanoušci, určitě v mistrovství světa prožívají ve velkém. To vlastně poznáte v Mexiku i v každodenním životě. Každý stánek na ulici, každá restaurace nabízí nějaké akce spojené s mistrovstvím světa, takže opravdu tu fotbalovou atmosféru můžete pocítit v Mexiku na každém kroku.
7: Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehody na D1 za Studénkou, D46 u Prostějova i D55 za Kokory. Na severu Moravy místy velmi silný déšť, jezděte velmi opatrně, přibývá nebezpečných nehod na vodě, kdy se auta na dálnicích po nárazu do svodidel roztočí a lítají nekontrolovaně celým pásem. Takovou nehodu teď řeší na D1 z Přerova směrem na Ostravu za sjezdem na Studénku na kilometru 339, tam už je teď všechno sklizené do odstavného pruhu. Taky na D46 ve směru z Vyškova na Olomouc, teď pozor za exitem Prostějov sever na kilometru 26,5. Auto po nárazu do svodidel blokuje pravý pruh, brzdí se tam a vybočuje. A na D55 z Přerova směrem na Olomouc se za nájezdem na nový úsek dálnice za Kokory moc nerozjíždějte. V zápětí na kilometru 7,5 je zabraný levý pruh. I tam auto pobořilo svodidla po obou stranách. A ještě silnice 57 z Nového Jičína na Fulnek je mezi Kunínem a Hladkými Životicemi uzavřená v obou směrech. Jeřáb tam překládá náklad z dříve havarovaného kamionu. Jet se dá osobním autem přes Suchdol nebo Bartošovice. Větší vozidla musí kolem Příboru přes Studénku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
10: Hezký středeční podvečer. Fotbalové mistrovství světa. Slovní spojení, kterému příštích 6 týdnů snad ani nepůjde uniknout. Ale na Radiožurnálu Sport nám to vůbec nevadí. Naopak, sami se budeme starat, abyste z elitního turnaje po 20 letech i s českou účastí dostali maximální servis. No a proto už za chvíli zamíříme přímo do Mexika, protože tam začne už zítra světový šampionát a bude to poprvé, co se turnaj, tedy po třetí, dostane do jedné země.
2: Radiožurnál Sport
17: a Filip Šedivý.

0: Už zítra a konkrétně za necelých 26 hodin se Mexiko stane první zemí, kde se už po třetí bude hrát mistrovství světa ve fotbale. Po letech 1970 a 1986 se tentokrát o pořadatelství dělí se Spojenými státy americkými a Kanadou. Mexičani jsou na start mundialu nažavení, ale ne všichni. Do hlavního města, kde turnaj zítra zahájí duel domácího týmu s Jihoafričany, přijeli protestovat učitelé z celé země. Došlo i na střety s policií a fanzóna na ústředním náměstí v Mexico City je tak den před začátkem šampionátu stále nepřístupná. Napjatou atmosféru zachytil v dalším dílu našeho seriálu náš vlastní zpravodaj na mistrovství světa.
1: Začátek mundialu už tady opravdu visí ve vzduchu a pokud neprodáváte dresy, míče, plastové makety stadionů nebo aspoň fotbalové dupačky, tak v těchto dnech nejste v Mexico City pořádný obchodník. Na ulici se to čím dál víc hemží, Mexičany v národních dresech, tedy nejvíc v zelené nebo černé, ale není tady všechno růžové. Hlavní historické náměstí v Mexico City, Zócalo, je obklopené stovkami policistů a desítkami policejních vozů a zabarikádované tímhletím vysokým plechovým plotem. V plotu jsou díry, takže mě teď odstrčil jeden z turistů, který si chtěl dírou udělat fotku a nakukují tam i místní. Trojice starších dam říká, že je zvědavá, co se tam děje, jak tam roste velkoplošná obrazovka, ale dívat se sem na zápasy prý nepůjdou, protože tady bude moc velká tlačenice.
2: No.
1: Ovšem, jestli ta tlačenice tady bude, to se vlastně taky ještě pořádně neví. Ty barikády tady totiž nejsou jen tak. V těchto dnech v hlavním městě Mexika masivně protestují učitelé za lepší platy.
3: Naše platy nestačí, protože živíme rodiny, děti ve škole, máme spoustu výdajů a dokonce přispíváme i našim žákům. Já učím v horách, kde je velký nedostatek práce, nízké mzdy. Opravdu těžký život.
1: Táhne se tady v centru Mexico City mnoha a mnoha ulicemi celé stanové městečko protestujících učitelů.
3: Protestujeme ale hlavně kvůli tomu, že nám po celoživotní náročné práci hrozí nedůstojné důchody. Není to fér, tak jsme přišli sem. A podívejte, jaké proti nám postavili bariéry kolem náměstí s fanzónou. Prezidentka nechce, abychom se tam dostali a odpověděla spoustou represí.
1: Vysvětluje mi Rosalina, jedna z učitelek, která teď bydlí tady na ulici v jednom z maličkých stanů, asi jako když jedete ve třech kempovat. Její kolegyně si nedaleko na šňůře suší ručníky, kalhoty a blůzu a přišel jsem v době oběda, takže to tady voní mexickými specialitami. Učitelé si tady na ulici vaří kolektivně ve velkých hrncích.
3: Jsme tu ve dne v noci. Připravujeme tu jídlo, podívejte. Moji kolegové už vaří, bude těstovinová polévka a tortily, abychom zahnali hlad. Jsme tu pořád, za každého počasí, za deště nebo za slunce. Ať se děje, co se děje.
1: Učitelé jsou skutečně naštvaní. Dokonce se při svých demonstracích násilně dobývali do vládních budov. Policie použila i slzný plyn. Rozhodně to tedy nebude žádné idylické zahájení mistrovství světa ve fotbale. K Rosalíně se přidává učitelský kolega, který si nepřeje říct své jméno.
4: Jako mexičtí učitelé se mobilizujeme. Tenhle problém se táhne už roky. V tom jsou tahle vláda a ty předchozí stejné. Podmínky učitelů nikdo neřeší. My tu teď zůstaneme, dokud nedostaneme odpověď. Naše prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že je na straně chudých, ale tak to není. Na mistrovství světa peníze jsou, ale pro lidi nic.
1: Tihle mexičtí učitelé to nadšení značné části národa z třetího fotbalového mistrovství světa v Mexiku tak úplně nezdílejí, mají jiné starosti, jako třeba teď, kdy se spustil prudký tropický liák, slyšíte tu bouřku, ostatně máme tu období dešťů a oni se rychle prchají schovat pod své celty. Z Mexico City, Jan Kalibar, Radiožurnál.
0: Nechme se překvapit, jestli déšť bude provázet také start samotného světového fotbalového šampionátu. První duel už za necelých 26 hodin, tedy zítra od 21 hodin večer našeho času. Domácí Mexičané přivítají tedy Jihoafrickou republiku. No a potom druhý zápas základní skupiny A, ten s českou účastí, svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve 4 hodiny ráno našeho času, tedy už v pátek, nastoupí proti Jižní Koreji v Guadalajáře a samozřejmě i s vámi, pokud si naladíte Radiožurnál Sport. Ten duel vám stejně jako všechny další podání českých fotbalistů na mistrovství světa nabídneme v přímých přenosech.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Je 19 hodin, skoro 19 minut a naši pozornost si teď na Radiožurnálu Sport rozhodně zaslouží stolní tenis, protože jeho legendy, bývalí světoví šampioni, Švédové Jørgen Persson a Jan Ove Waldner jsou v Praze, v Unip aréně, budou bavit diváky svou exhibicí a přímo na místě u toho bude také reportér Adam Procházka. Adame, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Na úvod nám prosím trochu přibliž oba pány a jak to na místě vypadá?
1: Na místě je takových 500 fanoušků, bych odhadoval. Organizátoři ti predikovali, že to bude kolem 600, je to trochu míň, což je možná škoda, protože ti dva hlavní pánové, tedy Švédové, Persson a Waldner, jsou opravdu ikony stolního tenisu. Už jsme zmiňovali, že to jsou mistři světa. Oni se navíc oba i potkali ve finále singlu na mistrovství světa dvakrát v roce 89 a 91. Jednou vyhrál Waldner, jednou Persson a společně taky se Švédskem zvedli nad hlavu pohár pro mistry světa v týmové soutěži čtyřikrát, takže jsou to velké osobnosti, s těmihle exhibicemi vlastně jezdí po celém světě, teď mají tour po Evropě, byli v Miláně, teď tedy přijeli do Česka, no a na ten zlatý hřeb, tedy na ten moment, kdy se potkají oba dva proti sobě, na ten si musíme tady ještě počkat, každopádně je tu i spoustu dalších exhibicí a fanoušci si to zatím užívají, právě teď je u stolu Waldner a je radost sledovat to, jak to pořád má v ruce, byť už mu je 60, byť už třeba se nemůže tolik hýbat za tím stolem, tak ten cit pro ten míček, tak ten je vidět hned na první pohled a je to paráda.
0: Jørgen Persson snad promine, když se víc zaměříme na jeho krajana Jana Oveho Waldnera, protože když použijeme slovo legenda, Adame, tak je to asi na místě.
1: Je to na místě a možná je trochu škoda, že třeba tady Unip Arena není vyprodaná, když jsem přijel Jan Ove Waldner, protože je to opravdu velká osobnost. Bylo by to vidět třeba, kdybych byl v tuhle chvíli třeba v Číně a Jan Ove Waldner by přijel dělat exhibici právě do Číny, protože abych to vysvětlil, tak v Číně jsou právě stolní tenisté těmi největšími sportovními hvězdami. Jako tady v Evropě to máme třeba fotbalisty, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, teď třeba Kylian Mbappé nebo Lamine Yamal, tak v Číně to jsou právě stolní tenisté a speciální Jan Ove Waldner. Takže když Jan Ove Waldner přijde do Číny tak a vyjde na ulici, tak má problém, aby se zbavil těch davů, které se kolem něj vždycky v Číně srocují. Takže tam je to opravdu velká, velká osobnost. A hlavně není to jenom o tom, že je mistrem světa několikanásobným, ale hlavně Jan Ove Waldner je dosud jediným mužem, který není z Číny nebo z Koreje, který dokázal vyhrát i olympijské zlato, a to v roce 1992 v Barceloně. No a známý není jenom samozřejmě svými úspěchy, ale taky tím stylem, jakým on hraje, protože on má neskutečný cit, to už jsem zmiňoval, ale zároveň má skvělý blok, takže on hraje tak trochu profesorsky, nechává běhat spíš toho soupeře a mezi tím on rozdává ty míčky skvělým umístěním doprava a doleva a často se taky stávalo, že zahrál nějaký úplně neuvěřitelný míček, neuvěřitelnou výměnu a potom zachoval chladnou tvář, tvářil se, jako by to byla úplná normálka a právě tyhle klipy stále baví fanoušky stolního tenisu na internetu, na sociálních sítích, čas od času to vyskočí, takže to teď ukazuje vlastně i tady v Unip aréně.
0: Společně s Jørgenem Perssonem tady Jan Ove Waldner rozdává stolně tenisovou radost v pražské Unip aréně, kde je i Adam Procházka. Adame, předpokládám, že tam jsou i velké postavy českého a předtím československého stolního tenisu, které se potkávaly s Perssonem a Waldnerem za stoly. Tedy třeba Milan Orlovský, Jindřich Panský z těch mladších, možná Petr Korbel. Jsou třeba i oni protagonisty těch pingpongových exhibicí aktuálně v Unip aréně?
1: Přesně tak. Milana Orlovského, Jindřicha Panského a Petra Korbela jsme zatím neviděli, ale všichni se určitě ještě zúčastní té exhibice a jsou to i osobnosti z jiných sportů. Když se podívám na stůl nalevo od Kurtu, tak to je opravdu hezká společnost. Vidím tam právě zmiňované Jindřicha Panského, Milana Orlovského, tedy slavné české, předtím československé stolní tenisty. Vedle nich tam sedí taky bývalý fotbalista, reprezentant, současný trenér František Straka a vedle něj Antonín Panenka, tedy jedna z tváří naší výjezdní desítky Pavla Horváta v letošním roce, takže tihle všichni si pár míčků odehrají na stole, takže určitě je ještě na co se těšit a taky jsem viděl zápas, který jsem si nikdy nemyslel, že uvidím, protože tu je, respektive byl, on už odešel, ale byl tu taky bavič a herec Jakub Kohák a on si zahrál skutečně jeden set s Janem Ovem Waldnerem, tak kdybyste mě tohle řekli, že někdy uvidím, tak bych vám asi nevěřil a asi nebudete překvapeni, když řeknu, že zvítězil olympijský vítěz Jan Ove Waldner.
0: Ano, Jakub Kohák to je sportovní multitalent, takže takovouhle příležitost si nemohl nechat ujít. Jürgen Persson a Jan Ove Waldner tedy lákají příznivce stolního tenisu do Unip Areny na Radiožurnálu Sport. Jsme u toho byli teď s Adamem Procházkou. Adame, díky a užij si zbytek exibice. Nepůjdeš si zahrát?
1: Chtěl bych, ale myslím se, že přes ty velké osobnosti se úplně na soupisku nedostanu, ale můžu to zkusit. Každopádně díky a naslyšenou.
0: Tak třeba to vyjde někdy příště. Je 19 hodin 24 minut. Hezký večer. Yeah.

0: v londýnském Queen's Clubu na české derby. Duel mezi Marií Bouskovou a Chorvatkou Donou Vikičovou byl zdržený kvůli dešti, no v anglické metropoli nic zvláštního. Aktuálně už ale obě dvě tenistky na kurtu. Marie Bousková prohrává 0-1, ale při svém podání vede 40-15.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
1: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Zároveň byla sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Potom, co za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila Mašínová perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí, a to až o polovinu. Největší ruská plynárenská společnost Gazprom převzala dividendu určenou západním investorům. Ti k ní neměli přístup kvůli opatřením, která v Rusku zavedly po plné vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022. Firma tak svůj rezervní kapitál zvýšila o 100 miliard rublů, v přepočtu asi 29 miliard korun. Napsal to server polského deníku Gazeta Wyborcza s odvoláním na zprávu agentury Interfax, která nahlédla do finančních výkazů společnosti. A železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let. Sport.

0: Tenistka Karolína Plíšková si zahraje na travnatém turnaji v Londýně třetí kolo. Ve druhém kole vyhrála nad Kanaďankou Bokovou první set 6-2. Ve druhém soupeřka za stavu 3-4 utkání skračovala. Naopak Nikola Bartuňková nepřešla na turnaj v Hertogenboši v prvním kole přes Belgičanku Van de Winkelovou, která podlehla ve třech setech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nejede D6 u Kladna, nehoda i na D7 u Buštěhradu. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je hlášená čerstvá nehoda u exitu 16, Kladno Velká Dobrá, provoz má být zastavený, opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. Na D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad, taky tam na kilometru 7,5 čerstvá nehoda, brzdí se. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště na Radotínském mostě vzniká kolona, protože do Lochkovského tunelu se dá najíždět jenom jedním levým pruhem ze tří. Uvnitř tunelu stojí porouchaný kamion. Na D46 z Vyškova do Olomouce za sjezdem Prostějov sever opatrně na kilometru 26,5. Po nárazu osobního auta do svodidel je zabraný pravý pruh, tvoří se tam kratší kolona. Na D55 z Přerova do Olomouce kousek za nájezdem na nový dálniční úsek za Kokory na kilometru 7,5 uklízejí po nehodě v levém pruhu. Vybočuje se tam v dešti, je to bez kolony. A silnice 57 Nový Jičín Fulnek je kousek za Kunínem za odbočkou na Bartošovice uzavřená v obou směrech. Zřejmě až do nočních hodin tam budou překládat havarovaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Už zítra, tedy ve čtvrtek 11. června, nejenže začne fotbalové mistrovství světa, v pátek nad ránem do něj zápasem s Jižní Koreou vstoupí čeští fotbalisté, ale odstartuje také mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. Nejlepší představitelé tohoto sportu na starém kontinentu se sejdou v portugalském městě Montemoro Velo a nebudou u toho chybět ani dva čeští olympijští šampioni z Paříže. Kanoista Martin Fuchsa pojede na evropském šampionátu celkem 3 disciplíny. Kilometr, 500 na singlu a s bratrem Petrem se přihlásili také do závodu double kanoí na olympijské 500. Na evropském šampionátu nebude chybět ani kajakář Josef Dostál, kterého tedy čeká závod na 500 i 1000 metrů. Fuchsa je v téhle sezóně zatím opravdu vynikající. 13-násobný evropský šampion bude navazovat na úspěchy ze světového poháru, kde vyhrál oba závody na kilometru a s bratrem se pokaždé na deblu prosadili do finále. A to Josef Dostál na kajaku se zatím na kilometru ani jednou nedostal do finále světového poháru. Na pětistovce obsadil 3. a 6. místo. Celkem je v české nominaci pro evropský šampionát rychlostní kanoistice 20 závodníků. No a Radiožurnál Sport nominoval také svého reportéra, který nám bude o dění na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice podávat od zítřka aktuální zprávy. No a teď v 19:39 už je aktuální Eric Clapton.

0: Teniska Marie Bousková hraje na londýnské trávě v Queen's Clubu o postup do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA. Soupeřkou její Chorvatka Donna Vekičová a té začátek zápasu vyšel bohužel tedy z českého pohledu lépe. Marie Bousková si prohrála své podání před malou chvílí a tak s Vekičovou tedy prohrává 1-3 a Chorvatka je navíc na podání. Jen připomenu, že vítězka tohoto utkání se o semifinále v Queen's Clubu utká s Karolínou Plíškovou. No a teď už pojďme na další téma. Místo dovolené se potí na hřišti nebo v posilovně. České házenkářky totiž už teď bojují na reprezentačním kempu v Lovosicích o nominaci na prosincové mistrovství Evropy. To bude v prosinci Česko společně s dalšími 4 státy hostit poprvé v historii.
1: Omluvenek dorazilo trenérům Tomáši Hlavatému a Danielu Čurdovi minimum a jen z vážných důvodů. Hráčky ví, že absencí na červnovém kempu by si mohly ublížit.
2: Tady v tu chvíli se nikdo nedovolí jako odmítnout sraz, což by se myslím se nedovolil nikdo nikdy, že vlastně je to hrdost reprezentovat, akorát když se blíží takováhle akce.
1: Řekla Anna Jestřípková. Trenér Tomáš Hlavatý přístup českých házenkářek ocenil.
3: Pochopili, že je to velmi důležité na to, aby jsme se rozvíjali tým, že jsme mladý tým a máme takovou šancu, chceme ji využít na 100% a děvčata k tomu přistoupili tak, jako profesionální hráčky by přistupovat mali.
1: V Lovosicích budou české reprezentantky do pátku, budou jen trénovat. Zápas na programu není. Anna Jestřípková si ale nestěžuje.
2: A se tím, že po sezóně, tak nám to tolik nevadí, že možná je lepší se teďka soustředit na sebe, protože pak ještě máme další asi 3 srazy, kde budou i utkání, takže to bereme, jak to je.
3: Protože není přípravný zápas, se dá velmi dobře pracovat na systémoch. A my teraz pracujeme na systémoch, na jistých detailoch, které počas tých zrazov, keď hráte nějaký buď přípravný alebo oficiální zápas, toho času tam tolko není, protože se pozíte připravovat na supera. Teraz my sa pripravujeme hlavne na to, aby sme my v ďalších zrazoch boli systémovo pripravení, takže každá hráčka vie, čo má robiť a každá hráčka vie, akú rolu má v jednotlivých herných útočných obranných systémoch.
1: Prozradil Tomáš Hlavatý.
4: Trávíme čas s meetingama u videa, samozřejmě nejvíc bude se sehrát ty systémové věci. Zase jsme se nějaký časový úsek neviděli, takže je důležitý být pospolu, být vedle ty hráčky, ve kterých hrajou. Takže super, že máme tenhle sraz a můžeme se víc navnímat herně.
1: Dodala opora národního týmu Veronika Kavka-Malá. Účast na domácím euru české házenkářky motivuje. Výjimkou není Valerie Smetková.
5: Ač je to až za půl roku, tak je to něco, co se fakt nepoštěstí. Jen tak někomu domácí euro je jeden ze splněných snů a myslím si, že každá z nás si ho chce splnit, zahrát si tam, zažít tu atmosféru s českýma fanouškama.
1: České házenkářky se v prosinci utkají v Brně v základní skupině mistrovství Evropy s Nizozemskem, Rakouskem a Chorvatskem. Z Lovosic David Kalvas, Radiožurnál.

0: Basketbalová hvězda LeBron James se ještě nerozhodl, jestli bude pokračovat v kariéře a odehraje 24. sezónu v NBA a tím pádem ještě vylepší svůj rekord. Měsíc po vyřazení jeho týmu Los Angeles Lakers z playoff NBA nechává LeBron James otázku otevřenou a podle všeho na ní bude sám hledat odpověď až s blížícím se startem příštího ročníku. Magazínu Time 41-letý James řekl, že je vše otázkou mysli. Jen doplním, že historicky nejlepšímu střelci zámořské ligy končí v Lakers smlouva a čtyřnásobný šampion by se měl stát nechráněným volným hráčem.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: No a teď se v našem vysílání opět vrátíme o 50 let zpátky. Vzpomínáme totiž na další z 50 dnů na cestě československých fotbalistů k evropskému zlatu. Finálový bělehradský večer se blíží. Máme 10. června roku 1976, kam se teď v kalendáři a také v rozhlasovém archívu přesouváme.
3: Sušit, senážovat nebo silážovat? Tahle otázka nedá teď spát mnohým agronomům a zootechnikům, zejména tam, kde se opožďují se zelenými žněmi.
4: 10. června roku 1976 to rozhodně nebyla jediná otázka tohoto dne. Trenéři fotbalové reprezentace Václav Ježek a Josef Vengloš připravovali národní tým na závěrečný turnaj mistrovství Evropy a už zítra po soustředění ve Vysokých Tatrách budou muset čtyřem fotbalistům z širšího 22členného kádru oznámit nepopulární rozhodnutí, a sice, že na šampionát do Zářebu a Bělehradu nepoletí. Nizozemci semifinálový soupeři už konečnou sestavu ohlásili. Kouč Knobel vyřadil čtyři mladíky juniorské reprezentanty a stále ještě čeká na příjezd hvězdného Krajfa, který se vrací z Brazílie, z exibičních zápasů kombinovaného výběru Evropy a Jižní Ameriky. Ohromné starosti mají domácí Jugoslávci, kteří se zlobí na francouzský klub Nice. Ten totiž bojuje o přední příčky v lize a tak nechce uvolnit oporu zadních řad Jugoslávie Katalinského. Okolnosti a podmínky odchodu do zahraničí popisuje 10. června československý Sport v obsáhlé reportáži o přípravách šampionátu.
5: Stadiony v Záhřebě a Bělehradě jsou již beznadějně vyprodány. Dělají se na nich poslední úpravy. Na Dynamu se připravují místa pro 450 novinářů, kam budou zavedeny na požádání samostatné linky. Z Holandska je hlášeno 30 redaktorů, z ČSSR 15, bez fotoreportérů. Ze země tulipánů přijede povzbudit své hráče asi 5000 fanoušků, z ČSSR s cestovními kancelářemi více než 1000.
4: Píše československý Sport v článku s názvem Nikdo není favoritem, ve kterém se také dočtete o připravovaném leteckém mostu mezi Záhřebem a Bělehradem a také třeba o tom, že Čechoslováci a Nizozemci dorazí do Záhřebu k prvnímu semifinále v hodně podobný čas. V pondělí ve 20:15, tedy dva dny před semifinálovým zápasem, už si v dějišti turnaje Čechoslováci zatrénují. Bydlet budou přímo v centru, zatímco Nizozemci asi 20 kilometrů od Záhřebu v zeleném rekreačním pásu ve městě Samobor. 10. června roku 1976 jsou ale ještě fotbalisté Československa v Tatrách a na závěr soustředění je čeká modelový zápas v Ružomberku i s penaltovým rozstřelem po konci utkání.
6: A tam to byl Ružomberok posílený, vlastně Bčko naše posílené o 4 hráče Ružomberku a bylo bez ohledu na výsledek, že se budou střílet penalty, pač tam bylo přes 10 000 diváků, ale byli tam i jugoslavští novináři a také tam dostali za úkol hrát. Hráči, aby střílili každý jinak, než střílí normálně.
4: Jak kdysi vyprávěl trenér Václav Ježek, na střelbu jedenáctek se československý tým důkladně připravoval a toto je další z mnoha důkazů. Jen to nakonec zúročil o něco později. V době soustředění bylo totiž pravidly dopředu dané, že penalty po prodloužení mohou rozhodovat jen semifinálový duel, zatímco finále bez vítěze by se muselo opakovat. Jenže hlavně Němci se spoustou předních evropských klubů silně lobují za to, aby se i toto ještě změnilo.
7: Oni ty penalty, já nevím, jestli už to někdo tady říkal, byli zvláštní v tom, že oni to navrhli Němci. Němci to navrhli proto, že nechtěli, kdyby se hrálo náhodou finále nerozhodně, tak nechtěli, aby se zase protahovala ještě zase sezona o 3 dny nebo o 4. A proto navrhli, že by se teda mohli kopat penalty.
4: Vysvětluje fotbalový historik Jaroslav Kolář. V té době ještě nebyl sladěný kalendář mezinárodních akcí jako teď a mnohé silné západoevropské kluby měly své zájmy, protože chtěli mít hráče co nejdřív zase na svých základnách. O další duel navíc mezi Německou spolkovou republikou a Nizozemskem, protože s tímto scénářem se dopředu nejvíc počítalo, vůbec nestály.
7: Že tam bude ta pravděpodobnost, že bude nerozhodně jako, a že budou muset hrát s nima ještě opakovaný utkání, jako byla taková, že si řekli, tak to nebudeme s těma Hladěnova hrát dvakrát. Že? Pak se ukázalo, že narazili na mužstvo, který když se kopou penalty a o něco jde, tak to většinou vyhraje teda.
4: Do zápasu o zlato na mistrovství Evropy zbývá ještě 10 dní. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Fotbaloví fanoušci v Česku vyhlížejí největší reprezentační akci za posledních 20 let.
1: Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pán je gol! Je to gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa!
2: Teprve podruhé v samostatné historii se národní tým představí na světovém šampionátu, který letos hostí Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Obrovský úspěch. Vlastně se zahrajeme na takovémhle největším jevišti po 20 letech, takže obrovská euforie a tvrdě jsme proto pracovali, takže jsme hrozně šťastní.
0: Do turnaje vstoupí Češi 12. června ráno našeho času proti Jižní Koreji.
2: Ve skupině se pak střetnou i s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
4: Skupina je velice těžká, vzhledem těm podmínkám klimatickým, které tam budou panovat. Od prvního dne, od první hodiny budu na kluky apelovat, že se nejedeme zúčastnit, ale jedeme s cílem, že chcem postoupit.
0: Poslouchejte fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
2: Všechny zápasy českého týmu odvysíláme v přímém přenosu.
0: Přímo v dějišti šampionátu budou reprezentaci sledovat naši reportéři.
2: A těšit se můžete i na pravidelné postřehy našeho experta Pavla Horváta.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: A zítra ještě před prvním zápasem na Radiožurnálu Sport nabídneme dva speciály. První po desáté v rámci klasické desítky Pavla Horváta a pak o mistrovství světa budeme mluvit od 20 hodin před úvodním duelem celého turnaje.
6: Máte bazén, ale nechcete řešit x různých přípravků na vodu? Vyzkoušejte pro bazén multitablety Maxi 5 v jednom. Jedna tableta, jednodušší péče a dlouhodobě čistá průzračná voda. Multitablety 5 v jednom udržují vodu dlouhodobě čistou a křišťálově průzračnou, takže si koupání užije celá rodina. Balení 5 kilo nyní pořídíte na e-shopu probazen.com za 1389 korun. A teď pozor, použijte kód JARO26 a získáte 15% slevu. Objednávejte ještě dnes na www.probazen.com. Jednoduchá cesta ke křišťálově čisté vodě ve vašem bazénu. probazen.com.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
7: Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana s podezřením na nákazu ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Pořad Radiožurnálu Život k nezaplacení získal cenu za citlivé zobrazení chudoby. Česko usiluje o pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031 a počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přehánkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou. Teď už je na cestě do Spojených států. Ani po víc než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
8: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
7: Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok požadovat na obranu 190 miliard korun, to je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP, ale ještě neschválila koalice, připomněl ministr pro sport, zdraví Boris Šťastný z motoristů. Státní rozpočet se teprve sestavuje. Jestli motoristé požadavek podpoří, nechtěl Šťastný předjímat.
9: Naší povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
7: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO i premiér Andrej Babiš ze stejného hnutí už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos. Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Smer je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech. Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. Každoročně ji uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Prokop se ocenění váží.
10: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě je fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
7: Záštitu ceně poskytl prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová.
0: Sport. Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě mohou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa Radiožurnálu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
11: Mohu potvrdit, že český hokej má zájem ucházet se o pořádání mistrovství světa IHF v roce 2031. Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čímž jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na Pražském okruhu před tunelem a nehoda na D1 za Studénkou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště postojíte před Lochkovským tunelem. Do tunelu se vyjíždí pouze levým pruhem kvůli porouchanému kamionu. Zdržení na Radotínském mostě je na 10 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy nová nehoda za Studénkou. V místě, kde před malou chvílí odstranili následky jiné nehody, teď havarovala dvě osobní auta. Jedno je v odstavném a další v levém pruhu. Na místě už jsou opět silničáři se šipkou. Projíždějte opatrně na mokré vozovce. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně u sjezdu na Velkou Dobrou. Na 16. kilometru havarovalo osobní auto, zpomaluje se, výrazně se ale nezdržíte. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem sjíždějte opatrně na Teplice. Na exitu na 64. kilometru odstraňují následky nehody osobního auta, pohybují se tam lidé. A podobná situace i na D10 z Turnova do Prahy. U Svijan na 64. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Jste na exitu, tedy na nájezdu i sjezdu z dálnice je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
5: Hezký středeční večer, je 20 hodin a 6 minut a v norském Oslu se před pár minutami rozjel hlavní program dalšího mítinku atletické diamantové ligy. A hned úvodní disciplína byla z českého pohledu velmi zajímavá, protože se na start postavila nejlepší česká čtvrtkařka současnosti a třetí žena, která dokázala v historii zaběhnout 400 metrů pod 50 sekund po Jarmile Kratochvílové a Tatiáně Kocembové. Ano, mluvím o Lourdes Glorii Manuel, která na mítinku diamantové ligy v Oslu doběhla druhá za vítěznou norkou Henrietou Jegrovou. Ale tak rychlá jako minulý týden Lourdes Gloria Manuel nebyla, když si vytvořila osobní rekord, dostala se pod 50 sekund o 23 sekundy. Tentokrát mladá česká běžkyně v cíli na druhém místě v čase 50 sekund a 13 setin. V Oslu se představí ještě v rámci mítinku diamantové ligy také oštěpařka Nikola Ogrodníková. Jak si povede, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě také uslyšíte.
0: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Tenisce Marii Bouskové hrozila ztráta setu v úvodní sadě duelu proti Doně Vekičové Chorvatce ve druhém kole turnaje v londýnském Queen's Clubu. Na trávě už Vekičová podávala za stavu 5-3 na vítězství v úvodním dějství, ale Bousková se vzepřela osudu. V tuhle chvíli prohrává česká tenistka 5-6, ale je na servisu. Takže věřme, že si dokáže vybojovat tiebreak a že si nakonec vybojuje i vítězství, které by Marii Bouskovou posunulo do čtvrtfinále proti Karolíně Plíškové, které vzdala duel ve druhém setu světová devítka kanaďanka Viktoria Mboková kvůli zranění. Tolik tedy tenis a teď další záležitost. Slavia na Letné. Tohoto paradoxu se dočkáme v národní basketbalové lize. Pražský tým se totiž od nové sezóny sloučí s Nymburkem a své domácí zápasy bude nový klub hrát v hale na Letné na Královce.
1: Ve spojení vlastně ze Slavií jsme našli parťáka, který má stejnou motivaci. To znamená, chceme vytvořit největší, nejsilnější basketbalový klub ve střední Evropě.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra. Po sloučení středočeského týmu se Slaví se stane polovičním vlastníkem nově vzniklého klubu SK Slavia Praha Era NBK.
1: Slavia přenese do tohoto projektu nejen změnu místa vlastně a v přesun do hlavního města Prahy, což je obrovský marketingový obchodní potenciál, ale je tady prostě obrovská fanouškovská základna, největší v České republice, skoro 2 miliony fanoušků Slavie. To je prostě věc, která i v dnešním světě, jak vidíte, a v Evropě je poměrně běžná, propojení toho basketu a fotbalu. Pro nás je vlastně tato volba a tento krok nezbytným, aby jsme mohli dále růst.
2: Nymburští basketbalisté jsou 20násobnými českými šampiony a aktuálně bojují o další triumf ve finále proti Pardubicím. Slavia se po obnovení klubu v roce 2020 vrátila do nejvyšší domácí soutěže před 4 lety.
3: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
2: Říká spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař. Nymburk podle Podpěry do nově vznikajícího klubu přináší hlavně zkušenosti.
1: Hrát takto úspěšně European Champions League vlastně s jedním z nejnižších rozpočtů soutěže a pravidelně se v posledních 8 letech 4x zúčastnit Final Eight, tak to samozřejmě vyžaduje určité know-how. Přinášíme vítěznou mentalitu. Prostě vítězná kultura, to je zapsáno v genech DNA Nymburka. To je jak organizačního týmu, který je nastaven prostě na mezinárodní úroveň. Na mezinárodní úroveň je nastaven samozřejmě i hráčský kádr a tak to vlastně celé koncipujeme od začátku. A samozřejmě v neposlední řadě přinášíme do toho spojení určitý respekt našich soupeřů, který jsme se za více než 20 let vyrobili.
2: Sloučením Nymburku a Slavie, ale basketbal ve středočeském městě nekončí.
1: Basketbalová akademie zůstává v Nymburku, stejně jako naše Bčko Polabí. V Nymburku zůstává i tréninková báze, v Nymburku odehrajeme ještě některé zápasy.
2: Domovem pro SK Slavia Praha Era NBK bude pražská hala na Královce. Do budoucna by ale basketbalisté ambiciozního týmu chtěli sdílet novou halu z hokejisty Slavie v Edenu a cílem je v ní hrát chystanou evropskou NBA.
4: Basketbal je ve světě druhý nejpopulárnější sport globálně a NBA je samozřejmě nejprestižnější organizace. A ta šance být součástí toho projektu je pro nás ten hnací motor toho, abychom v těch 2-3 letech, kdy ta šance bude, pak už velmi pravděpodobně nebude, udělali maximum pro to, abychom se tam dostali.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Tomáš Petera, který stejně jako Tesař bude vlastnit i část nově vznikajícího klubu. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: No a k řečenému se určitě sluší doplnit, že Nymburk samozřejmě, jak bylo zmíněno, bojuje stále ještě o titul České národní basketbalové lize. Hraje s Pardubicemi série vyrovnaná 2-2 na utkání a pátý duel uvidí zítra Nymburk. 17 hodin a 15 minut dojde na úvodní rozkok a vy tenhle duel na Radiožurnálu Sport samozřejmě zase uslyšíte. Stejně jako všechny důležité sportovní události, včetně fotbalového mistrovství světa, které se blíží soutěží. Všechno vypukne už zítra večer úvodním duelem mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Čeští fotbalisté vstoupí do turnaje v pátek nad ránem o 4 hodin zápasem proti Jižní Koreji. Jak jinak než v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Teď je 20 hodin a 16 minut. Příjemný středeční večer.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v aktuálním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Halová mistryně světa před pár minutami v Oslu zopakovala umístění z Říma a znovu nestačila jen na norku Henriette Jägerovou. Tentokrát Lourdes Gloria Manuel dosáhla na čas 50 sekund 13 setin a to je její druhý nejlepší výkon v kariéře. Minulý týden v Římě totiž běžela 49,77 a jako třetí česká atletka v historii se dostala tedy pod hranici 50 sekund. V Oslu program pokračuje samozřejmě ještě dál a do akce se dostane i další česká reprezentantka, konkrétně oštěpařka Nikola Ogrodníková.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A u královny sportů ještě zůstaneme. Na stadionu v Benešově totiž bojovali děti na republikovém finále poháru rozhlasu. Někteří žáci a žákyně druhých stupňů základních škol předvedli někdy až mimořádné atletické výkony a do středních Čech je přijel podpořit třeba i patron 57. ročníku této týmové soutěže. V současnosti nejlepší český překážkách na krátkých sprintech. Jonáš Kolomazník.
3: Je to jedna z mojich nejoblíbenějších soutěží, na kterou vždycky rád vzpomínám, protože že ten týmový duch prostě se dá zažít jenom na několika závodech v atletice, protože to je individuální sport a pohár rozhlasu byl fakt v tomhle úplně suprovej.
4: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport na útulném stadionu v Benešově Jonáš Kolomazník, semifinalista halového světového šampionátu v Toruni v běhu na 60 metrů překážek. Teď je mu 23 let a v žákovském věku prý svými výkony moc nevynikal a tak rád vzal roli patrona, nebo chcete-li tváře tohoto ročníku poháru rozhlasu.
3: Nikdy mě to nenapadlo a jsem se sem nikdy nedostal na finále s klukama, s naším týmem.
5: Neměli jste tak silný tým.
3: Neměli jsme, bohužel. Vždycky jsme těsně skončili v krajském kole na druhém a na třetím místě, takže jsem popravdě tady nikdy nebyl na finále a je pro mě takový hezký melancholický zadosti učinění se sem dostat. Sice úplně v jiné roli, ale v o to hezčí roli, protože můžu být jakoby vzorem pro nastupující generaci.
4: A to evidentně Jonáš Kolomazník je, přestože třeba ještě širší veřejnosti zas úplně známý není, tak díky výkonům na dráze, ale třeba i aktivitou na sociálních sítích je velmi oblíbeným atletem u žáků základních škol. A když se podíváme na některé finálové výkony dětí, tak třeba 190 cm Antonína Baránka z Břeclavy ve výšce nebo 640 cm Richarda Tužila z Prahy v dálce už rozhodně zaujmou. Sledoval je přímo na stadionu i šéf české atletiky Libor Varhaník, který mluvil o důležitosti poháru rozhlasu.
6: 57 ročníků, to je pro soutěž školní určitě nevídaný a pro nás je to určitě to pokračování, je velmi šťastný, když vidím, jaký zájem o to stále je a my budeme bojovat o to, abychom to udrželi.
4: Doplnil Libor Varhaník. Z Benešova Jakub Marek, Radiožurnál.

0: skoro v 16 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
1: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekvována. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Na dnešním semináři ve sněmovně to řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Nemocí trpí přes milion Čechů. Česká diabetologická společnost Jana Evangelisty Purkyně spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. Těžba organizace zemí vyvážejících ropu v květnu klesla na nejnižší hodnotu nejméně od roku 2000. Důvodem je americká námořní blokáda, která omezila íránský vývoz, a taky skutečnost, že Írán prakticky uzavřel Hormuzský průliv, což snížilo vývoz dalších producentů v Perském zálivu. Píše to agentura Reuters, která vycházela z údajů o přepravě ropy. A správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například i hudebník a bývalý ministr Michal Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři, a rozpadla se taky správní rada. Z projektu to odešla i jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Sport. Atletka Lourdes Gloria Manuel si doběhla na mítinku Diamantové ligy v norském Oslu pro druhé místo. V závodu na 400 metrů proběhla cílem v čase 50,13 sekundy a nestačila jen na domácí Jägerovou, která jako jediná běžela pod 50 sekund. Už za chvíli se v soutěži o štěpařek představí další česká atletka, olympijská medailistka Nikola Ogrodníková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D4 u Řitky a v Brně uzavřený Královopolský tunel. Na D4 ze Strakonice do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku. Na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce. Podobná situace i na dálnici D1 z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339.

0: 9,5 je po kolizi dvou osobních aut uzavřený levý pruh. Na místě už jsou silničáři se šipkou, je to s opatrností průjezdné pravým pruhem. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením před Lohkovským tunelem. Do tunelu se vyjíždí pouze levým pruhem kvůli porouchanému kamionu. Kolona už se ale rozjela, zdržení je krátké. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu u Řehlovic. Ve sjezdu na Teplice na exitu na 64. kilometru havarovalo osobní auto, které teď budou odtahovat a průjezd je omezený. A v Brně je uzavřený Královopolský tunel po nehodě. U srážky dvou osobních aut zasahují záchranáři a zavřené je to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Hrát tenis na britských ostrovech je občas za trest, nevyspytatelné počasí, častý déšť, no a tak přerušování zápasů, které rozhodně tenistům nepomáhá. Aktuálně to zažívá Marie Bousková, která hraje o postup do čtvrtfinále na trávě v londýnském Queen's Clubu proti Chorvatce Donně Vekičové. Chorvatka vede 6-5, Bousková se chystá na podání, když v tom je utkání kvůli dešti přerušeno. Takže obě dvě se museli uchýlit do útrob stadionu a teď čekají, ještě se na kurt ještě vrátí. Tolik jedna tenisová zpráva, teď druhá, která je opravdu hodně zajímavá, protože Karolína Muchová spojí síly s jednou z nejlepších tenistek historie. Příští týden v Berlíně si totiž zahraje čtyřhru se Serenou Williamsovou. Pro 44-letou americkou legendu to bude druhý turnaj po skoro čtyřleté pauze. První zažívá teď v londýnském Queen's Clubu. No a tam postoupila s Kanaďankou Victorií Bokovou do druhého kola, ale jak už jsme si dnes ve vysílání Radiožurnálu Sport říkali, Boková se zranila v zápase s Karolínou Plíškovou o postup do čtvrtfinále v průběhu druhého setu a otázkou je, jestli bude schopná do čtyřhry po boku Serény Williamsové nastoupit. Ať už ano nebo ne, tak příští týden v Berlíně se tedy Serena Williamsová postaví na kurt k deblovému zápasu s Karolínou Muchovou. Ta se přitom čtyřhře zase až tolik nevěnuje. Za letošní i loňskou sezónu v ní odehrála dohromady jen dva turnaje. Ale na olympijských hrách Paříži v roce 2024 skončili s Lindou Noskovou čtvrté. Kateřině Siňakové to tedy nevyšlo, ta musela nabídku Serény Williamsové na společný start ve čtyřhře právě v londýnském Queen's Clubu odmítnout, ale teď tedy volba americké legendy 44-leté vítězky 23 Grand Slamů v singlu padla na Karolínu Muchovou.

0: 20 hodin 45 minut posloucháte Radiožurnál Sport a míříme na led. 18-letý hokejista Adam Novotný udělal výrazný krok k tomu, aby byl za dva týdny nejvýše českým draftovaným hráčem do NHL. Po vydařené sezóně v kanadské juniorce totiž ještě navýšil své ambice na víkendových combine testech v Buffalo, kde patřil ve fyzických testech k nejlepším. Po svém návratu sportovnímu reportérovi Tomáši Borovcovi královéhradecký odchovanec přiznal, že se na sraz pozvané stovky hokejových talentů hodně chystal.
1: 5,5 týdne jsem se na to připravil, že věděl jsem, že kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem chtěl něco podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejvíc jsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo ta práce.
2: Kolik těch disciplín celkem bylo?
1: Řekl bych něco mezi 10-15, takže to nebylo vlastně v jeden den, to by bylo docela náročný. Ten člověk se tam hrozně jako vyhecuje. Ty výsledky byly samozřejmě lepší, než když jsem byl třeba sám posilovně, tak i ty třeba ty chyby. To jsem se jako úplně vyhecoval, že jsem byl jako sám sebe překvapený.
2: 18 chybů, druhý nejlepší zápis v historii combine testů. Jenom Jack Hughes byl lepší o jeden z chyb. Co zapříčinilo to, že jste se vyhecoval?
1: Já jsem byl poslední hráč, který prošel celýma těma disciplínama v ten poslední den. A já jsem viděl, že jakoby z chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekli mi, chci vidět dneska 18. Tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19. Protože už mi to bohužel nedovolili, ale tak jsem dal těch 18 určitě.
2: Když jsem se díval na hmotnost Jacka Hughese, tak on měl v době, kdy dělal chyby na combine testu o 17 kilo méně než vy, takže to ještě víc vyzdvihuje váš výkon.
1: Samozřejmě to rozdíl, jestli taháte 92 kilo nebo 75 kilo.
2: Zástupci klubů byli přímo na testech?
1: Tak většinou každý tým tam měl 2-3 zástupce. Takže i to vás vlastně vyhecuje, že prostě vy se podíváte na tu tribunu tam a tam ty GM z klubu, scouti a já bych řekl, že jsou tak 5 metrů od vás.
2: Figurujete v možné první 20 pro draft. Myslíte si, že právě ty combine testy a ty pohovory s tím mohou i hnout?
1: Podle mě můžou stihnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
2: Komunikace, pohovory, samozřejmě v angličtině.
1: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky, měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
2: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
1: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty, máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí, že jo. Každý se vás ptá na ní otázky a všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová a sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně co nejskutečnějšího. Většinou ten první meeting je takový, že jste nervózní a pak víceméně to všechno stejný.
2: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
1: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco, protože jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale plně to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená, to už známe několik případů prostě z minulých draftů. Když jste draftovaný, tak to samozřejmě nic neznamená a je to jenom prostě motivace k další práci. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
2: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování combine testů v Buffalu před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: 20 hodin 51 minut středa 10. června. Zítra začne úvodním zápasem mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou fotbalové mistrovství světa. No a pár hodin později v pátek nad ránem našeho času do něj vstoupí také čeští fotbalisté. Utkají se s Jižní Koreou, budete u toho díky přímému přenosu v podání našich reportérů. Ti už jsou na místě v Guadalajáře, přesunovali se včera na rozdíl od českých fotbalistů, kteří to zvládají dnes, a tak se s jedním z našich mužů v barvách radiožurnálu Sport na fotbalové mistrovství světa spojíme po 21. hodině. Teď se ale ještě vrátíme k jedné velké události v žákovské fotbalové lize. Zaujal nás totiž návrat brankáře Karla Nikodéma, který nastoupil v závěru posledního utkání kategorie do 15 let. Šlo o zápas České Budějovice Teplice, který skončil nerozhodně 1-1. To ale rozhodně nebylo to nejdůležitější.
1: Karlu Nikodémovi před rokem lékaři diagnostikovali Ewingův sarkom, zhoubný nádor, který vznikl z buňky kosti nebo měkkých tkání. Trenér Akademie Dynama České Budějovice Radim Pouzar v poločase zápasu s Teplicemi už měl jasno o vítězi.
2: Je to vítězství jeho, protože po tom roce, kdy absolvoval strašně moc věcí, jsem rád, že v průběhu druhého poločasu naskočí, a já věřím, že dokonce i to vítězství uděláme pro něj.
1: V 67. minutě utkání hlavní rozhodčí zastavil zápas. Všichni hráči přiběhli k čáře a přivítali Karla Nikodéma zpátky na hřišti. Utkání sice skončilo nerozhodně 1-1, ale Dynamo si i tak zajistilo v kategorii do 15 let zisk mistrovského titulu. A Karel Nikodém přebíral se svými spoluhráči zlaté medaile. Odměna to je pro celý tým i pro trenéra Radima Pouzara.
2: A mě je to obhajoba, která je vždycky těžší, a já musím říct, že kluci od prvních kol čapli za správný konec, udělali jsme šňůru 12 zápasů. A ono se pak jako k tomu cíli potom jako blížíš líp, než když někoho doháníš. Pořád jsme byli celou sezonu nahoře a udržovali jsme si dostatečný náskok před soupeřema.
1: Ve 29 zápasech tým ani jednou neprohrál. Přesto si trenér Pouzar naprosto jasně uvědomuje, že v žákovské kategorii není první místo v tabulce jedinou prioritou.
2: 100%, ale u tohohle týmu jako platí dvojnásob. Jednak jsou vítězní typy hráčů, mají vítězní ducha a zároveň jsou skvělí fotbalisti, ale mají před sebou jako velkou cestu, a pokud nebudou makat dál, tak na ten vrchol jako nedojdou. No.
1: Na vrchol doma v Českých Budějovicích nebo možná někde úplně jinde. A tým Dynama totiž nedostal licenci a zmizí z profesionálních soutěží.
2: Samozřejmě, že to kluci jako vnímají, ale by to mělo vliv na nějaký chod nebo na nějakou atmosféru v kabině, to 100% ne.
1: Odpověděl trenér fotbalových mistrů České republiky v kategorii do 15 let Radim Pouzar. I přes všechny pochvaly, které on a hráči dostali, je vítězem závěru úspěšné sezóny Karel Nikodém, který se vrátil na hřiště po sérii chemoterapií. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na Radiožurnálu Sport se blíží zprávy v 21 hodin a poté už se vypravíme do Mexika, protože tam přesně za 24 hodin vypukne fotbalové mistrovství světa.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: České děti z chudších rodin mají podle mezinárodní studie vyšší riziko nadváhy i depresí. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Český fotbalista Kuchta poprvé trénoval s národním týmem v dějišti mistrovství světa. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBCS, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí. A to až o polovinu, vysvětluje vedoucí výzkumu Michal Kalman.
4: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
2: Energetická společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností. Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu.
5: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
6: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
7: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání Radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
6: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
7: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. Hrát se bude v mexické Guadalajaře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře před zápasem mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
8: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Vyškovem i na D4 u Řitky. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna nová nehoda za Vyškovem. Na kilometru 220 se převrátilo obytné vozidlo. S opatrností je průjezdný pouze levý pruh, na místě už je policie. Brzdí se před kratší kolonou, která je na 5 minut. Na D1 překáží nehoda také v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Je to s opatrností průjezdné plynule. Na D4 ze Strakonice do Prahy překážejí následky nehody u Řitky. Na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zavřené jsou dva jízdní pruhy.
10: Osobní vozidlo bez svodidlek ve středový. Je tam IZS-ko, šipka, průjezdný je jenom odstavný pruh.
9: Zpomaluje se, kolona se ale netvoří. Na D8 z Prahy do Ústí pozor ve sjezdu na Teplice. Došetřují na exitu 64 nehodu. Dá se s opatrností projet. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Kamion s defektem pneumatiky blokuje pravý a prostřední pruh, projíždí se pouze levým, už bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
11: Už to nebude trvat ani plných 24 hodin, tedy jeden celý den, a v Mexico City začne úvodní zápas mistrovství světa ve fotbale mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou. No a potom o 9 hodin později, tedy respektive o 7 hodin později, ve 4 hodiny ráno v pátek našeho času nastoupí čeští fotbalisté v Guadalajáře proti Jižní Koreji. Reportéři Radiožurnálu Sport už jsou na místě, a tak se s jedním z nich za malou chvíli spojíme, abychom zjistili, jak to v Guadalajáře vypadá, na jakém stadionu čeká české fotbalisty premiéra a co ještě absolvují předtím, než zítra tedy půjdou do utkání s Jižní Koreou. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
12: a Filip Šedivý.

0: Fotbalové mistrovství světa se nezadržitelně blíží, a to i pro české reprezentanty. Budou vlastně týmem, který odehraje druhý zápas na šampionátu, protože byli nalosováni do skupiny A, kam patří i pořádající Mexiko, které duelem proti Jihoafrické republice všechno zítra od 21 hodin našeho času otevře. No a pak v pátek ráno od 4 nastoupí v Guadalajáře svěřenci trenéra Miroslava Koupka proti Jižní Koreji. No a právě v tomhle mexickém městě už je od včerejška trojice reportérů radiožurnálu Sport a s jedním z nich, Mirem Vasičem, jsme právě ve spojení. Miro, hezký večer, tady odsud z Prahy. No, k vám hezké poledne?
1: Hezké popolední, no, je jedna hodina popolední.
0: Tak, ano, osmihodinový rozdíl, takže předpokládám asi příjemné počasí, sluníčko a také příjemná atmosféra plná očekávání. Je Guadalajara natěšená na start fotbalového šampionátu?
1: No, vnímáte tady, že se bude hrát mistrovství světa, vidíte různé malůvky na stěnách a podobně, ale zase, že by byla nějaká přehnaná atmosféra, to úplně ne. K tomu počasí teď je spíš tak nějak dusno, je zatažená obloha, občas tady prší a fouká, takže trochu změna proti Dallasu nebo okolí Dallasu, kde má základnu český tým, tam je vyloženě vedro a hrozné dusno. Je to taková prádelná, tady je to o něco málo lepší, je to také více než 1500 metrů nad mořem. Ano, víte, že tady bude mistrovství světa, ale že by tady lidé juchali a podobně, tak to zase takovouhle atmosféru tady nenajdete.
0: Možná, kdyby hráli zápas k Guadalajáře domácí Mexičané, tak by to vypadalo jinak. Uvidíme, kolik přijde na souboj mezi Čechy a Jihokorejci fanoušků přímo na stadion. Na stadion, který má kapacitu skoro 50 tisíc. Miro, jak vypadá?
1: No, je to krásný architektonický kousek. Pokud byste si vzali takový zelený kopec, seřízli mu vršek a na to nasadili střechu kulovitou, tak nějak to vypadá na rovině, najednou prostě kopeček. On to byl i záměr architektů, Francouzi projektovali tenhle stadion a tady blízko je taková rezervace a jmenuje se Bosque de la Primavera, kdo to zná v Guadalajáře, nevím, kolik takových lidí v Česku je. No a architekti to pojali tak, že to je vlastně další kopec téhle chráněné oblasti. Podle jednoho z těch mužů, kteří projektovali tenhle krásný stadion, pana Puzeta, tak mu trochu připomíná horu Fuji a ona to skutečně má být taková sopka a ta bílá střecha okolo by měla právě symbolizovat dým nebo nějaký zamračený prostor nad stadionem. Takže stadion je to skutečně krásný.
0: Ve studiu radiožurnálu Sport se dívám na obrázek tohoto stadionu a opravdu je to zážitek k němu přijít asi zvenku a zážitek by to mohl být, věřme, fotbalový i uvnitř v tom utkání mezi Čechy a Jihokorejci, hlavně tedy doufejme díky výkonu svěřenců trenéra Miroslava Koupka. Jak ti na tom vlastně jsou? Co je těch pár hodin před zápasem ještě čeká?
1: Tak momentálně jsou stále ještě na cestě z Dallasu sem do Guadalajary, ale už za nějakou, teď je jedna, takže za hodinu, za dvě a půl hodiny už by měl mít Miroslav Koubek tiskovou konferenci právě tady na stadionu v Guadalajáře a potom o nějakých pět hodin později si Češi také zatrénují, ale to nebude tady na tom hlavním stadionu, to bude o kousek vedle na tréninkových plochách. No a k dispozici by měli být kapitán národního týmu Ladislav Krejčí a také Lukáš Provod, takže řekněme dva důležití hráči české reprezentace, která samozřejmě chce uspět na tomhle turnaji. Hodně se řešila ta nadmořská výška takhle z pohledu běžného člověka, který se tady pohybuje druhý den, tak vám to žádné obtíže nedělá. Samozřejmě nevykládáme nebo nevynakládáme u toho takovou fyzickou zátěž, jakou budou muset předvést fotbalisti a ono někdy prostě těm týmům, které nejsou zvyklé na tuhle nadmořskou výšku, je to zhruba jako sněžka, tak jim třeba ve druhém poločase dochází dech, protože srdce pracuje rychleji, ale nestačí se svaly okysličovat a tak podobně. Ale to se všechno dozvíme až v momentě zápasu.
0: Tak doufejme, Miro, že vám zítra nedojde dech během komentování duelu mezi Čechy a Jihokorejci a že to všechno pěkně zvládnete, tak abychom si i my u rozhlasových přijímačů užili přímý přenos úvodního vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa, i když samozřejmě klíčový bude jejich výkon. Jak ty očekáváš společně se svými kolegy, když jste se bavili s Lukášem Michalíkem a Mikulášem Jášou, že by to Češi měli zvládnout, protože samozřejmě už jste asi trochu se snažili nastudovat i Jihokorejce, takže ten úvodní zápas vašima očima, vaším očekáváním, jak to vnímáte?
1: No, bude to souboj korejské rychlosti s českou zarputilostí, alespoň podle těch výkonů, které v poslední době oba dva týmy podávaly. Samozřejmě velkou hvězdou korejského týmu Song Hyun-min, který hraje ve Spojených státech teď už, ale známý byl především z Tottenhamu, ten by měl mít velkou hrozbou, stejně jako In Kang-in, který hraje za Paris Saint-Germain. To jsou asi dvě největší hvězdy, byť když jsme se bavili třeba s korejskými novináři, tak oni říkají, že Son už je starý, ale těžko říct, jestli tohle lze povědět o takovémhle borci, takovémhle fotbalistovi. Takže asi souboj korejské rychlosti s českou zarputilostí a hlavně důležitou roli budou hrát znovu standardní situace.
0: Věřme, že se z nich Češi prosadí. Uslyšíme to tedy v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport v pátek ráno od 4 hodin, tedy Česko-Korea na začátek mistrovství světa. Mirko, díky a těším se tedy brzy na slyšenou. Tak bohužel spojení na poslední chvíli vypadlo, ale slyšeli jsme všechno podstatné od našeho reportéra přímo v Guadalajáře.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A sluší se doplnit, že ještě než tedy budou rozehrány úvodní duely světového šampionátu, tak na Radiožurnálu Sport se můžete těšit na dva speciály. Zítra po 10. v rámci desítky Pavla Horváta probereme především český národní tým a potom hodinu před startem úvodního duelu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou, tedy od 20 hodin se můžete těšit na speciál k celému světovému šampionátu. Teď máme 21 hodin a 17,5 minuty středu 10. 5. června. Příjemný večer a klidný poslech.

0: Ve vysílání radiožurnálu Sport jsme před chvílí byli v mexické Guadalacháře a tak tam ještě chvíli zůstaňme, protože už jsou tam také pár chvílek čeští fotbalisté a my právě v tomto mexickém městě v pátek nad ránem českého času vstoupili do světového šampionátu. Úvodním soupeřem národního týmu na turnaji bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do zápasu v brance s hrdinou penaltových rozstřelů v baráži, golmanem Matějem Kovářem.
1: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář.
2: Bylo mi jasné, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to bude, a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
3: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
4: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře, měl mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
3: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
6: brouka do hlavy,
5: tady na jenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
3: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Stejně jako minulý týden v Římě byla i v norském Oslu na mítinku Diamantové ligy česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel na druhém místě v cíli. Tentokrát nepokořila hranici 50 sekund, za kterou zaostala o 13 setin, ale nestačila pouze na domácí Jegrovou. S časem ani s výsledkem spokojená nebyla a taky s počasím běželo se pouze ve 13 stupních Celsia. Ovšem Lourdes Gloria Manuel to brala jako dobrý trénink na mistrovství světa, které bude hostit anglický Birmingham.
1: Na to, že ty podmínky prostě nebyly tak, jak jsem si přála, není to něco, na co jsem zvykla, tak jsem si aspoň mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat v Birminghamu, takže se jenom snažím takhle projít tu diamantovou tour a vyzkoušet si prostě co nejít závodu můžu, abych se trochu naladila na to dospělácký závodní.
0: Lourdes Gloria Manuel tedy na diamantové lize v Oslu druhá na čtyřstovce v soutěži o štěpařek Nikola Ogrodníková obsadila sedmé místo.

0: Radiožurnál je s vámi v 9:30. A taky Jana Gulda se zprávami.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% je závazek členů NATO. Irsko zveřejnilo priority svého předsednictví v Evropské unii, které začíná 1. července. Irové unii povedou už po 8. a budou prosazovat program zaměřený na klíčová témata konkurenceschopnosti, hodnot a bezpečnosti. Jejich heslem je irské přísloví "V jednotě je síla". Ruské úřady uvolnily přístup k americké internetové herní platformě Roblox, populární mezi dětmi. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo digitalizace. Podle ministerstva se tak stalo poté, co se Roblox zavázal posílit ochranu nezletilých uživatelů a splnil požadavky ruských zákonů. Herní platformu úřady v Rusku zakázaly na počátku loňského prosince. A poštovní muzeum v Praze otevírá novou expozici o dějinách poštovnictví a telekomunikace. Ve Vávrově mlýně jsou k vidění první telegrafy, telefony i tisíce známek. Poštovní muzeum patří od nového roku pod Národní technické muzeum. Sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců. Sport. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy 3 disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové a kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na double kanoji závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze, kajakáře Josefa Dostála. První rozjížďky evropského šampionátu se pojedou ve čtvrtek. Na místě je i náš reportér.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Vyškovem i na D4 u Řitky. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se za Vyškovem na kilometru 220 převrátilo obytné vozidlo. Průjezdné je to pouze levým pruhem. Brzdí se, kolona se už ale netvoří. Na D1 z Prahy do Brna máme hlášenou překážku před odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru stojí porouchané vozidlo, které blokuje průjezd v jednom jízdním pruhu. Na D4 ze Strakonice do Prahy se uklízí po nehodě u Řitky. Na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel a podle informací od řidičů je to průjezdné jen odstavným pruhem i tam bez kolony. Na D4 z Prahy do Strakonic zpomalte také za Miroticemi. Na 78. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Do tunelu se vjíždí pouze levým pruhem kvůli porouchanému kamionu v tunelu. Ani tam se už ale výrazněji nezdržíte. A v Brně stále řeší nehodu v Královopolském tunelu. Už se dá projet ve směru na Žabovřesky, do Králova pole je ale provoz zastavený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny. 800 553 553

0: pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami a večer pak srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Celkem 9krát se v minulosti českoslovenští nebo později čeští fotbalisté zúčastnili světových šampionátů. Takže pro náš seriál na Radiožurnálu Sport jsme měli dost materiálu, abychom se za jednotlivými turnaji s českou nebo československou účastí ohlédli. Zatímco u některých šampionátů si i sportovní fanoušci, kteří mají docela bohaté a dá se říci i hluboké fotbalové znalosti, jen těžko vybaví přesné umístění československého týmu, tentokrát budeme mluvit o takovém turnaji, na který se nezapomíná. V roce 1962 totiž tým okolo Josefa Masopusta získal v Chile stříbro.
1: V základní skupině fotbalového mistrovství světa 1962 Čechoslováci porazili Španělsko, poté remizovali s Brazílií a do vyřazovací fáze postoupili i přes závěrečnou prohru s Mexikem. Ve čtvrtfinále zvítězili těsně 1-0 nad Maďarskem, v semifinále porazili Jugoslávii 3-1.
2: Ve finále se střetnou nejlepší fotbalová mužstva světa Československé socialistické republiky a Brazílie.
1: Tak to pak vítal komentátor Karel Malina, posluchače Československého rozhlasu u poslechu přímého přenosu ze zápasu, ve kterém se Čechoslováci dostali díky trefě Josefa Masopusta do vedení.
2: Československý fotbalový reprezentanti se ujímají v 15. minutě prvého zápasu vedení 1-0.
3: Radši bych nedal první, ale poslední branku v tomto utkání, která by bývala rozhodla o tom, že titul bychom si odvezli k nám do Československé socialistické republiky.
1: Říkal Masopust krátce po návratu do Československa. Vedení totiž vydrželo jen asi 2 minuty. Poté srovnal Brazilec Amarildo, náhradník za zraněného Pelého.
2: Pekná akcia, pekná strela.
1: Jihoameričané nakonec vyhráli 3-1 a obhájili titul mistrů světa. Čechoslováci se domů vrátili jako hvězdy, o kterých vznikaly písničky.
4: Kdo pak byl první? Kdo byl druhý tam na pobřeží Chile?
1: Kromě hezkých pocitů ale na stříbrné hochy nic moc nečekalo. Za prémii 5000 korun československých si mohli koupit třeba televizi a ještě museli v duchu doby mluvit o tom, že vlastně ani to nepotřebují.
3: Takové přijetí třeba, jako se nám dostalo dnes, to skutečně se nedá penězi zaplatit.
1: To byl opět Josef Masopust. Trenér Rudolf Vytlačil zase mluvil o tom, jestli jeho svěřenci nezamíří do slavných klubů z kapitalistického západu.
5: Pokusy o tom bylo, ale nikdy nikdo nepřišel s konkrétní věci. A já se domnívám, že kdyby někdo přišel na hráče, tak hráči samotní by s ním vyběhli.
1: Stříbrní fotbalisté tedy nedostali šanci se díky úspěchu zabezpečit po zbytek života. Status legend jim ale zůstal. A v roce 2012 někteří přijali pozvání se do Chile po půl století opět podívat.
6: Takový zážitek, že já už teda do té smrti moc daleko nebudu třeba, ale se mi až někdy slzy hrnuli do očí, protože jsem litoval, že tam nemůže být z těch kamarádů, který ještě žijou a který nežijou, takže tam nemůže být víc těch členů, aby si to prožili s námi.
1: Vyprávěl tehdy Josef Jelínek, který na návštěvu Chile mohl vzpomínat ještě 12 let. Zemřel v roce 2024. Posledními žijícími pamětníky zůstávají Josef Štibrány a Václav Mašek, které spojuje taky to, že se oba na světovém šampionátu roku 1962 zapsali mezi střelce. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Předchozí desítky minut vysílání radiožurnálu Sport patřili fotbalovému mistrovství světa, to se opravdu nezadržitelně blíží. Zítřejší vysílání radiožurnálu Sport mu bude patřit opravdu z velké části. Už v 10 dopoledne v tradičním čase desítky Pavla Horváta, to tentokrát bude speciál především o českém týmu před startem turnaje, no a potom hodinu před úvodním zápasem mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou od 21 hodin nabídneme speciál, tentokrát celkově k turnaji, takže začneme krátce po 20. hodině. A potom se nad ránem samozřejmě dostane také v přímém přenosu radiožurnálu Sport na první zápas českých fotbalistů o 4 hodin ráno proti Jižní Koreji. Ten duel se bude hrát v mexické Guadalajáře. Ale samozřejmě nezapomínáme ani na další sportovní dění. A teď se pojďme věnovat jedné určitě velmi zajímavé akci, která je nejen pro špičkové sportovce. Bronzový olympijský medailista v triatlonu z her Sydney v roce 2000 Jan Řehula se totiž snaží přitáhnout děti k pohybu. A i letos proto pořádá na Rokycanském koupališti a v jeho okolí závody v triatlonu a akvatlonu. Všechno začne ve čtvrtek dopoledne, tedy už zítra, a skončí v pátek v podvečer. Podrobnosti zjišťoval právě u šéfa Plzeňské triatlonové akademie Jana Řehuly náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Jan Řehula a Triatlon Plzeň pořádají závody stejně jako v loňském roce v Rokycanech na Rokycanském koupališti a v okolí, tak pojďme postupně, co chystáte na čtvrteční dopoledne.
2: Tento čtvrtek se v Rokycanech uskuteční akvatlon otevřené mistrovství Plzeňského kraje. Jedná se o kombinaci disciplín plavání a běhu. Vše se odehraje na Rokycanském koupališti, kde je krásné zázemí, čistá voda, takže my se budeme těšit.
1: Pro které kategorie je vlastně tenhle ten akvatlon určený?
2: Tak víceméně se jedná o kategorie od první třídy základní školy až po maturanty ze středních škol. Takže celé spektrum základních škol plus středoškoláci. My letos vlastně ve čtvrtek uděláme ještě sportovní odpoledne pro děti, takže ten, kdo přijde si zazávodit, může zdarma si tam vyzkoušet spousty sportů. Je tam beach volejbal, paddleboarding.
1: Je možné dostavit se přímo na start, nebo je třeba být přihlášen dopředu?
2: V tuto chvíli už máme 150 dětí přihlášeno, což je radikální nárůst oproti loňským 37 účastníkům, takže to jsme rádi. Samozřejmě kdo by chtěl se přihlásit nebo to zkusit přijít přímo v den závodu, tak ta možnost také existuje.
1: Není to jediný závod, k triatlonu patří kromě plavání a běhu také cyklistika, tak pojďme ještě k tomu, co připravujete na pátek, které závody.
2: V pátek na nás čeká triatlon, to znamená plavání, horské kolo a běh. Jsou to zase víceméně rozumné tratě, je to 400 ve vodě plavání, potom 6 km horské kolo a 3 km běh.
1: Mohou dorazit tady i amatéři, kteří se nevěnují tomu triatlonu, nějak cíleně netrénují, ale třeba by je tohle sportovní odvětví zajímalo, protože i tady ten závod je určen vlastně pro žáky základních středních škol.
2: Je to závod pro každého, nejde tam pouze o vítězství, spíš chceme přitáhnout děti k pohybu. Atmosféra je tam výborná, má to tradici tady ten závod vlastně, ale to už bude přímo u toho vršíčka 21. ročník, takže ta tradice tu je.
1: No a trojici závodu, kterou pořádáte v pátek odpoledne, završí tedy ten Rockyman. O jaký závod tady se jedná a pro koho je určen?
2: Rockyman má dvouletou tradici, letos se uskuteční druhý ročník a je to vlastně závod pro každého, aby si zkusil vlastně terénní triatlon, takzvanou exterku, a nebo se může zúčastnit v soutěži štafet. Ve štafetách to vypadá tak, že jeden plave, druhý jede na kole a třetí běží. Informace k závodům najdete na webové stránce triatlonplzen.cz.
1: Zve na závody v triatlonu a také v akvatlonu do Rokycan organizátor Jan Řehula z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: 21 hodin 52 minut na Radiožurnálu Sport jsme před chvílí zvali na triatlonové závody pro školáky a středoškoláky. No a teď vlastně můžeme pozvat všechny sportu chtivé lidi, ideálně z Prahy 2 nebo i z okolí, protože mohou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechal ve svém areálu v Rýrových sadech obnovit atletickou dráhu. Má tartanový povrch s asfaltovým podložím. Přitom ještě do minulého roku se tam běhalo na škváře.
1: Ta škvára, když spršelo, tak to bylo na všem oblečení a když se spadl, tak to byl pak celý zakydaný.
2: Popisuje Ondřej Kněz, který se věnuje skoku do dálky a běhání sprintů. Byl mezi prvními, kteří vyzkoušeli nový tartanový ovál v areálu na Vinohradech.
1: Já jsem na tom určitě výrazně líp než na té škváře. Jako při dešti, když zrovna neběžíš v tetrách, tak to pak dost podkluzuje, to se na to člověk musí dát pozor, ale jinak je to furt v pohodě.
2: Povrch oválu je béžový, což podle místostarosty Sokola Královské Vinohrady Petra Janu vyžadovali památkáři. Cílem bylo sportoviště barevně sjednotit s přilehlou budovou Sokolovny, která je památkově chráněná. Janu vysvětluje, že rekonstrukci areálu je proto nutné provádět postupně.
3: Ten dům byl naposledy rekonstruován v roce 1972 a taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili a teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
2: Běžecký ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
4: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
2: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 58 minut, za chvíli tu budou zprávy, ještě předtím aktuálně z tenisu. Karolína Plíšková postoupila po skreči Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. Světová devítka z Kanady vzdala kvůli zranění kolena ve druhém setu. Někdejší světová jednička Plíšková vyhrála první sadu 6-2, ve druhé byl stav 3-4 z jejího pohledu. Ve čtvrtfinále může být v Londýně k vidění české derby. Karolína Plíšková se totiž o postup mezi čtyřici nejlepších utká s vítězkou duelu mezi Marií Bouskovou a Donou Vekičovou z Chorvatska. Jejich zápas byl ovšem za stavu 6-5 pro Vekičovou kvůli dešti přerušený a dohrávat se tedy bude zítra. No a z tenisu ještě jedna aktualita, opravdu hodně zajímavá, protože Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times. Před startem na londýnské trávě oslovila držitelka 23 Grand Slamových trofejí v singlu ke spolupráci světovou deblovou jedničku Kateřinu Siňakovou. Ta ale kvůli odlišnému programu odmítla. Williamsová tak spojila síly s 19-letou Viktorií Mbokovou. Včera absolvovali vítěznou premiéru, ale teď, jak už tedy jsme zmiňovali, zraněním Mbokové ze zápasu proti Karolíně Plíškové je jejich další spolupráce ohrožena. Stejně jako v Londýně dostala Siriny Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu. Karolína Muchová, která debl prakticky nehraje, za poslední dva roky odehrála jen dva turnaje, tak na okruhu WTA figuruje v deblovém pořadí až na 159. příčce. Ale že hrát čtyřhru umí, dokázala s Markétou Vondroušovou, když na olympijských hrách Paříži obsadili čtvrtou příčku. Tolik tedy tenis a teď už další aktuální a nejen sportovní zprávy.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Ministr Vojtěch vysvětloval na výboru přesuny agend podle opozice nedostatečně. Český dirigent Petr Popelka povede Bavorskou státní operu v Mnichově. Atletka Lourdes Gloria Manuel doběhla na diamantové lize v Oslu druhá. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO dnes poslancům sněmovního zdravotnického výboru vysvětloval přesuny agend z úřadu vlády na ministerstvo. Právě na jeho rezort se totiž mají od července přesunout úředníci, kteří spadají pod radu vlády pro duševní zdraví a pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Bod nechali na program výboru zařadit opoziční poslanci, připomněla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: My jsme tam všichni vlastně vyjádřili obavu, aby se z problematiky závislostí nestal medicínský problém, protože to není jenom medicínský problém, považovali bychom za chybu, aby se to prostě všechno zúžilo jenom ten rezort zdravotnictví. Takže pan ministr nás vůbec neuklidnil, vypadá to, že jsou ale pevně rozhodnutí a krok zpátky už asi možný není.
2: Zítra se mají opoziční zástupci sejít s odborníky na protidrogovou politiku a poté představit další společný postup v této oblasti. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Zároveň byla sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Mašínová sama čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala řád Tomáše Garrigua Masaryka. Novou evropskou stíhačku bude vyvíjet aliance 6 německých firm spolu s evropským výrobcem letadel Airbus a evropským výrobcem raket MBDA, informuje o tom agentura AFP. Mluvčí Airbusu řekl, že oficiálně by měla být spolupráce na projektu podepsaná zítra na mezinárodním leteckém veletrhu v Berlíně. Novou evropskou stíhačku měly původně vyvíjet Francie, Německo a Španělsko. Projekt ale provázely komplikace a neshody týkající se jednotlivých kompetencí, technologií a rozdělení činnosti. Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, Chudárek neupřesnil.
5: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
2: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou, z televize odešel v březnu, od té doby pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a ČT mu po tu dobu měla vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. A český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru, který patří k nejstarším orchestrům na světě. Popelka tak naváže třeba na Richarda Strause nebo Kirila Petrenka. Sport. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na diamantové lize v Oslu druhé místo. Česká atletka tentokrát nepokořila hranici 50 sekund, za kterou zaostala o 13 setin, ale nestačila pouze na domácí Jägerovou. S časem ani výsledkem spokojená nebyla a nebyla spokojená ani s počasím. Běželo se ve 13 stupních, ale Lourdes Gloria Manuel to brala jako dobrý trénink na mistrovství světa, které bude hostit anglický Birmingham.
6: Na to, že ty podmínky prostě nebyly tak, jak jsem si přála, není to něco, na co jsem zvykla, tak jsem si aspoň mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat v Birminghamu, takže se jenom snažím takhle projít tu diamantovou tour a vyzkoušet si prostě co nejít závodu můžu, abych se trochu naladila na to dospělácký závodní.
2: V soutěži o štěpařek obsadila Nikola Ogrodníková sedmé místo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 za Vyškovem a taky na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zpomalte za Vyškovem. Na kilometru 220 se projíždí pouze levým pruhem a kolem převráceného obytného vozidla. Je to ale bez dlouhého zdržení. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pozor na nehodu u Mladé Boleslavy a ve sjezdu na Českou Lípu a k průmyslové zóně. Na 46. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Na D4 ze Strakonice do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku. Na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem, kolona se netvoří. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením v Lhokovském tunelu. A provoz je svedený už před tunelem do levého pruhu kvůli porouchanému kamionu, i tam je to bez kolony. A v Brně se stále vyšetřuje v Královopolském tunelu. U srážky dvou osobních aut se už ale projíždí jedním pruhem ve směru od Králova pole. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy.
0: Dobrý večer. Kvůli silnému dešti a bleskům nezačal poslední přípravný zápas fotbalistů Anglie na mistrovství světa podle plánu. Pořadatelé v Orlandu na Floridě odložili začátek generálky Angličanů s Kostarikou, původně naplánovaný na 22. hodinu a teď máme už 22.07. Ale měl by být tedy původně silně podmáčený trávník připravený k utkání, které by se opravdu mělo odehrát. Pro tým trenéra Tomase Tuchela se jedná tedy o poslední přípravu před vstupem do šampionátu, který přijde na řadu příští středu. To se utkají Angličané s Chorvatskem, jejich dalšími soupeři ve skupině L na turnaji pak budou Ghana a Panama.
3: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Ano, skupina Činasky má jasně pravdu, čas se nedá zastavit a tak už je 22 hodin a 11 minut. A tím pádem si na Radiožurnálu Sport můžeme dát náš pravidelný rozhovor se zajímavou sportovní osobností. To bude tentokrát fotbalový útočník Martin Doležal. To jméno si ještě určitě dobře pamatujete z ligových zápasů, vždyť dnes 36-letý hráč střelil i díky své vysoké postavě v nejvyšší domácí soutěži 86 gólů a to je pěkná porce. Na svém konti má také reprezentační starty. V první lize Martin Doležal naposledy působil v dresu Karviné. V současné době hraje nižší soutěž ve Valašském Meziříčí. A právě tam si ho po jednom z tréninků našel reportér Tomáš Perutka.
1: Martine, vy v současné době hrajete divizi neboli čtvrtou ligu za Valašské Meziříčí. Blíží se konec sezony, tak jak si s týmem vedete, jak byste to hodnotil?
2: Ta sezóna je taková všelijaká. Nemyslím si, že je úplně špatná, ale myslím si, že jsme mohli uhrát více bodů. Letos zase jsme pomýšleli výš, ale teď už to šesté, páté místo maximálně si myslím, že uhrajeme a dohrajeme to do zdárného konce.
1: Jsou tady třeba i ambice na postup, protože tady už se kdysi třetí liga hrála?
2: Nevím, trenér bych chtěl hrát nahoře. Ale jestli by se tak chtěla hrát třetí liga, možná by se chtěla hrát, ale nevím.
1: Co vaše osobní ambice? Pomýšlíte ještě na nějakou vyšší soutěž?
2: Já už asi ne, já už jsem tady vlastně asi druhým rokem. Chodím do práce, takže už na vyšší asi nepomýšlím a myslím si, že ta doba už je taková, že prostě ty týmy už jsou mladší hráči, už to jde víc do rychlosti a já už tu rychlost moc nemám, takže já už to hraju jenom tak zkušenostma a už to tady tak nějak dohraju a budu spokojený asi.
1: Jak vaši spoluhráči, tak asi trenéři, fanoušci na vás hodně sází, tak cítíte na sobě, že je tam ten tlak, jako že vy jste ten bývalý reprezentant, od kterého se tady něco očekává?
2: Tak možná z začátku jsem to tak nějak, když jsem vlastně byl po operaci a najednou po třech měsících jsem začal hrát, tak to bylo takové, že najednou bych asi měl něco ukázat, abych nevypadal jak nějaký loser. Ale jo, jako ten tlak necítím, už odehrál jsem toho, myslím si, že spoustu, takže tlak ne, ale vím, že trenéři a kluci na mě spolíhají, že ty šance mám proměňovat. Z počátku sezóny se to dařilo, teď bohužel nějak to tam nepadá, takže teďka to táhnou zase jiní kluci, ale není to úplně o mě, abych dával ty góly, ale samozřejmě bych byl rád, kdybych se už konečně taky trefil po delší době.
1: Jste známé jméno tady v té soutěži, protihráči si vás více hlídají, více se na vás zaměřují?
2: Myslím si, že jo, že o mě ví, někdy jsou tam na mě dva, ale zase aspoň vyplyne prostor pro dalšího spoluhráče, takže já se v tom vyžívám.
1: Vy už jste mluvil o tom, že kromě toho, že chodíte na tréninky, tak chodíte i do práce, tak jaké profesi se konkrétně věnujete?
2: No, tak vlastně chodím tady do firmy ve Valašském Meziříčí, mechanik zámečník a jsem tam druhý měsíc, takže si zvykám, je tam dobrá parta a zase jsem rád, že to nemám daleko na dojíždění, že mladý tady chodí do školy, hraje hokej, takže to máme tady tak blízko a prostě takový život.
1: Pro profesionální sportovce nebývá úplně jednoduché ten přechod z té pozice profesionálního sportovce do civilního zaměstnání, tak pro vás je to teď čerstvá zkušenost, tak perete se s tím nějak nebo probíhá to hladce?
2: Je to těžší sehnat nějakou práci, když člověk vlastně hrál od nějakých 18 do fotbal a pak najednou jít někam do práce, kde po vás jsou nějakou praxi.
1: Co třeba v budoucnu dělat něco u fotbalu? Trenéra, funkcionáře, to vás naláká?
2: Furt nad tím uvažu. Samozřejmě ty licence si člověk musí projít do začátku, takže zvažu, že teďka bych nějak, kdy bude vypsané, nějaký termín na C-čko, vlastně člověk musí začít od konce, takže bych asi to zkusit C-čko, B-čko, možná A-čko. Takže uvidíme do budoucna, jestli mě to chytne víc nebo ne.
1: Když chvilku odbočíme teď od fotbalu, tak od vašich spoluhráčů jsem se dozvěděl, že vaším koníčkem jsou koně. Takže doma chováte koně a jezdíte na výšky nebo?
2: No, spíš je to koníček manželky. Já jsem k tomu tak nějak jako tak přišel, máme v Podrně Lhotě pozemek, kde budeme chtít stavět a máme tam ještě pozemek vlastně na pastvi, tak teďka v týdnu jsme je teprve převezli domů, měli jsme je ustájené. Jedna je dospělá, ostatní jsou ještě malí.
0: Říká bývalý ligový fotbalista Martin Doležal. Rozhovor s ním bude pokračovat už za malou chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je tady Radiožurnál Sport a rozhovor tentokrát s bývalým prvoligovým fotbalistou Martinem Doležalem, autorem 86 prvoligových gólů. Povídání s ním natočil Tomáš Perutka, který se ptal bývalého fotbalisty také na jeho vášeň ke koním.
1: A vy už se považujete za zkušeného jezdce na koni?
2: Neřekl bych, že jsem úplně zkušený jezdit na výšku, když ten člověk tak jde tak jenom v kroku nebo občas si zacvála a takhle, ale jinak by byl nějaký jezdec, to se říct nedá, to spíš žena ta závodí, takže já jsem takový jenom tak rekreační.
1: Jestli mám dobré informace, tak váš syn hraje hokej?
2: Jo, hraje tady vlastně za Valašské Nezříčí, zatím ho to baví, takže jsem rád, ale hraje i vlastně v Rajnochovicích, tam chodí na fotbal zase.
1: Když se trošku ohledneme za tou vaší dlouholetou úspěšnou kariérou, tak nejvíce vás fanoušci určitě budou znát z dresu Jablonce. Je to klub, který nejvíce sledujete?
2: Tak je to jeden z asi tak z největších, nejvíc, co tak sleduju. Sleduju vlastně, jsou tam ještě kamarádi nebo spoluhráči, se kterými jsem hrál, takže tady tak sleduju, ale samozřejmě sleduju jako fotbaly, hokej, takhle jako co můžu nebo co jde. Snažím se na to dívat a zase se na to dívat už z toho jiného pohledu.
1: Na co jste svojí jablonecké éry nejraději vzpomínáte?
2: Tam je toho asi víc, tam vlastně ten postup do té Evropské ligy, třetí místo, kde jsme uhráli strašně moc bodů, proháněli jsme ještě vlastně druhou Spartu. Tam škoda ještě ten domácí pohár, že se nám to nepodařilo vyhrát, já jsem vlastně byl asi čtyřikrát ve finále a čtyřikrát jsem prohrál, takže. Ale to období tam, v Jablonci se nám narodil syn, takže tam to bylo takové spojení tak nějak všeho dohromady, takže samozřejmě člověk tam strávil určitou nebo většinu část kariéry.
1: Já se zeptám ještě na jeden prvoligový tým. Vy jste nějakou dobu oblekal dres Zbrojovky Brno, tak jakou roli teď podle vás bude hrát Brno jako nováček v první lize?
2: Myslím si, že mají dobrý tým, mají hlavně dobrýho trenéra, musím říct. A jsem rád, že postoupili, vrátili se po roce, takže uvidíme, doufám, že se jim bude dařit.
1: Vy jste hrál i v zahraničí, konkrétně v Polsku, když se na to díváte zpětně, byla to dobrá volba?
2: Nevím, jestli volba, ale byla to aspoň zase další taková zkušenost, kterou člověk zažije v jiné zemi, jiné zvyky. V začátku pro mě bylo dobrý, že tam vlastně byli ještě dva Češi, takže to bylo dobrý, ale oni vlastně po půlce skončili a pak jsem to už tam byl sám jako Čech a ti Poláci k sobě ty zahraniční hráče moc nepustí, takže je to takový, že v šatně OK, ale po tréninku prostě každý jede domů. Naopak v Česku to bylo takový, že po tréninku jsme si třeba sednout na kávu, pokecat a tam to prostě nebylo, tam prostě skončil zápas a všichni jeli prostě domů a nebo většina těch Poláků třeba se potkali, se domluvili a šli si sednout jenom oni. Nebylo to úplně to, co bych očekával.
1: Blíží se fotbalové mistrovství světa, určitě budete sledovat, předpokládám. Co říkáte na naši skupinu?
2: Skupina, těžko říct, tam je to takový nevyspytatelný, vlastně Korea, Jihoafrická republika, Mexiko, takové týmy, které člověk často nevidí. Člověk neví, s čím přijde Korea, s čím přijde Jihoafrická republika, Mexiko, to člověk vidívá na těch mistrovstvích. Všechno se to bude asi odvíjet od toho prvního zápasu s tou Koreou. My si myslím, že když vyhráme, tak z té skupiny můžeme postoupit. Těžko teďka odhadovat.
1: Na závěr se ještě zeptám, koho si tipnete na titul mistra světa?
2: To je těžká otázka. Tam z těch týmů, tam to může být dokoliv, může tam být nějaký překvapení. Vítěze, to vám asi neřeknu, to nevím. To těžko odhadovat tady z toho pohledu. Tam se může stát cokoliv.
1: Říká bývalý fotbalový reprezentant Martin Doležal. Z Valašského Meziříčí Tomáš Perutka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu Sport.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po více než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. Muž byl v Česku hospitalizovaný na žádost amerického velvyslanectví. V pražské nemocnici byl od 21. května ve speciálním uzavřeném pokoji. Při středečních izraelských úderech v oblasti jeho libanonského města Týr zahynulo 12 lidí. O život přišel taky francouzský voják, který sloužil v misi OSN. Při přípravě na výcvik ho zasáhl náhodný výstřel. Informovalo o tom francouzské ministerstvo obrany. Francie má v misi UNIFIL jeden z nejpočetnějších kontingentů. Na jihu Libanonu slouží 600 jejich vojáků. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty pak klesne o 22 haléře na 39 korun a 69 haléřů. A dnes uplynulo 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisti srovnali obec se zemí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřelili 173 mužů. Většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů.
2: Sport.
1: Tenistka Karolína Plíšková prošla do třetího kola turnaje v Londýně. Na tamní trávě jí ve druhém setu za stavu 6-2 a 3-4 vzdala Kanaděnka Mboková. Navázat se na Plíškovou pokusí Marie Bousková, která nastoupila ve stejné fázi turnaje proti Chorvatce Vekičové. Za stavu 5-6 v první sadě byl zápas kvůli deště přerušený a dohrávat se bude zítra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Vyškovem a taky na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna překáží nehoda za Vyškovem. Na kilometru 220 je uzavřený pravý pruh, převrátilo se tam obytné vozidlo. V levém pruhu se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru stojí porouchané vozidlo, blokuje tam jízdní pruh. Na nehodu pozor také na dálnici D10 z Prahy do Turnova. U Mladé Boleslavy se ve sjezdu na Českou Lípu a k průmyslové zóně na 46. kilometru střetlo osobní auto s nákladním. Na sjezdu je pomalejší provoz, tak opatrně. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za Chlumcem nad Cidlinou. Na 54. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost postupně proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 10. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalové mistrovství světa začne v Severní Americe a Mexiku už zítra. No a na první zápas se chystají i čeští fotbalisté. Právě jim bude věnována i první zpráva tradičního večerního sportovního přehledu, který tentokrát startuje ve 22 hodin a 38 minut a na starosti ho má Pavel Tilšar. Pavle, vítej.
1: Hezký večer. Čeští fotbalisté přiletěli z Texasu do mexické Guadalajary, kde je čeká úvodní duel šampionátu proti Jižní Koreji. S týmem před odletem poprvé trénoval i útočník Jan Kuchta. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odletěl zraněný. Připravený by tak měl být i pro úvodní zápas, který Češi odehrají v pátek od 4 hodin ráno českého času. V souboji s Koreou si musí Češi dávat pozor zejména na ofenzivní hráče soupeře. O jejich přednostech mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
2: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
0: Světový šampionát začne zítra v 21 hodin zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Ve vysílání radiožurnálu Sport vám ho nabídneme v přímém přenosu. No a bude mu předcházet hodinový speciál a už dopoledne po 10. se můžete těšit na desítku Pavla Horváta, která bude tentokrát věnována především českému národnímu týmu na světovém šampionátu.
1: Fotbalisty Baníku Ostrava do přípravy na novou sezonu povede Roman Skuhravý. Informaci oficiálně potvrdil klub. Skuhravý naposledy vedl na jaře tým Slovácka.
3: Trenér Roman Skuhravý působil dříve v Jablonci, Dukle, Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhravý nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport.
5: Sportovní přehled.
0: Sloučením basketbalového Nymburka a Slávie vznikne od příští sezóny SK Slávia Praha era NBK. Nový klub bude hrát domácí zápasy v pražské hale na Královce. Zástupci obou týmů to společně oznámili. Cílem nově vznikajícího klubu je v budoucnu hrát v chystané evropské NBA. Pokračuje spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra, který se stane polovičním vlastníkem SK Slávia Praha era NBK.
6: Cíle samozřejmě jsou zase jen ty nejvyšší, tak kromě vítězství v české lize, vítězství v pohárech českých, tak jsem v klubu 8 let, 4x jsme byli ve Final 8, ve čtvrtfinále Champions League, nikdy jsme se nedostali do Final 4, takže cíle jsou jasné, pravidelně hrát Final 4 a usilovat o vyhrání celé Champions League.
1: Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě můžou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa Radiožurnálu Sport potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
7: Mohu potvrdit, že český hokej má zájem ucházet se o pořádání mistrovství světa IHF v roce 2031. Mezinárodní hokejové federace jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čímž jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
0: Tenistka Karolína Plíšková prošla do čtvrtfinále turnaje v Londýně. Na tamní trávě ji ve druhém setu za stavu 6-2, 3-4 vzdala Kanaďanka Mbokova. Světová devítka. Navázat na Plíškovou a nastoupit proti ní ve čtvrtfinále může Marie Bousková. Její duel proti Chorvatce Vekičové byl ale za stavu 5-6 z pohledu české tenistky přerušený kvůli dešti. V Hertogenboschi skončila už v prvním kole Nikola Bartuňková, která v dohrávaném duelu podlehla Belgičance Van de Winkelové ve třech setech.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na diamantové lize v Oslu druhé místo. Česká atletka tentokrát nepokořila hranici 50 sekund, za kterou zaostala o 13 setin. Nestačila jen na domácí Jägrovou. S časem ani výsledkem spokojená Lourdes Gloria Manuel nebyla a taky s počasím. Běželo se ve 13 stupních, ale česká atletka to brala jako dobrý trénink na mistrovství světa, které bude hostit anglický Birmingham.
8: Na to, že ty podmínky prostě nebyly tak, jak jsem si přála, není to něco, na co jsem zvykla, tak jsem si aspoň mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat v Birminghamu, takže se jenom snažím takhle projít tu diamantovou tour a vyzkoušet si prostě co nejít závodu můžu, abych se trochu naladila na to dospělácký závodník.
1: A na závěr sportovního přehledu Radiožurnálu Sport doplňme, že oštěpařka Nikola Ogrodníka byla na diamantové, Ogrodníková byla na diamantové lize v Oslu 8.
5: Radiožurnál Sport.
4: Všechny výsledky na jednom místě.
0: Aby to tak platilo, o to se postaral Pavel Tilšar. Pavle, díky.
1: Taky díky, naslyšenou.
0: 22 hodin, 43 minut a teď přeji příjemný středeční večer se skupinou Kabát.

0: Český šerm má za sebou ve světovém poháru opravdu výbornou sezónu, kterou táhli především dva muži. Mezi kordisty se dařilo Jakubu Jurkovi, mezi fleretisty zase zářil Alexandr Šupenič. Dokázal totiž vybojovat historicky první vítězství pro český šerm, když ovládl světový pohár na Majorce. K tomu přidal druhé místo v Káhiře, šesté v Paříži nebo třetí příčky na Grand Prix v Limě a Turíně. Zkrátka tohle byl opravdu velmi vydařený půlrok v podání Alexandra Šupeniče, bronzového olympijského medailistu z her v Tokiu. Ve vysílání radiožurnálu Sport se s ním proto spojili Karel Janu a Martin Charvát.
1: Máte z toho také dobrý pocit, když se podíváme na turnaje od toho začátku sezóny v listopadu na Malorce?
2: Tak ano, dobrý pocit mám, ta Malorka byla skvělá, tam se mi podařilo vyhrát, takže to bylo úplně super a celkově ta sezóna byla velmi vyrovnaná, velmi, velmi úspěšná, velmi náročná zároveň, protože těch závodů opravdu je hodně a zvláště poslední dva měsíce byly extrémní, protože vzhledem jako k nějakým světovým událostem se ty turnaje přesunuly a pak se smrštili k sobě, takže my během 5 týdnů jsme byli na 4 kontinentech. Takže to bylo hodně náročný a trošku jsme si potom, jak jsem přijel v květnu, jsem si trošku odpočal. Asi týden jsme měli úplně pauzu, aby člověk mohl nabrat hlavně ty psychické síly. No a teď už se chystáme na vrchol sezóny.
3: V loňské sezóně jste skončil celkově 5. v té končící na 4. místě, tak dává to na turnajích Alexandru Šupeničovi nějaké výhody, aby třeba měl lehčí los?
2: Dřív by to tak bylo, těch lehčích losů, tam nějaký ty lehčí losy byly, teďka už těch lehkých losů moc není, ale samozřejmě výhoda to je, protože člověk je hnedka nasazený do těch hlavní soutěže, do těch prvních 64 a nemusí procházet tou kvalifikací, která mnohdy bývá velmi, velmi náročná, takže to ušetří spoustu sil, zároveň je to malá nevýhoda na začátku toho turné, kdy vlastně člověk hnedka nastupuje na člověka, který vlastně nemá co ztratit a je rozšermovaný z toho předchozího dne. Takže je to takový jako náročnější v těch prvních kolech, samozřejmě ke konci to šetří síly a výhoda to je. A ano, takže no.
1: Má to nějaký důvod, proč vám to v těch posledních dvou sezónách tak jde? Ne, že by v těch předchozích to tak nebylo, ale zkrátka i v tom pořadí světového poháru za celou sezónu jste se výrazně posunul oproti rokům 24, 23 a předtím. Proč se vám poslední dvě sezóny podle vás tak daří?
2: Tak zásadní změna je určitě to, že po olympiádě vlastně v Paříži do Česka přišel trenér Giovanni Bortolazzo, který vlastně je permanentně v Praze, který mě trénuje, to podle mě jeden z nejlepších trenérů na světě. Zároveň já po asi 15 letech cestování a žití v kufru jsem teďka víc ustálený s tím, že v té Praze jsme víc, takže dodalo mi to určitě nějaký klid, systematičnost práce, zároveň můžeme pracovat tak, jak je potřeba. Nemusím, dřív jsem třeba jel na soustředění a nehledě na to, jestli jsem byl nemocný nebo ne, tak jsem musel trénovat, protože vlastně stálo to peníze a já jsem tam jenom proto, abych tam trénoval. Teďka prostě to dokážeme naplánovat tak, aby to bylo ideální, abych se cítil dobře, protože nemám žádný tlak a žádný spěch, takže si myslím, že ta práce je mnohem fokusovanější, mnohem lepší, takže tohle určitě bude jeden z důvodů a pak si myslím, že i důvod bude, že jsem za tu určitou svoji kariéru nazbíral zkušenosti a vlastně teďka sklízím jako ty plody té práce, ale zároveň ta práce nesmí zastavit, protože ten svět se pohybuje extrémně rychle a pořád přicházejí mladí, noví, dobří šermíři, takže neusnou na vavřínech a určitě dál je potřeba pracovat.
3: Fleretista Alexandr Šupenič s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Vy už jste zmínil, že teď všechno směřujete k tomu příštímu vrcholu sezóny, to je mistrovství Evropy, nepletu se?
2: Je to tak, jeden z těch vrcholů je určitě mistrovství Evropy, ale ten hlavní vrchol je mistrovství světa. Je to v tom šermu udělaný tak prazvláštně, že vlastně během 2 měsíců máme dva vrcholy s tím, že to je na konci sezóny, kdy je ta sezóna, jak jste říkali, začala na Malorce v listopadu. Je to dlouhá doba. Je to dlouhá doba na to udržet ten fokus, udržet tu mentální, řekněme, jakoby pohodu a udržet i vlastně i tu fyzickou nějakou připravenost, ale snažíme se o to, myslím si, že teď jsem vlastně momentálně v Budapešti na kempu, kde jsme měli skvělý sparingy vlastně týden, takže snažíme se připravit co nejlépe a mistrovství Evropy nás čeká příští týden ve Francii vlastně a pak za měsíc od mistrovství Evropy nás čeká mistrovství světa v Hongkongu.
1: V řadě sportů už začíná olympijská kvalifikace. Počítá se tam nějak mistrovství Evropy v roce 2026?
2: Ne, olympijská kvalifikace bude začínat až v roce 2027, vlastně rok před olympiádou, a nepočítá se, ale zároveň je to velmi, jak to říct, důležitý pro to, aby člověk zůstal nahoře v tom žebříčku, protože pro mě jediná šance, jak se kvalifikovat na olympiádu, je skrz jednotlivce, což jsou dvě místa na Evropu, což prakticky znamená, že musíte mít mezi top 8, top 10 šermíři světa, abyste se tam dostal.
3: No a nejlepší fleretisti jsou právě z Evropy?
2: Platí to, pořád to platí. A zároveň jsou tam jako skvělí fleretisti z Asie, samozřejmě z Ameriky, ale v Evropě pořád je to tak, že první na světě teďka myslím, že je Rus Borodačev, druhý je Ital, třetí, teď abych se nepletl, někdo a já.
1: Já jsem zrovna chtěl říct, že se tam blížíte.
2: jo, ale jako, že jsme tam jako vepředu, jsme z Evropy, takže nevím přesně, kdo je teďka na třetím místě, ale ne, nechtěl bych se plíst, ale myslím, že jsme všichni z Evropy.
1: Ještě jednou k tomu evropskému šampionátu, pomůže vám tam nějak, že jste měl tak dobrou sezónu, třeba i právě v tom nasazování?
2: Tam je to vlastně v podstatě jedno, protože na mistrovství Evropy všichni šermou i ty základní skupiny, je to všechno v jeden den, takže vy přijdete prostě v 7 ráno do haly, očermou se základní skupiny, do kterých jste rozřazený podle světového žebříčku, ale na těch 5 zásahů je to vlastně úplně jedno, každý může porazit každýho, pak se z toho udělá žebříček a podle pavouku už jedeme v ten den prostě až do finále. Takže u toho mistrovství Evropy je to vlastně úplně jedno.
3: To říká Alexandr Šupenič ve středečním radiožurnálu Sport. Moc děkujeme ještě jednou za váš čas, ať se vám podaří Evropa, ať se vám podaří svět, ať se vám daří tak nějak obecně. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju moc, hezký den a zdravím posluchače.
4: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Přiblížila se 23. hodina, na Radiožurnálu Sport se můžete těšit na další aktuální zprávy a nejen ty sportovní, a potom už nabídneme reprízu dnešního pořadu na síti Andreje Sistiny Hlaváčkové, která si tentokrát pozvala influencerku, kuchařku a hráčku amerického fotbalu Chilita.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Monika Chmielová připravila zprávy.
2: Dagmar Havlová se ohradila proti rozhodnutí Davida Duška jmenovat novou správní radu knihovny Václava Havla. Ukrajině se podařilo najít další rakety do systému Patriot. Fotbalisty Baníku Ostrava přebírá trenér Roman Skuhravý a zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní dnes jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům se ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustilo několik zaměstnanců a rozpadla se i správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Havlová. Použití jména Václava Havla před týdnem předala nadaci Vize 97, která rozhodne o dalším možném projektu. Ukrajina našla další munici do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, uvedlo to ukrajinské ministerstvo zahraničí. Systémy Patriot jsou schopné zasahovat proti ruským balistickým střelám.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci uvedl, že jde o výsledek nedávné cesty prezidenta Volodymyra Zelenského do Velké Británie a setkání s partnery ze skandinávských i dalších zemí v estonském Tallinnu. Jednání se týkala předání systému Patriot a raket, které už jsou na odpis. Ukrajinské obraně ale ještě poslouží. Tichý neupřesnil, které země by je Ukrajině mohly poskytnout. Ukrajina podle médií kromě toho vyvíjí vlastní a několik násobně levnější střely do těchto systémů protivzdušné obrany. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
2: Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností Brněnské vodárny a kanalizace. Schválili to dnes radní. Teď městu patří 51% akcií, 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Složitější jednání Brno čeká se Suezem. Nákup jeho podílu může stát stovky milionů korun. Podle nezávislého náměstka primátorky René Černého jde o strategickou investici.
5: My chceme mít plnou kontrolu nad investicemi, nad cenou vodného stočného. Takovýhle strategický suroviny a voda je. Voda bude do budoucna ještě víc strategická, než je teď, tak to si myslím, že by mělo město vlastnit. Tu organizaci, která se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, což jsou brněnské vodárny a kanalizace, takže by to město tuhle společnost mělo vlastnit ze 100%.
2: Záměr odkupu akcií ještě musí potvrdit zastupitelé. Brněnské vodárny a kanalizace jsou jedinou městskou společností s cizím spoluvlastníkem. Sport. Fotbalisté Ostravy mají nového trenéra Romana Skuhravého. Dosavadní kouč Slovácka nahradí v Baníku Josefa Dvorníka, který ostravský tým zachránil v baráži.
6: Trenér Roman Skuhravý působil dříve v Jablonci, Dukle Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhravý nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
2: 20-násobný český šampion basketbalové ligy mužů Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou celků to oznámili dnes v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřený Pražský okruh a překážka na D1 u Chocerad. Pražský okruh je ve směru z letiště k dálnici D1 uzavřený v Lohkovském tunelu. Havaroval tam kamion a provoz je zastavený. Na místě jsou hasiči, policisté, bude se tam vyšetřovat a vyprošťovat. K dálnici D1 dojedete přes Barandov a po jižní spojce. Případně to objedete přes Lohkov, Radotín a Lahovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vyhněte překážce před Chocerady. Na kilometru 28,5 leží na vozovce mezi mezi pruhy sražená zvěř.
8: Čerstvě sražená srna mezi pruhy na středový čáře, prší a je velmi špatně vidět, může to být velmi nebezpečné.
7: Na D1 z Kroměříže do Brna se za Vyškovem na kilometru 220 převrátilo obytné vozidlo. Průjezdné je to pouze levým pruhem, brzdí se, už je to bez kolony. A na D10 z Prahy do Turnova pozor na nehodu u Mladé Boleslavy. A ve sjezdu na Českou Lípu a do průmyslové zóny na 46. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 10. Tolik zprávy.
3: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
9: V pořadu na síti na Radiožurnálu Sport dnes vítám opravdu netradiční sportovní osobnost Ta Tui Zong, což je v překladu pro fanoušky a posluchače Chilita. Je to žena mnoha rolí, kuchařka, televizní tvář, influencerka, ale také úspěšná hráčka amerického fotbalu. Chili, ahoj.
10: Ahoj, děkuji za pozvání.
9: Děkuji, že nám to vyšlo. Docela dlouho si na tenhle rozhovor myslím.
10: Jo.
9: Ale seš přece jen rozlítaná do všech krajů a všechno dnes proberem. Hodně lidí bude znát tvé jméno a tvoji tvář z televize, z různých show, které probereme, protože některé máme i společné, jako je třeba Stardance. Mm-hmm. Ale sport je obrovskou součástí tvýho života. Popiš mi trošičku nějaký tvoje sportovní začátky.
10: Sportovní začátky? Já myslím, že jsem začala sportovat, jakmile jsem se naučila chodit. Já miluju pohyb, miluju tanec, ale nějaký jako opravdu, já si myslím, že hned na začátku snad se základní školou jsem začala dělat všechny míčové hry, volejbal, fotbal a hodně, vlastně myslím, že ten pohyb mám hodně od rodičů, protože táta dělal bojový umění, do toho hrál fotbal rekreačně, takže co si pamatuju, tak mě vždycky bral právě sebou na svoje tréninky, nebo mě trénoval doma, takže to já si vlastně ani nedokážu vybavit spíš jako moment, kdy sport jako nebyl součástí mého života.
9: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost a nějakou sebevědomí, třeba sebejistotu, protože ty jsi si v dětství jako Vietnamka v Česku prošla i určitou mírou šikany a musela jsi si asi tu svoji pozici docela vydobít. Tak jak moc ti pomohl právě třeba sport v tomhle?
10: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravé tělo je naprostý základ. Že je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím a pro mě je, jako neříkám, že není možný nebýt sebevědomý, když nemáš tělo, o který se můžeš opřít, ale je to hrozně těžký. A my v dnešní době máme tendenci řešit podle mě i psychický, jako nějaký problémy skrz vlastně jenom jako tu mentální část, to znamená, že my si o tom chceme povídat, chodíme na terapie, což je super, ale myslím si, že to fyzično je strašně důležitý, protože vlastně ty problémy se neukládají jenom do tvýho mozku, že jo, do nějakého tvýho mentálního stavu. Je to úzce spjatý s tím tělem a já říkám, že vlastně ta moje jako odolnost je hodně daná právě tím, mentální odolnost je právě daná tím, že já se můžu spolehnout na to svoje tělo. Že já mám prostě nějaký fyzično a když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá. A myslím si, že ty to víš, že když prostě člověk ví, že dokáže prostě se svým tělem, má ho jako navnímaný a je senzitivní a vnímá skrz to tělo, tak ta senzitivita nezůstává jenom jako na tom tenisovém kurtě, nebo nezůstává to jenom v posilovně. To je něco, co si přenášíš sebou do všech oblastí, do vztahů, do práce a pak se to propisuje i do toho, jak ty působíš na lidi, že když někomu něco slibuješ a do očního kontaktu, tak prostě sebejistota je strašně znát v tom hlase.
9: Mm-hmm. No, to je spoustu témat, který by mě zajímalo i probádat. Přece jenom jsme tu pro sportovní fanoušky a proto by mě zajímal tvůj první kontakt s americkým fotbalem.
10: Tyjo.
9: Protože já jsem se až při přípravě na tenhle rozhovor dozvěděla, že to nebylo rugby, ale americký fotbal.
10: Ano, přesně tak, americký fotbal, ale neboj. Tohle je přesně to zmatení, který jako
9: o tobě se pořád, spousta rád píše rugbystka.
10: Jo, jo.
9: Ale já jsem si to prostě najednou napsala a říkám, ne, ne, ne, pozor, jako to je rozdíl. Takže kde přišel první kontakt s americkým fotbalem?
10: První kontakt přišel, teď už si ani nepamatuju, jaký je to rok, ale je to třeba 10 let určitě, minimálně. Bylo to čistě úplně náhodou, protože já jsem ani nevěděla, že americký fotbal existuje v Čechách a už vůbec ne jako ženský americký fotbal. No a stalo se to tak, že jednoho dne jsem šla na nějakou sportovní přednášku a měla jsem na sobě sportovní věci a holky zrovna rozdávaly na IPáku náborový letáčky.
9: Až takhle?
10: Jo. A měli na sobě takovou tu cool výstroj, takže měli na sobě ramena, helmu. No a když mě viděli, tak prostě ke mně takhle jako jenom prostě...
9: Si řekli, jo, ty mě potřebuješ ramena.
10: Jo, jo, a oni řekli, jo, tak tyhle stehna by se nám hodily. A prostě vlepili mi letáček do ruky a já samozřejmě říkám, to já jsem vůbec nevěděla, že něco takového existuje. A přišla jsem na první trénink a vlastně jsem nikdy nepřestala.
9: Takže to byla láska na první pohled.
10: No, úplně, protože ten sport vlastně spojuje úplně všechno, co jako miluju, protože za první vlastně americký fotbal je hodně specifický tím, že tam máš tým, který se skládá jako se strašně odlišných jako somatotypů a typů jako lidí a atletů, jo. Protože máš někoho, kdo je hodně běhavej, kdo prostě třeba má šikovný ruce, chytá míč, někoho, kdo je spíš jako menší, silovej, prostě takový sprinter, tak ten zase hraje jinou pozici.
9: A ty?
10: A já jsem právě hrála toho malýho agresivního. Takže já jsem vždycky byla running back na začátku, to je jako, že se většinou zabalíš a prostě prorážíš ty velký lidi a hledáš prostě cestičky.
9: Skulinky.
10: Přesně tak, skulinky. Pak už jsem hrála vlastně receivera, to znamená, že to je ten, co chytá i míč a běží rauty. No a je to jako super v tom, že když se koukneš na ten tým toho amerického fotbalu, tak je to tak krásný, že tam prostě najdeš úplně všechny typy. Máme tam prostě holky, které mají 1,80 m, 1,90 m, jsou vysoký, brutálně silný, pak jsou tam takový prckové jako já, 1,60 m, prostě co jako rychle běhají, přesně tak. Takže v tomhle tom je to krásný, to krásně strategický sport.
9: Znají ve Vietnamu americký fotbal?
10: Jo, myslím si, že tam je to ještě víc jako níž než tady. Ve Vietnamu je hlavním náboženstvím fotbal klasický, takže americký fotbal, člověče, nemyslím si, že by ho tam vůbec jako někdo hrál.
9: Jak dokážeš skloubit to, že se snažíš opravdu na co nejvyšší český možný úrovni hrát americký fotbal a těch spoustu pracovních aktivit, které máš v rámci vaření, v rámci workshopů a všeho možného, co teda probereme. Já se budu ptát dneska ještě, co všechno vlastně děláš, protože v mých očích mi vyskakuješ na Instagramu, ale a vaříš srandovní videa, je to vlastně trošku sranda.
10: Je to tak.
9: Tak no, jak se teda skloubit se sportem?
10: Ale já musím uvést, že mám 2 roky pauzu vlastně a vždycky každý rok si řeknu, že mě to hrozně táhne se jako vrátit, ale pak si říkám, že je to hrozně těžký to skloubit, protože americký fotbal není takovej ten sport, který si můžeš jen tak jít zahrát, jako fotbal nebo volejbal, jo. Ty fakt opravdu musíš prostě mít nějaký playbook, nějakou strategii a chce to už jenom z principu toho sportu nějakou hlubší časovou investici, protože ono hodně času zabere jenom se naučit jako pravidla a zapamatovat si prostě, co máš běhat. Takže to šlo jako hodně těžko a samozřejmě zase vždycky záleží na tom přístupu. Ona je to sice jako první ženská liga, ale říkám, furt je to prostě takový jako malej sport, nemá to úplně jako nějakou pozornost, takže spíš to ty holky dělají furt jako koníček, není to jako není to jako ženský tenis. Ani vlastně tu příležitost to dělat nějak jako na vyšší úrovni tady v Čechách nemáš. No a někdo to prostě přesně takhle bere, že to je jako koníček, prostě chodí na ty tréninky, dělá nějakou kondičku a já prostě tohle neumím, protože já prostě jsem úplně opačná povaha. Mně je to úplně jedno, jestli to je olympiáda, nebo jestli to je nějaká
9: horní dolní.
10: Jo, přesně tak, pralesní liga. Já k tomu mám úplně přesně jako stejný přístup, protože způsob, kterým děláš cokoliv, je stejný způsob, kterým děláš úplně všechno. Mm-hmm. Takže já prostě z principu jsem hrozně přehrocená.
9: Tak to máš ale složitý život.
10: Jo. Takže jako pro mě vlastně hrát americký fotbal, i přesto, že na naše zápasy chodí převážně kamarádi a je to prostě nějaká naše maličká liga, tak já jsem to brala extrémně vážně. A já jsem prostě tomu přizpůsobila opravdu jako fyzickou přípravu, nějaký online kurzy, byla jsem jako ochotná prostě jezdit i do zahraničí na kempy, abych se naučila prostě perfektní techniku a celý můj svět byl prostě fotbal. A pak, když chceš dělat vlastně tu práci na dobrý úrovni a v nějakém momentě, kdy už to není koníček, ale fakt je to pro tebe obživa, máš zodpovědnost, tak zase opravdu to zase jako všechno. Každý řemeslo vyžaduje nějaký úsilí tvoje, nějakou pozornost, koncentraci. Takže jsem si uvědomila, že si pak v nějaký fázi člověk musí vybrat. Protože v životě můžeš dělat cokoliv, ale nemůžeš dělat všechno. Takže je to těžký, no.
9: Sportovní síla, disciplína, schopnost obstát v tvrdém prostředí, to je jedna z tváří dnešního hosta, Čilita. V pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Za chvíli se podíváme na to, jak její život změnila televize.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je Čilita. Pro širší veřejnost se výrazně zapsala díky Masterchefovi, který si otevřel úplně nový svět. Čili je to tak, že Masterchef byl ten první průlomek do světa showbiznisu veřejného, aby tě lidi poznávali a znali vůbec?
1: Určitě je to takový odrazový můstek a bez toho by asi ten zbytek nebyl.
0: Jak moc jsi si užila ten přerod z té jakoby neznámé osoby na tu veřejně známější, která pak má otevřenější ty možnosti, ale zároveň to sebou nese takový ten veřejný feedback. Něco, co asi ten americký fotbal by v Česku nedones.
1: No to určitě. Já jsem na to nebyla vlastně vůbec připravená a tehda ještě nebyl takový ten trend, který je teď podle mě dost jako silný, a to je to, že ty jako vstupuješ do těch různých reality show, aby si jako nazbírala takzvaně čísla, aby si nazbírala pozornost. Tehda to bylo ještě jako strašně jako v plínkách a my jsme do toho šli podle mě všichni tak nějak jako, že jsme ani nevěděli, co o to očekávat. Víš, že vlastně ty si řekneš, jo, to mě baví, je to vzrušující, je to nějaká show, můžeš být před televizí, můžeš vařit, což je něco, co miluješ, a vlastně nikdo úplně nečekal, co z toho jako bude. A zároveň vlastně tě na tohle nemůže ani nikdo nic připravit. Byl takový mix, jakože to bylo vzrušující, je to hrozně hezký, najednou tě lidi jako poznávají, většina těch interakcí je hrozně milá, takže je to hrozně fajn. A pak samozřejmě...
0: A pak přijde realita
1: a ono vždycky to tak je, takhle je, protože najednou, když máš tu pozornost, tak člověk jako si říká, tyjo, nějak působí na ty lidi skrz tu televizi, a ty si nějakým způsobem chceš udržet tu image, nebo chceš si udržet tu přízeň těch lidí a balancuješ, jak moc se můžeš uvolnit, jak moc můžeš být autentický, jak moc tu tvorbu orientuješ na to, co vlastně lidi chtějí, a jak moc to děláš jako pro sebe. A to je, si myslím, že je vlastně nekonečný boj, který svádím jako dodnes, jo?
0: Tam i když se už hledá.
1: Mnohem líp. Přesně tak. I když už mnohem líp. Pak přišel covid, to byl tak velký zásah, protože najednou máš tu pozornost, chceš něco dělat a najednou jsou všichni jako doma. Takže to byla taky taková velká stopka. A myslím si, že doteď, kdybych to měla zhodnotit, tak si myslím, že je to jako krásný život. Máš privilegia, já bych to nevyměnila. A ta daň, kterou za to platíš, ať už ve formě toho, že samozřejmě každý může kritizovat tvoji práci, každý si o tebe udělá názor, všechno dostáváš v mnohem větším měřítku, ať už tu externí validaci, nebo tu kritiku a různý komentáře, tak stejně si jako ten život vybírám, protože ta daň prostě na konci dne mi to jako stojí za to, co mi ta práce přináší.
0: Už si vnímala v té době, že se z kuchyně může stát taková silná osobní značka, že skrz to vaření budeš jednou se nějak propagovat do světa?
1: No, já jsem vaření milovala vždycky a jídlo. Já jsem vařila od nějakých svých jako 12 let, ale nikdy jsem neaspirovala na kariéru kuchaře. A myslím si, že by rodiče ani neměli radost, že jo, typický vlastně vietnamský rodiče, který spíš jako chtěli, abych dělala nějakou společensky prestižnější práci.
0: Jako třeba lékařka?
1: Třeba, no, ono je takový ten vtip v angličtině, to zní líp a říká se, že you are either a doctor, lawyer or failure. Jakože už seš jako doktor, právník, anebo seš selhání.
0: Takže takhle to mají vietnamský rodiče.
1: No, tak naši byli prostě...
0: Žádný velký tlaky.
1: Přesně, ale jinak žádný tlaky. Můžeš si vybrat cokoliv, dokud to bude doktor. Takže myslím, že pro naše byl obrovský šok, když jsem šla do Masterchefa, že říkali, jako proč by si ohrožovala svou stabilní práci v reklamní agentuře. Stejně to byla reklamní agentura, víš, to jsou jako...
0: Nic moc.
1: No, nic moc, právě.
0: Failure, jo.
1: Já jsem vaření vždycky milovala a vlastně na vysoké škole jsem si založila i nějaký food blog na Facebooku, který sledovalo asi 7 až 8 lidí. Z toho polovina byli kamarádi. Takže jako mě to vždycky bavilo, ale nechtěla jsem být nikdy úplně jako kuchařem.
0: Masterchef byl pro Čilita obrovským zlomem, ale rozhodně ne tou poslední výzvou. V pořadu Na síti na radiožurnálu Sport se za chvíli přesuneme i na mnohem drsnější hry do Survivoru, mého oblíbeného. Vydržte s námi.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Čilita je hostem pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Vedle kuchyně a sportu si prošla i extrémní psychickou a fyzickou výzvou ve formě reality show Survivor. Posluchači radiožurnálu Sport ví, že já jsem velkou faninkou a už se tady občas někdo ze Survivoru objevil. Byl tady Vláďa, první vítěz Survivoru a je to taková věc, která mi jednou za rok, za dva projde, že si sem někoho z těch reality show prostrčím mezi sportovce. Ale já totiž si myslím, že Survivor je hodně sportovní výkon, fyzický výkon. Čili my jsme dneska mluvili o americkém fotbalu, o roli kuchařky. Tak která z těch dvou rolí ti v Survivoru pomohla víc?
2: Určitě ta kuchařská, protože když tam máš bandu lidí, která tam hladoví, tak se to vaření určitě hodí mnohem víc, nebo pro ně teda určitě mnohem důležitější tohle, než že umím rychle běhat.
1: A zvedat váhy.
2: A zvedat váhy, i když jako vařit jako z kokosu a z mořských řez a z rýže není úplně taková kulinařina složitá, je asi jenom jako 4 variace, které můžeš udělat: kokos, pečený kokos, smažený kokos, dušený kokos.
1: A česnek.
2: Jo, přesně, a česnek kokos, přesně tak. Ale jo, ta fyzická část tam byla dost, my jsme tam měli hodně docela jako různý disciplíny, že jo, který byly na rychlost, na sílu, a ono, když seš jako hodně hladová, tak ono to opravdu je extrémně náročný.
1: Že ti do toho skáču, oni se ty série dost proměňujou v mých očích jako faninky. A mám pocit, že v té vaší to bylo hodně ještě o fyzičnu, že teď už jsou ty souboje kratší a je to takových jako 5 minut za den a tím to končí, ale u tebe mám pocit, že to šlo občas hodně jako do velkých rezerv. Jak moc si ty fungovala jako to tvoje tělo v formě, kdy nedostáváš příjem, musíš dávat výkon a ještě fungovat v hlavě, protože tam jde i o to přelstít, přežít, přelstít, přehrát.
2: Je to tak. Já si myslím, že jsem to zvládala docela dobře, protože, jak říkám, to je něco, co ti ten sport dá, on ti dá opravdu nějakou mentální odolnost a zároveň tohle asi mám po svých rodičích. Já prostě v momentech jako

0: byla nějaká rozpuštěná čokoláda nebo něco takového, nějaký čokoládový fondý. A my jsme si mohli vlastně před tou výzvou jako cucnout. Víš, že jsi mohla namočit prstík do té rozpuštěné čokolády a cucnout si. A samozřejmě prostě každý jako si namočil palec, že jo. Ale já si pamatuju spíš na ten jeden okamžik, kdy vlastně Ondrovi ukápl kousek té čokolády na ten špinavý koberec, na kterém my jsme stáli. A přísahám bohu, že si pamatuju. To už nebylo to na kameře, jo, ale jako bebe vlastně si klekla a prostě volízla ten kousek týho koberce, ale nejlepší bylo, že nikdo jí za to nesoudil, my jsme ji všichni záviděli, my úplně, jo, holka, užij si to. Takže to bylo až takhle jako extrémní, takže jako výkon byl, jako udělat jakoukoliv fyzickou aktivitu, bylo jako hrozně těžký. Ale musím říct, že paradoxně jako v ty dny, kdy se konala nějaká soutěž, tak to bylo mnohem jako jednodušší, než když jsme prostě celý den jenom vegetovali na tom ostrově. To byly fakt nejhorší nekonečný dny. Jako tam prostě ten čas splyne úplně jinak.
1: Věděla jsi, do čeho jdeš, když jsi přijala výzvu Survivora?
0: Já, jo, protože já jsem se koukala dost na toho zahraničního Survivora. No mě na tom lákala ta hra, že mě na tom
1: ten
0: lákala...
1: Ten sport teda v tom.
0: Ten sport a vlastně jako to celý, ta výzva, protože já hrozně miluju vlastně tu sociální hru, což možná byl taky důvod, proč jsem byla tak v uvozovkách populární, protože já jsem to opravdu hrála, protože já jsem to nebrala jako Love Island, takže jsem věděla, jako do čeho jdu. No.
1: A věděla jsi teda, že role kuchařky bude i správnou strategií?
0: Jo, jo, určitě. Hmm. Jako já jsem se na to jako spolíhala.
1: Ono je to totiž skoro až neuvěřitelné, že vždycky ti kuchaři dojdou až do soutěží. Nebo minimálně před brany, kde jednoho z nich vyberou. Jako.
0: Vlastně jakákoliv užitečná dovednost, že jo, se tam jako strašně hodí, ale to vaření, jo, to je důležitý. No.
1: Přežít, přelstít, přehrát. Čili ta ukázala, že jí nejen fyzická síla se počítá. My se za chvíli v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport podíváme na další kontrast její kariéry do Stardance.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Na síti na radiožurnálu Sport pokračuje a dnešním hostem je Chilita. Po americkém fotbalu, kuchařských začátcích a Survivoru přišla další výzva, možná i ten důvod, proč teď šel americký fotbal na pár let stranou, a to Stardance. Chili, nevím, jestli si tušíš, ale já jsem teda ve Stardance byla taky. A když přišla nabídka na Stardance, to do dneška si pamatuju, kde jsem stála, co jsem v tu chvíli dělala, co všechno se mi prohnalo hlavou, a bylo to rok a půl dopředu. Rok a půl dopředu mě odvolali. A jak ty jsi reagovala, když přišla tahle nabídka?
1: To byl strašně vtipný moment, protože třeba měsíc předtím, než přišla, tak jeden člen jako mýho týmu řekl, Ježíš, to by bylo tak super, kdyby tě pozvali do tý Stardance. To by bylo tak super. A já jsem říkala, prosím tě, Martina, jako, tam se jenom zve a toto, jakoby, jako, přesně přišlo mi to úplně nereálný. A když to přišlo, tak si pamatuju, že jsem byla, a zrovna jsme něco natáčeli, to je nějaký vtipný video, a já jsem seděla na gauči a zavolal mi můj manažer a řekla, hele, jako ze Stardance tohle. A pamatuju si, jak všichni úplně z toho byli hrozně pavli, pane bože, to je úplně neuvěřitelný, musíš tam prostě jít. A tohle, a samozřejmě jako je to prestiž, ať už se rozhodneš jakoliv, tak samozřejmě ta pozvánka samotná je prestiž, ale přemýšlela jsem o tom taky jako dlouho, jestli to jako dává smysl vzhledem ke všem závazkům, protože jak víš, že to je prostě obrovský závazek. I z hlediska času, jako ty nemůžeš vlastně stíhat vůbec nic jiného.
0: Nechápu. Vůbec, no. Jako byly tam herečky, které dokázali u toho nějak ještě hrát.
1: Vůbec nechápu, a
0: dokonce my měli v naší sérii Miraje Navrátila, který mezi tím sbíral slavíky a vyprodával O2 Areny, ale taky to na tom bylo samozřejmě poznat, a my měli teda bohužel i covid, takže to bylo jako náročný. Každopádně ty si podle mě, minimálně mě si překvapila, jak velký vztah si měla k tanci před Stardance.
1: A já miluju tanec, já jsem tancovala od malička, ale úplně jiný tanec. A já jsem si stejně jako spoustu lidí myslela, že když mám dobrý vztah k tanci a jako tancovala jsem hip-hop, tak mi to pomůže. A bylo to prostě něco úplně jiného. Ten pohyb je úplně jiný, charakter těch klasických tanců je úplně jiný. A navíc podpatky.
0: Ano. Bolely tě záda z nich?
1: Ale vlastně. Mě nebolely záda, i že já jsem jako takový krátkej zavalitej typ, tak to pro mě nebylo takový problém, ale bolely mě z toho strašně chodidla, protože mám kachní nohy, mám strašně jako extrémní plochonoží, takže já jsem vždycky říkala, že moje palačinky trpí prostě. Ale já nevím, jestli nikdy chodíš normálně.
0: Ne. No, nikdy, ale celý vlastně půl rok Stardance jsem i protrénovala v podpatcích. Já jsem nebyla ta, kdo by mohl trénovat v těch placatých botech, protože já jsem se bála, že to pak nedám. Já jsem jako takový jako magor v té přípravě, že jsem se prostě potřebovala připravit, takže já jako nebyl den, kdybych ty podpatky neměla 3 až 5 hodin na sobě. I doma prostě jsem si na to snažila zvykat a způsobilo to teda jako posun té postury a velkou bolest zad.
1: Fakt, jo.
0: Ale určitě mi chyběl, na rozdíl od tebe, právě trošku nějaký jakoby rytmus, bych řekla. To, co se asi naučíš, když tancuješ od mala, cítila si, že zase opět sportovní základy, že si ráda jakoby šahneš na dno, že ti to v tom podpořilo?
1: Určitě, protože pro mě jako z fyzické stránky to nebylo vůbec náročný.
0: Souhlas.
1: Opravdu. Byla to spíš mentální yoga. A ono to je fyzicky vlastně náročný.
0: Já jsem hrozně ráda, že to říkáš. Víš o tom, že všichni sportovci, nebo většina z nich, a teď nebudu jmenovat, nebudu konkrétní, ale všichni jako ne, je to strašně do těch rozhovorů, že jo, hrozně se to hodí říct, jako, tak co v porovnání s tvým sportem, a já vždycky ne, já budu prostě upřímná. Pro mě jako 3 až 5 hodin na parketě je míň intenzivních, než hodina a půl tenisu.
1: Totálně.
0: Prostě je to tam o tom, že ten můj tanečník tam furt něco vymýšlí, pak mě provede parketem, pak to zase promyslí jinak, protože to třeba nešlo, a vlastně tě koriguje, ale není to jako drill
1: vůbec.
0: Úplně furt, je to takový, jako já tomu říkala umělecký pohyb, jo? Hodně omluvení, navnímávání, občas se šlo nějakou svačinku, jako.
1: Jo, vlastně u nás ty svačinky zabíraly hodně času.
0: Právě, jo. A já jsem jako byla taková, jako půl hodiny dopředu jsem tam byla rozcvička, ten tam přišel, že jo, koukal na mě, co tam dělám, a já, tak jdeme, v 9 jsme řekli start, v 9, já musím v 10 vody, cože v 10, až ve 12, a já, no co tady budem dělat,
1: jo.
0: Jako.
1: Ježiš, to
0: takže,
1: mě... no, jasně.
0: Jako z toho jsem byla taková, že jsem říkala, ne, fyzicky mě to neničilo, ta postura, jo, ale co mě jako dělalo problém, byl přednes. Co ty a jakoby vystoupit před lidi, být umělecká, dávat najevo třeba nějaký hraný emoce. To může. Pro mě bylo nemožné. Já nemohla pohladit partnera po tváři a zamilovaně se podívat. Nešlo to.
1: Ale pro mě tohle bylo jednodušší, protože přece jenom prostě já jako natáčím skeče, že jo, takže spoustu mýho obsahu je hodně i o tom herectví. Takže tohle pro mě byla ta jednodušší část. A rytmus taky, jako rytmus myslím, že byl docela fajn, ale prostě jo, taky jsem to tam neslyšela a zapamatovat si pro mě jako choreografii
0: jo.
1: Bylo šílený. A my jsme vypadali jako takovej ten hrozně soutěživej, jako pilnej pár, ale my jsme jako trénovali hodně, ne protože jako bychom to hrozně jako chtěli, samozřejmě jsme to chtěli, ale protože já jsem si nedokázala zapamatovat prostě tu choreografii a my jsme to museli opakovat prostě tisíckrát, fakt tisíckrát, abych jako si to zapamatovala. V tomhle podle mě měli třeba výhodu asi i třeba Jana Paulová nebo Lucie Vondráčková, protože jak jsou asi herečky a jsou zvyklí. Jako zvyklí si pamatovat fakt jako kusy textu tohle. Tak...
0: A hlavně já mám pocit, že oni jsou schopni improvizovat. Jakoby to dojet. Pro mě, kdyby tam vypadla jedna notička, tak jako se mi zastaví úplně, svět, já tam úplně. Zastavím, bo, takhle se pokloním a odejdu prostě a řeknu, já odcházím, nemusíte mě známkovat, odcházím rovnou tam na parkoviště. Síla, rytmus, elegance i disciplína čilita znovu překvapila ve Stardance a v závěrečné části pořadu na síti na Radiožurnálu Sport se podíváme na ten její biznis, na identitu, další sny a co tedy opravdu plní její

0: Repríza pořadu Na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Čilita, ženou, která propojuje sport, gastronomii, média i vlastní značku, influencering a vše možné. Čili, co je dnes teda hlavně náplní tvých dnů? Proč nám trvalo tak dlouho, než jsme se tady sešli?
2: Já musím na úvod ti poděkovat za tvůj vytrvalost, je vidět, že jsi fakt sporták, protože tohle by nikdo nedal, ale jsem hrozně ráda, že jsme se tady nakonec sešli a ten důvod je, protože za prvý letos je rok ohnivýho koně a je to teda šílený, jestli to vnímáš stejně, ale vlastně je to takové jako podle mě, že se snažím, teď když už mám jako tu pozornost a platformu, tak přesně se snažím zjistit, jako jakým směrem se vydat dál a dělat v trošku jako větší projekty, ne jenom z hlediska jako nějakého dosahu, ale spíš jako náročnosti. Mm-hmm. A to samozřejmě jako pro člověka, který má ADHD jako já, je obtížný. Ale spíš je to o tom, že je to zase taková nějaká chamtivost taky osobní, že ty prostě chceš dělat jako víc věcí naráz, mm-hmm, a zároveň často jako nemáš tu soudnost prostě říct ne. A to prostě je někdy, že na to jako doplatíš, no.
1: Není to tlak právě toho virtuálního světa sociálních sítí, protože já poslední dobou tohle slyším, když si pouštím určité podcasty právě od lidí, který, já jim nechci říkat jenom influenceři, jsou to tvůrci na sociálních sítích, který vlastně vnímají ten tlak, že ta tvorba musí být jako extrémně dobrá, extrémně furt posunutá. Já jsem mikroinfluencer v dnešním světě. Nedávno jsem byla ještě docela hustá, ale teď už moje čísla jsou úplně jinde, protože opravdu se to jako přerodilo. Teď už se jako nedělají unboxingy a smutný videa z domova, prostě nějaký jako na stativu. Teď už je to vlastně jako profi reklama, jak každý spot mi přijde. Cítíš ten tlak, jako ty, že se ta tvorba posunuje, že i AI vlastně posunuje úplně ty možnosti, jak ty videa můžou vypadat.
2: Je to tak.
1: A vlastně je to docela kolotoč, který tě může semlít.
2: Je to tak, je to docela šílený, jakým tempem se to posouvá, ale proto o to myslím, že je důležitější si uvědomit, že je to silnější než ty. Sociální sítě jsou udělané tak, aby to opravdu vyvolávalo tu závislost, prostě dávalo ti to ten levnej dopamin a je potřeba si tohle přiznat. A tím pádem je o to důležitější vlastně si vybudovat ten mechanismus, jak to jako používat trošku víc jako vědomně. Jo? Takže já pokud vím, že prostě je to moje práce, zároveň je tam můj obličej, je to tenká hranice mezi prací a osobním životem a vlastně to, co té tvorbě dává tu výjimečnost, je do jistý míry i nějaká tvoje zranitelnost, protože neexistuje autenticita bez zranitelnosti, bez rizika toho, že tě někdo
1: může
2: prostě
1: nebo
2: no, že ti to může zabolet, přesně tak. A já se to udržuju tak, že já prostě vědomně, tak to řeknu, já vědomně prostě nesleduju spoustu věcí jako blokuju. Na spoustu akcí prostě nechodím. Jako velmi záměrně. Ne protože by mě to nebavilo, ale protože vím, že prostě to není dobrý, protože ono to opravdu rozprostře tu můj pozornost, tu koncentraci. A já vím, že když žiju v Praze, ve městě, který je jako hodně rušný, dělám práci, která je šílená, tak o to důležitější je prostě opravdu se jako nudit, bejt jako neustále prostě v nějakým jako konstantním self-checkingu, že ty si řekneš jako kde jsem, co dělám, kdo je právě teďkon u toho kormidla, kdo to řídí, je to únava, je to prostě čistě ego, je to zase nějaká potřeba po externí validaci, která řídí celý ten jako obsah a tvorbu, je to zase možná nějaký jako by můj strach ze ztráty přízně prostě lidí,
1: pozornosti
2: a tak dále. A myslím si, že o to důležitější je opravdu prostě být jako vycentrovaný, protože ten svět se nezastaví. Zároveň je naivní si myslet a nadávat jako na sociální sítě, že jsou zlo a tak dále. Prostě je to o tom, že ty se to musíš naučit používat opravdu trošku vědoměji. Takže já si myslím, že se mi to daří vlastně strašně dobře balancovat, líp než kdykoliv jindy, protože si říkám, že vlastně mám tendenci přeceňovat tu důležitost jakoby sama sebe a té tvorby. Jo, protože ty máš pocit, ježišmarja, mám hrozně velký čísla, lidi čekají, až vydám další bombu a já prostě tohle. A vlastně člověk jako je pohlcený tou samosvojností, tou jako sebedůležitostí a je důležitý si říct, já nechci zmeškat rodinný oběd, abych natočila další jako video, protože pokud zmizím prostě prostě z planety Země, tak co se stane? Bude se to točit jako dál? Hmm. A každý člověk je většinou pohlcený svýma vlastníma problémama.
1: Přitom takže, je nahraditelný.
2: Přesně tak. Hmm. A že maximálně, jako, co můžeš jako dělat, je nějakým způsobem je inspirovat, ale hlavně to o tobě, protože ten proces je 99%, ten výsledek jenom to 1%, to jednominutový rýlsko je to 1% a 99% je všechna ta příprava, kterou lidi nevidí. Takže ta příprava by měla být hlavně o tobě, aby tobě to něco dávalo, aby tebe to kultivovalo nějakým způsobem. Takže já když jako přemýšlím nad tím, jak tu tvorbu, kam ji chci ubírat a co chci dál dělat, tak se vlastně chci říct, jaký by ten proces měl vypadat. Aby
1: tě to bavilo.
2: Aby mě to bavilo, hlavně aby mi to něco dalo, aby mě to inspirovalo. Mm. A to, že to lidi bude bavit, by mělo být víceméně spíš jako vedlejší produkt toho, že já to dělám jako vědomě a že mě to jako naplňuje.
1: Takže odpověď na to, co nejvíc naplňuje tvoji profesi teď aktuálně, je to tvorba kontentu.
2: Je to tvorba kontentu, je to natáčení. Hodně teď vlastně ustupuju jako z vaření z receptů, protože si myslím, že zase recepty jsou úplně všude a spíš lidi potřebují jako nejenom recepty, návody a informace, ale spíš vlastně jako to propojení, ten kontext, jak to dělat, jako ty máš recept, ale co je vlastně to řemeslo, to vaření, jako o čem to vlastně to vaření je, co je vědomí jezení a tak dále. A hrozně mě baví paradoxně jako skeče. Já jsem si zkusila pár jako skečů, začalo to Kitchen Dialogue s Danielem Krejčíkem, pak nějaký Toxic Dates s Lukášem Hejlíkem a uvědomila jsem si, že mě strašně baví to psaní. Že vlastně skrz to psaní a skrz ten humor, ty můžeš těm lidem vlastně říkat jako spoustu věcí a odbourávat tu rezistenci, protože tam není ten prvek toho moralizování ani toho zastrašování a mě to tak strašně baví, takže my teď máme za sebou pár krátkých jako filmů s Martinem Pisaříkem, s Honzou Cinou a prostě to je strašně divný, že já jsem kuchařka a teď prostě hraju jako s hercema, ale to mě strašně baví psát scénáře a vlastně vždycky do toho humoru dostat jako nějakou message, která si myslím, že by mohla lidem pomoct.
1: Je tohle ten tvůj další velký sen a ta cesta, kterou vidíš před sebou na příštích pár let?
2: Vidím to tak.
1: Nebo je tam ještě něco, nějaký sen, něco, přesunout jako, se, nevím, přestěhovat se do Austrálie, tak začít surfovat.
2: To bylo hezký. Jo, tak můj velký sen je vlastně, chci zůstat u toho jídla. Jídlo je prostě alfou a omegou všeho a chci u toho zůstat. A myslím si, že by se mi líbilo, kdybych dokázala lidem ukázat to zákulisí toho jídla. Jo, protože ty chodíš do supermarketu, všechno jako kupuješ prostě balený a nevidíš vlastně ten příběh.
1: Takže poletíš do Mexika, ukážeš nám, odkud jsou avokáda.
2: Ne, já zůstanu tady u nás v Čechách a ukážu spíš jako, že jako jaký plodiny máme tady, kdo je pěstuje a co vlastně znamenají farmářské potraviny, protože to je taky taková abstraktní věc, co znamená zdravá potravina, co znamená zdravá půda.
1: Co znamená bio.
2: Co znamená, ano, přesně tak, co znamená vlastně vůbec bio, jestli je to jenom mýtus, nebo jaký jsou tam niance. A to myslím, že je strašně důležitý, protože ta strava, ty můžeš jako dělat jakýkoliv povolání, sport, cokoliv, mít jakýkoliv sny, ale jíst musí každej. A to jídlo je palivo, který opravdu rozhoduje o tom, jak se cítíš v tom svém těle. Takže si myslím, že je důležitý jako vyvědět, co jíš, jak to jíš a odkud to pochází.
1: Dnešním hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport byla Ta Tui Dong alias Chilita, žena, která dokazuje, že síla může mít mnoho podob. A já ti, Chili, moc děkuji za dnešní rozhovor, bylo to moc inspirativní a budu se těšit na tvoji cestu i skrz sociální sítě, ji budeme moc sledovat. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková, děkuji, Chili.
2: Děkuji moc.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý na dostřefě a teď velká chyba Japonců a je to první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíhá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hostů. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4-násobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
19: Květnovou meziroční inflaci táhly dolů hlavně nižší ceny potravin. Bydlení a pohonné hmoty jsou naopak dražší. Americká armáda oznámila zahájení dalších útoků na Írán. Čeští fotbalisté se přesunuli do Mexika. V noci na pátek tam vstoupí do mistrovství světa. A dnes bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami. Večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů. Je čtvrtek 11. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
9: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
14: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
9: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
3: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
9: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Radiožurnál.
19: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři, Ctirad a Josef, vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínovou dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
7: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání Radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
4: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
7: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Radiožurnál.
19: Spojené státy zahájily další vlnu úderů na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že jde o reakci na pokračující agresi Islámské republiky. Agentura Reuters píše, že iránská média hlásí exploze například ve městech Bandar Abbas nebo Minab. Nové útoky během dne avizoval americký prezident Donald Trump. Spojené státy už na Irán útočily včera v noci. Označili to za odvetu za sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Papež Lev XIV. V Barceloně požehnal nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Mši sledovali desítky tisíc lidí. Dorazil i král Felipe VI. Nebo premiér Pedro Sanchez. Papež ve své homilii připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války.
16: Samotná mše byla zároveň slavnostním otevřením věže Ježíše Krista. Ta byla dostavená teprve před několika měsíci. Slavnostně otevřená byla záměrně 10. června, tedy přesně v den stého výročí úmrtí architekta Antonýho Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Z Barcelony se teď papež Lev XIV. Přesune na Kanárské ostrovy, kde ho čeká mimo jiné setkání se zástupci organizací, které pomáhají migrantům. Večer pak odslouží mši na místním stadionu. Papeže na Kanárských ostrovech doprovodí španělský premiér Pedro Sánchez. Marek Jakšič, Radiožurnál.
19: Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nails Center Luxury. Reportéři Radiožurnálu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
20: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
21: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
20: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
22: Jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument a tak jsem ho třeba jako poskytla.
20: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Radiožurnál.
19: Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. Tu každoročně uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Daniel Prokop řekl, že si ocenění váží.
23: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě je fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
19: Záštitu ceně poskytl prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová. Do českých kin dnes vstoupí nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímků E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
24: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Josh O'Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
25: Je ta 70-letá kampaň. Plná lží, musí skončit.
24: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
25: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
24: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Sport.
19: Čeští fotbalisté se ze základny v americkém Dallasu přesunuli do mexické Guadalajary. V noci na pátek tam vstoupí do mistrovství světa utkáním proti Jižní Koreji. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluví obránce národního týmu Robin Hranáč.
2: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
19: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si doběhla pro druhou příčku i ve svém druhém startu v letošním ročníku atletické diamantové ligy. Halová mistryně světa navázala v Oslu na své umístění z Říma. Znovu nestačila jen na Norku Jägerovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřený Lochkovský tunel na Pražském okruhu a nehoda na D1 za Vyškovem. Pražský okruh směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný v Lochkovském tunelu, kde těžce havaroval kamion. Pracují tam záchranáři. Policie odklání dopravu na 16. kilometru přes Barrandov. Dálnice D1 z Kroměříže do Brna je za Vyškovem opět průjezdná. Na kilometru 220 ale pokračuje vyprošťování převráceného obytného přívěsu. Projíždí se pouze levým pruhem, kolona se rozjela. Na D1 z Brna do Vyškova teď také nehoda. Na kilometru 213 už je u ní policie, s opatrností projedete. Na D7 z Prahy do Chomutova opatrně za odbočkou na most a Louny Západ. Kolem 50. kilometru se na vozovce pohybují lidé. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Rakouska opatrně u Dolního Dvořiště. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
8: Vládní poslanci předložili novelu zákona, která by koncernu Agrofert zjednodušila čerpání dotací. Jak na to na zítřejší mimořádné schůzi sněmovny zareaguje opozice? Dokáže s vládními poslanci na toto téma diskutovat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně poslanecké sněmovny a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Barbora Urbanová. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
10: Hezký dobrý den ze sněmovny.
8: Skupina vládních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem předkládá novelu zákona o střetu zájmů, která by zmírnila podmínky udělování dotací pro firmy vlastněné politiky. Potřebujeme takovou novelu?
10: Nepotřebujeme. To bylo jednoduché. Nepotřebujeme.
8: Ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy označil návrh za skandální. Jak řekl deníku Právo, z návrhu prosvítá snaha prosadit zájmy konkrétní korporace. Má podle vás návrh šanci projít sněmovnou?
10: Tak sněmovní většina je jasně daná, je to hnutí ANO, je to SPD, jsou to motoristé. Ten návrh poslanecký, zase opět tady máme poslanecký návrh místo nějakého pořádného vládního legislativního řešení, ale asi chápu, proč k tomu v tomto případě dochází, s tímhle nemůže souhlasit žádný racionální legislativec. Tak my víme, že jsou schopní si to prohlasovat a úkolem opozice je bránit zájmy občanů našeho státu a tohle prostě jde jasně proti zájmům našich lidí, protože pokud my zmírníme podmínky vyplácení dotací a nebudou v souladu s evropskou legislativou, pokud potom Evropská unie řekne, že nám ty peníze zpětně neproplatí, které teďka už posíláme Agrofertu, respektive stát je Agrofertu posílá, tak v takovém případě to ve výsledku zaplatí lidé, obyčejní občané z našich daní a to opravdu je skandální, protože tady úplně prosvítá ta snaha pomoci jedné firmě, která je či není premiéra Babiše a je to pořád to stejné dokola, on prostě ve střetu zájmu je.
8: Ondřej Preuss ale také přiznává, že současný zákon o střetu zájmů není ideální. Vy jste novou členkou vedení sněmovny, k čemu se za chvilku dostaneme. Vidíte možnost, že by se opozice s koalicí domluvila na rozumné úpravě zákona o střetu zájmů?
10: Tak asi nemůžu jako poslankyně vylučovat vůbec nic, nicméně tenhle návrh jasně pomáhá koncernu Agrofert i dalším firmám premiéra Babiše, které třeba ani v nějakém fondu schované nejsou, jak říkáme celou dobu. My si myslíme, že ty zájmy premiéra Babiše a jeho rodiny prostě nejsou v souladu se zájmy celé téhle země a myslíme si, že buď se měl těch firm úplně finálně zbavit, což vlastně on nakonec neudělal a v tu chvíli se mohl uvolnit proto, aby vedl tuhle zemi a nikdo by mu v tom nebránil a nebo jakoukoliv další debatu o podobných tématech typu střet zájmu nebo další vždycky zanáší právě tou svojí historií a tím, že vlastně v tom vlastnictví něco takového má a v tu chvíli o něčem racionálně diskutovat opravdu nelze, speciálně když nám přicházejí takovéhle návrhy do poslanecké sněmovny.
8: Zítra by měla být mimořádná schůze poslanecké sněmovny k pokračujícímu střetu zájmu Andreje Babiše. Co si od ní opozice slibuje?
10: Tak my jsme ji svolali ještě předtím, než se tenhle návrh takzvaně v systému objevil a slibujeme si to, že budeme mluvit o tom tématu. Třeba i to je důvod, proč tady spolu mluvíme my dneska a my se snažíme neustále veřejnosti vysvětlit, v čem je ten problém. Já třeba uznávám, že to téma je nesmírně složité, je ve veřejném prostoru poměrně dlouho a v takové chvíli něco racionálně vysvětlovat a nemávat nad tím rukou, ale to takhle vždycky bylo a to se nějak přežene a tak to teda někdo zaplatí, je vlastně složité, ale pro nás je důležité vlastně i to téma dostávat na světlo. Teď přemýšlím, jestli ten návrh kolegové poslanci vložili do systému až poté, co jsme o té schůzi začali mluvit a začali jí svolávat, nebo jestli je to shoda okolností. Člověk už úplně jako přemýšlí i nad tímhle, jo, co se stalo předtím, jestli byla nejdřív slepice nebo vejce. Nicméně stále platí, my chceme, aby premiér Babiš čelil tomu, jaké máme třeba otázky, čelil tomu, že nám nepřipadá ten stav dostatečný a čelil i tomu, že z Evropské komise jednou přijde nějaké finální rozhodnutí, ať už o střetu zájmu, ve kterém byl nebo ve kterém je za nás teď.
8: Piráti předkládají návrhy, které by podle nich zefektivnily fungování zákona o střetu zájmu a měly by zamezit jeho obcházení pomocí svěřenských fondů. To podporujete?
10: Myslím si, že ve vyjednávací skupině nebo vyjednávač za Starosty a nezávislí je Karel Dvořák, náš stínový ministr spravedlnosti, takže asi by byl lepší respondent na toto téma on, ale samozřejmě my všeobecně podporujeme jakékoliv zpřesnění určitých pojmů, ale znova opakuju, ten návrh, který předložili kolegové pod vedením Radka Vondráčka, k tomuhle vůbec nesměřuje, naopak on směřuje třeba k tomu, že pokud úřady nezačnou vymáhat dotace do 4 let místo do 10, jak je ten současný stav, tak už je to vlastně promlčený a jako kdyby se nic nestalo a znova v konečném důsledku by to všechno zaplatil daňový poplatník.
8: A dojde na tu schůzi vůbec? Předseda sněmovny Okamura naznačil, že koaliční většina zřejmě nepřipustí schválení navrhovaného programu schůze.
10: Tak to už je taková klasika, že vlastně opozice svolává mimořádnou schůzi, má tu menšinu a vlastně neprosadí vůbec její program, což je smutný, opět to o něčem vypovídá, o tom, že prostě ta většina o těch věcech mluvit nechce. Znamená to, že se otevře ta schůze, respektive začne se schvalovat její pořad a tam můžou vystupovat pouze poslanci s přednostním právem, plus ještě máme omezený čas, protože na určitou hodinu svolala zase vládní většina mimořádnou schůzi, kde bude bodem stavební zákon, takže už teďka vidíme, že budeme mít omezený čas na to, aby jsme k tomu něco řekli. Otázka je, jestli tam pan premiér vystoupí nebo nevystoupí se svým přednostním právem, právo na to má. Sama za sebe bych si troufla tvrdit, že si myslím, že se to nestane a tak to zase skončí, no, ale asi od nás nemůže nikdo chtít, abychom tohle téma nechali takzvaně ležet na zemi a nedělali vůbec nic. Naopak my prostě jako opozice, byť s pokorným vědomím, že máme tu menšinu, se snažíme dělat naprosté maximum, abychom peníze našich daňových poplatníků ochránili.
8: Ivan Bartoš na síti X napsal, že se Pirátská strana chce obrátit na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela Migráta. Jak by mohla komise zasáhnout?
10: Tak komise by mohla konečně už finálně říct, jak to tedy se střetem zájmu podle evropské legislativy za ní je. To znamená, jak to, jaký je stav Andreje Babiše. Ona se doptávala, co se týče toho svěřenského fondu, do kterého on vlastně část svých firem dal těsně před Vánoci, tak ona se doptávala na ten status a myslím si, že probíhá to, že si to teďka nějakým způsobem prodiskutovávají vlastně uvnitř, co s tím a jak se mají zachovat. Přišly nějaké dopisy, přišly nějaké e-maily, jestli se mají nebo nemají vyplácet dotace. Z mého pohledu je tam důležité, že ze veškeré korespondence vyplývá, že Evropská komise už nyní, respektive ty pracovní skupiny, které o tom procesně rozhodují, už říkají, že se mají to vyplácení označovat. To znamená, že ty orgány, které vyplácejí ty dotace, a ano, prostě současná vláda to nezastavila, naopak pokračuje to, tak že mají označovat, jaká ta dotace jde právě do tohoto koncernu, což znamená, že ve chvíli, kdy přijde nějaké rozhodnutí, tak se podle toho budou chovat a že mají otazníky vlastně i oni. Takže z mého pohledu je vidět, že se to na evropské úrovni řeší, možná je správně, že se to bude řešit i více, že se na to bude dále upozorňovat, protože vlastně jasno bychom měli chtít mít my všichni. My jsme vlastně v nové situaci, protože ten statut toho fondu je v podstatě nový od toho prosince, je to úplně jiná situace, než v jaké jsme byli, když byl premiér Babiš v letech 2017 až 2021 poprvé premiérem a tak vlastně i ta komise a do budoucna i třeba nějaké soudy tu věc vnímají jako novotu. Takže asi není překvapení, že všichni čekáme, co se stane, co nám Evropská komise řekne.
8: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s místopředsedkyní poslanecké sněmovny Barborou Urbanovou za STAN. V pátek vás poslanci zvolili čtvrtou místopředsedkyní sněmovny. Proč to trvalo tak dlouho, celý ten proces?
10: Ten proces trval tak dlouho, protože vládní většina odmítla respektovat to, že si klub Starostů a nezávislých jako svého kandidáta na tento v podstatě slíbený nebo dohodnutý post ve vedení poslanecké sněmovny, což vychází z nějaké kultury a slušnosti, že jsme jej dostali, není to jen tak, samozřejmě je to podle volebního výsledku, tak oni nerespektovali to, že jsme navrhli Víta Rakušana a vlastně ten musel projít několika volbami, několika koli voleb. A po nějaké době přišlo z naší strany velmi konstruktivní krok a vlastně i z mého pohledu krok, který by se měl ocenit, že my jsme opravdu dali ego jednotlivců stranou a navrhli jsme jiného kandidáta, kterým jsem se už na konci března stala já. Od té doby to nebylo vůbec hladké, já jsem tu nominaci měla více než 2 měsíce, než konečně došlo k prvnímu kolu a později i k druhému kolu volby, protože v prvním kole jsem nebyla zvolená, tak je to taková hra, já tomu tady ve sněmovně říkám pomstičky a křivdičky a jestli teda budeme respektovat tu menšinu nebo nebudeme a jestli budeme sledovat, jestli jsou hodní nebo nás teďka nějak pozlobili. Z mého pohledu to nic moc dobrého o politické kultuře nevypovídá, ale jsme teďka v situaci, kdy konečně po 7 měsících je vedení poslanecké sněmovny kompletní.
8: A jak jste se cítila, když jste nahradila předsedu vašeho hnutí Víta Rakušana, pro kterého jste kdysi pracovala jako asistentka? Chápete ty důvody, proč opakovaně nebyl zvolen místopředsedou sněmovny?
10: Tak já samozřejmě slyším to, co kolem toho říkají. Moc nechápu, že někdo, kdo z mého pohledu není hloupý politicky, tak že si vlastně vytváří z těch lidí, z těch bývalých ministrů Fialovy vlády budoucí lídry opozice. Tak já vlastně vnímám ten krok vůči Vítu Rakušanovi. Myslím si, že oni mu dávají vlastně hodně velký prostor na to, aby třeba objížděl regiony, aby vlastně pracoval v té opozici jako skutečný lídr toho opozičního hnutí, takže tomuhle moc nerozumím, ale ano, pochopila jsem, že se rozhodli bývalé ministry Fialovy vlády nezvolit vůbec nikam.
8: Martin Kolovratník za ANO řekl, že by volba byla průchozí, kdybyste nominovali Věru Kovářovou. Díky čemu jste se ve STAN dostala, nebo díky čemu jste dostala přednost vy?
10: Mně je to vlastně hrozně líto vůči Věře Kovářové, protože přesně kvůli té větě, kterou řekl Martin Kolovratník, ona tu nominaci nezískala a přemýšlelo se o úplně jiném kandidátovi, kterým jsem se později tedy stala já. Já jsem to tedy dlouho nevěděla, nebyl to žádný plán od prvního dne. Byla to nějaká nabídka, která v určité fázi pak jako přišla. A je to nějaký asi i polibek smrti, protože zase my jsme opoziční strana a asi od nás nemůže nikdo čekat, že si necháme tou vládní většinou vybírat kandidáty na různé posty, takže jsme se odhodlali k tomuhle kroku a samozřejmě nebylo to nic úplně jednoduchého, to přiznávám, ale myslím si, že jako starostové ukazujeme i nějakou týmovost, že za sebou stojíme a že jsme se vydali nějakým směrem a ten směr bych pojmenovala jako moderní sněmovna, což je iniciativa, za kterou já už několikátý rok stojím.
8: Když se ještě vrátíme krátce k tomu pátku, v prvním kole tajné volby vám chybělo 15 hlasů, naopak v tom druhém jste jich obdržela 126. Překvapilo vás to?
10: Upřímně řečeno mě to překvapilo, protože já jsem tedy věděla, že před tím prvním kolem byla dohoda vládní koalice mě nezvolit, takže to se stalo, nebyla jsem zvolená. V tom druhém už byla dohoda, tedy mě do té volby, já chci říct skoro pustit, jo, ale vlastně můžete volit, když ji chcete volit a vlastně výsledný výsledek těch 126 hlasů mě překvapil. Myslím si, že to vypovídá o tom, že buď někdo chtěl mít už konečně tu volbu taky za sebou a to vedení sněmovny kompletní, ale řekla bych, že tam byly i nějaké hlasy, které třeba ocenily nějakou práci, kterou jsem dělala v minulém volebním období, která byla velmi taková konsenzuální a konstruktivní na nějaká důležitá témata. Já jsem se vždy snažila hledat schodu, nedělat z věcí boj mezi vládou a opozicí, naopak hledat nějaká řešení, která můžeme podpořit my všichni. A to se mi vlastně podařilo a tenhle přístup a tuhle vizi já přinášíme do toho vedení sněmovny, tak třeba to někteří kolegové, byť opoziční, i oceňovali.
8: Sama jste upozornila na to, že ve vedení poslanecké sněmovny poprvé usedl člověk, který je narozen až po sametové revoluci. V jakém smyslu chcete být hlasem své generace, jak jste se vyjádřila?
10: Já si myslím, že my, kteří jsme se narodili až po té totalitě, tak jsme se narodili do ochutnávání svobody. Naši rodiče nám vštěpovali určité hodnoty a nějaké i životní cíle. Když bych měla mluvit za sebe, tak moji rodiče vždycky chtěli, abych se hodně vzdělávala, abych hodně cestovala, abych vlastně využívala toho, co oni sami vůbec neměli. Tak možná přináším pohled člověka, který si vážil toho, že jsme vstoupili do Evropské unie, toho, že žijeme v bezpečné zemi. To, že se může naučit anglicky a i jiné jazyky a procestovat celý svět. A vlastně si myslím, že my mileniálové máme trošičku jiný přístup k práci a k problémům a třeba tohle ukážu i v rámci své práce ve vedení sněmovny.
8: Před své mládí nejste ve sněmovně nováčkem, poprvé jste byla zvolena v roce 2021. Asi je výhoda, že z předchozího období máte zkušenosti ze zahraničního rozpočtového sociálního výboru a teď jste členkou ústavně právního výboru. Co se pro vás mění poté, co jste se stalo tedy místopředsedkyní dolní komory?
10: Já se snažím si to zařídit tak, aby se toho hodně nezměnilo. Já to řeknu teďka trošku lidově, doufám, že vy to odpustíte, aby mě ten barák tady celý nesnědl a nevlastnil. Já si myslím, že jsem ukázala za ty poslední roky, že je pro mě důležité být v těch tématech, na kterých pracuji, v kontaktu s obyčejnými lidmi, s lidmi, kteří třeba mají nějaké trápení a kterým já můžu jako poslankyně pomoct. A opravdu to jde. To jsem sama sobě dokázala. Takže z mého pohledu já přináším právě tohle, to, že můžeme být víc v kontaktu s lidmi a dělat na tématech, která třeba nejsou klasická, která nejsou jenom ta zahraniční politika nebo právo a spravedlnost, ale je to třeba boj s domácím sexualizovaným násilím a ráda bych ukázala, že to pro mě vůbec nekončí, právě naopak, já bych chtěla tu funkci použít spíš proto, abych na to ještě víc upozornila, což třeba můžu i tady u vás v pořadu, já si toho moc vážím.
8: Ve 20 minutách mluvíme s poslankyní STAN Barborou Urbanovou, místopředsedkyní poslanecké sněmovny. Ve vašem hnutí jste členkou takzvané stínové vlády, respektive kabinetu budoucnosti. Jako ministryně zranitelných, co to znamená?
10: My jsme, když jsme sestavovali kabinet budoucnosti naší stínovou vládu, tak jsme tam měli místo pro ministryni pro lidská práva a já jsem to přejmenovala na ministryni pro ochranu zranitelných a mám pocit, že jsem tím navázala právě na to své minulé volební období, kde opravdu spousta lidí něčím trpí, nějak se trápí a právě poslanci nebo kdo jiný než politici by jim mohli v tom nějak systémově pomáhat. To mě moc baví, dělat nějaké systémové změny a vytvářet prostor pro to, abychom napravili třeba nějaké relikty minulosti nebo naopak nějakou systémovou změnu takzvaně nakopli.
8: Mělo by v budoucnosti existovat takové ministerstvo, jakou by mělo agendu?
10: Tak je pravda, ptáte se mě, která by byla pro, aby existoval ministr nebo ministryně pro lidská práva, třeba bez portfeje, prostě někdo, kdo tu agendu, kterou teďka právě naopak současná vláda se snaží z úřadu vlády dostat na jednotlivá ministerstva a tu jejich nadrezortnost těchto agend vlastně spíše ponížit nebo respektive zničit tu spolupráci, která tam byla navázána. Naopak si myslím, že bychom to měli spíše upevňovat. Proto jsem i navrhla novelu kompetenčního zákona, který říká, že přesně tyhle ty agendy, které dosud na úřadu vlády byly a měly za mě velmi dobré výsledky, i ta moje práce na to vlastně ve sněmovně navazovala, tak že by na tom úřadu vlády měly zůstat. V tom kompetenčním zákoně o ministrovi bez portfeje nemluvím, ale to říká jako politička Bára Urbanová, já si myslím, že takový post by do budoucna si někoho schopného zasloužil.
8: No někoho, měl byste takovou ambici, nikoli stínově?
10: Jo, tak tu roli ve stínové vládě mám, ale samozřejmě uvidíme, tohle to jsou takové otázky, na které je hrozně těžký odpovídat, ale jako politička to beru tak, že samozřejmě do svých funkcí nebo do té práce přistupuji s tím, že odpovědnost přebírat chci a můžu. Tak jestli vám stačí tahle odpověď, tak budu ráda.
8: Věříte, že na takové záměry voliči slyší?
10: Nevím, myslím si, že to je pro ně hodně takové nepředstavitelné, to se přiznávám, nicméně když já jim potom prezentuju, jak to, co jsme udělali, tak to, co třeba bychom chtěli udělat, když odejdu od toho boje s domácím a sexualizovaným násilím, tak je to třeba agenda ochrany ohrožených dětí, já bych skutečně chtěla opět systémově pracovat na tom, aby tady děti měly práva a ochranu, tak jako mají třeba v jiných zemích, i tady v Evropě je spoustu systémů, ze kterých se můžeme inspirovat a třeba ze zákona o sociálně právní ochraně dětí, což zní strašně nudně, udělat něco, čemu bychom mohli říkat dětský zákon, což už zní trošku jinak a má to v sobě i takovou myšlenku a hodnotu, že tady pro ty děti v naší zemi

0: budou dvě a budou trošku jiné a vlastně od začátku na to upozorňuji, že jsem si toho vědoma, že já zůstanu opoziční poslankyní a ukazuji to i teďka v různých debatách vlastně s lidmi, se kterými teďka ve vedení sněmovny i sedím, že ve chvíli, kdy jde o souboj hodnot, souboj postojů a názorů, tak dokážu být tvrdá a důrazná, ale i férová a já nemám ráda moc prostotu, takže já bývám u toho vždycky slušná, ale zároveň, když budu tou místopředsedkyní a budu sedět na takzvaném empiru, jak tomu tady ve sněmovně říkáme, tak já skutečně budu ta spravedlivá, která když bude napomínat, tak bude napomínat úplně všechny bez rozdílu, jestli to je můj spolustraník nebo někdo z opozice nebo je to někdo z vládní koalice, a to je nějaká hodnota, se kterou do toho vstupuji a budu to rozhodně dodržovat celých 3,5 roku, kdy v té funkci snad budu, můžou mě kdykoliv odvolat, to je pravda.
1: Liší se atmosféra ve sněmovně od vašeho prvního mandátu, když jste byla tedy ve vládním táboře. Liší se o té minulé sněmovny?
0: Tady se přiznám, že se trochu liší, že ty vztahy jsou vyostřenější, než byly minulé. Otázka je, a to by byla nějaká filozofická debata, jestli to není po každé volební období takzvaně horší, jo? Jestli opravdu nejsme v rozjetém vlaku spíše trajektorií dolů, než nahoru, ale to asi neznamená, že bychom neměli my všichni dělat něco pro to, aby to lepší bylo takzvaně, a abychom se navzájem nastavili nějaký vzájemný respekt a nějakou vzájemnou slušnost. To jsem tady teďka moc necítila, ale pojďme na tom pracovat, aby se to třeba objevilo.
1: Pojďme zkusit ještě využít posledních necelých dvou minut. Skupina vašich poslanců navrhla reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která by měla zejména zefektivnit a zrychlit řízení. Proč ale oslabuje pravomoci předsedy antimonopolního úřadu?
0: Tak je to náš návrh už z minulého volebního období, který se nám bohužel ve vládě nepodařilo prosadit. Z našeho pohledu by to bylo systémovější a správnější, tak jak to navrhujeme. Nedávat moc jednomu člověku, tak velkou, jakou z našeho pohledu má, ale působit systémově tak, aby ten úřad hlavně fungoval. To si myslím, že je takový obecná definice toho, o co se snažíme usilovat.
1: No ale jakým způsobem by se měl zefektivnit?
0: Z našeho pohledu opravdu byly případy, kdy nezafungoval tak, jak zafungovat měl a i v intencích zákona mohl. Ukazovalo se to v několika případech, ale asi nebudu teďka momentálně konkrétní, na to by vám lépe odpověděl Karel Dvořák, můj kolega, znova ho tady zmiňuji. Myslíme si, že skutečně by to bylo správnější řešení, ale je pravda, že v rámci vládní koalice se nám to nepodařilo v minulém volebním období prosadit. Uvidíme, co se stane se současnou vládou. Třeba zrovna tohle je to téma, kde se shodneme my se současnými vládními poslanci.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Barborou Urbanovou, místopředsedkyní poslanecké sněmovny a místopředsedkyní poslaneckého klubu Hnutí STAN. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3,5 minuty po půl jedné. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: O 35 miliard korun chce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD navýšit rozpočet svého resortu pro příští rok. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard korun. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany alespoň 2% HDP. Loni se na summitu v Hágu členské státy NATO dohodly na dalším navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají stoupnout až na 5% HDP. Z toho čistě na zbrojení má jít 3,5% HDP. Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu můžou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětů čas do konce června. Návrh nového jízdního řádu bude správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic ve druhé polovině července. Úřady v Hongkongu ve středu v souvislosti s loňským požárem obvinili 7 osob a dvě firmy z více než 20 trestných činů. Mezi ně patří mimo jiné i zabití z nedbalosti nebo spiknutí za účelem podvodu, informovala o tom agentura AP. Nejtragičtější požár v Hongkongu za desítky let se v listopadu

0: Do 2025 vyžádal bezmála 170 obětí. A květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot. Stejně tak byly výrazné i výkyvy v Evropě, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Vyplývá to z oficiálních statistik Meteorologické služby Evropské unie Copernicus. Sport. Fotbalisté Portugalska v generálce na mistrovství světa porazili Nigérii 2-1. Portugalci tak v přípravě na turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku navázali na stejné vítězství nad Chile. Za Portugalsko hrál proti Nigérii přes hodinu kapitán Cristiano Ronaldo, kterého čeká rekordní 6. světový šampionát. Portugalci se ve skupině mistrovství světa utkají s Demokratickou republikou Kongo, Uzbekistánem a Kolumbií.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Holubicemi a Pražský okruh opět průjezdný. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova pozor za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 213 osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně. Na D1 z Kroměříže do Brna zůstává omezení po nehodě za Vyškovem. Na kilometru 220 už odvezli havarované vozidlo, ještě ale zůstává uzavřený odstavný pruh, projíždějte kolem opatrně. Pražský okruh směrem z letiště k dálnici D1 je v Lochkovském tunelu opět průjezdný. Už se podařilo vyprostit havarovaný kamion a uvolnit všechny jízdní pruhy. Odklon je zrušený. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Rakouska vyšetřují nehodu u Dolního Dvořiště. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji poklidnou noc, dnes je 11. června, čtvrtek, vyladíte noční radiožurnál, který právě začíná. Máme necelých 8 minut po půl jedné a dnešní noc ve vysílání radiožurnálu bude rozhodně patřit fotbalu, začíná totiž mistrovství světa a zítra po 16:00 vám nabídneme i přímý přenos utkání Česka proti Jižní Koreji. Na úvod dnešního nočního radiožurnálu vás ale živě vezmeme na festival Rock for People, kde se právě teď zpívají písně Zuzany Navarové. Ochutnávku vám dodáme ještě v této půl hodině.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Posloucháte noční radiožurnál. Za pár minut hned po písni se živě vydáme na Rock for People, jak jsem sliboval. Ale teď ještě, když už jsme u hudby, tak tu máme hudební novinku v nočním radiožurnálu. Duet Evy Farné a Miraje Navrátila s názvem Vzpomeneš si.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Rockové koncerty doplněné o netradiční hudební vystoupení. Přesně takový je festival Rock for People, který ve středu dopoledne odstartoval na Královéhradeckém letišti. A hraje se tam i teď pozdě večer. Na místě je náš reportér Jiří Štefl. Jiří, slyšíme se? Haló?
1: Ano, Adame, slyším tě. Krásný večer, krásnou noc tobě i našim posluchačům.
0: Ahoj, také tě zdravím. Slyším, že tam za tebou je výborná kulisa. Na který koncert ses vlastně vydal?
1: No tak asi za mnou, Adame, můžeš slyšet, že nejsem úplně na koncertu, kde by zněly silné kytarové tóny. Je to jeden z těch speciálních koncertů, které vybočují z toho žánrového zaměření festivalu. Údorem půlnoci tady odstartovala Pocta Zuzaně Navarové. Za tímhle vystoupením stojí Filharmonie Hradec Králové se skupinou Razam a Ivžovou. Velmi zajímavá zkušenost pro Královéhradeckou filharmonii, ale i pro fanoušky tady na Rock for People, protože takové rokové a taky místy velmi v náladě publikum asi filharmonici ještě neměli. Už máme za sebou Kočku, už jsme slyšeli písničku Na ruby, teď je myslím další velký hit Zuzany Navarové. No je to opravdu hit za hitem, to jenom dokazuje, že Zuzana Navarová za sebou opravdu nechala velmi početný hudební archiv a je to velmi zajímavý koncert, který tady doplnil ten dnešní program na Rock for People.
0: A můžeme poctu Zuzaně Navarové vidět a samozřejmě také slyšet i někde jinde?
1: Ano, celý ten dnešní koncert vlastně vychází z původně divadelního představení Královéhradeckého Klisperova divadla s názvem A pak usnu a vstanu. A to je kritikou velmi oceněné divadelní představení. No a jestli se chystáte na festival Colors of Ostrava, tak právě tam můžete slyšet nejen tyhle písničky, ale právě i to divadelní představení. Radiožurnál bude u toho, takže i o tom v našem vysílání uslyšíte.
0: A kdy vůbec skončí první festivalový den na Rock for People?
1: No myslím si, že se někteří fanoušci už odchýlili do svých stanů a že pro ně už ten festivalový den skončil. V tom lepším případě samozřejmě šli na hotel a v tom horším do toho stanového městečka. Ale ještě chvíli se tady bude hrát a to zhruba do půl druhé, respektive do druhé hodiny v noci. No a pak už se areál začne připravovat na ten zítřejší program. Mimochodem ptal jsem se taky, jestli tady dnes večer někdo bude sledovat ten fotbal Česko versus Jižní Korea na mistrovství světa od 4 hodin na Radiožurnálu, tak říkali mi, že ve stanech ano, ale že tady ho nikde promítat nebudou.
0: Tak snad si to ve stanech užijí, ono na telefonu to v dnešní době už jde celkem bez problémů.
1: Přesně tak.
0: Tak díky moc za veškeré informace, počítám, že ještě zítra se buď spolu nebo s někým jiným uslyšíme z Rock for People, tak si užij večer a naslyšenou.
1: Krásný den, hezkou noc, i když teda tady na Rock for People prší.
0: Samozřejmě to chápu, to počasí není úplně ideální, ale věřím, že i tak si to tam užijete. Měj se krásně.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: No a vy ostatní, co posloucháte teď noční Radiožurnál, tak si Zuzanu Navarovou v našem vysílání taky připomeneme. Je tu píseň Tašidele.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc. Přichází

0: Radiožurnálu.
1: Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci? A proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem Radiožurnálu bude manažer, investor a bývalý globální viceprezident HP Jan Zadák. Promluví mimo jiné o tom, proč podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled nabídne Monika Chmilová.
3: Dagmar Havlová se ohradila proti rozhodnutí Davida Duška jmenovat novou správní radu knihovny Václava Havla. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Basketbalový Nymburka Slavia se sloučí, nově vzniklý klub bude hrát v Praze. A dnes bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty většinou do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní včera jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustilo několik zaměstnanců a rozpadla se i správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Havlová. Použití jména Václava Havla před týdnem předala nadaci Vize 97, která rozhodne o dalším možném projektu. Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, lékaři ve středu propustili z fakultní nemocnice Bulovka, už je na cestě do Spojených států. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po více než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
4: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
3: Novou evropskou stíhačku bude vyvíjet aliance 6 německých firem spolu s evropským výrobcem letadel Airbus a evropským výrobcem raket MBDA, informovala o tom agentura AFP. Mluvčí Airbusu podle ní uvedl, že oficiálně by měla být spolupráce na projektu podepsaná dnes na mezinárodním leteckém veletrhu v Berlíně. Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let, říká mluvčí NPU Blanka Černá.
5: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradského mostu.
3: Správa železnice zatím podle mluvčí Nelly Frýbové expertní analýzu nedostala.
1: Sport.
3: 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oznámili na tiskové konferenci v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha RNBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař.
6: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub, nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka, za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
3: V Portugalsku dnes začne mistrovství Evropy rychlostních kanoistů. Představí se na něm celkem 20 českých závodníků, včetně olympijských vítězů z Paříže, kanoisty Martina Fuxy a kajakáře Josefa Dostála.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 jsou v Praze i před Brnem. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. A před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Projíždějte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte ve střehu i v okolí sjezdu na Chocerady. Na 29. kilometru zůstala dodávka v jízdním pruhu. A pohybuje se tam řidič.
8: Ve stoupání zůstala stát dodávka, plachta, pán, která má vestu, stojí tam nějak před autem, ale nedal trojúhelník.
7: Na příjezdu do Brna od Prahy na D1 nová nehoda před sjezdem na Svitavy. Na kilometru 188,5 auto ve Svodidlech zpomalte. Na D1 z Brna do Vyškova vyšetřují nehodu za Holubicemi. Na kilometru 213 osobní auto narazilo do Svodidel. Je tam pozor na pohyb lidí na vozovce.
9: Hasiči, záchranáře už jsem viděl, pomalu průjezdné.
7: A následky nehody zůstávají na D1 i za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 220 se večer převrátilo vozidlo, teď už je uzavřený pouze odstavný pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Necelých 6 minut po 1 hodině ladíte noční radiožurnál a dnes stačí pár vteřin a vaše zpráva obletí svět. Ještě před 100 lety ale musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum teď otevírá novou expozici, která připomíná, jak lidé komunikovali dávno před internetem a mobilními telefony. Více nabídneme už za malou chvíli.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Pošta nemusí být nutně jenom o pozdních nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, které otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna nedaleko Vltavy lákají také novým videem.
1: Prosím, spěšně. Praha, nejlíp do zítra, stíháte to?
2: Pane, my jsme pošta.
3: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Backem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
4: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
3: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
5: Zajímavostí je, že vlastně první koncesy na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
3: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
6: Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
3: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Ladíte noční radiožurnál a sezóna komárů v Česku začala. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se u nás už usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave. Tak uvidíme, co najdeme.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách, kde se dost často mění hladina a které se teda vyskytují poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Ty larvičky mají různou velikost. Samozřejmě čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Tady, když se podívám na tu larvu, tak vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. A zdálo se mi, že byl takový pruhovaný. Jak vůbec ti komáři, ti invazní, vypadají?
4: Obecně komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení a ti invazní komáři jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy, podle kterých pak lze rozlišit toho komára i do druhu.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Uklidňuje entomolog Martin Kulma. Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Před 7 lety byl například zaznamenán v Budapešti.
1: Teď už víme od kolegů z Budapešti, že to je jeden z nejběžnějších komárů, který se tam vyskytují. Před nějakými 2-3 lety byl poprvé zaznamenán v Bratislavě, už ho známe z Vídně. Je jenom otázkou času, kdy se objeví i třeba na jižní Moravě, jestli už tam jako ty populace stabilní nejsou a jenom o tom nevíme.
2: Když vědci naloví dostatek larev, míříme ještě do virologické laboratoře.
1: Tady tohle je laboratoř, která se používá k extrakci nukleových kyselin RNA nebo DNA.
3: Vy jste právě vyndal vlastně jednu krabičku popsanou Aedes japonicus právě z mrazáku.
1: Jasně, já jsem vyndal jednu krabičku, ve které máme uchovaný DNA z komáru Aedes japonicus ze Slovenska. Když se na to podíváte, tak je to vlastně skumavka, takzvaná ependorfka, který mají objem 1,5 ml a v nich na dně je malinkatá kapička, se kterou my tady pracujeme.
2: Aktivní jsou invazní komáři převážně přes den. Nejčastěji útočí po rozbřesku a před setměním. Nejúčinnější obranou proti nim je nenechávat na zahradách a balkónech stát vodu v jakýchkoliv nádobách. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Stručné zprávy a Monika Chmilová.
1: Íránu zavřel Hormuzský průliv pro všechny lodi.

0: omezení chudoby v médiích každoročně uděluje česká pobočka organizace Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Život k nezaplacení je společný projekt Českého rozhlasu a sociologické agentury PEC Research. Zaměřuje se na ekonomickou situaci českých domácností. Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělků obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební dani asi za 2 miliardy korun. Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. A restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce potrvají několik měsíců. Návštěvníky areálu ale neomezí. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem, když hodila 55 metrů a 94 centimetry.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehody v Praze a také před Brnem. Na nehodu pozor na dálnici D1 v Praze. U sjezdu do Průhonic ve směru do Brna havarovalo osobní auto. Na 6. kilometru narazilo do svodidel. Teď se tam vyšetřuje, je to s opatrností průjezdné. Další nehoda je na D1 před Brnem ve směru z Prahy. Před sjezdem na Svitavy a výstaviště na kilometru 188,5 opět osobní auto ve svodidlech. I tam s opatrností projedete. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 100,5 stojí nouzově kamion v odstavném pruhu a místo už je označené světelnou šipkou. Komplikace čekejte na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku. U Třebechovic pod Orebem nákladní auto narazilo do stromu. Na místě zasahují záchranáři, průjezd může být omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo s bouřkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Jak si v chráněné krajinné oblasti natrhat květiny do vázy a ještě dostat pochvalu od ochránců přírody? Trhejte lupinu neboli vlčí bob, tahle modrofialová květina je totiž invazní a české přírodě škodí. Víc prozradíme za chvíli v reportáži.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Rýč, rukavice a holínky. To je výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v naší krajině. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Skupina dobrovolníků se vydala třeba do bývalého lomu v Moravském Krasu.
1: Květinu s drobnými modrofialovými květy přišla z lomu seč odstraňovat Andrea.
2: Je trošku sucho, takže to není tak lehké, ale ve svahu je trošku vody, takže tam se to vyrývá líp.
1: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
3: Představovala jsem si, že to půjde s nás. Asi kdyby trošku napršelo, kdybychom počkali na ten déšť, takže by to šlo s nás. Ale naštěstí zde přítomný pan vedoucí tady této expedice odborně předvedl, jak se to rije, tak teď už netápu.
1: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
4: Ze Severní Ameriky a Kanady, už je tady dlouho, byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
1: Podle Zdeňka Musila lupina představuje nebezpečí pro původní druhy v chráněné oblasti.
4: To nebezpečí je dáno zejména rozrůstáním v původních porostech, kde může potom potlačovat tu původní flóru, třeba plavuň vidlačka.
1: S odstraňováním lupiny může pomáhat kdokoliv. Lidé se navíc můžou do 21. června zapojit do celorepublikové soutěže Lupiniáda. Fotky natrhané invazní rostliny můžou posílat agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění.
4: Můžou ji využít do kytic, do vázy, docela dlouho v té váze vydrží.
1: Rostliny, které dnes dobrovolníci spolu s pracovníky chráněné krajinné oblasti natrhali, skončí na kompostu, aby se dále nešířily. Z lomu seč Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. České děti z chudších rodin mají podle mezinárodní studie vyšší riziko nadváhy i depresí než jejich bohatší vrstevníci. V Mexiku začne fotbalové mistrovství světa a dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu v přepočtu asi 800 miliard korun. A dnešek vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí, a to až o polovinu, pokračuje vedoucí výzkumu Michal Kalman.
3: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
1: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v Hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
4: 2 z těch 4 soustrojí budou přečerpávací a 2 budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfuzní medicíny. Sídlí v historické budově z počátku 20. století. Její oprava a nové vybavení přišlo na necelých 200 milionů korun.
2: Sport.
1: V Mexiku začne večer českého času fotbalové mistrovství světa. Od 21 hodin se v Mexico City utká domácí reprezentace s Jihoafrickou republikou. Ve 4 hodiny ráno v noci na pátek pak vstoupí do světového šampionátu Češi soubojem s Jižní Koreou. Uslyšíte ho v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejový světový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Český svaz ledního hokeje usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě můžou přihlášku podat. Zájem o pořádání turnaje Radiožurnálu potvrdil generální sekretář svazu Jan Černý.
5: Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čímž jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody na D1 u Průhonice, také na silnici u Třebechovic pod Orebem. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. Před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Vyšetřuje se to v odstavném pruhu, takže se nezdržíte. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu také před Brnem ve směru z Prahy. Před sjezdem na Svitavy výstaviště na kilometru 188,5